Dnes bych vás pořadu na cestě ráda pozvala na jednu zcela výjimečnou akci, která se uskuteční 17. června v režii Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte. Tak sledujte pozorně, ať vám neunikne nic podstatného. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: Šťastný tulák, rivolovka, kterou zaspíval Sandy Nosek s Babým létem. Nahrávka je opravdová vykopávka. Dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc totiž tak trochu na Sandyho vzpomínat, protože on si s tím začal. Sandy připravoval dlouhá léta pořad se zaměřením na folk, country, bluegrass a tramskou muziku. Kdy to všechno začalo, si nepamatuju a ani se mi to nepodařilo dohledat. A seběhalo se to asi tak, že se někde v porotě, nejspíš na portě, potkal Toni Kšindler, hudební redaktor Českého rozhlasu Olomouc, se Sandy Noskem, tehdy kapelníkem štemberské kapely Babí léto. Slovo dalo slovo a domluvili se na pravidelných rozhlasových pořadech. A Babí léto nám teď zahraje.
1: Až jednou hejna mých podivných ptáků vrátí se v podzimní větrnej den, zahlídnu zahradbou.

Sandy nejprve připravoval pořady pod názvem Folkový víkend. Ten se časem změnil na název Na cestě. A měnil se taky čas i délka pořadu. Postupně Český rozhlas Olomouc vyjížděl zaznamenávat muziku na festivaly. Do Náměště na Zahradu, na Benjo Jambory do Čáslavy, na celostátní finále Porty do Řevnic, na Mohelnický dostavník. A pořadatelé si toho cenili. Olomoucké studio dostalo na Zahradě Zlatého krtka a Sandy se stal držitelem Zlaté porty. A teď nám taky zaspívá svou oblíbenou Zemi tři sluncí. Nikde ne-

Postupně došlo i na to, a díky tehdejšímu markeťákovi Jirkovi Mastíkovi se to podařilo prosadit, že je možné ve velkém studiu dát prostor začínajícím či málo známým kapelám, především z našeho regionu. A tak se taky stalo. Historicky prvním vystupujícím byla 12. února roku 2003 kapela olomoucká DC Vokál. A protože se záznam dochoval, můžeme si je teď poslechnout.

Kapel se vystřídalo na 200. Logicky, když slavíme doustovku. Sandy zavedl pravidlo, že každá kapela může hrát jen jednou. Na výročí jsme vždycky pozvali některou ze známých folkových hvězd. Třeba číslo 10 byl Cop, 20 Lístek, 30 měli Nezmaří a pro zajímavost 31 byli tenkrát skoro začínající Žamboši. Vždycky to desítkové výročí probíhalo v úklubu, výjimečně v Redutě. Natáčelo se a hlavně opravdu živě vysílalo. Nechyběla ani Pavlina Jišová, Hoptrop, Samson, Kamelot, Pavel Bobek. 60. to byl Miki Rivola se Zajdou a Jimem. 100. jsme oslavili s AG Flekem. Na ten jsme do velkého studia Českého rozhlasu Olomouc dostali opravdu 100 diváků. A to bych asi neměla říkat. AG Flek tehdy Sandymu věnoval písničku Carpe Diem. Bylo to 12. února 2014.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let na desce Jetrota. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem. Život je krátký, v tvých očích je klid.

Mnohé z dnešních hvězd na koncertech živě v Českém rozhlase Olomouc teprve vycházely. Už třeba zmiňovaní Žamboši nebo Marien, Jaret, Křeni, to je předchůdce kapely New Aliquots s Ondrou Kozákem, který je dnes dramaturgem Banjo Jambory a vyučuje bluegrass po světě. Ale taky třeba Pavel Helan nebo Xindl X. Některé kapely hrají pořád, některé odnesl čas. Sendymu se na koncertech taky splnil jeden ze snů, stál na pódiu se synem Vojtou. Sendy připravoval a uváděl koncerty živě až do 8. února 2022. Přestože už hraje a moderuje někde jinde, koncerty pokračují dál. Výběr kapel je teď na mě a moderátorem je Jirka Matějů. Můžeme tedy 17. června oslavit 200. koncert a vy u toho můžete být taky. Prvním vystupujícím v olomouckém letňáku bude v 17:30 kapela Alibaba a ta teď zahraje v pořadu Na cestě písničku Olomouc.

Kapela Alibaba nehraje v pořadu Na cestě náhodou. V koncertech živě měli pořadové číslo 5 a vystoupili 11. června 2003 jako sedmičlenný band a taky výjimečně vystoupili dvakrát, po 20 letech v prosinci roku 2023. A protože ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc natočili nedávno album Furt stejný, budou prvním vystupujícím na 200. koncertu živě, na který vás chci v pořadu Na cestě pozvat.

Poslechli jsme si titulní písničku z alba furt stejný olomoucké kapely Alibaba, která na výroční koncert přiveze CDčku i fyzicky, protože zatím je k poslechu jen online. A aby toho nebylo málo, CDčko bude součástí zpěvníku. A všechno to pěkně pokřtíme 17. června.

0: Malina Brothers budou dalším z vystupujících na výročním 200. koncertu živě. A tentokrát to bude na místě zcela novém v olomouckém letním kině. Začínat se bude už v 17.30. První zahraje Alibaba a Malina Brothers přijdou na řadu kolem 6:30. Vstupné činí symbolicky 200, když už slavíme tu 200. Koncert proběhne v rámci divadelního léta Open End v Letňáku, proto pozor, předprodej vstupenek probíhá na stránkách i v pokladně Moravského divadla Olomouc a hraje se za každého počasí. Malina Brothers teď v pořadu Na cestě zahrají skladbu Letňáčci nadmetují.
1: Ještě

0: Dvoustý koncert živě Českého rozhlasu Olomouc bude stejně jako všechny předcházející koncerty ve středu. Ale opět pozor, ne druhou středu v měsíci, ale až 17. června, kdy všichni zúčastnění můžou. Nic není náhoda a tak opravdu shodou okolností je to zároveň den, kdyby Josef Sandy Nosek, nezaměnitelná osobnost trumpingu, folku a bluegrassu, nejenom v Českém rozhlase Olomouc oslavil 70. Přijďte si všechno užít opravdu naživo, protože tentokrát se streamovat nebude.
1: Byl to starý kauboj, měl ošlehanou tvář a na ně kofru vylepenej Playboy kalendář. Potkal jsem ho v Denveru za celý bar to tak, řekl sedni si sem, spláchni trochu prach. Poručil mě whisky a já řekl, že mám hlad. On řekl, tak si dej biftek, jestli ho máš rád. A když jsem se ho zeptal, co by od života chtěl, on se už klíp a pak říká, abych měl.

0: Dohrála druhá tráva, která vystoupí jako hlavní hvězda večera na závěr 200. koncertu živě Českého rozhlasu Olomouc. Mělo by se tak stát kolem 8. hodiny večerní. Časy začátku vystoupení jednotlivých kapel jsou ovšem pouze orientační. Vždyť budeme slavit. Přijďte si společně s námi připomenout 200. koncertu živě, pokřtit CDčko Alibaby, zazpomínat na Sandyho a hlavně poslechnout si muziku.
1: Dej mi šátek přes oči a poštář.

Ráda bych taky poděkovala lidem, díky kterým se všechny koncerty uskutečnily. Ředitelům olomoucké redakce Českého rozhlasu Jirkům, Matěju i Mastíkovi, zvukovým mistrům, kteří u toho byli po většinu doby, Zdeňkovi Slavotinkovi a Tomovi Přidalovi. Od roku 2015 přenášejí obraz do virtuálního světa Martin Zubalík a Zdeněk Srovnal. Samozřejmě těch lidí je víc, ale hlavně děkuji návštěvníkům koncertu, zvláště pak pravidelným, kteří do velkého studia Českého rozhlasu Olomouc přijdou, přestože muzikanty mnohdy vůbec neznají a ten plný sál nám leckde závidějí.

Na závěr pořadu Na cestě zhrnu to nejdůležitější. Dvoustý koncert živě se uskuteční 17. června od 17:30 v Olomouckém letním kině. Vstupenky za 200 pořídíte v Moravském divadle. Přijďte se potkat naživo nejenom s kapelami Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Od štafetového mikrofonu vás zve a zároveň se taky loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: My chceme, doufám, že i vy společně to dáme dohromady, tuto hodinu zábavy českého humoru a taky v soutěž. Máme červen, takže soutěžíme o knížky. To je možná překvapení pro mého hosta. V červnu poprvé s námi Majka Tomsová. Majko, ahoj.
6: Ahoj Patriku a zdravím všechny, kteří se rádi smějí.
5: A můžete vyhrávat knížky z naší edice, u čeho se chcete zasmát, jestli u vyprávění Uršuly Klukové, snad Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Nadi Konvalinkové nebo Libuše Švarmové. Přemýšlejte a otázka se dnes bude týkat Majky Tomsové, ale až na to přijde
6: to
5: řada
6: jsem zvědavá.
5: Jestli to budeš vědět.
6: No.
0: Humoriáda.

0: Vysíláme s vámi a vysílat budeme. Humoriádu, která začíná teď už naplno s Majkou Thompsovou, tak co si vybírá z toho dnešního seznamu komiků?
1: No tak já jsem moc zvědavá na pana doktora Plzáka, našeho nejslavnějšího manžeologa. Manžeolog, to je termín podle vzoru geolog.
0: Ano.
1: Protože jeho hlášky, co se týká manželství, jsou zajímavé. Jednak je to spolužák mého tatínka, byl o rok mladší než tatínek z lékařské fakulty, když tatínek dělal jiný obor. A druhak je to pedagog našeho původce manželství, doktora Petra Šmolky, protože ten nás manželem seznámil. Tak.
0: Jak je všechno propojené, jak se tady všichni známe.
1: Ano, Praha je malá.
0: Miloslav Plzák varuje, ukázka, kterou právě teď pouštíme s Miloslavem Šimkem.
2: Co dělat se ženou, která pláče?
3: No tak samozřejmě to víme všichni, pláč není zrovna lahůdka, pochoutka pro muže. Ženy znají celou škálu pláčů od takového toho škytavého pofňukávání až po táhlé vití.
4: Žena vlk, že jo? Když nemáme sáně, tak to nevyužijeme.
3: Požárníci říkají, že na sirénu.
4: A vyjíždějí. Ja.
3: Všem podívejte se, teď něco vážnějšího.
4: No, samozřejmě.
3: Když žena pláče, tak vyměšuje co? Slzy.
4: No řekněme, produkuje.
3: Tak žena produkuje slzy. A v slzách jsou velmi vzácné látky, zvané lizozymy. A ty ničí bakterie a viry. Víte, co to znamená? Že když žena pláče, tak se vlastně dezinfikuje.
4: Takže vlastně to napřed chce ženě nařezat a pak se s ní líbat. Hezky nám tady radíte, doktore. To je pravda. Co dělat, když se se mnou manželka pohádá a pak si ještě provokativně píská?
3: To je vážná věc. Tady se nemůžeme smát. My neznáme jediný spolehlivý prostředek, jak přetnout manželskou hádku. To neznám. A když se vám to někomu podaří, tedy doporučuji 15 minut počkat, pak jít k sobě a nikdy se neomlouvat. Jo, žádné takové, promiň miláčku, že jsem ti řekl, ty stará medúzo. To chce vždycky jenom gesto smíru. Uvaž kafe.
4: Ano. Nesmí se říct, uvaž mi kafe, ty stará medúzo. To se nic nevyřeší. Lze si vůbec udržet muže na celý život?
3: Budete se divit, ale lze.
4: A co to chce?
3: Co to chce? Pohovku, přikrývku a polštáře. A když muž otevře dveře, vracejí se z práce, co musí žena říct? Václave, ty jsi ale utahaný. Honem se najez a pak si rychle lehni. Ženy totiž takhle neodpočívají. Ženy nesnesou ležet na pohovce dlouho. Ty lítaj od kšeftu ke kšeftu a když za sebou táhají toho svýho, ten vypadá jako válečný zajatec. Když žena uloží odpoledne muže na pohovku, někdy se stane, že on se najednou posadí a řekne: Marie, pojď sem, tady máš 30 korun a něco si kup.
4: Korun, to se Mařka nalítá.
1: Tak to se mě dost osobně dotklo, dostala, že použili si, Marii.
0: Dostala si 30 korun od muže někdy.
1: Já jsem dostala hodně, daleko víc.
0: Jo.
1: No, to ti nebudu prozrazovat, ale já mám takový recept na manželství, zkrátku louhu, rire, moto. Víš, co to je?
0: Netuším.
1: Aby to vydrželo. Louže humoru, rybník respektu a moře tolerance.
0: Aha.
1: A my budeme mít zlatou svatbu teď v červnu. To je 50 let.
0: Vás to čeká takové, to no. Hezký, no.
1: A může za to Petr Šmolka. Opravdu, ten nás seznámil. No.
0: No ale to, když jste si naplánovali svatbu, to už bylo na vás. Nebo vám určili termín svatby?
1: Ne, ne to ne, ale seznáme vás před těma 51 lety.
0: A prosím tě, a může teda vítáš někdy tím stylem, že jako odevřeš dveře, je, ty si unaven, pojď si rovnou lehnout a tak, jako směřuješ ho na pohovku, nebo tohle
1: ne,
0: nefunguje
1: on se většinou vrhne k žehlícímu prknu, protože...
0: Protože tam stojíš ty.
1: Ne, protože když jsme měli 40. výročí svatby, ano. Tak si koupil nové žehlící prkno. všechno, tak jsem mu k tomu koupila žehličku a jeho největší vášní je žehlit.
0: Fakt?
1: No, teď už.
0: Dostal ke 40. výročí svatby žehlící prkno.
1: No.
0: A to předtím, co jste měli těch 40 let, nebo tak po 10 letech mění tak výročí?
1: Nejenom prkno, ano.
0: Pořád ho to drží teda, pořád žehlí.
1: No a rád.
0: Jo, fakt?
1: No.
0: I to, co máš dnes na sobě žehlil?
1: Ne, tak...
0: Žehlí sobě nebo i tobě?
1: Ne, jenom sobě. Jenom no, sobě, občas i mě, i když samozřejmě ty podprsenky a kalhotky, to ne.
0: Dobře. Dobře, můj tatínek třeba, ten si sám pral spodní prádlo, skládal si ponožky a tak, ale ostatní třeba nechával na své ženě, mojí mamince.
1: Máme
0: ale...
1: to taky tak.
0: Jo, taky tak. Rozděleno. Tak jsme se dozvěděli něco, jak to funguje v Tomsu a vážení, jak to funguje u nás. Jednoduše, musíte si vybrat další ukázku. Buď to bude ta stejná, nebo pokračování toho stejného, to znamená Miroslav Plzák, Miloslav Šimek, anebo jiná dvojice, nabízím já proti Milana Lasicu a Julia Satinského, přidám ještě třeba Kamilu Magálovou, ať tam nejsou úplně sami, a scénka nazvaná V žaláři. To je varianta B. A nebo můžeme pokračovat s tím, co jsme už načali. Varianta A. Tak 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v této chvíli, a taky číslo SMS-kové 90 011 04. Humor mezera A nebo B nám pište, ať to můžeme zařadit do té správné kolonky. Tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to humoriáda a možnost vybírat si ukázky mluveného slova, ty s humornými příběhy, scénkami, taky anekdotami, anebo i radami v případě tedy Miroslava Plzáka s Miloslavem Šimkem, nebo scénka Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová. Jsou ve hře. Co vybíráte po telefonu 731 800 900? Ptáme se s Marí Tomsovou dnes ve studiu.
3: Dobrý den, jsi Sarna z Lanškrouna, hlasuju pro Bčko.
2: Dobře, zdravíme Lanškrouna, děkujeme moc za zavolání a přesouváme se za dalším. Kam? Dobrý den.
4: Den z Salonu republiky, vás zdraví Magdalena a prosím Ačko, hezký den.
2: Dobře, taky zdravíme do Hradce, děkujeme moc, ať se daří. A další telefonát, kdo tam je?
5: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, teďka jsme v parku řádí, moje pejsanda tady řádila. Takže teďka se vyřádíme u humoriády našema ušima.
2: A poslechem. S kým? Koho byste doporučil?
5: Takže zdravím paní Majku a Patrika. A
2: děkujem.
5: Budeme pokračovat.
6: Děkujem.
2: Dobře, tak jo.
6: Pozdravujte pejska.
2: Ještě někdo dobrý den? Ne? Položil? Tak někdo další, kdo je připraven?
7: Dobrý den. Standa, Zemník vás, Patriko, zdraví paní Majku a pokračujte Ačkou.
6: Děkujem.
2: Dobře, budeme tedy pokračovat Ačkem s Miroslavem Plzákem, který opět varuje.
8: Má se v lásce experimentovat?
9: No podívejte se, za svobodna ano, to ano. Ale v manželství varuju. Podívejte se, to, co nabuzuje mileneckou lásku, je touha a touhu. Tu nabuzuje zase unikání, toužím po tom, co mi uniká. A já se vás ptám, jak mohu toužit po své ženě, kterou mám každý večer spolehlivě zaparkovanou vedle sebe.
8: Já mám řešení, doktore. Že by manželka spala vždycky někde jinde po bytě a nechávala takový turistický značky, že bych jí hledal. Spojit lásku s takovou bojovkou vlastně.
9: Některé manželky si to taky představují tak, že se skočí z postele a říkají, chytej si mě, chytej. Ono to má řešení a je to jeden z nejzávažnějších problémů. Můj, váš, vás všech tady, my musíme v manželství touhu nahradit stereotypí. Jinak konkrétně řečeno, po 10 letech manželství, úterý a pátek, je to bez problému.
8: Úterý a pátek, říkáte. Proto se mi zdáte posmutněle, i když je Silvestr, ono je pátek dneska, že? Poraďte nám, doktore, existuje něco na povzbuzení mužné síly?
9: A povzbuzení existují. Existují 2 školy. Jedna tvrdí, jeste dráždivé látky a druhá tvrdí, jeste lehko vstřebatelné cukry. Pro vás to znamená, že budete-li na rande, sněste pocukrovanou okurku se šráčkou.
8: To už vím teďka, kde bych to rande prožil. Co má vlastně dělat muž, když přistihne ženu in flagranti?
9: No takovej opravdovej umělec života, ten nemrkne a vypůjčí si o to milence 15.
8: To se těžko vymáhá zpátky.
9: To tedy, jo, to se moc těžko má. Ale podívejte se, pravá...
8: Někdo tady lituje, že si nepůjčil.
9: Mně to tak připadá. Podívejte se, ale pravá, opravdová prevence inflagrantie žádné překvapovačky. Vrátit se ten den, když řeknete, že se vrátíte. Podívejte se, jste třeba v Karlových Varech, koupíte manželce dárek, za 700 chcete jí udělat radost, přijedete o 2 dny dřív a ona doma s nahým chlapem. To je trapné.
8: A vy pro něj nic nemáte, že? Doktore, byl jste jako vždycky perfektní, děkuju vám za vaše odpovědi. Jenom ještě mi tak řekněte pro mě, víte, Plzák, to je vaše pravé nebo umělecké jméno?
2: Tak to byla ukázka číslo 2 na vaše přání. Jsme moc rádi, smáli jsme se i tady ve studiu. Teda. Takže vzpomínka na Miroslava Plzáka a Miroslava Šimka. Miroslav Šimek, ještě jsme neprobrali s tebou. Viděla jsi ho?
6: Jasně,
2: protože
6: znali jsme
2: musela,
6: se, to víš, jo.
2: Musela uvádět i ty pořady některé.
6: Samozřejmě, a byla jsem i hostem v Semaforu v návštěvním dnu, takže netykali jsme si, ale samozřejmě jsme se potkávali pracovně velmi často. A navíc to byl víceméně kolega, nejenom jaksi moderátor, ale i učitel.
2: Ano, a tady zadrž, protože tady už se budu ptát já.
6: Aha.
2: A posluchači, budeme mít soutěž.
6: Tak jo.
2: Vážení. Budeme soutěžit o knížku, jednu z těch 5, které jsme vydali, a to si můžete vybrat. To je pravidlo, které máme po celý červen. Z těch výherců, kteří tak těch v jednotlivých kolech, těch denních zvítězí, pak v pátek losujeme ještě někoho, komu dáme, pošleme digitální rádio, aby měl doma pěkně tu moderní bedínku s kvalitním příjmem i humoriády, kterou posloucháte. Tak knížek je 5, připomeňme si je, jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, pak následovali Kulišárny Josefa Dvořáka, třetí v pořadí byly Vylomeniny Jiřího Krampola, na řadu pak přišly Radovánky s Nadějou Konvalinkovou a poslední knížka z loňska Děkovačky Libuše Švormové. Co si vyberete? No nejprve otázku, ale tu položím až tomu, kdo se dovolá na telefonní linku 731 800 900. Zatím je obsazená, protože je vyřazená z provozu, ale já ji teď otevírám a umožním někomu se dovolat a tedy vlastně i soutěžit. Tak kdo je na telefonu, kdo se dovolal, kdo to stihl a dokázal se provolat do studia?
10: Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Tady Petr.
2: Petr odkud?
10: Z Klatov.
2: Dobrá, zdravíme do Klatov. Petře, ptám se, co vystudovala na Filozofické fakultě Marie Tomsová. Za A. češtinu a výtvarnou výchovu. Za B. matematiku a fyziku. Co myslíte?
10: Já bych řekl, že teda asi tu češtinu.
2: Majko?
6: Máte pravdu. Já a matika, no to by bylo.
2: Tak aspoň bys to vystudovala, pak bys to uměla. Ne.
6: Já jsem od 5. třídy byla doučována, protože jakmile vyjel vlak ze stanice A a druhý ze stanice B, tak byl konec. To už bylo nad mé chápání, takže ta čeština, výtvarka. Petře, gratuluju.
2: Kdyby vy jste měl studovat, tak byste si vybrala taky češtinu nebo spíš tu matematiku?
10: Já spíš tu matematiku, já byl matematice dobrý.
2: Jo, dobře. Možná i díky tomu jste se dobře zavčasu provolal, správně odpověděl a teď si můžete vybrat jednu těch 5 knížek, která to bude?
10: Já bych si vybral tu Naďu Konvalinkovou.
2: Radovánky. Dobře, ať vám udělá radost. Ještě nám zůstaňte na telefonu, abychom si zapsali adresu, kam knížku budeme posílat. A vy se mějte krásně a poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a taky v pátek. Nezapomeňte, kdyby k tomu bylo ještě rádio.
6: Mějte se hezky.
2: Děkujeme taky moc. Takové bylo dnešní kolo soutěže, je to další zase zítra. Budeme opět soutěžit o knížku a pak ještě losovat právě to rádio, takže zítra to bude dvojnásobné. Ale teď je třeba samozřejmě pustit si další písničku a pokračovat v tom dnešním vysílání a pak poprosit Majku Tomsovou, aby nám vybrala další ukázku mluveného slova. Tak poslouchejte.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petrovi tedy ještě jednou velká gratulace k Radovánkám. Samozřejmě, že jakoukoliv knížku z naší edice té humoriádnické si můžete objednat i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nebo knížky vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu, takže si můžete udělat radost, pokud vám třeba ještě nějaká chybí do té série a pokud ještě jsou i ty nejstarší kousky, které samozřejmě ubývají. No a teď připomeňme, je tu s námi Marie Tomsová. Kdo s námi bude z toho archivu? Kdo zazní? Koho vybereš?
2: No, tak já bych si moc přála pana Vericha, protože jeho laskavý, humorný pohled na svět a chytré myšlenky. Mně se třeba strašně líbí jeho citát. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet, protože já si teda nepamatuju nic. Ale nejsem nejsem natolik chytrá, abych si něco vymyslela. Ale pan Werich ten to umí, tak já jsem na něj moc zvědavá.
1: A dnes nám řekne třeba to, jak hudba působí na člověka.
3: No tak. Alexander Ragtime Band, to jste poznali, ne? No a tím to vlastně začalo. A no pak jsem studoval a odkud se dal ve Francii, pak jsme tady studovali práva, no a teď to tak zasadili jsme to divadlo a stali jsme se vyznavači jazzu. No tenkrát nebyli ty malinký rádia a to, no tak jsme kupovali desky, jak se viděli prachy, kupovali desky a poslouchali celý odpoledne jedno za druhé do úplného obehrání. A tak jsme se seznamovali s jazzem, který přicházel z New Orleans a tam Chicago přes ty obchody. A to jsme byli velký odborníci tenkrát. Tenkrát byli orkestry, které dneska už pojďte po nich neštěkne, jako Six Jumping Jacks se jmenovali jedni. Potom byl ten Paul Whiteman and his orchestra. To byl takový veliký jazz první. Paul Whiteman je dneska starý pán, bohatý. A má někde farmu, zrovna jsem nedávno o něm čet a pěstuje nějaký dobytek žírnej, slavnej. A ten začal dělat takový, měl první ten sbor. No a nám se to strašně líbilo s Voskovcem. A my jsme znali takový věci, který dodnes, když jsem nostalgický, tak mě napadnou a začnu si to zpívat nebo hvízdat. A to je znamená, jak hudba působí na člověka. Hudba vůně. Vůně připomínají strašně moc. A hudba taky. Celou tu atmosféru, ty doby, kdy to člověk znal a slyšel. A nemusí to být sentimentální. Chraň pánbu. Čistě tak zdravý a nostalgický to je. No a tak jsme těch desek měli štosy. A jazz byl náš cíl. No a tak jsme se seznámili pak s Ježkem a s tím Ježkem jsme ho dali dohromady orkestr jazzový. No, z hlediska podnikatelského tedy to bylo šílenství, protože to bylo velice drahá záležitost. Vlasta Borjana se nám smávala a říkala, proč tam máte ten orkestr, říkala, to jsou šílený peníze. No, ale my jsme, no to byla pravda, ale my to měli rádi. My jsme hlavně s Voskovcem se těšili, když jsme zkoušeli novou hru, až to kluci zmáčknou. A to jsme seděli v tom hledišti a poslouchali a to jsme si to nechali zmáčknout ještě jednou a Jiřek. A to jsme se v tom koupali, to byly jam session. No, měli jsme to rádi a člověk tu práci musí mít rád, když mě se mu tento má být. Ale já vás tady vlastně nudím, protože to jsou všechno věci, které už byly řečeny, napsané a tak dále. To je z toho, že se cpu do těchto věcí. Tady by mělo teďka přijít něco od Jaroslava Ječka, protože teď zrovna by býval měl 60. A já si myslím, že taková nejpěknější věc na podzim a největší překvapení na podzim je jarní vítr. Jarní vítr v téhle době to musí zvednout náladu.
1: My si nedáme Jaroslava Ježka, my si dáme Marcela Zmoška až za chvíli, ale zpívala někdy?
2: Já.
1: Veřejně, na produkci, Majka Tomsová. Vytěšené oši asi uslyším ne, nebo překvapíš a řekl, že jo?
2: No, pokoušela jsem se, když jsem jezdila s Karlem Štědrým místo Pavlíny Filipovské, která měla mateřskou dovolenou a hvězdami toho pořadu byla Iveta Simonová a Karel Hála. A tam jsme měli i kapelu a s tou jsem se pokoušela zaspívat Whisky, to je moje gusto. Karel z toho moc velkou radost neměl teda.
1: Ale tak určitě diváci ano, tehdy ne. Tak zvládla z toho přece.
2: Jo, no. Tak s tou kapelou jsem to zvládla. Jo.
1: Iveta Semonová to slyšela taky o tom? Nebo zpívala to?
2: Byli všichni u toho.
1: Byli všichni u toho.
2: Ano, ano.
1: Jo.
2: Takže... To byl takový zájezdový pořad. Jezdili jsme po vlastech českých, moravských i slovenských. Byla to velká legrace, protože všichni měli úžasný smysl pro humor. Iveta Semonová tam měla, nebo má pořád, takový ten suchý, anglický, ano, glosující humor. Báječná žena.
1: Jaké to je cestovat s orchestrem? Jede se autobusem nebo jak?
2: Tak já jsem jezdila s mnoha orchestry, ku příkladu s orchestrem Karla Vlacha, tam mě právě přivedl Karel Štědrý jako svoji spolu konferenciérku. Tenkrát jsem ještě takhle nebreptala, jako teď. Pak jsem jezdila s orchestrem Československé televize, takže to se vždycky jezdilo autobusem. Ale tadyhle to, o čem mluvím s Karlem Štědrým, to byla malinká kapela Zdeňka Vašátka a jezdili jsme v autech. Já s Karlem, a teda Štědrým, a Iveta s Karlem Hálou.
1: Co kdyby se stalo, to je riskantní, rozložit takhle ten ansámbl, že jedno auto se někde zdrží, nedorazí, i to se stalo někdy? Že
2: ne, jste nestalo. Třeba,
1: vždycky jste se sjeli všichni.
2: Ale já jsem taková lekavá a zachránila jsem nám víceméně auto a možná i životy, určitě zdraví, protože já křičím. Já,
1: v nebezpečí.
2: Ano, v nebezpečí vyvádím řidiče z míry. Podle toho, jak jsme ohroženi, tak se blížilo auto zprava, které mělo mít přednost, a Karel jel taky. A já jsem zařvala, tady trošku předvedu, takhle nějak, pardon, pane zvukaři,
4: tak
2: já se omlouvám.
4: Tak já bych se jako řidič lekl a možná bych narazil.
2: On se lekl a dupnul na brzdy a tím jsem nám vlastně zachránila život.
4: Jo, kdyby se blížil zleva, budeš křičet jinak?
2: To bych nekřičela, kdyby se blížil zleva, to máme přednost.
1: Vážení, pokračujeme dál další ukázkou. Buď s Janem Verichem, anebo s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Nabízím proti já. Vy si ale vybíráte na telefonu 731 800 900 a během písně, která už teď zní, jak jsem slíbil, tedy Marcela Zmoška, Jeho dlaně. Vy použijte prsty k vyťukání telefonního čísla i toho SMS-kového a třeba i k vyťukání textové zprávy. Pak musíte mít číslo uložené, nebo teď si ho rychle napište 90 01 04 pro odeslání textovky. Heslo Humor mezera A nebo B, podle toho, jako ukázku si právě vybíráte. Těšíme se na vaše zprávy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že Hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní Hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vybíráte a vybírat si můžete dál. Jan Verich ve hře, anebo Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Rozhodujete na telefonu 731 800 900 a mluvíte tak s Patrikem Rozehnalem a s Marí Tomsovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: A zdravím vás tam oba dva do studia a Patriku, hezký moderační pochoutkový rok.
2: Dobře, děkuji moc za to, že mladá generace poslouchá. Kdo další?
4: Ahoj,
2: tam je?
4: Davide.
2: Dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den.
2: Ano.
5: Braňo z Martina.
2: A co vybíráte, Braňo?
4: Hola, Braňo.
2: Ačko nebo Bčko?
5: Jsem
2: záčko. Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme na dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza z Choliny. Já vám přeju krásný den. Zdravím vás oba dva a prosím vás, bych potřeboval Bčko. Pardon, Ačko.
2: Ačko, Ačko, dobře. Když potřebujete, tak potřebujete, zapisuju a děkuju a Ačko. Ačko to je, je to Jan Verich. Ohraní v Americe, teď vzpomínky.
7: Byla restaurace, která se jmenovala Ruby Fu. Byla to čínská restaurace a výtečná, my jsme tam chodívali ještě s jedním naším dobrým přítelem, který už je mrtev, dej mu pánbu nebe, moc rád si dával s náma tam to čínský vepřový divný uzený maso, co se tam jí jako předkrm. A jednou jsme šli do divadla a tam hořelo. V té restauraci. A v New Yorku velmi často hoří, to není žádná senzace, ale senzace byla v tom, že vycházelo ven spousta číšníků Číňanů, kteří byli rozčílení a nesli si ty svý civilní obleky a boty a všecko si to skládali hned vedle k nám do divadla, do zadního hereckého vchodu. Tam byli, měli celý majeteček složený a bylo jich tam asi 30. A rozčíleně si čínsky říkali, že hoří. A ono to tak znělo, jako když bzučeš. A tak tou čínštinou, která je taková hrdelní a zpěvná, a bylo jich moc, a ono to znělo, jak na jaře včely. Takový... V tom my jsme vcházeli s Voskovcem a s Kanadou Lee, a tak jsme zůstali stát úplně okouzlený tím, a tak jsme to poslouchali a najednou se Kanada Lee na mě otočí a povídá Moňo, Moňo, a já jsem mu odpověděl Ioma, a Ioma. A Voskovec do toho vymýsil, říkal Ioma, a Ioma, a Ue. A Kanada Lee zase odpověděl Ioma. A tak jsme začali mluvit čínsky, to, ten moment. A 14 dní jsme na sebe, my tři, nepromluvili nijak než čínsky. A to šlo tak daleko, že třeba u mě zvonil telefon a já zvednu telefon a ozve se Ioma. No já jsem odpověděl, jo. A najednou Kanada Lee na druhé straně mě dlouho vyprávěl, tak 15 minut, No já jsem mu potom odpověděl, položili jsme to. A to jsme měli s takovým klidem, že jsme prostě měli takový čínský týden, možná dva. Ale oni

0: hnali Voskovec s Kanadou Lee tak daleko, že když právě v té scéně, v první scéně, kde je ten Caliban a ten Trinculo skovaný, jsou oba pod tím, pod to, v té jeskyni před deštěm a před, ze strachu pod takovým hadrem, a přichází ten Stefano, kterého jsem hrál já, a přichází s písničkou a má si všimnout toho, že z toho hadru koukají čtyři nohy. A právě jak to ta role předpisuje, on se lekne, on je opilej, a lekne se a říká, co to je za monstrum tady, které má čtyři nohy. Tak v tom momentě já musel stát nad tím hadrem, pod kterým byl Voskovec a Kanada Lee. A jak tak stojím na tom jevišti sám, tak pod tím hadrem slyším a druhý hlas říká. Teď se mnou to začalo lomcovat, protože oni věděli, že to se mnou bude lomcovat. Proto to začali říkat. Jenže já jsem chvilinku sebral všechny síly, uklidnil jsem se, aby lidi si nevšimli, že se směju. Mluvil jsem svou roli dál a klek jsem si až k ním, což jsem jindy nedělal, a řekl jsem tak, aby to lidi neslyšeli. A teď jste měli vidět ten hadr, jak začal lítat. Teď se tam ty dva chlapi začali strašně chechtat a povyskakovali. Ovšem k naší smůle zrovna ten den tedy byla paní režisérka Peggy Webster, ta to režírovala v divadle na inspekci. Jak jsme dostali vynadáno čínsky, to nemáte ponětí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Majko, tebe někdo rozesmíval někdy při výstupu, že jsi moderovala někdo třeba z portálu nebo spoza kamery?
3: No, neskutečný byl Miloš Frýba. To bylo strašný. To byl takovej bazilišek v tom nejlepším slova smyslu, který opravdu neváhal, nelenil, vlezl do toho studia za kameramana.
2: Ano.
3: Postavil se vedle a teď ty máš něco hlásit, přímý přenos v tom hlásání, bez čtecího zařízení, čili z paměti, a vedle kameramana stojí Miloš Frýba a dělá třeba břišní tanečnici a neváhá si sundávat jako striptýzovým podáním košily. No a ty máš zachovat tvář a text.
2: Jo.
3: Miloš byl opravdu neskutečný. Ve vymýšlení tadyhle těch ptákovin
2: ale
3: tomu dělalo velmi dobře.
2: Muselo mu být jasné, že on byl vedoucí, ne? Svého času taky nějak vedl ty
3: hlasatele.
2: No,
3: potom ano.
2: Takže že to když tak schytá, když to někdo z jeho kolegů takhle pomotá díky právě jeho vtípkům. Tomu vůbec
3: nikdo
2: nevadilo.
3: By ho neprásknul.
2: Ne. Ty by to neprásknul, jestli se smála, protože Frýba dělala tanečnici. To přiznáš až po letech tady
3: ano,
2: u nás rozhlase. Jo?
3: Přesně tak.
2: Dobře. Tak Majka Tomsová, náš host, a vybírala různé ukázky, zabrali u vás, ty moje zatím prohrály, tak já je teď na konci vrátím do hry a vy si vyberte, ať nevybíráme za vás něco dalšího, ale ať vy si zahlasujete. Tak tedy ve hře Zpátky s Ačkem Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová, a Bčko Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Co uzavře dnešní vysílání? Rozhodněte o tom na telefonu 731 800 900 nebo zaslanou SMS-kou na číslo 90 01 04 ve tvaru Humor mezera A nebo Humor mezera B. A k tomu teď skupina Olympic v Humoriádě.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Řekl bych, že už máme skoro rozhodnuto, ale můžete ještě krátký hlas někomu věnovat, nebo informaci. Dobrý den, kdo to je?
2: Takže zdravím Majku a Patrika a dáme si Kajzera.
3: Děkujem.
1: Máte pravdu, přesně tak, takhle nám to vyšlo skoro 100%, takže Kajzer Lábus, otravná cestující tady je.
4: Je tu volno tady v tom kupátku, je? Koukám, že tak si sednu, že na co bych si nesedla. Je, to jsou hitce, to vám po... Mohl byste mi to rád nahoru, bo teda... Já už jsem taky, já jdu až z Přeloučce. No, do Tanvaldu. Ježiš, já se musím trošku vyloftovat. To vám povím teda, ale to jsou takový... Můžete mi to dát?
5: Jděte se luftovat někam jinam.
4: Ale prosím vás, takže to zlepte se, ale já musím, to se nedá, nezlepte se na mě, ale... Ježiš, vejde se to tam někam nahoru?
5: No, nevejde, protože tam nic není, no.
4: Že to, že to tam vždycky bylo,
5: no,
4: každou
5: chvíli,
4: ale to jsou
5: tam...
4: ty spěšný vlaky, ono dneska jezdí každý desátý, hlavně, že je spěšný, že jo, to by se jeden zbrat. Já. Tak to nechte někde, tak já to vyhoďte z okna, nebo co, já nevím, co si budete dělat. Já nesu tady ešu, já jezdím pro jídlo do nejlepší, pro ty penzisty mají takový vám dobrý, teďka tam jídla takhle, ale necháte mi to všecko tady. Ježiš, tak já jsem si říkal, já je to snad nestěnu a pak jsem to nakonec stihla, víte, já jsem nejhorším nakonec, ale on taky má autobus, má spoždění od nás, víte, z mikro to nic, má spoždění a nahoru dneska to všecko stihne, já jsem si říkala, dobře, stihne a stihla jsem to nakonec. Že si nesum dáte tu bundu, prosím vás, tomu horku, to je hrozný, mě jste připomněl, víte, co jste mi připomněl? Ježišmarja, snad jsem si vzala doklady, to by bylo, abych si nevzala doklady, jo, mám je. No, vy jste mě připomněl taky s tou bundou, to se, u nás Franta Kožíšek, soused, on vedla, on vždycky nosí bundu a on vám třeba, on v té bundě spí, to si představte. A já jsem potkala jeho ženu, jo, to si poslechněte, já jsem potkala, jo, vy asi neznáte paní Kožíškovou, že jo, to je potvora hrozná, ježišmarja, to byste nevěřil, že takhle, a ona vám řekne, ten můj spí i v bundě, já slyšela něco jiného, no to bylo hrozné, já jsem se celá naručeně potkala na první chvíli, já jsem si myslela, že se úplně zblázním. No já byla úplně z toho, ale jsou to hity. Ježiši, jak to lítá po těch, to je hrozný, to, no jo, jak tam jeve, no, potřebuji to trošku, kdyby sprklo, já to jste mi připomněl, vy koukáte z okna jako můj starý vdovec, teda Ježiš, to vám řeknu, ten taky tak lidský čučel z okna, já mu se říká, kam koukáš, a mu říká nikam, je to nějaká logika, není, že já si povídám, no, co pak to čtete tohleto, co to máte za knížku tohleto, co pak to je tohle?
5: Já bych,
4: to říká taky moje znak, no, já bych a nic nakonec, nábych, že jo, no jo.
5: Já bych si rád přečetl knížku, děkuju vám.
4: Já jsem si dala kapesnice, co pak to jste pěkný o tohleto, co to máte za knížku? Co to je? Může se, já jsem taková zvídavá bába, že každý říká, ženská, ti tobě to jede jako kulomet a máte pravdu. Já bych vyhrala vlasteneckou válku, že mám pravdu, pane, no jo. A ještě, že to je volné místo, já si tak odechnu, já jsem tak šťastná, že se můžete taky popovídat, to víte, první manžel 2 roky mrtvej, druhý manžel rok mrtvej, třetí manžel 18 mrtvej, já jsem úplně sama, jenom 4 holý stěn, já to jste mi připomněl. Takhle víte, jak se na mě kouká nebožtík Arnoš, takhle se kouká,
5: prosím,
4: to byl pes, to, víte, to byl pes.
5: Ale... Prosím, paní,
4: no, prostě, co byste prosil, mě každý prosí,
5: já vás neposlouchám, paní. No, tak já jsem rád, že jsem v klidu, že jedu a že si mohu přečíst knihu.
4: Jakou knihu čtete, to by mě moc zajímalo, jestli mě můžete zesvěřit. Co to je za knížku tohleto?
5: Ale to vás určitě nebude
4: zajímat. Ale bude mě to, mě zajímá všecko, víte, mě zajímá úplně všecko. Co pak je za knížku, co to čtete pěknýho?
5: Agatha Christie.
4: To snad vám všecko, co ta bába napsala. Jak se to jmenuje tohleto? Jak se to jmenuje? Počkejte, já vám tam na to nakouknu. Vražda v tunelu. No, to se mě to 14, co jsem to dočetla. To je tak skvělá věc, to byste nevěřili, jak to dopadne. Víte, kde je vrah? Lord James Tyfrant. No, tento. A to byste vůbec nevěřil, že to je možné, že ten chlap to udělal tohleto. To byste vážně nevěřil.
5: Paní, já jsem vás žádal, já nepotřebuji, protože... No, to není možné, to není možné. Jak jste říkala, kdo byl
4: Lord Pentreville, on to je vrah nakonec. No jistě, to je vrah, ano.
5: No dobře, ale on se převlékl za toho Smise.
4: Kde pak by se převlékl? Za to se převlékla stará Morrisová, prosím vás. To víte, že jo. Kde pak ten má? No to víte, ale to byste nevěřili.
5: No já tak jsem... teď už mu ta knížka je na hovno.
4: No ale tak na to, ježišmane, co děláte, se rozčilujete.
1: Úžasná dvojice, udělala tečku za dnešním vysíláním, pomohli jste nám vybrat, za to moc děkujeme. Soutěži budeme zase zítra, navíc je tam ještě ve hře to rádio, první týdenní cena v červnu. Dnes to byla Majka Tomsová. Děkuji za návštěvu, Majko.
3: Moc mě těšilo, děkuji, Patriku. Přeji vám krásné, slunečné a veselé léto.
1: A udržte si dobrou náladu, úsměv na tváři, co nejdéle, co to jde. A samozřejmě při poslechu vysílání Českého rozhlasu, který jede dál, písničkou, zprávami a dalšími pořady. Mějte se. Když okne...

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Radnice v Havlíčkově Brodě doufá, že jízdným zdarma přiláká do MHD nové cestující. Řidičům kamionů by mohly chodit pokuty za přetížený náklad automaticky. Čeští fotbalisté porazili v přípravě na světový šampionát Guatemalu. Očekáváme zataženo ráno a dopoledne déšť, teplotní maxima dosáhnou 18 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Zavedení bezplatného používání MHD v Havlíčkově Brodě po dobu opravy mostu u Byly bude pro město znamenat ztrátu asi 6 milionů korun. Rekonstrukce hlavní dopravní tepny má trvat přibližně 14 měsíců a v jejím průběhu je MHD v Havlíčkově Brodě pro všechny zdarma. Podle místostarostky Marie Rotbauerové z Hnutí Naše Česko se tento krok nedá měřit pouze penězi. Změna zlepší plynulost dopravy a přiláká nové cestující. Vysvětlila v pořadu, o čem se mluví.
3: Myslím si, že by to mohlo pomoct naučit děti jezdit autobusem, protože děti a důchodci, kteří už nemůžou řídit, tak to je jediný zrychlený prostředek, jak se někam dostat.
2: Celý rozhovor si můžete poslechnout na internetové stránce vysočina.rozhlas.cz. Ministerstvo dopravy plánuje zautomatizovat pokuty za přetížení u kamionů. Šéf rezortu Ivan Bednárik za SPD to řekl ve vysílání Českého rozhlasu. Odpadla by tak podle něj povinnost kamion zastavit a zkontrolovat i poměření dynamické váhy.
4: Bude to prostě probíhat tak, že pokud ho ta dynamická váha identifikuje tak, jak z kamerového systému vám může přijít fotografie, že nemáte zaplacenou dálniční známku, tak vás budeme taky nutit dodržovat pravidla.
2: Na přípravě změny teď podle Bednárika pracuje Centrum dopravního výzkumu. Ministr plánuje, že by mohla platit od začátku příštího roku. Vrátit by se mohlo také vážení jednotlivých náprav na místo celého kamionu, jako je to teď. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval v otevřeném dopise ruského prezidenta Vladimíra Putina k ukončení války. Navrhl, aby se sešli a prohlásil, že Ukrajina je připravená během jednání dodržovat klid zbraní. Putin připustil, že by dohodu o příměří na Ukrajinu mohl podepsat Zelenský. Zároveň ale opět zpochybnil jeho legitimitu, protože mu mandát vypršel v květnu roku 2024. Ukrajinské zákony ale neumožňují uspořádání voleb v době válečného stavu. Sport. Čeští fotbalisté vyhráli generálku na mistrovství světa. V New Jersey porazili Guatemalu 3-1 po gólech Šika, Chorého a Vyšinského. Do šampionátu vstoupí Češi za týden utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak budou hrát ještě s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem. Počasí. V Jihlavě a Moravských Budějovicích teď mají 15 stupňů, v Novém Rychnově 12. Očekáváme zataženo, ráno a dopoledne déšť, nejvyšší teploty se ustálí mezi 15 a 18 stupni, foukat má mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dálnice D1 na Vysočině je v tuto chvíli volně průjezdná, nehody nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pátá hodina, čtvrtá minuta, máme tady pátek, 5. červen roku 2026. Dobroslav slaví svátek, tak vám pánové blahopřejeme. Zpěvačka Jitka Zelenková dnes slaví 670. narozeniny, takže jí samozřejmě z Českého rozhlasu Vysočina blahopřejeme, ať se jí daří stále v tom, v čem je tak vynikající, a sice ve zpívání hlavně, ať je zdravá. Po 7. hodině si určitě pustíme v písničce Když se narodíme. Taky slaví herečka Jana Jeníková, té je dnes 71. No a před 45 lety v Americe vyšel první článek o nemoci později nazvané AIDS. Co dalšího se přihodilo, to řekne Petr Jungmann už za chvíli.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 5. června. Svátek mají muži, kteří nosí ryze dobré jméno. Dobroslav. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Plán evropské obnovy a pomoci válkou postiženým zemím vyhlásil v roce 1947 na půdě Harvardu státní tajemník George C. Marshall v proslovu později nazvaném Marshallův plán. Jeho autor za něj dostal Nobelovu cenu míru a válkou zničené země 13 miliard dolarů. Tato podpora byla nabídnuta i Československu. To nadšeně přijalo. Ale po dvou dnech a jedná ani se Stalinem šel Marshallův plán u nás ke dnu. Syndrom získaného selhání imunity neboli AIDS poprvé klinicky popsal před 45 lety v roce 1981 americký lékař Michael Gottlieb. Léky na tlumení HIV AIDS se neustále zdokonalují a většina nemocných žije plnohodnotný život. Jediný ligový titul v klubové historii získali před 40 lety v roce 1986 fotbalisté FC Vítkovice. Tehdy to byl klub TJ Vítkovice. Poslední léta se Vítkovice pohybují mezi třetí a čtvrtou nejvyšší soutěží. Expresní vlak Regiojetu směřující do slovenských Košic se srazil před 2 lety v Pardubicích čelně s nákladním vlakem. Rychlík podle zjištění drážní inspekce minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Nehoda si vyžádala 4 mrtvé, 27 lidí skončilo v nemocnicích. 55 má dneska americký herec Mark Wahlberg. Začínal jako rapper pod jménem Marky Mark. Nejčastěji ho vídáme v akčních filmech. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.

0: Pátá hodina, 16. minuta, vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina s rádiem vašeho kraje. Pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Nejdříve ze všeho si porovnáme ranní teploty v kraji Vysočina. V tuto chvíli máte 12 stupňů v Nedvězí a taky v Počátkách. 13 stupňů po ránu ukazují teploměry v Přibyslavi. 14 stupňů máte v Třebíči, v Jihlavě, v Bystřici nad Pernštejnem, ve Velkém Meziříčí, v Havlíčkově Brodě nebo i ve skoro zatažené náměstí nad Oslavou. No a 15 stupňů teď po ránu máte v Dukovanech. Dnes čekáme zataženo, ráno a dopoledne déšť. Odpolední teploty se ustálí mezi 15 až 18 stupni Celsia a foukat má mírný severozápadní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Pátečním hostem dobrého dopoledne bude člen Automotoklubu Jihlava Tomáš Sibera. Pozveme vás na 6. ročník jízdy Medvěda Brtníka, tedy jízdy historických vozidel a motorek.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na Mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

byla skupina Čunasky a Hlavolám 8 minut před půl šestou. Parkování v centru Jihlavy bude nově v některých zónách zdarma i v sobotu. Poprvé za odstavení auta nebudete muset platit už zítra. Kde přesně se pravidla mění, to vám v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina po půl sedmé prozradí František Jirků.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Asi 60 zaměstnanců úřadu vlády dnes stávkuje. Důvodem je chystaný převod agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. Odborníci se obávají, že to zkomplikuje jejich práci. Vláda na svém rozhodnutí ale dál trvá. Poslance čeká dopoledne řada volebních bodů. V tajné volbě budou rozhodovat o předsedovi vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. V druhém kole čeká volba nového ombudsmana. Vybírat budou mezi právničkou kanceláře veřejného ochránce práv Evou Kostolanskou nebo někdejší zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou. Znovu budou hlasovat i o tom, zda se místo předsedkyní sněmovny stane Barbora Urbanová ze STAN. Rozsáhlá výsadba květin pokračuje v Pelhřimově. Pracovníci technických služeb od poloviny května do záhonů a mobilních nádob na náměstí i v okolních ulicích umístí přes 3,5 tisíce letniček. Město zároveň rozšíří trvalkové záhony také do ulic na Hradišti, Příkopy a Solní, kde je jejich výsadba plánovaná na červen. Na podzim doplní květinovou výzdobu ještě 5,5 tisíce cibulovin. V Itálii pokračuje soud, ve kterém je český občan obžalovaný z dvojnásobné loupežné vraždy. Podle agentury ANSA se vražda stala před 28 lety nedaleko Benátek. Zemřely dvě ženy při loupeži v jejich baru. Vyšetřovatelé po letech díky analýze DNA zjistili, že stopa patří obžalovanému Čechovi. Atletka Lourdes Gloria Manuel zaběhla jako třetí Češka 400 pod 50 sekund. Na mítinku Diamant Diamantové ligy v Římě ji zvládla za 49,77 sekundy a skončila druhá za nejrychlejší Norkou Jägerovou. A přidáme předpověď počasí, očekáváme zataženo, ráno a dopoledne déšť, teplotní maxima dosáhnou 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Spozorněte na silnici 38 na úrovni Pávova na Jihlavsku. Došlo tam k nehodě nákladního auta a pozor dávejte také na silnici 347 u Světlé nad Sázavou. Také tam boural nákladní vůz.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 5:32. Po velkém úspěchu se do Telče vrací oblíbený koncert filmových melodií, a to v podání Symfonického orchestru Masarykovy univerzity. Vede jej Martin Mazánek, zazní slavné skladby z filmů jako Star Wars nebo E.T. My se na tuto akci v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina zaměříme za chvíli. Přiblížíme jim, řekneme hlavně, kdy přesně bude. Teď ale Alice Springs, Vrátce mi zpátky, a pak Valdemar Matuška s Terezou. Je pátek, je 5. června. Zdraví vás Robin Šalamón a přeji vám všem krásné ráno.

0: Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina byli včera dva pánové, ředitel Univerzitního centra TEL Čaroslav Makovec a dirigent Symfonického orchestru Masarykovy univerzity Martin Mazánek. Přiblížili program koncertu Symfonie Stříbrného plátna, který na vás čeká 14. června v Zámeckém parku v Telči.
1: My jsme si vlastně tentokrát pro posluchače a taky diváky připravili jednu zajímavou věc a to, že nehráme vlastně standardně toho E.T.ho, jak ho znají z koncertu, ale připravili jsme si vlastně celý závěr filmu, tak jak byl vlastně na tom původním soundtracku z roku 1982. Takže to bude hodně zajímavý zážitek, protože je to vlastně celá ta pasáž od toho, jak unesou E.T.ho až vlastně po závěr filmu.
2: Jak je vůbec náročné přenést tu filmovou atmosféru jen za pomoci orchestru, bez toho doprovodného obrazu, který s tím většina z nás má většinou spojen?
1: Tam to záleží hodně na výběru té hudby, protože jsou jako soundtracky a je filmová hudba, která je natolik silná, že vlastně nepotřebuje ten vizuální vjem k tomu, aby si ten posluchač to užil. A se snažíme vybírat vlastně hudbu takovou, která může stát sama o sobě a nemusí právě být doprovázena tím obrazem.
2: Kolik hudebníků se na koncertě představí a jak vůbec dlouho se takový program připravuje?
1: Na tomto koncertě se představí cirka okolo 70 až 75 hudebníků. Koncert se připravuje na celého půl roku.
0: Ještě jenom tady připomínám, že koncert Symfonie Stříbrného plátna

0: Lisa Stansfield s námi byla na Českém rozhlasu Vysočina ve 6:45. Za chvíli Věra Špinarová s písničkou Georgie. No a makovičky, tak ty se dnes pustí do výroby zmrzliny.
1: Počasí.
0: Pátek bude na Vysočině zatažený, teď po ránu a dopoledne deštivý. Odpolední teploty budou mezi 15 až 18 stupni Celsia.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 555.

773 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Jakou zmrzlinu máte rádi? Vanilkovou, jahodovou, čokoládovou? Makovičky vám teď v 5.49 nabídnou tu svoji, tedy pokud ji dokáží vyrobit.
1: Makovičky.
2: Jak se dělá zmrzlina?
3: Prvně oni vezmou se do ruky kornout, vezmou pačku a oni natočou tu zmrzlinu do toho kornoutu.
4: Dá se tam třeba mouka.
5: Tam ten člověk dá něco dobrýho.
6: Dáš do mixéru třeba jahodu a pak to dáš do mrazáku a pak se to z toho tak jako naporcuje.
7: Nebo můžeš udělat vodu, potom do toho dát nějakou šťávu a můžeš to vylít do formičky na ledňáka.
8: Třeba bys mohl vzít jahodu a dračí ovoce, ty mám nejradši, a zmrazit to, ale jenom málo, aby to bylo takový dobrý.
9: My děláme doma ledňáky, třeba že dáme do kornoutu kapřičky a pak to dáme do mrazáku a máme takovou zmrzku dobrou.
2: A jakou máte nejradši zmrzku?
9: Malinovou.
10: Vanilku.
11: Čokoládovou.
12: Dračí ovoce.
13: Smetanovou.
14: Čokoládu a jahodu.
15: Mám ráda mango a marakuju.
16: Šmoulovou.
1: Makovičky.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přejeme vám dobré ráno, před námi jsou zprávy, no a po nich uslyšíte Petra Muka Přichází s láskou, anebo Michala Tučného a Báječnou ženskou. 6 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Poutníci z Moravských Budějovic dnes výjíždí na kolech na zítřejší blahořečení farářů Buly a Drboli. Ministerstva dnes podepíšou s úřadem vlády protokoly o předání některých agend. Čeští fotbalisté porazili v přípravě na světový šampionát Guatemalu. Očekáváme zataženo ráno a dopoledne déšť. Teplotní maxima dosáhnou 18 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Na blahořečení kněžích Jana Buly a Václava Drboli dnes vyráží skupina věřících z Moravských Budějovic a okolí. Slavnostní akce koná zítra na brněnském výstavišti. Poutníci chtějí na místo dojet na kole. První zastávku mají cyklopoutníci v nedalekém Lukově, kde se Jan Bula narodil. Mše v tamním kostele začíná v 8 hodin. Pokračuje spoluorganizátor a žďárský farář Marek Husák.
3: Budu sloužit já spolu s místním otcem farářem a děkanem, otcem Milošem Míčánkem. A samozřejmě ta mše je přístupná komukoliv, kdo chcete přijít v 8 hodin ráno.
2: Odbory ve Strakově akademii dnes budou stávkovat proti přesunu některých agent na jednotlivá ministerstva z úřadu vlády. To prosazuje jeho ředitelka Tinde Bárta a premiér Andrej Babiš se hnutí ANO. Například ministerstvo spravedlnosti bude nově spravovat oddělení týkající se spolupráce s občanskou společností, lidských práv a rovného zacházení a rovnost žen a mužů. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO je vše připravené na dnešní formální převedení agendy.
4: Můj názor je, že to může fungovat lépe právě proto, že dnes ty zákony konkrétně píší úředníci z ministerstev, ale ti, co říkají, jak by ty zákony měly vypadat, sedí na úřadu vlády, tak bude daleko lepší, když budou sedět pospolu. Ti, co například se zabývají lidskými právami, budou mít kanceláře vedle v uvozovkách těch, kteří tedy tu legislativu připravují.
2: S tím ale nesouhlasí kromě odborů ani experti na dané oblasti. Tvrdí, že úřad vlády spravovat agendy, které spadají tematicky pod několik ministerstev a jejich práci v těchto oborech, koordinoval. Americká sněmovna reprezentantů po roce odhlasovala zákon o podpoře Ukrajiny. Kyjev by podle něj mohl získat půjčky v přepočtu přes 166 miliard korun. 18 republikánů se přidalo k demokratům, přestože prezident Donald Trump i stranické vedení byli proti.
5: It's time for us to do what's right. Support
6: Ukraine. Hlasování prosadil demokratický poslanec Gregory Meeks, který sbíral podpisy pod takzvanou petiční listinu a tím sněmovnu přinutil hlasovat bez souhlasu vedení. Na podporu zákona získal celkem 18 republikánů, kteří přeběhli k většině demokratů. V Senátu zákon podle všeho nemá šanci, ale po rezoluci proti válce v Iránu jde o druhou rebelii vůči Donaldu Trumpovi v kongresu během 2 dní. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští fotbalisté vyhráli generálku na mistrovství světa. V New Jersey porazili Guatemalu 3-1 po gólech Šika, Chorého a Višinského. Do šampionátu stoupí Češi za týden utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak budou hrát ještě s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
0: Počasí.
2: V Třebíči a Libici nad Doubravou teď mají 14 stupňů, v počátkách 12. Očekáváme zataženo, ráno a dopoledne déšť. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 15 a 18 stupni. Foukat má mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Opatrně teď na silnici 38 na úrovni Pávova na Jihlavsku. Došlo tam k nehodě nákladního auta a pozor dávejte také na silnici 347 u Světlé nad Sázavou. Také tam bouralo nákladní auto.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Šestá hodina, čtvrtá minuta, jste na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme dobrou chuť k páteční snídaní, máme 5. června. Věřím, že se těšíte na víkend. Mimochodem, co budete mít k obědu? Nasnězené obědy ze školní jídelny nemusí vždy končit v koši. Například v Jihlavě si můžete vyzvednout ve výdejním boxu. O podobné službě uvažují i další zařízení na Vysočině, jak zjistila Veronika Bartes-Bohradková. Tak za chvíli se v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vypravíme na domov mládeže na Žižkovou ulici do Jihlavy.
0: Dobré ráno.

0: 6. hodina, 13. minuta, ladíte Český rozhlas Vysočina. Přejeme všem krásné páteční ráno, doufám, že vás netrápí nějaké zdravotní problémy. Pokud ano, nenechte si po 13. hodině ujít naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu. S paní doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a s Patrikem Rozehnalem oběma přeji hezké ráno a ptám se na dnešní téma.
1: Dobrý den.
2: Přeji také a budeme se věnovat zácpě.
1: Tedy těm z vás, které podezřele často trápí tyto problémy na záchodě.
2: Jste nervózní z toho, že se nemůžete vyprázdnit? Míváte méně než 3 stolice týdně?
1: Míváte tuhou nebo dokonce velmi tvrdou stolici? Nebo pocit, že střeva jsou ještě plná?
2: Míváte křeče v břiše, trpíte nadýmáním, máte dojem plnosti, těžkosti nebo pocit ucpaného konečníku?
1: Dejte nám vědět o svých potížích a popište své problémy ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
2: A také nám můžete nechat vzkaz na záznamníku s číslem 221 553 770.
1: Opakujeme ještě jednou náš telefon pro vaše dotazy, které můžete volat teď hned. 221 553 770.
2: Zácpě a všemu, co s tím souvisí, se budeme naživo věnovat už dnes odpoledne po 13. hodině v poradně Vesele a zdravě.
1: Poslechnout si můžete i dnešní reprízu po 20. hodině.
2: Tak na slyšenou u tématu, o kterém se nezdráhejte mluvit, o zácpě.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: To byl Michal Tučný a báječná ženská v 6 hodin 19 minut.
1: Počasí.
0: Přejeme dobré páteční ráno, máme 5. června na Vysočině, dnes čekáme zataženo, po ránu a dopoledne déšť. Odpolední teploty budou mezi 15 až 18 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Pátečním hostem dobrého dopoledne bude člen automotoklubu Jihlava Tomáš Sibera. Pozveme vás na 6. ročník jízdy Medvěda Brtníka, tedy jízdy historických vozidel a motorek.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Ana Julie Slováčková, nepopsaná v 6.23 na Českém rozhlasu Vysočina. Šetrněji nakládat se zbytky obědů se snaží školní jídelny na Vysočině. V Jihlavě jedna z nich nabízí nevyzvednuté porce ve výdejním automatu. Zájem o jídlo v krabičkách je enormní.
1: Já si vyberu asi ty nudle, čínský nudle s vepřovým masem a zeleninou. Je to jednoduchý, člověk se tam dá, zadá si tam číslo, potom přiložím kartu.
2: Jak sem často chodíte?
1: Dvakrát týdně. Si to taky vytáhnu a mám to.
2: Marek Paulas ukládá zatavenou krabičku s obědem do baťohu. Automat předškolní jídelnou v Žižkově ulici v Jihlavě je jen pár metrů od jeho bytu. Chodí k němu i pan Zdeněk.
3: Bydlím teda nedaleko, ale většinou, když jdu okolo, tak už je to vybraný, takže jsem to vzal po druhé a beru to pro mámu.
2: Denně v boxech přitom končí v průměru 50 původně objednaných a nakonec nesnězených porcí. Ředitelka střední stavební školy, která jídelnu provozuje, Markéta Metelková, si službu už po měsíční zkušenosti pochvaluje.
4: Tak zpětná vazba je taková, že vždycky ráno už tam nic není. Je to o tom, že ty lidi o to zájem mají.
2: Školní jídelna podle ředitelky automat pořídila kvůli úsporám a šetrnějšímu nakládání s potravinami.
4: Jednak je to ušetření starostí, ale taky je to i ušetření, řekněme, finančních prostředků, protože za likvidaci my musíme platit, za ekologickou likvidaci. A je to taky o dobrém pocitu, že jídlo, které někdo uvaří, takže se nemusí vyhazovat.
2: O podobném řešení uvažovala i střední umělecko-průmyslová škola v Heleníně. Nakonec ale od nápadu ustoupila, vysvětluje ředitelka Sylvie Čermáková.
5: My jsme provedli takovou poctivou analýzu, vzhledem k tomu, že u nás opravdu by se jednalo o velmi malé přebytky, v podstatě v jednotkách porcí, tak v tuhle chvíli pro nás tenhle ten problém není jako natolik akutní, abychom k němu nějak systematicky přistoupili.
2: Naopak o výdejním automatu přemýšlí v Pelhřimově. Podle mluvčí radnice Andrej Unterfrancové zvažuje vedení města jako zřizovatel tamních jídelen praktické aspekty a dopady takového opatření. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Fotbalový šampionát láká internetové podvodníky. Jde například o falešné náborové stránky organizace FIFA, které z lidí lákají osobní údaje. Aktivují se i falešné e-shopy. Ty pro změnu nabízejí suvenýry. Poznat je lze i podle toho, že neuvádí provozovatele ani kontakty. Na Vysočině začala sezona samosběru jahod. Jako první v kraji zahájila provoz plantáž u České Běhle na Havlíčkobrodsku. Další samosběr jahod by mohl začít příští týden u Jemnice. Ostatní farmy na Vysočině avizují zahájení v polovině června. Královské město Znojmo si připomene 800 let od svého založení. Třídenní oslavy zvané Znojemská nakládačka potrvají ode dneška až do neděle. Centrum města se promění v kulisy, ve kterých se postupně odehrají různé historické scénky, jako povýšení Znojma na město králem Přemyslem Otakarem I. nebo ukázkou porážku napoleonských vojsk. Kromě velkých výpravných scén jsou připravené také ukázky řemesel, hudební produkce a hostina. V Černé Hoře se koná summit Evropské unie. Prezidenti a premiéři 27 a zemí západního Balkánu budou debatovat o rozšíření evropského bloku o regionální stabilitě. Proberou i možné výhody pro uchazeče o členství v Unii během zdlouhavého přijímacího procesu. Českou republiku zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O titul na tenisovém Roland Garrosi v ženské dvouhře zahrají Polka Chvalinská a Ruska Andrejová. Ta v semifinále vyřadila Ukrajinku Kostukovou a Chvalinská porazila Rusku Schneiderovou. Finále je na programu v sobotu. A ještě předpověď počasí. Očekáváme zataženo, ráno a dopoledne déšť. Teplotní maxima dosáhnou 19 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpomalte v pražském směru dálnice D1 na 92. kilometru u Humpolce. V levém jízdním pruhu tam na vozovce leží kusy roztrhané pneumatiky. A pozor dávejte na silnici 38 u Jihlavy a také na silnici 347 u Světlé nad Sázavou. Překáží tam nehody nákladních aut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6 hodina 32. minuta.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.
2: Je tu Petr Spál.

0: Dalibor Janda, jeho písnička Co se má stát, to se stane v 6.39 v pátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. V centru Jihlavy už zítra nebude nutné platit za parkování. Město totiž rozvolňuje doposud platná pravidla pro odstavení aut. Změna se týká ploch v oranžovém a fialovém režimu. Pro pracovníky technických služeb to znamená přelepit novými informacemi stovky značek.
1: Jeden z pracovníků služeb teď upravuje samolepku, která přijde na informační sloupek. Je na ní nový ceník, respektive nové časy, kdy se na místě pro parkování neplatí. To je docela kumšt, co to udělat bez bublin?
2: Je. Ona se tahle folie docela hodně natahuje, jak je ten sloupek už hodně nahřátej, tak když se pak třeba dělá tahle delší, tak už má snahu se to natahovat.
3: To pak máš folie takovouhle.
4: Takže teď tady máme novou informaci pro řidiče, že kteří sem přijedou, že mají zdarma sobota, neděle a svátky, předtím byly jenom neděle a svátky.
1: Přečetl novou informaci z nově nalepené samolepky.

0: tom oranžovém, v tom návštěvnickém a v tom fialovém, z důvodu, že tu sobotu to není plně naplněný. To znamená, je tam nějaký 60-70%, to znamená, i ty rezidenti mají pořád kde zaparkovat.
1: Zatím půjde o zkušební režim. Magistrát na konci roku vyhodnotí, jak se změna osvědčila. Město počítá s tím, že kvůli bezplatným sobotám přijde asi o 2 miliony korun ročně. František Jirků, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: byla skupina ABBA ve 6:45. Za chvíli Aleš Brychta, Barák na odstřel, anebo Pavel Bobek, Drž se zpátky, chlapče můj.
1: Počasí.
0: Teď už se ke slovu na Českém rozhlasu Vysočina dostává meteorolog Ondřej Brambus. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: A jak máme na Vysočině právě teď?
2: Záleží jak kde, protože počasí na Vysočině začíná ovlivňovat fronta, která přináší srážky, a ty zatím vypadávají v západní polovině kraje, takže řekněme od západu někam po Jihlavu nám prší, ale naopak v té východní polovině kraje to máme zatím ještě beze srážek, ale oblohu máme zataženou na celém území kraje, teploty, ty se pohybují.

0: pohybují většinou od 10 do 14 stupňů Celsia a také se nám v druhé polovině noci a kránu trošku rozfoukal vítr, takže teď nám fouká většinou mírný vítr od severozápadu o rychlostech většinou do 25 km za hodinu.
1: Budeme v průběhu dne potřebovat deštníky?
0: Ano, zejména teď v těch nejbližších hodinách, protože to srážkové pásmo, které jsem zmiňoval, se přesouvá od západu směrem k východu, takže pršet nám bude v těch nejbližších minutách a hodinách na celém území kraje Vysočina. Během odpoledne nebo už kolem poledne nám začnou srážky od západu opět ustávat a začne se nám také protrhávat oblačnost, ale musíme počítat, že jak odejde to srážkové pásmo k východu, tak se začnou objevovat takové lokální přehánky, takže to odpoledne nebude úplně bez srážek. Až pak v druhé polovině odpoledne a zejména pak večer se začne oblačnost protrhávat výrazněji, bude se vyjasňovat a už nás srážky nečekají. Teploty maximální budou většinou od 16 do 19 stupňů Celsia, nastanou pravděpodobně až k večeru, jak se začne vyjasňovat a vítr od severozápadu bude pak během odpoledne slábnout.
1: A jak vidíte předpověď na víkend?
0: Víkend by měl být poměrně slunečný, už vlastně v noci na zítra se nám výrazně protrhá oblačnost, jasná nebo skoro jasná obloha, ale budou se nám tvořit mlhy, takže zítra ráno musíme počítat na řadě míst s mlhami, teploty 9 až 6 stupňů, v některých údolích může být i méně, ale zítra přes den pak relativně teplý a slunečný den, teploty 21 až 24 stupňů Celsia, neděle pak bude ještě o něco teplejší až k 26 stupňům a celkově bude převládat spíše polojasná nebo skoro jasná obloha. Nějaká šance na srážky tam je, zejména v noci ze soboty na neděli, ale nemělo být o nic výrazného.
1: To předpovídá meteorolog Ondřej Brambus. Děkujeme a naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Edo, řekni fór.
1: No tak dám jeden rybářský. Hele, to takhle dva kamarádi sedí u řeky a ten jeden tomu druhýmu říká: tak co, Franto, jak se ti líbí to moje tajný místo, co? No já ti něco řeknu. To je tak tajný, že o něm ani ryby nevědí.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: už nás čekají zprávy. 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Školní jídelny v kraji zvažují pořízení automatů na nevyzvednuté obědy. Peníze za pokuty z dopravních radarů by v budoucnu mohly jít do státní kasy. Čeští fotbalisté v generálce na světový šampionát vyhráli nad Guatemalou. Očekáváme zataženo ráno a dopoledne déšť. Teplotní maxima dosáhnou 19 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Plýtvání se snaží snížit školní jídelny na Vysočině. Například střední stavební škola v Jihlavě proto u své jídelny na Žižkově ulici nainstalovala automat na nevyzvednuté porce obědů. Pořízení výdejního boxu aktuálně zvažuje i vedení Pelhřimova. Naopak střední umělecko-průmyslová škola v Helenině u Jihlavy od toho ustoupila, pokračuje ředitelka školy Silvie Čermáková.
3: My jsme provedli takovou poctivou analýzu, vzhledem k tomu, že u nás opravdu by se jednalo o velmi malé přebytky, v podstatě v jednotkách porcí, tak v tuhle chvíli pro nás tenhle ten problém není jako natolik akutní, abychom k němu nějak systematicky přistoupili.
2: Ministerstvo dopravy pokračuje v práci na změně, která by radarové pokuty za rychlost převedla z obecních do státní kasy. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik. Teď jde celý zisk obcí, která přestupek vyřizuje. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO v programovém prohlášení slíbil, že v budoucnu peníze půjdou do státního fondu dopravní infrastruktury. Ministr Bednárik řekl, že poslanci by o novém zákoně mohli hlasovat v polovině příštího roku.
4: Plán platí, máme to rozpracováno, diskutujeme to zatím in-house, inými slovy za zavřenými dveřmi na ministerstvu dopravy a snažíme se vychytat ty mouchy, které by mohly být úzkým hrdlem u schvalování.
2: V Česku bylo vloni necelých 500 úsekových rychloměrů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval v otevřeném dopise ruského prezidenta Vladimíra Putina k ukončení války. Navrhl, aby se sešli a prohlásil, že Ukrajina je připravená během jednání dodržovat klid zbraní. Putin připustil, že by dohodu o příměří za Ukrajinu mohl podepsat Zelenský. Zároveň ale opět zpochybnil jeho legitimitu, protože mu mandát vypršel v květnu roku 2024. Ukrajinské zákony ale neumožňují uspořádání voleb v době válečného stavu.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté v generálce na mistrovství světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1, navázali tak na nedělní výhru nad Kosovem. Vítězný gól dal útočník Tomáš Chorý. Po vyřazení z kádru Slávie nastoupil do soutěžního zápasu téměř po měsíci.
5: Cítil jsem se dobře, nějak jsem to samozřejmě vypadl, ale trénoval jsem individuálně, makal jsem, abych byl připravený a jsem rád, že se to vyplatilo. Sezona už se uzavřela, já jsem plně koncentrovaný na to, co se děje teď a těch situací v tom životě je strašně spousta, s kterými se musí vypořádat a je to jenom fotbal a já si myslím, že jsem dost silný na to, abych se s ním vypořádal. Mám vlastně rodinu, která za mnou stojí a to je to nejdůležitější, jsme zdraví a od toho se vždycky můžu odrazit.
1: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě a Bystřici nad Panštejnem teď mají 13 stupňů, v Černovicích 10. Očekáváme zataženo, ráno a dopoledne déšť, nejvyšší teploty se ustálí mezi 16 a 19 stupni. Foukat má mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Opatrně teď v pražském směru dálnice D1 za 1,90 kilometrem u Humpolce. Stojí tam porouchané nákladní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na zítřejší blahořečení kněžích Jana Buly a Václava Drboli na brněnském výstavišti se chystají věřící dojet různými způsoby. Ti nejaktivnější přitom na cestu vyrážejí už teď. Za chvíli se spojíme s redaktorkou Veronikou Bartes-Vohralíkovou, která je na startu jejich cyklistické pouti. Když se tak stane, mám pro vás spoustu českých písniček, třeba skupina Miraj, Když nemůžeš, tak přidej. Bude tady Jitka Zelenková, Když se narodíme, a taky na Českém rozhlasu Vysočina uslyšíte Decibely lásky od Michala Davida.

0: Když člověk vidí Jitku Zelenkovou, řekl by si, té je 50. No, dnes jí je 670, z Českého rozhlasu Vysočina samozřejmě blahopřejeme. Jitka vypadá skvěle, tak jí přejeme hodně zdraví a hlavně, ať jí to pořád tak krásně zpívá. Tak to byla její písnička, Když se narodíme. Kdo se narodil 5. června, tak to připomene Petr Jungmann. A nejenom to.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 5. června. Svátek mají muži, kteří nosí ryze dobré jméno Dobroslav. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Plán evropské obnovy a pomoci válkou postiženým zemím vyhlásil v roce 1947 na půdě Harvardu státní tajemník George C. Marshall v proslovu později nazvaném Marshallův plán. Jeho autor za něj dostal Nobelovu cenu míru a válkou zničené země 13 miliard dolarů. Tato podpora byla nabídnuta i Československu, to nadšeně přijalo, ale po dvou dnech a jedná se Stalinem šel Marshallův plán u nás ke dnu. Syndrom získaného selhání imunity neboli AIDS poprvé klinicky popsal před 45 lety v roce 1981 americký lékař Michael Gottlieb. Léky na tlumení HIV AIDS se neustále zdokonalují a většina nemocných žije plnohodnotný život. Jediný ligový titul v klubové historii získali před 40 lety v roce 1986 fotbalisté FC Vítkovice. Tehdy to byl klub TJ Vítkovice. Poslední léta se Vítkovice pohybují mezi třetí a čtvrtou nejvyšší soutěží. Expresní vlak Regiojetu směřující do slovenských Košic se srazil před 2 lety v Pardubicích čelně s nákladním vlakem. Rychlík podle zjištění drážní inspekce minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Nehoda si vyžádala 4 mrtvé, 27 lidí skončilo v nemocnicích. 55 má dneska americký herec Mark Wahlberg. Začínal jako rapper pod jménem Marky Mark. Nejčastěji ho vídáme v akčních filmech. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend. Girl, she buys her dreams.

0: Kapela Smoky v 7.17 v pátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Připomínám, že už zítra po 14. hodině odvysíláme přímý přenos ze svatořečení kněží Buly a Drboli, tak si to rozhodně nenechte ujít. Ostatně na tuto akci se chystají i poutníci, a to na kolech. V patách jim je Veronika Bartes-Vohralíková. Za chvíli se s ní spojíme.
1: Počasí.
0: Dnes v pátek 5. června čekáme na Vysočině zataženo, po ránu a dopoledne deštivo, odpolední teploty budou mezi 15 až 18 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Pátečním hostem Dobrého dopoledne bude člen automotoklubu Jihlava Tomáš Sibera. Pozveme vás na 6. ročník jízdy Medvěda Brtníka, tedy jízdy historických vozidel a motorek.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Je to podvod vlastně založený na strachu, kdy vám do e-mailu přijde nějaké sdělení, že vám hacker pronikl do vašeho počítače a dostal se do souboru, kde získal váš intimní materiál, a ve mně to má zbudit to, že to může být, ale i nemusí být, pravda. No a ten třetí, asi nejčastější možná, takzvaný revenge porn, neboli porno pomsta. A to jsou klasické nezvládnuté partnerské vztahy, kdy právě mezi partnerským vztahem si posílám tento materiál a ten bude sdílen v době vlastně rozvodu, rozchodu, aby jsem třeba se pomstil a tak.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
4: Označ se, rozmysli si, kam půjdeš. Jo, typicky třeba i dopravní nehody někde na dálnici, tam není moc velký prostor pro hrdinství, tam prostě chráním primárně sebe a svoji posádku a pak každou pomáhá dalším. To je prostě holý fakt, protože ta dálnice je strašně rychlá a velmi nebezpečná, takže to vyhodnocení té situace taky, ano, já jdu pomáhat, ale adekvátně tak, abych si chránil svůj život.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli zítra ukončí přes 20 let trvající beatifikační proces. K trestu smrti byli v 50. letech minulého století odsouzeni ve vykonstruovaném procesu takzvaného babického případu. Na vlnách Českého rozhlasu Vysočina se k zítřejší slavnosti připojíme přímým přenosem, a to mezi 14. až 15. hodinou. Někteří věřící z Vysočiny vyrážejí do Brna už dnes, třeba z Moravských Budějovic za malou chvíli vyjedou poutníci na kolech. A je u toho i redaktorka Českého rozhlasu Vysočina Veronika Bartes-Vohralíková. Přejte hezké ráno.
1: Dobré ráno, jsem v předsíně Orlovny, kde se teď připravuje 5 lidí. Kolem sebe vidím spoustu párů bot, batohů. Všichni se obouvají, chystají, balí poslední věci. Zahlédla jsem, jak se ještě jeden pán dal do boční kapsy od bundy sušenku. Přilbu na hlavě, ale zatím tady ještě nikdo nemá. Když ale vyjdu na dvorek Orlovny, ven se přesunu, tak dalších 7 poutníků už takzvaně štelují svá kola, kontrolují tlaky v pneumatikách nebo jestli drží všechny komponenty. Cyklopoutníci jsou sportovně a hlavně teple oblečení, musí počítat i s deštěm, který je podle předpovědi počasí má dnes potkat. Takže mají i pláštěnky nebo náhradní oblečení. No a start mají naplánovaný už za pár minut. Chtějí se poprvé do pedálu opřít o 7:30.
0: Veroniko, kudy poutníci pojedou? Kde všude se na kolech zastaví?
1: První zastavení mají za 30 minut, protože jedou jen do zhruba 4 kilometrů vzdáleného Lukova, což je rodným místem Jana Buly. Tam totiž v kostele svatého Jana Křtitele začne v 8 hodin mše svatá. Bude jí sloužit jeden z cyklistů, farář Marek Husák ze Žďáru nad Sázavou společně s místním farářem. Potom cyklopoutníkům zbývá 86 kilometrů. Dnešní cíl mají v Rajhradě, kde se k ním připojí druhá cyklostupnice skupina věřících, která měla startovní čáru ve Velehradě. Zítra ráno všichni společně vyjedou směr brněnské výstaviště. Slavnostní mše svatá tam začíná o 14:30 odpoledne. Připomenu, že blahořečení budou dva kněží, Jan Bula a Václav Drbola, kteří byli v 50. letech minulého století ve vykonstruovaném procesu takzvaného babického případu zavražděni oběšením v hlavě. A doufám, že cyklisté brzy vyrazí, protože tady už začíná poprchávat.
0: Tak přejeme jim šťastnou cestu, ať zdárně dojedou do cíle. A připomínám, že celou tuto akci budeme zítra mezi 14. až 15. hodinou na Českém rozhlasu Vysočina vysílat živě. Veroniko, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Moravsko-Budějovicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Sklady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Dobré ráno, jsou to zprávy a Jaromír Kulhánek.
3: Půl osmé. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Asi 60 zaměstnanců úřadu vlády dnes stávkuje. Důvodem je chystaný převod agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. Odborníci se obávají, že to zkomplikuje jejich práci. Vláda na svém rozhodnutí ale dál trvá. Poslance čeká dopoledne řada volebních bodů. V tajné volbě budou rozhodovat o předsedovi vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. V druhém kole čeká volba nového ombudsmana. Vybírat budou mezi právničkou kanceláře veřejného ochránce práv Evou Kostolanskou nebo někdejší zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou. Znovu budou hlasovat i o tom, zda se místo předsedkyní sněmovny stane Barbora Urbanová ze STAN. Rozsáhlá výsadba květin pokračuje v Pelhřimově. Pracovníci technických služeb od poloviny května do záhonu a mobilních nádob na náměstí v okolních ulicích umístí přes 3,5 tisíce letniček. Město zároveň rozšíří trvalkové záhony také do ulic. Na Hradišti, Příkopy a Solní, kde jejich výsadba plánovaná na červen, na podzim doplní květinovou výzdobu ještě 5,5 tisíce cibulovin. V Itálii pokračuje soud, ve kterém je český občan obžalovaný z dvojnásobné loupežné vraždy. Podle agentury ANSA se vražda stala před 28 lety nedaleko Benátek. Zemřely dvě ženy při loupeži v jejich baru. Vyšetřovatelé po letech díky analýze DNA zjistili, že stopa patří obžalovanému Čechovi. Atletka Lourdes Gloria Manuel zaběhla jako třetí Češka 400 pod 50 vteřin. Na mítinku Diamantové ligy v Římě ji zvládla za 49,77 sekundy a skončila druhá za nejrychlejší Norkou Jägerovou. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme zataženo ráno a dopoledne déšť. Teplotní maxima dosáhnou 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Opatrně teď v pražském směru dálnice D1 za 91. kilometrem u Humpolce. Stojí tam porouchané nákladní auto a zpomalte na silnici 405 u Brtnice. Po střetu se zvěří, tam na krajnici stojí osobní auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Václav Neckář, Mídlový princ a nebo František Nedvěd, jsem jenom chlap. Takové budou písničky, které nestárnou a které teď na Českém rozhlasu Vysočina uslyšíte. Je 7.33, Robin Šalamon přeje dobrý den.

0: Jsem jenom chlap, to byl František Nedvěd v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme 8 minut po půl osmé, doufám, že už jste se dostatečně probudili, že už vám to přemýšlí. Tak schválně, vzpomenete si, jak se jmenuje největší živočich na Zemi? Pro jistotu vám vše upřesní Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Skupina Eurythmics, za chvíli Jelen, Jana Kirchner, co bylo dál, taky Marie Rotrová s Jiřím Bartoškou nabídnou klíč pro štěstí. Budou tady i makovičky, ráno je sice zamračené, místy nám i prší, ale počasí by se o víkendu už zase mělo vybrat, tak si třeba zajděte na zmrzlinu. Jak se vůbec zmrzlina vyrábí? Na toto téma už za chvíli pohovoří makovičky.
1: Počasí.
0: Teď je tu rychlá předpověď počasí. Pátek na Vysočině bude zatažený, teď po ránu a dopoledne deštivý. Odpolední teploty budou mezi 15 až 18 stupni Celsia.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Jsme rádi, že jste s námi s Českým rozhlasem Vysočina. Makovičky vám dnes po ránu nabízejí zmrzlinu.
1: Makovičky.
2: Jak se dělá zmrzlina?
3: Prvně oni vezmou se do ruky kornout, vezmou pačka a oni natočou tu zmrzlinu do toho kornoutu.
4: Dá se tam třeba mouka.
3: Tam ten člověk dá něco dobrýho.
5: Dáš do mixéru třeba jahodu a pak to dáš do mrazáku a pak se to z toho tak jako naporcuje.
3: Nebo můžeš udělat vodu, potom do toho dát nějakou šťávu. A můžeš to vylít do formičky na ledňáka.
6: Třeba bys mohl vzít jahodu a dračí ovoce, ty mám nejradši, a zmrazit to, ale jenom málo, aby to bylo takový topený.
7: My děláme doma ledňáky, třeba že dáme do kounoutu kapřičky a pak to dáme do mrazáku a máme takovou zmrzku dobrou.
2: A jakou máte nejradši zmrzku?
7: Malinovou.
8: Vanilku.
9: Čokoládovou.
10: Dračí ovoce.
11: Smetanovou.
12: Čokoládu a jahodu.
13: Mám ráda mango a marakuju.
14: Šmoulovou.

Jedinou nevýhodou je, že sluníčko dnes neuvidíme, ale o víkendu už zase vykoukne, tak přejeme hezký pátek i celý víkend a na tu zmrzlinu se čas taky určitě najdeme. Makovičky.

Ach, ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT2. S přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Miraj v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Poutníci z Moravských Budějovic vyjíždí na kolech na zítřejší blahořečení farářů Buly a Drboli. Řidičům kamionu by mohly chodit pokuty za přetížený náklad automaticky. Padl další letitý běžecký rekord Jarmily Kratochvílové. Očekáváme zataženo, ráno a dopoledne déšť, teplotní maxima dosáhnou 19 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Na blahořečení kněžích Jana Buly a Václava Drboli dnes vyráží skupina věřících z Moravských Budějovic a okolí. Slavnostní akce koná zítra na brněnském výstavišti. Poutníci chtějí na místo dojet na kole. První zastávku mají cyklopoutníci v nedalekém Lukově, kde se Jan Bula narodil. Mše v tamním kostele začíná právě v těchto chvílích. Pokračuje spoluorganizátor a žďárský farář Marek Husák.
4: Budu sloužit já spolu s místním otcem farářem a děkanem, otcem Milošem Míčánkem. A samozřejmě ta mše je přístupná komukoliv, kdo chcete přijít v 8 hodin ráno.
2: Ministerstvo dopravy plánuje zautomatizovat pokuty za přetížení u kamionu. Šéf rezortu Ivan Bednárik za SPD to řekl ve vysílání Českého rozhlasu. Odpadla by tak podle něj povinnost kamion zastavit a zkontrolovat i poměření dynamické váhy.
5: Bude to prostě probíhat tak, že pokud ho ta dynamická váha identifikuje tak, jak z kamerového systému vám může přijít fotografie, že nemáte zaplacenou dálniční známku, tak vás budeme taky nutit dodržovat pravidla.
2: Na přípravě změny teď podle Bednárika pracuje Centrum dopravního výzkumu. Ministr plánuje, že by mohla platit od začátku příštího roku. Vrátit by se mohlo také vážení jednotlivých náprav na místo celého kamionu, jako je to teď. Spojené státy vyčlení v přepočtu přes 14,5 miliardy korun na obnovu uhelného průmyslu. Federální peníze poslouží mimo jiné k vybudování dvou nových uhelných elektráren a exportního terminálu. Americký prezident Trump se tak snaží zvrátit trend dlouhodobě době klesající spotřeby uhlí v zemi. Clean,
6: beautiful coal. Frázi krásné čisté uhlí Donald Trump používá přesto, že se jedná o fosilní palivo. Spalování uhlí produkuje škodlivé znečišťující látky a způsobuje oteplování planety. Oživení uhelného průmyslu bylo jedním z Trumpových předvolebních slibů. Oznámení o miliardových investicích v Bílém domě přihlíželi guvernéři a zákonodárci ze států bohatých na uhlí, jako jsou Wyoming nebo západní Virginie. Trump podotkl, že v těchto státech zvítězil ve volbách. Americký prezident k investici využil zákon o obranné produkci, který Spojeným státům sloužil k urychlení průmyslové výroby v období studené války. Adéla Bartáková, Český rozhlas. Sport.
2: Atletka Karolína Maňasová dvakrát překonala letitý český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum zaběhla 22-letá sprinterka na mítinku v rakouském Sankt Peltnu a posunula ho na 11 sekund a jednu setinu. A čeští fotbalisté vyhráli generálku na mistrovství světa. V New Jersey porazili Guatemalu 3-1 po golech Šika, Chorého a Vyšinského. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou a Telči teď mají 11 stupňů, v Košeticích 10. Očekáváme zataženo, ráno a dopoledne déšť, nejvyšší teploty se ustálí mezi 16 a 19 stupni. Foukat má mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Opatrně teď v pražském směru dálnice D1 za 91. kilometrem u Humpolce. Stojí tam porouchané nákladní auto a střed osobního vozu se zvěří máme hlášený ze silnice 405 u Brtnice. I tam dávejte pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A ze silnic už za 7 minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina zamíříme na železnici, protože v Chotěboři zítra budou slavit 155 let železnice. Jak konkrétně, to vám řekne za chvíli Stanislav Pavlíček. Teď máme 5 minut po 8 hodině, je pátek, to se hezky poslouchá, že je pátek, já vím, že se těšíte na víkend. Tak ať vám to s námi pěkně uběhne.
3: Dobré ráno.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi pan magistr Stanislav Pavlíček ze spolku Přátel železnice v Chotěboři. Přeji vám dobrý den.
1: A dobrý den.
0: Vy se v sobotu chystáte na oslavy. Na jaké?
1: Jsou to oslavy 155 let železnice v Chotěboři a také železniční trati Havlíčkův Brod Rosice nad Labem.
0: Tak nám prozraďte, jakým typem vlaků se budeme moci svést.
1: Vlaků bude jezdit několik, asi největší hvězdou bude parní vlak s lokomotivou Němka, historickou soupravou z Výtopny Dolní Lipka. Dokonce tam bude i unikátní historický restaurační vůz z roku 1906, který bude funkční. Tak to je jeden vlak. Druhý vlak, který vypravují České dráhy, bude takový nostalgický nebo retro rychlík s lokomotivou Zamračená, který pojede z trase Jihlava Pardubice a zpět. Kromě toho se bude možné povozit s takovým malým motoráčkem řady 810 po zbývající části bývalé vojenské vlečky z Chotěboře do Bílku. Takže taková tři vozidla, tři typy souprav.
0: V kolik hodin v sobotu oslavy začínají, v kolik hodin končíte a kde najdeme jízdní řády?
1: Tak ty oslavy jsou celodenní, centrum je v Chotěboři, kde je takový bohatý doprovodní program, takže v Chotěboři to bude fungovat tak od 9 do 17 hodin. Ty vlaky vlastně po celé trati jezdí od 8. Jízdní řády můžete najít třeba na webových stránkách informačního centra Chotěboř nebo na stránkách městské kulturní organizace, která se jmenuje CEKUS Chotěboř.
0: Už tohle to je pro mnoho lidí samo o sobě velký zážitek, ale přesto se zeptám, máte ještě nějaký doprovodný program?
1: Ano, v Chotěboři toho je připraveno poměrně dost. Máme řadu partnerů z oblasti železniční i mimoželezniční, takže například Správa železnic bude v Chotěboři vystavovat svoji techniku, kterou používá k údržbě tratí a mimo jiné také malou osobní historickou drezínu Tatra. Tou se bude možné i povozit. Nákladní dopravce ČD Cargo zase představí jednu ze svých nejmodernějších dieselových lokomotiv a poskytl také krytý vůz, ve kterém se budou moci návštěvníci podívat na modelové kolejiště chotěborských železničních modelářů. Máme třeba i takovou malou zahradní železnici, na které se mohou povozit děti. Bude tam výstava automobilových veteránů, svoji práci budou předvádět drážní hasiči, budou tam aktivity pro děti jako skákací hrad nebo takové koutky s železniční tematikou. Je toho tam opravdu hodně, myslím si, že na své si přijdou malí i velcí. Kromě toho se nám podařilo ještě zajistit i historický autobus Škoda 706 RTO, který bude nabízet takové okružní projížďky po městě Chotěboři a mimo jiné s ním bude možné zajet i na náměstí, kde máme v budově městského úřadu takovou menší výstavu k výročí 155 let železnice v Chotěboři.
0: A na co se vy osobně nejvíc těšíte?
1: No tak určitě na parní vlak, protože to je záležitost, která v Chotěboři bývá tak jednou za 5 let a tentokrát mám opravdu krásnou rychlíkovou historickou soupravu, i když je to samozřejmě náročné, protože pára obnáší taky doplňování vody a uhlí, to všechno bude na chotěborské nádraží probíhat. Takže asi na něj, ale třeba i na projížďky po té bývalé vojenské vlečce, kam už se řadu let nejelo, takže věřím, že se nám to podaří, aby se tam návštěvníci zase po letech mohli podívat.
0: Na nostalgické jízdy do Chotěboře zval pan magistr Stanislav Pavlíček ze spolku Přátel železnice v Chotěboři. Ať se jak se vydaří, díky a naslyšenou.
1: Mějte se pěkně, naschranou.
2: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho.

0: Sběrači jahod se dočkali. Včera poprvé mohli vyrazit na plantáž u České Bělé na Havlíčkobrodsku. Jahody jsou letos kvůli suchu o něco menší, ale předpokládám, že i tak vám chutnají. My se tam za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina s Danielem Zachem vypravíme.
1: Počasí.
0: Je 8.20, dnes v pátek 5. června čekáme na Vysočině zataženo, po ránu a dopoledne deštivo. Odpolední teploty budou mezi 16 až 19 stupni Celsia a foukat má mírný severozápadní vítr. Přejeme krásné ráno.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu poznáte Marka Frauwirta, slovenského studenta, který tajně přišel do nacisty obsazené Prahy, aby pomohl zachránit stovky svých židovských souvěrců. Čekala ho ale smrt. 17. listopadu 1939 se stal symbolem nacistického masakru českých studentů. Proč se právě on, Slovák, ocitl před popravčí četou? Byla to náhoda?
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní vysílání představí muže, který věřil Hitlerovi, ale statisícům lidí se stal zachráncem. Uprostřed masakru v čínském Nankingu se neohroženě postavil na obranu bezbraných obětí. Zemřel zapomenutý a ožebračený. Až po desetiletích ožil jeho příběh o neuvěřitelné odvaze uprostřed jednoho z největších masakrů novodobých dějin.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jeli boja hudku, na plantáži u České Bělé na Havlíčkobrodsku už jahody dozrály. Na Vysočině proto začala sezóna samozběrů. Hned první den přilákal desítky zájemců, kteří si rozdělili řádky a plnili košíky sladkými plody. Někteří si opravdu přivstali.
1: Tady se krásně trhá a jsou pěkný jahody. No, my jsme vyrazili z baráku po 6. hodině, že jo? A my to máme trochu dál z ruky.
2: Paní Zdeňka s manželem dorazili z Třeště.
1: No a jelikož se na zahrádce nevydařily jahody, tak sbíráme tady.
2: Jak je potom zpracujete?
1: Manžel bude chtít určitě s cukírkem, že? No. A jestli udělám nějaký syrup, něco do mrazáku. Tady vám klidně nazbíráme, natrháme ještě něco.
3: Chce to brát, aby nebyly i zelený dole.
1: No, ty špičky jsou dost zelený. Na to, že je začátek sezony, tak jsou nádherný.
2: Lubomír Šantruček, nejstarší, se zbytkem rodiny měli na plantáži letos hodně práce, aby zachránili úrodu.
4: My jsme pochopitelně přikrývali tou nektarnou textilí, takže jako nám se podařilo, sice ty první květy, co byly, tak ty pomrzly, ale ty další už teda ne. A co jsme měli největší problém, je teďka momentálně sucho, pochopitelně, že jo. Takže jako ty jahůdky v letošním roce nejsou tak velký, jak jsou lidi zvyklí a jak jsme my zvyklí teda.
2: První letošní samozběr teprve začal a já na plantáži už vidím 20 nebo možná 30 nedoškavců.
5: Je to vždycky. A teď mi přijde teda, že i dneska to je jako mírnější, klidnější, že to bývá mnohem horší.
2: Jak mi říká Natálie Šantručková.
5: Vážíme jim ty nádoby, potom je zavedeme na řádek a poté, když si natrhají, tak přijdou se za náma. Odečteme váhu té nádoby.
2: Tam to
5: máme. Mám to dále. Může to dát
6: všechno. Vždycky tři. Trouba Josef. Já to mám ženský s sebou, tak ty přišli, ty měli zájem o to, tak jsem musel jet, mě bolí záda, já se nemůžu moc pohybat.
2: Takže vy jste tu vytažená peněženka od placení.
6: Jo.
5: Tak je to 624.
6: Tak to zapečím, jo?
5: Jo, já jsem
7: můžete. A to bylo krásný.
2: Samozběr jahod může v příštích dnech začít v Jemnici, následně v Nové Vsi na Třebíčsku, Sobíňově na Havlíčkobrodsku nebo v Kejžlici u Světlé. Z České Bělé Daniel Zach, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dospíval Pavel Vítek. V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina nás teď čekají zprávy s Jaromírem Kulhánkem.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Zavedení bezplatného používání MHD v Havlíčkově Brodě po dobu opravy mostu u Byly bude pro město znamenat ztrátu asi 6 milionů korun za jízdné. Rekonstrukce hlavní dopravní tepny má trvat přibližně 14 měsíců a v jejím průběhu je MHD v Havlíčkově Brodě pro všechny zdarma. Fotbalový šampionát láká internetové podvodníky, jde například o falešné náborové stránky organizace FIFA, které z lidí lákají osobní údaje. Aktivují se i falešné e-shopy, ty pro změnu nabízejí suvenýry. Poznat je lze i podle toho, že neuvádí provozovatele ani kontakty. Královské město Znojmo si připomene 800 let od svého založení. Třídenní oslavy zvané Znojemská nakládačka potrvají ode dneška až do neděle. Centrum města se promění v kulisy, ve kterých se postupně odehrají různé historické scénky, jako povýšení Znojma na město králem Přemyslem Otakarem I., nebo ukážou porážku napoleonských vojsk. Kromě velkých výpravných scén jsou připravené také ukázky řemesel, hudební produkce a hostina. V Černé Hoře se koná summit Evropské unie. Prezidenti a premiéři 27 a zemí západního Balkánu budou debatovat o rozšíření evropského bloku a regionální stabilitě. Proberou i možné výhody pro uchazeče o členství v unii během zdlouhavého přijímacího procesu. Českou republiku zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O titul na tenisovém Roland Garros si v ženské dvouhře zahrají Polka Chvalinská, Ruska Andrejová. Ta v semifinále vyřadila Ukrajinku Kostukovou a Chvalinská porazila Rusku Schneiderovou. Finále je na programu v sobotu. A ještě předpověď počasí. Očekáváme zataženo ráno a dopoledne déšť. Teplotní maxima dosáhnou 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehoda osobního auta teď překáží na silnici 351 u Třebíče. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Už od zítřka budete moci v Jihlavě v některých zónách parkovat zdarma každou sobotu. Kde přesně, tak to upřesní František Jirku už za chvíli v pátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Je 8.33.

0: Myslím, že všichni máme rádi tuto písničku. To byla Růže z Texasu a Valdemar Matuška 6 minut před 8:45 na Českém rozhlasu Vysočina. V centru Jihlavy už zítra nebude nutné platit za parkování. Město od soboty rozvolňuje doposud platná pravidla pro odstavení aut. Změna se týká ploch v oranžovém a fialovém režimu. Pro pracovníky technických služeb to znamená přelepit novými informacemi stovky značek.
1: Jeden z pracovníků služeb teď upravuje samolepku, která přijde na informační sloupek. Je na ní nový ceník, respektive nové časy, kdy se na místě pro parkování neplatí. To je docela kumš, co to udělat bez bublin?
2: Je. Ona se tahle folie docela hodně natahuje, jak je ten sloupek už hodně nahřátý, tak když se pak třeba dělá tahle další, tak už má snahu se to natahovat.
3: Normálně, to pak máš folie takovouhle.
4: Takže teď tady máme novou informaci pro řidiče, že kteří sem přijedou, že mají zdarma sobota, neděle a svátky, předtím byly jenom neděle a svátky.
1: Přečetl novou informaci z nově nalepené samolepky. Mluvčí služeb města Jihlavy Martin Málek.
4: My jsme přelepovali a přelepujeme 175 dopravních značek, ale stejně tak musíme změnit i ty polepy na parkovacích infoboxech a na parkovacích automatech. A začne to platit první červnový víkend, takže to znamená, tuhle sobotu už řidiči to mají zdarma.
1: Změnit režim se rozhodlo vedení jihlavského magistrátu kvůli nízké vytíženosti parkovišť, uvedl primátor z ODS Petr Ryška.
5: Je to možné, aby ta sobota byla zadarmo v těchto dvou režimech, v tom oranžovém, v tom návštěvnickém a v tom fialovém, z důvodu, že tu sobotu to není plně naplněný. To znamená, je tam nějaký 60-70%, to znamená, i ty rezidenti mají pořád kde zaparkovat.
1: Zatím půjde o zkušební režim. Magistrát na konci roku vyhodnotí, jak se změna osvědčila. Město počítá s tím, že kvůli bezplatným sobotám přijde asi o 2 miliony korun ročně. František Jirků, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byl zpěvák Billy Joel v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Dívám se na aktuální čas. Máme tady přesně 8 hodinu 45. minutu.
1: Počasí.
0: A v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina s námi meteoroložka Bára Kučerová. Hezké ráno vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: Tak máme tady 5. červen roku 2026. Jaký ten dnešní den bude?
2: Měl by být zatažený, to srážkové pole, které teď zasahuje nebo okupuje celou Vysočinu, by se během dne mělo přesunout více na východ. Co znamená, oblačnost by potom v odpoledních hodinách měla ubývat, měla by se protrhávat a srážky budou ustávat také a během večera se postupně bude vyjasňovat a teploty by měly být mezi 16 a 19 ty maxima, ale většinou až k večeru.
0: A jak vidíte víkend?
2: A ten už by měl být pěknější. Zítřek už, jak naznačí dnešní večer, tak zítřek začne potom jasnem, nebo skoro jasnem, s četnými mlhami ovšem, a to zejména v nížinách a údolích, ty se budou potom během dopoledne rozpouštět a bude převládat polojasno, v průběhu odpoledne bude od západu oblačnost zase přibývat, ale částečně může být i průsvitná a večer a v noci na neděli se přechodně může zatáhnout a také se můžou objevit přehánky nebo slabší občas déšť, zítřejší maximální teploty 21 až 24 a neděle pak bude převážně skoro jasná nebo polojasná, chvílemi i oblačná, s možností nějaké přehánky a maximální teploty by v neděli měly být 22 až 26 stupňů Celsia.
0: Předpovídá meteoroložka Bára Kučerová, děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Od mikrofonu se v 8.47 loučí Robin Šalamon, přeju vám hezký pátek i celý víkend a budu tu opět v pondělí v 5.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová

zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: Vlado, řekni fór.
1: No tak dám jeden rybářský. Hele, to takhle dva kamarádi sedí u řeky a ten jeden tomu druhýmu říká: tak co, Franto, jak se ti líbí to moje tajný místo, co? No já ti něco řeknu. To je tak tajný, že o něm ani ryby nevědí.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Střední stavební škola v Jihlavě nabízí nevyzvednuté obědy ve výdejním automatu. Odbory z úřadu vlády dnes stávkují kvůli přesunům agent. Čeští fotbalisté porazili v přípravě na světový šampionát Guatemalu. Převážně zataženo, dopoledne i déšť a teploty do 19 stupňů. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. Nevyzvednuté obědy nabízí školní jídelna v Žižkově ulici v Jihlavě ve výdejním boxu. Snaží se tím ušetřit náklady na likvidaci nespotřebovaného jídla. Zájem je enormní, lidé z boxu denně odeberou kolem 50 porcí.
2: Bydlím teda nedaleko, ale většinou, když jdu okolo, tak už je to vybraný, takže jsem to vzal po druhé a beru to pro mámu.
3: Pochvaluje si pan Zdeněk z Jihlavy, který bydlí nedaleko výdejního automatu školní jídelny. Podle ředitelky střední stavební školy, která jídelnu provozuje, Markéty Metelkové, se zkušební provoz automatu osvědčil.
4: Vždycky ráno už tam nic není. Je to i ušetření, řekněme, finančních prostředků, protože za likvidaci my musíme platit. A je to taky o dobrém pocitu, že jídlo, které někdo uvaří, takže se nemusí vyhazovat.
3: O zřízení výdejního automatu na nesnězené obědy u školní jídelny aktuálně uvažuje i pelhřimovská radnice. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Odbory na úřadu vlády dnes budou stávkovat. Zhruba 60 zaměstnanců chce takto protestovat proti chystanému převodu agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. Dnes mají být k převodu podepsané protokoly. Proti jsou i experti na ochranu lidských práv. Přes 50 z nich už podalo rezignaci, jak doplňuje bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.
5: Osobně považuji tento zásah za největší zásah do té lidskoprávní agendy, která tady existuje 30 let od toho roku 97.
0: S odboráři včera jednala vedoucí úřadu vlády Tinde Barta, která potvrdila, že převod je nevratné politické rozhodnutí. Americká sněmovna reprezentantů po roce odhlasovala zákon o podpoře Ukrajiny. Kyjev by podle něj mohl získat půjčky přepočtu přes 166 miliard korun. 18 republikánů se přidalo k demokratům, přestože prezident Trump i stranické vedení byli proti.
6: Hlasování prosadil demokratický poslanec Gregory Meeks, který sbíral podpisy pod takzvanou petiční listinu a tím sněmovnu přinutil hlasovat bez souhlasu vedení. Na podporu zákona získal celkem 18 republikánů, kteří přeběhli k většině demokratů. V Senátu zákon podle všeho nemá šanci, ale po rezoluci proti válce v Iránu jde o druhou rebelii vůči Donaldu Trumpovi v kongresu během 2 dní. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté vyhráli generálku na mistrovství světa. V New Jersey porazili Guatemalu 3-1 po gólech Šika, Chorého a Vyšinského. Do šampionátu stoupí Češi za týden utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak budou hrát ještě s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
1: Počasí.
0: V Pelhřimově a Telči teď mají 10 stupňů, ve Velkém Meziříčí 12. Bude převážně zataženo, dopoledne ještě s deštěm. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 16 a 19 stupni. Přidá se mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ke střetu dvou osobních aut došlo v Palackého ulici v Třebíči. Dávejte tam pozor, s opatrností tam projedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Minuty po 9. hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina zdraví Hela Dvořáková. Je tady pátek, víkend před námi, i když to počasí, ruku na srdce, nic moc, ale berme to pozitivně, aspoň se dneska nespálíme. Uvaříme si něco dobrého s Dášou Kubíkovou, tentokrát budeme potřebovat špízové jehly a velkou spoustu zeleniny. Víc nechám na Dáše Kubíkové, která nám recept řekne za pár minut. Předtím Barry Manilow a nebo Anaka a nebe.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Zdravě, lehce a hlavně rychle. Tak si dneska uvaříme dneska něco dobrého, anebo ne dneska, ale o víkendu, který je za dveřmi. Pokud jste nestihli nakoupit maso, nevadí. Stačí, když budete mít doma bohaté zásoby zeleniny.
2: Výživoví poradci by z dnešního typu na oběd zajásali. Tolik zeleniny se každý den v jednom chodu nevidí a přitom to ani nedá příliš práce. Začneme chystáním a krájením. Připravíme si jednu až dvě mladé cukety, balíček čery rajčat, mrkev, pár barevných paprik, jarní cibulky a koření. Budeme také potřebovat špízové jehly. Zeleninu si omijeme, nakrájíme na větší kousky, které půjdou napíchnout na jehlu a napichujeme, protože jíme i očima. Je dobré střídat barvy, aby byly špízy pěkně veselé. Zelenina je dobrá i sama o sobě, ale my si ji přikořeníme solí a bylinkami. Může to být směs italských bylinek nebo grilovací koření. Není špatné do sušených směsí přidat i pár čerstvých lístků oregana, tymiánu, čehokoliv, co vám roste na záhonku nebo v květináči. Ochucené špízy necháme uležet v chladničce asi hodinu. Když se blíží čas k jídlu, rozpálíme grill. Může být i domácí kontaktní grill, ten využijeme za nepříznivého počasí. Opékáme postupně připravené špízy ze všech stran. Hotové chutnají buď posypané rozdrobeným balkánským sýrem nebo připraveným jogurtovým dipem. Lžičku olivového oleje, stroužek česneku a trochu soli promícháme s kelímkem bílého jogurtu a je to. Máme v tom spoustu zdravých surovin, tak si dejte a nechte si chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Představte si, že v záchranné stanici v Pavlově našla azyl čápata z online sledovaného hnízda v Třebíči. Jak se jim daří a co je čeká, tak to vám nabídneme tyhle informace v reportáži, kterou si dáme za pár minut. Ještě předtím nabízím kabáty nebo Helenku Vondráčkovou a dlouhou noc.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď můj

0: Dali jsme si houby magický ze skupinou Kabát v 9 hodin 20 minut v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Každé jaro přijímá záchranná stanice v Pavlově nedaleko Leče nad Sázavou ptačí mláďata, která přišla o rodiče. Konkrétně u čápů to bývá jedno hnízdo za 2 roky. Letos už odchovávají 3 hnízda čápat. Nejsledovanější ale byla záchrana v Třebíči.
1: S ředitelem záchranné stanice v Pavlově s Biškem Karafiátem stojím nad rybníčky, kde je spousta čápů.
2: U těch čápat je problematické to, že když si vlastně přikrmí pouze člověk, tak vlastně můžou takzvaně získat takzvaný imprint. Oni následně se nebojí člověka a může se stát, že by pak prostě přistávali mezi lidma a nám zahnízdila čápice, která přišla z města Brtnice, měla poraněné křídlo o hromosvod a ona si našla partnera, zahnízdili tady spolu, ty vajíčka byly neoplozené. My jsme ty čápata vlastně podstrčili té matce, co seděla na těch vajíčkách.
1: Přijala je hned.
2: A bylo to velmi napínavé.
1: Já si tak dovedu představit, že jste tady seděli na té vyhlídce a čekali.
2: Jsem tady seděl a ani jsem nedutel, jak to všem dopadne. S dalekohledem naštěstí se strašně podařilo.
1: Chodíte k ním asi co nejméně, aby si nezvykli na člověka.
2: Chodí se tam 2x denně, ráno a odpoledne si vlastně sype většinu svý potravy k tomu hnízdu, aby ty rodiče měli to krmení co nejpohodlnější.
1: Právě zvoní panu Karafiátovi telefon. Další čápy někde.
2: Třeba ten poslední příběh, teď aktuálně co máme, tak jsou čápy z Mysliboříc, kde auto srazilo dospělého čápa. Jsme teďka dohnutí z hasiči z Třebíče, že nám tam propůjčí plošinu. V Nové Vsi u Chotěboře, tak tam vlastně třeba čáp narazil do drátu elektrického vedení a asi nejsledovanější hnízdo bych řekl v republice, tak je třeba v Třebíči. Je tam vlastně i kamera. Volali minulý týden ve čtvrtek, že vlastně ta čápice se tam už den neobjevila. Ty mláďata byly ani ne týden stará, ty nejmladší. Problém je ten, že to hnízdo je mimořádně špatně přístupné přes 50 metrů, tak vlastně tam musela přijet plošina až z Uherského Hradiště.
1: Tak a tady ta voliérka, tam svítíte nějakým teplým červeným světlem a to jsou mláďata čapí z Třebíče.
2: Ty 3 menší jsou z Třebíče, toto větší je teda z Jaroměřic.
1: Se nám ozývá to jaroměřické. Lepe zobákem.
2: Odpočívají, aby vyrostly co nejdříve.
1: Co tam mají v mističce rybičky nasekané? Jak dlouho tady budou pod tou vyhřívací žárovkou?
2: Původní plán byl ten, že během příštího týdne jsme chtěli už podtrkovat po tu čápici, ale uvidíme, co přijde už je začápat a s tím Slibořic, jak budou velké.
1: Spoleháte zase na to, že je ta čápice přijme.
2: Vlastně se za to modlíme, protože je to vlastně nejlepší varianta pro ty čápata. Uvidíme.
1: Z Pavlova Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Za pár minut další díl pořadu bývá. A musím říct, že dnes se to hodí víc než kdykoliv jindy. Budeme zvonit a troubit proti mračnům s Mírou Markem. Ne.

mi zmizel, zmizela jako laň u lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný.

0: Tohle byla Kometa, Jaromír Nohavica a skupina Čechomor. Teď je ale čas rozehnat všechny mraky s Mírou Markem.
1: Bejvávalo.
2: Ozvonění a troubení proti mračnům. Starodávný obyčej, kdysi všeobecně rozšířený, kterak zahnati zkázou hrozící mračna, udržel a zachovává se doposud v zapadlejších krajích horských, napsal kronikář krátce po skončení první světové války. Proti mrakům a krupobytí, aby obilí a ovoce nepotlouklo, se dosud troubí, neb na zvony zvoní v Pošumaví před nedávnými roky i na Českomoravské Vysočině. V Bělej, vesnici, jež má proti druhým osadám tu zvláštní polohu, že ležíc vysoko na úbočí lesnatého hřbetu zrovna proti severozápadu obráceném, tedy proti zlým větrům, nijak není chráněna, zvonili a přece potlouklo. Vykládali to tehdy tím, že pozdě začali, když už ta síla nedala se přemoci. V Dolním Kozlí mají zvláštní příčinu, že odzvonění upustili. Někdo prý neumí a někdo jiný zas nechce. To se ale prý musí napřed udělat zvonkem kříž a ten, jakmile se nepovede, tak se to strhne, jest bouře převeliká a ta udělá zle. Tam nezvonili již asi 2 léta před válkou. Pravá příčina, mající však zvláštní ráz, byla prý jiná. Zvoniti bylo úlohou pro sousedy z jedné tam stojící chalupy. Muž byl ale pryč ve světě a chalupnice se zdráhala zvoniti. Bála se totiž, že nedobře zvoniti bude a že kvůli ní se pak jako trest za špatné zvonění bouře strhne a zlé udělá. Od té doby se v té vesnici nezvoní. Píše se před více než 100 lety. No a příště v pondělí o Medardově kápy.
1: Bejvávalo.
0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina se zaměříme taky na cukry, sacharidy a jednoduché cukry a položíme si otázku, které cukry je tedy ideální eliminovat nebo je v našem jídelníčku takzvaně minimalizovat. Víc nám řekne paní doktorka Irena Zimenová v pořadu Minuta pro zdraví. Stanislav Hložek, Blondý a skupina Tým nám ještě předtím ale zahrajou.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Minuta pro zdraví.
1: Někdy si lidé ztrácí v pojmech cukry, sacharidy nebo jednoduché cukry. Přitom slýchají, že by se cukry měly omezit. Kterých cukrů se to tedy týká?
2: Opravdu těch, které mají název jednoduché. To se týká jejich složení, mají jednoduchou stavbu. Řekla bych málo stavebních jednotek samotné glukózy. Ty složité cukry potom nazýváme polysacharidy a ty jsou obsažené v mouce, v obilovinách, potom také v bramborách, luštěninách. A ty jsou žádoucí, na rozdíl od těch jednoduchých.

0: nemusí nutně končit v koši. Například v Jihlavě se je mohou zájemci vyzvednout ve výdejním boxu. A o podobné službě uvažují i další zařízení na Vysočině. Podrobnosti k tomu nabídneme už za pár minut v reportáži. Teď si dáme ale skupinu Krištof a ta má celkem čerstvou záležitost, protože 4. června, tedy včera přesně o půlnoci, vydali svůj z Brusu nový singl s názvem Půlnoční hřích a pokud se nepletu, tak v neděli by k němu měl být spuštěn i videoklip. Tak pokud jste ho ještě neslyšeli, je společně s influencerkou a taky zpěvačkou Dominikou Elišerovou naspívaný a je moc hezký. Doporučuji si ho poslechnout.
1: Až

0: Starýho psa novým kouskům nenaučíš, o tom zpíval Michal Tučný. My se teď ale zaměříme na šetrnější nakládání se zbytky obědu. Tím se snaží první školní jídelny na Vysočině v Jihlavě. Třeba jedna z nich dokonce nabízí nevyzvednuté porce ve výdejním automatu. Zájem o jídlo v krabičkách je enormní.
1: Já si vyberu asi ty nudle, čínský nudle s vepřovým masem a zeleninou. Je to jednoduchý, člověk se tam dá, zadá si tam číslo, potom přiloží kartu.
2: Jak sem často chodíte?
1: Dvakrát týdně. Si to taky vytáhnu a mám to.
2: Marek Paulas ukládá zatavenou krabičku s obědem do baťohu. Automat před školní jídelnou v Žižkově ulici v Jihlavě je jen pár metrů od jeho bytu. Chodí k němu i pan Zdeněk.
3: Bydlím teda nedaleko, ale většinou, když jdu okolo, tak už je to vybraný, takže jsem to vzal po druhé a beru to pro mámu.
2: Denně v boxech přitom končí v průměru 50 původně objednaných a nakonec nesnězených porcí. Ředitelka střední stavební školy, která jídelnu provozuje, Markéta Metelková, si službu už po měsíční zkušenosti pochvaluje.
4: Tak zpětná vazba je taková, že vždycky ráno už tam nic není. Je to o tom, že ty lidi o to zájem mají.
2: Školní jídelna podle ředitelky automat pořídila kvůli úsporám a šetrnějšímu nakládání s potravinami.
4: Jednak je to ušetření starostí, ale taky je to i ušetření, řekněme, finančních prostředků, protože za likvidaci my musíme platit, za ekologickou likvidaci. A je to taky o dobrém pocitu, že jídlo, které někdo uvaří, takže se nemusí vyhazovat.
2: O podobném řešení uvažovala i střední umělecko-průmyslová škola v Heleníně. Nakonec ale od nápadu ustoupila, vysvětluje ředitelka Sylvie Čermáková.
5: My jsme provedli takovou poctivou analýzu, vzhledem k tomu, že u nás opravdu by se jednalo o velmi malé přebytky, v podstatě v jednotkách porcí, tak v tuhle chvíli pro nás tenhle ten problém není jako natolik akutní, abychom k němu nějak systematicky přistoupili.
2: Naopak o výdejním automatu přemýšlí v Pelhřimově. Podle mluvčí radnice Andreji Unterfrancové zvažuje vedení města jako zřizovatel tamních jídelen praktické aspekty a dopady takového opatření. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Jihlavě se mění stovky parkovacích značek. Lidé nebudou muset v sobotu za odstavení auta v centru platit. Maloobchodní tržby v dubnu zpomalily meziroční růst. Na frontové linii u Záporožské jaderné elektrárny začalo platit dočasné příměří. Převážně zataženo, dopoledne i déšť a teploty do 19 stupňů. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Více než 170 značek musí do soboty přelepit pracovníci služeb města Jihlavy. Je to kvůli změně v systému parkování. Začíná platit od zítřka v oranžovém a fialovém režimu.
2: Jeden z pracovníků služeb teď upravuje samolepku, která přijde. A informační sloupek, je na ní nový ceník.
3: Takže teď tady máme novou informaci pro řidiče, kteří sem přijedou, že mají zdarma sobota, neděle a svátky, předtím byly jenom neděle a svátky.
2: Přečetl novou informaci z nově nalepené samolepky mluvčí služeb města Jihlavy Martin Málek. Město počítá s tím, že kvůli bezplatným sobotám přijde asi o 2 miliony korun ročně. František Jirků, Český rozhlas.
0: Na Vysočině začala sezona samosběru jahod. Jako první v kraji zahájila provoz plantáž u České bělé na Havlíčkobrodsku. Sbírat jahody tam bude možná až 3 týdny. Podle majitele rodinné farmy Lubomíra Šantrůčka nejstaršího letos růst plodů hodně ovlivnilo počasí. Před mrazy se sice podařilo jahody uchránit, větším problémem ale bylo sucho.
4: Tady prakticky pršelo minimálně, oproti třeba tady v okolnímu, já nevím, Brodu, spadlo polovičku srážek, takže jako ty jahůdky v letošním roce nejsou tak velký, jak jsou lidi zvyklí a jak jsme my zvyklí teda. No, jsou teda drobnější, takže i ten výnos teda bude v podstatě nižší než jiný roky.
0: Další samosběr jahod by mohl začít příští týden u Jemnice. Ostatní farmy na Vysočině avizují zahájení v polovině června. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,6%. Údaj zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíčně tržby obchodníků o 0,9% klesly. Podle statistiků za to můžou hlavně nižší tržby za pohonné hmoty a potraviny. Naopak vyšší byly tržby za nepotravinářské zboží. U Záporožské jaderné elektrárny okupované Moskvou začalo platit dočasné příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Oznámila to Mezinárodní agentura pro atomovou energii, která příměří kvůli nutným opravám komplexu vyjednala. Na sociální síti X napsala, že budou opravy, které mají zabránit hrozbě jaderné havárie, týkat elektrického vedení. Síť poškozená boj běžně dodávala elektrickou energii chlazení reaktorů elektrárny. Od konce března je odstavená a nahradilo jí méně výkonné vedení. V následujících dnech začnou odstavenou síť opravovat ruští i ukrajinští technici.
1: Sport.
0: Atletka Karolína Maňasová dvakrát překonala letitý český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum zaběhla 22-letá sprinterka na mítinku v rakouském Sankt Peltnu a posunula ho na 11 sekund a jednu setinu.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Košeticích teď mají 11 stupňů, v Moravských Budějovicích 12. Bude převážně zataženo, dopoledne ještě s deštěm. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 16 a 19 stupni. Přidá se mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte v pražském směru dálnice D1 za 82. kilometrem u Koberovic. Silničáři tam uzavřeli pravý jízdní pruh a pozor dávejte v Třebíči. Na Bráfově třídě došlo tam ke střetu dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tři minuty po 10. hodině si na vlnách Českého rozhlasu Vysočina dovolím jednu otázku. Můžete běhat? Tak to máte velké štěstí, protože někteří lidé se nemohou často ani postavit. To si před 10 lety totiž řekli organizátoři běhu Happy Run, že s tím něco udělají. A my vám řekneme za pár minut, co s tím udělali.
6: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: V případě, že běháte rádi, tak zítra můžete jít běhat a ještě přitom pomáhat. A i když třeba neběháte, stejně se můžete přijít podívat do Studence u Třebíče na to, jak běhají ostatní. Tím taky pomůžete. Už po desáté pomůže charitativní běh Happy Run jedné z rodin, která potřebuje pomoc. Letos to bude rodina tříletého Viktorka, který potřebuje rehabilitace, aby mohl chodit. Jak to celé funguje, to se dozvíte právě teď v dnešním příběhu z Vysočiny.
2: Taková byla atmosféra na loňském ročníku akce Happy Run ve Studenci u Třebíče. S jednou z organizátorek Petrou Palátovou si popovídáme o tom, co to vlastně je.
3: Jak už celý název napovídá, běh pro radost a úsměv těch, kteří sami běžet nemohou. Tím, že máme vykouzlený úsměv na tváři pokaždý, když si uvědomíme, že my máme ten dar běžet a hýbat se a můžeme tím pomoct i někomu jinému, kdo se hýbat nemůže. Tohle z toho spojení byl plán. Proč jsme udělali Happy Run. Původně jsme byli tři organizátorky, já, sestra Monika, ještě jedna kamarádka Martina. Jedna z nás běhala, jedna z nás potřebovala něco organizovat a třetí to tak nějak slučovala dohromady ta touha někomu pomoci, propojit běh s tou pomocí a s organizací hezkýho odpoledne.
2: A kdy to bylo, v kterém roce?
3: Bylo to v roce 2016, kdy jsme ve Valči na Louce u Sokolovny uspořádali první běh. Mysleli jsme si, že budeme mít pár závodů. Vyděláme možná pár stovek, možná pár tisíc a v podstatě se nám to rozjelo.
2: Do velké akce s velkými částkami. Jak to funguje s těmi příspěvky? Kolik vlastně nakonec vyberete?
3: Největší část z toho výdělku tvoří naši sponzoři a spousta z nich nás sponzoruje celých 10 roků, ale tím, že lidé přijdou, zaregistrují se, poběží, že si tam koupí nějaké občerstvení, že si koupí něco z reklamních předmětů, tohle všechno přispívá na konkrétní částku.
2: Jak jste si vybrali, komu pomůžete?
3: My každý rok dáváme výzvu, že se nám můžou hlásit, jsou to buď malé děti, které se narodily s nějakou vrozenou vadou nebo vlivem nemocí, mají nějaké postižení a tak dále. Jejich cesta rehabilitací je velice nákladná a ty rodiny potřebují ulevit, takže většinou jsou to malé děti, ale pomohli jsme taky jedné rodině, kdy tatínek od rodiny měl nehodu.
2: Když se běží, tak vždycky je důležité říct, jak dlouhé jsou ty trasy, protože vidím, že běží i děti, že mohou běžet rodiny s dětmi.
3: Happy Run je vstaven tak, aby mohl jít běhat kdokoliv, kdo bude chtít podpořit tuto akci, anebo si třeba vyzkoušet jeden ze svých prvních závodů a nebát se toho. Máme tam rodinnou trasu, která je nezávodní, kolem 1 kilometru to měří, takže to můžou jít s kočárkama, s pejskama, na koloběžkách, na odrážedlech, čas se nepočítá. Ta samá trasa je zároveň i závodní pro děti do 14 let. A pak jsou dvě trasy 6 kilometrů a 11 kilometrů. Právě, že to působí tak jako rodině, tak spoustu lidí začalo běhat právě jenom kvůli Happy Runu, že si chtělo vyzkoušet nějaký závod a už vlastně u toho zůstalo. Máme už několik lidí, kteří běželi každý ten rok celých 10 let a nevynechali jediný start, tak je tam právě chceme i ocenit. A je to hrozně hezký, že někoho to přimělo k tomu, aby ten běh začal mít rád a vlastně zůstal u toho běhu.
2: Ze Studence Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Ještě doplním, že 10. ročník akce Happy Run běžíme pro Viktorka, startuje zítra, tedy v sobotu v poledne ve Studenci u Třebíče a program potrvá až do večerních hodin, tedy zábava s kapelou. Můžete kdykoliv přijít fandit nebo se přidat k běhu, takže si to užijte i vy a nebojte se vyběhnout a podpořit dobrou věc.
0: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Už za pár minut se spojíme s naším regionálním stopařem Adélou Zachovou a ta nám přiblíží, proč mají nejenom v obci Suchá velkou radost. Hlavně tedy z čeho, tak si to nenechte ujít. Jiří Korn nebo taky Laura Brenigen právě teď.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Ztracená bloudím Verona, ztraceni ve tmě už nebudou bloudit v obci Suchá. Hned povíme proč.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Jednostranné osvětlené chodníky se začnou stavět u silnice mezi obcí Suchá a její místní částí Prostředkovice na Jihlavsku. Tato trasa už nebyla bezpečná pro lidi, kteří tudy pravidelně chodí, a to kvůli velkému provozu. Na místo, kde vzniká nový chodník, se vydal i náš regionální stopař Adéla Zachová. Přejeme krásné dopoledne, Adélko.
2: Dobré dopoledne.
0: Proč je tahle stavba tak důležitá?
2: Hlavním důvodem je bezpečnost chodců. Já jsem sama tady kousek vlastně šla po té silnici a napočítala jsem, že během pár minut tady projela stovka aut, včetně kamionů. Takže třeba pro maminky s dětmi tohle opravdu není ideální trasa. A podél silnice 1/38 se denně pohybuje velké množství lidí, přičemž po této komunikaci projede téměř 10 000 aut za den. A nový osvětlený chodník dlouhý přibližně 830 metrů propojí právě Suchou s Prostředkovicemi a jeho součástí budou také nové autobusové zastávky, sjezdy, lávka a nebo opěrné zdi.
0: Proč trvá tak dlouho postavit tolik potřebný chodník pro obyvatele?
2: Nejtěžší na tom bylo vyřízení stavebního povolení. Bylo to poměrně složité, hlavně kvůli nesouhlasu majitele sousedních pozemků. Přesto se podařilo všechny potřebné kroky dokončit, povolení získat, zadat soutěžní zakázku. No a v nejbližších dnech začne první etapa stavby od konce stávajícího chodníku v Suché směrem do Prostředkovic.
0: Součástí stavebních plánů je také obnovení hospodářského sjezdu u bytového domu. Jak tohle obyvatelům pomůže?
2: Obnovení původního hospodářského sjezdu vyřeší dlouhodobé problémy s příjezdem do zemědělského družstva a na okolní pole. Zemědělci dnes musí jezdit slepou ulicí, která není pro těžkou techniku vhodná, a někdy také přes soukromé pozemky, což často způsobuje zbytečné spory a komplikace. A původní vjezd do areálu družstva je totiž už delší dobu uzavřený a nový sjezd vlastně zajistí jednodušší a bezpečnější přístup.
0: Ze Suché na Jihlavsku se nám přihlásil regionální stopař Adéla Zachová. Děkujeme za informace a krásný den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Regionální stopař.
0: V dopoledním vysílání za pár minut také Jarka Vykoupilová, další díl Babských rad, tentokrát na téma Černá čočka. Paráda, tak o tom bude zpívat Karel Zich.

0: Mám rád, o tom zpíval Miroš Birka. Pokud máte rádi černou čočku, tak si právě teď přijdete na své.
1: Babské rady.
2: Černá čočka, známá také jako beluga, svůj název získala podle malých lesklých zrnek, které připomínají kaviár beluga. Oproti klasické čočce si po uvaření lépe drží tvar a proto se často používá do salátů, příloh nebo moderních vegetariánských jídel. Velkou výhodou černé čočky je její výživová hodnota. Obsahuje vysoké množství bílkovin, vlákniny, železa a dalších minerálů. Díky tomu zasytí na delší dobu a je vhodná pro sportovce i všechny, kteří chtějí odlehčit jídelníček. Navíc má nižší glykemický index než některé jiné přílohy, takže pomáhá udržovat stabilnější hladinu energie. Příprava černé čočky je poměrně jednoduchá. Není ji nutné dlouho namáčet. Vaří se přibližně 20 až 30 minut a dobře se kombinuje s bylinkami, zeleninou nebo sýry. Zkusit můžete papriky plněné touto zdravou nádivkou, nebo si díky černé čočce připravte bezlepkový korpus na sladký cheesecake.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: U jídla zůstaneme, v neděli nás totiž čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který letos slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který se v roce 2021 umístil na druhém místě. Tentokrát nám ho připraví michelinský šéf-kuchař Roman Paulus. Podrobnosti už za chvíli.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. My si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat dortovou omáčku s vaječným svitkem od Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou. Recept ze stříbrné příčky roku 2021 šéfkuchař Roman Paulus Patrik Rozehnal se za ním vypravil domů, protože Patrik Rozehnal se dal do vaření.
1: Ahoj Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
2: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení.
1: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
2: Jo.
3: Kuchař je umělec a psycholog a strateg.
4: My jsme se ale rozhodli zopakovat si výherní recept ze druhého místa roku 2021. Půjde o vaječný svítek s dortovou omáčkou. Co to je za omáčku?
1: V podstatě koprovka.
4: Naši přátelé a profesionálové v pochoutkovém roce ty výherní recepty z předešlých let předělávají podle svého. Romane, v čem bude jiná tvoje dortová omáčka?
1: Místo vody použiju vývar. A říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
4: Ovšem příprava samotného svítku byla docela oříškem pro Romana Pauluse.
1: Potom bychom ten svítek měli otočit.
2: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
1: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal.
4: Roman je profík, takže se všechno povedlo a taky to nádherně vypadalo.
1: Je to tak? Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
2: My můžeme říct i vejcům.
4: Tohle jídlo vám prostě bude chutnat, i když je bez masa.
1: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinů.
0: No a já k tomu doplním, že tuhle výtečnou koprovou omáčku uvařil Roman Paulus. Vypadá opravdu skvěle a ten svítek je vynikající. Jak se dělá, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní dortová omáčka bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Radnice v Havlíčkově Brodě doufá, že jízdným zdarma přiláká do MHD nové cestující. Odboráři úřadu vlády stávkují, vyzvali k přehodnocení přesunu agent. V rumunském přístavu vybuchl námořní dron. Převážně zataženo, dopoledne i déšť a teploty do 19 stupňů. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kuhánek. Zavedení bezplatného používání MHD v Havlíčkově Brodě po dobu opravy mostu u Byly bude pro město znamenat ztrátu asi 6 milionů korun. Rekonstrukce hlavní dopravní tepny má trvat přibližně 14 měsíců a v jejím průběhu je MHD v Havlíčkově Brodě pro všechny zdarma. Podle místostarostky Marie Rotbauerové z Hnutí Naše Česko se tento krok nedá měřit pouze penězi. Změna zlepší plynulost dopravy a přiláká nové cestující, jak vysvětlila v pořadu O čem se mluví.
2: Myslím si, že by to mohlo pomoct naučit děti jezdit autobusem, protože děti a důchodci, kteří už nemůžou řídit, tak to je jediný zrychlený prostředek, jak se někam dostat.
0: Celý rozhovor si můžete zpětně poslechnout na internetové stránce vysočina.rozhlas.cz. Policie hledá svědky nehody na žďárské cyklostezce. V úterý dopoledne se za fotbalovým stadionem srazil muž na koloběžce s cyklistou na elektrokole. Žena se při pádu zranila a skončila v nemocnici. Jakékoliv informace, které by mohly nehodu objasnit, můžou lidé volat na linku 158. Odboráři a zaměstnanci úřadu vlády vyzvali k přehodnocení přesunu agent ze Strakovy akademie na ministerstva. Řekli to při své dnešní stávce. Do ní se zapojilo zhruba 60 zaměstnanců úřadu. Stávku podpořila Českomoravská konfederace odborových svazů. Její předseda Josef Středula označil postup vedení úřadu vlády za nezákonný. V rumunském černomorském přístavu Konstanca vybuchl námořní dron. Podle rumunského ministerstva obrany jde o typ zbraně, která se používá ve válce na Ukrajině. Stejné drony má ve svém vybavení i rumunská armáda. Ministerstvo ale tvrdí, že v poslední době při cvičeních v Černém moři nepoužívala. Podle úřadu výbuch nikoho nezabil. Sport. Čeští hokejisté budou na příští mistrovství světa v Německu ve skupině B v Mannheimu s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Složení skupin zveřejnila Mezinárodní hokejová federace na svém webu. Němečtí pořadatelé využili jediné změny oproti původnímu rozdělení a přesunuli svou reprezentaci do skupiny A místo Slovenska.
1: Počasí.
0: V Třebíči teď mají 12 stupňů, v Novém Rychnově 10 a ve Vatíně 11. Bude převážně zataženo, dopoledne ještě s deštěm. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 16 a 19 stupni. Přidá se mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte, v pražském směru dálnice D1 za 82. kilometrem u Koberovic. Silničáři tam uzavřeli pravý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Hezké páteční dopoledne, máme 4 minuty po 11. hodině. Dnes v našem vysílání bude téma, které potěší všechny milovníky historických vozidel. Je to tak, čeká nás vůně benzínu a hlavně poctivé řemeslné práce. Na Vysočině se totiž už po 6. chystá oblíbená veteránská akce Jízda medvěda Brtníka, která každoročně láká desítky krásných strojů i nadšených diváků. Za jejím vznikem stojí člověk, který má k veteránům opravdu blízko. Hlavní organizátor Tomáš Sibera, který je i členem Automotoklubu Jihlava a dnešním hostem našeho vysílání. Krásné dopoledne, vítejte.
4: Zdravím všechny diváky.
1: Hosté Heli Dvořákové.

0: Dvořákové.
1: V dobrém dopoledni si dnes budeme povídat o šestém ročníku oblíbené veteránské akce Jízda medvěda Brtníka. Mým hostem je hlavní organizátor této akce, a to Tomáš Sibera. Pane Sibero, dnes vás lidé znají hlavně jako organizátora právě Jízdy medvěda Brtníka. Jak jste se ale vlastně vy dostal k veteránům?
2: Tak k veteránům jsem se dostal zhruba před nějakými 15 rokama přes svýho strejdu a taky asi trošku dědu, který vlastně levu 175. Postupem času jsem chodil ke strejdovi do garáže, kde vlastně tady tyhle ty motorky nějakým způsobem opravoval, renovoval, a tak jsem se nějakým způsobem do tady těchto strojů zamiloval. No a samozřejmě začali jsme jezdit na srazy. Původně jsem jezdil na dědový motorce a jezdívali jsme, říkám, po srazech většinou tady po Vysočině. Dokonce si pamatuju svůj první sraz, na který jsme jeli do Pelřimova a vyrazili jsme asi v 10 lidech v koloně a všichni jeli autama, já jsem měl jediný na té motorce, a tak jsem měl jako poslední, a jeli jsme tady z Jihlavy po výpadovce na Pelřimov a u benziny byl přijetý na silnici nějaký zajíc nebo něco takového, a já jsem měl relativně jako za těma autama blízko, no a samozřejmě to zajíce jsem si všiml na poslední chvíli, tak jediný, co mě zbylo, jak se pořádně chytnout těch řídítek, a prostě zajíce jsem přeskočil. Viděl jsem jenom z těch aut, jak se mi smějou, a dobře to dopadlo všechno, a dojeli jsme vlastně do toho Pelřimova na ten sraz, a tam to bylo jako parádní, říkám, tam jsem se do toho zamiloval. Sice jsme měli tenkrát takový delší okruh, najezdil jsem na té motorce ten den asi 200 km, takže mi všechno bolelo. A když jsme se vraceli zpátky potom k večeru do Jihlavy, tak před odbočkou na kostele, jak je ten kruháč, tak se mi ta motorka zastavila, přestala mět, takže to byla taková první akce.
1: No to tedy.
2: Kde se mi ještě vlastně stroj jakoby porouchal, no takže jsme ho odtlačili a museli jsme ho odtáhnout potom do Jihlavy. Takže to bylo takový úsměvný, ale rád na to vzpomínám.
1: No, pamatujete si vůbec svůj první historický, ať už vůz nebo motorku, který vás opravdu tak jako okouzlil, že jste si řekl, hele, tak tohle je nádhera, to je unikát.
2: Určitě mám takový stroj, a je to shodou okolností první motorka, kterou jsem si pak koupil, byla to ČZ 150C. Tenkrát jsem si našel na inzerát, jel jsem pro ní do Kladna. Ta motorka byla totální vrak v té době, tenkrát někde před těma 15 roky, tak jsem za ní dal asi 15 tisíc, no a pustili jsme se ze strejdou do kompletní renovace, samozřejmě zánění dílů a tak dál, a motorka zhruba po roce byla hotová, začal jsem s ní objíždět srazy.
1: No, vy už jste nám víceméně řekl, že k těm motorkám se tak jako díky tomu strýci tíhnul pomaličku od toho dětství, pak jste se později k tomu dostal i vy sám, že jste mohli jezdit, ale co vás na těch starých strojích třeba fascinuje dodnes?
2: Tak na těch starých strojích asi ta jednoduchost, ta krása těch linií. Jo. V dnešní době už takový krásný vozy a motorky se nevidí. Zhruba před nějakýma 10 rokama jsem shodou okolností byl za kamarádem, který byl za Prahou, a tenkrát měl udělanou novou aerovku nebo zrenovovanou aerovku 30. Tuším z roku 37, a povídá, my nepůjdeme se svíst. Takže jsme sedli do aerovky a jezdili jsme v okolí Prahy, a to byla prostě neuvěřitelná věc. Jo. Takže tohle to ve mně zanechalo nějakou jako velkou stopu, a tím jsem si řekl, že bychom mohli nějakým takovým směrem se tady ubírat, a říkal jsem si, že bychom mohli využít tuhle tu možnost a začít pořádat nějaký veteránský akce.
1: Takže tam se zrodila ta první myšlenka na to uspořádat právě veteránské akce.
2: Myslím si, že tam se to zrodilo všecko. No.
1: Tak si dáme písničku od švédské skupiny ABBA a hned potom budeme v dopoledním rozhovoru pokračovat. Zůstávejte s námi.

0: Evy Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne i dnes Tomáš Sibera, člen Automotoklubu Jihlava a taky hlavní organizátor veteránské akce Jízda medvěda Brtníka. My jsme hovořili o tom, že stačila jedna jízda v Ajrovce a bylo hotovo, bylo jasno, že Tomáš Sibera vymyslí nějakou akci, kde se prostě uskuteční ten sraz veteránů. Ale je to třeba i tím, že vám chybělo na Vysočině něco, co jste chtěl nabídnout ostatním majitelům historických vozidel?
2: Tak určitě v začátcích úplně na Vysočině toho moc nebylo, typu tohohle toho soutěžení. A jak jsem již říkal, šlo nám o to spojit lidi a nabídnout jim den plný zábavy, spojení s výškou jejich krásných strojů. Mm-hmm. To byl vlastně celý ten nápad, který jsme chtěli pro ty lidi nabídnout.
1: Jak vznikl název Jízda medvěda Brtníka, protože to určitě není běžný název.
2: Tak název akce Jízda medvěda Brtníka je odvozen od historického původu města Brtnice a od sochy medvěda, která stojí na Brtnickém náměstí.
1: Vzpomenete si ještě na ten první ročník a vůbec s jakými očekáváními jste do něj šel?
2: Tak první ročník se uskutečnil 23. července 2016 a byl součástí poháru o pohár města Jihlavy. Tento pohár byl zastřešen primátorem města Jihlavy a jel se jako součást třech soutěží o pohár města Jihlavy. Tehdy to byly závody jako Jihlavský řízek, veteráni pod Křemešníkem a jízda medvěda Brtníka.
1: Měl jste třeba tehdy obavy, jestli lidé přijdou, nebo díky tomu, že to bylo pod tou záštitou, to byla jistota?
2: Tak určitě. Myslím, že v každém odvětví, když něco začínáte od nuly, jsou obavy, ale na druhou stranu jsem měl okolo sebe spoustu lidí, co mě v tom podporovali, ať už rodinu nebo přátelé, a věřili jsme, že to dobře dopadne.
1: Byl přeci jenom nějaký okamžik, kdy jste si řekl, hele, tohle bude fungovat, to má smysl a budeme v tom pokračovat?
2: Ano, když se k nám vracela zpětná vazba od účastníků, tak byla většinou pozitivní, dávali nám energii v tom pokračovat a také v dnešní době moje dcera, která je do toho stejně zapálená jako já, a když mi řekne, tati, nepojedeme se svést na staré motorce nebo na nějaký sraz, tak mě to zahřeje u srdce.
1: Takže už má jako řidičák?
2: Ne, nemá ještě řidičák.
1: Ale už se to blíží, táto.
2: No, tak 15 za chvilku, jo, no.
1: No a nemáte třeba strach, když potom sama usedne za tu motorku?
2: Trošku se toho bojím, aby nepřišla s tím, že v 15 si chce udělat řidičák jako na motorku. No,
1: a ono to přijde.
2: Přijde to a hold s tím budu muset nějak naložit, ale tak samozřejmě budu se snažit jí v tom asi podpořit, tak jako jí podporu ve všem, ať je to sport, který dělá a tak dál, takže asi každý člověk podpoří své dítě.
1: A tak zase hezké, že máte toho nástupce, který má stejnou lásku k veteránům a k motorkám jako vy. Za pár minut se zaměříme už na šestý ročník akce, o které si dnes povídáme, a to veteránské akce Jízda medvěda Brtníka. Počkejte si na to.

0: Adély Dvořákové.
1: Letos se pojede už šestý ročník oblíbené veteránské akce Jízda medvěda Brtníka. Jak se akce za tu dobu změnila, tak na to se zeptáme přímo organizátora Tomáše Sibery, který je dnes hostem Dobrého dopoledne. Jak se to proměnilo za těch posledních šest let?
2: Tak samozřejmě se hodně mění, každý nový ročník účastníků přibývá, nároky stoupají a snažíme se z každého ročníku vzít si to lepší a samozřejmě posouvat naši jízdu medvěda Brtníka dál. A to se nám v letošním ročníku podařilo, nebo snad podaří, protože jsem letos byl osloven panem Františkem Čečilem, předsedou asociace veteránkár klubů v AČR. Zda bychom s jízdou medvěda Brtníka nechtěli být zařazeni do kalendáře mistrovství České republiky poháru historických vozidel asociace veteránkár klubů AČR.
1: Co to pro vás znamená? A měl jste z toho radost, nebo jste zároveň zatím hned viděl všechny ty starosti, které k tomu přibudou?
2: Tak ze začátku určitě radost, že jsme byli osloveni, že si nás vlastně někdo všimnul, jakým způsobem to děláme, takže v první řadě radost. No a pak samozřejmě starosti, který s tím souvisí a který přibyli, ať co se týče nějakého školení a tak dál. A samozřejmě ta akce bude většího rozsahu, takže obavy přetrvávají a uvidíme, co nám to přinese. Ale já doufám, že samý pozitivní věci, tím, že to bude celorepublikový, tak nám určitě přibydou účastníci vlastně z celé republiky. A já doufám, že jsme na to stále dobře připraveni.
1: No v tom případě, když mluvíme o těch účastnících, tak kolik posádek bývalo na začátku, třeba v rámci toho prvního, druhého ročníku a kolik jich tedy očekáváte letos?
2: Tak na začátku to bývalo zhruba nějakých 30 až 40 účastníků, letos očekáváme 70 až 90 posádek, uvidíme, kolik to bude ve skutečnosti, protože všechno ovlivňuje samozřejmě počasí, ale to jsem se rozhodl, že pokud bude velká účast, pustíme do jízdy medvěda Brtníka pouze 90 posádek kvůli hladkému průběhu, ono vlastně těch 90 posádek, pokud k tomu dojde, bude až nad hlavu.
1: To tedy, ono se to startuje jedno auto za druhým, to tam budete stát hodně dlouho na tom startu.
2: Určitě, ale v tomhle tom já mám výhodu, že i vlastně sponzoři nebo partneři, s kterými spolupracujeme, ať to jsou města, městyse a tak dál, tak vždycky se najde nějaký člověk, ať teďka doufám, že třeba v Okřížkách pan starosta Ryšavý. Takže já se rád tady tyhle ty funkce vzdám a oni jsou rádi, že můžou vlastně tady ten závod nějakým způsobem odstartovat, takže neříkám, že to nedělám, taky to dělám, ale většinou se tady tyhle ty pozice klidně vzdám, protože mám v průběhu toho závodu spoustu jiných starostí, takže já se pohybuji víceméně po té trati a řeším vlastně věci, které nastanou.
1: V současné době účastní se závodu nejenom účastníci z Vysočiny, abych byla přesnější, ale předpokládám, že i z celé republiky čekáte třeba i nějakou mezinárodní účast.
2: Tak jak jste říkala, převažují hlavně z Vysočiny, ale není nouze i o zahraniční účastníky. Před dvěma lety za náma přijel manželský pár ze Slovenska, takže uvidíme, co nás letos čeká, tím, že jsme zařazeni do celorepublikového poháru.
1: No, mezi většinou je krásné, když se lidé na akci vrací a opakuje se ta jejich účast. Máte mezi těmi účastníky některé, kteří opravdu nevynechali ani jeden ročník?
2: Určitě máme, no. Je jich hodně, co za námi jezdí pravidelně nebo pravidelně se vracejí. Teď první, kdo mě napadá, jsou manželé Copovi, kteří jsou v podstatě už jako naše rodina.
1: No, když se řekne veteránská jízda, tak já co by divák vidím všechna ta krásná auta. Ale co všechno musí organizátor připravit, než vlastně mávne tou vlaječkou, aby vyjel ten první vůz? Co všechno to obráší? My vám to řekneme po písničce.

0: host Heli Dvořákové.
1: Hostem dnešního pátečního dobrého dopoledne je Tomáš Sibera, člen Automotoklubu Jihlava a taky hlavní organizátor jízdy Medvěda Brtníka, o které si dnes povídáme. Když se řekne ta veteránská jízda, tak já už jsem to říkala, že každý z nás vidí jenom ta krásná naleštěná auta, rok výroby 1970, možná i starší, ale co všechno musí organizátor připravit, než ten první vůz vyjede na ten start?
2: Tak v první řadě nám jde o bezpečnost účastníků. Dnešní provoz a chování některých jedinců na silnicích je dosti bezohledné. Takže se snažíme využívat silnice nižších tříd a krásu zdejší přírody. A samozřejmě dlouhodobé plánování mě jako organizátora. Je to zhruba půl roku práce, kde většinou zapojím celou rodinu, dceru, přítelkyni a její děti. Někdy to u nás doma vypadá jako po boji vše nachystat. Děláme to hlavně pro lidi a chceme, aby si každý od nás něco odnesl ze závodu, takže pro účastníky děláme různé trička, retrobekovky a spoustu dalšího. Žena doma našívá loga a je toho dost. Říkám, bez pomoci ostatních bych to asi nezvládl. Uhum. To by nebylo reální.
1: Když jsme hovořili o té organizaci, tak jste říkal půl roku, ale jak dlouho připravujete třeba tu samotnou trasu? To mě zajímá. A vybíráte opravdu jenom podle těch krásných míst, která budou hezká, co se týče kochání pro ty řidiče?
2: Tak určitě, samozřejmě, co se týče těch tras, tak ty silnice druhých a třetích tříd většinou vedou přírodou. Není to, že byste jela někde mezi polema nebo mezi městama, takže tam se snažíme tímhletím směrem ubírat. No a samozřejmě ta samotná trasa, jak se připravuje třeba půl roku dopředu, někdy nám do toho zasáhnou nějaké opravy silnic, a takže musíme trošku improvizovat, ale ze všem si vždycky poradíme, takže s tímhletím problém není.
1: V tomhle ohledu tedy je těžší vymyslet tu samotnou trasu nebo ty zmiňované soutěžní úkoly, o kterých jsme dnes ještě nemluvili?
2: Tak samozřejmě pro mě je jednodušší vymyslet tu trasu, protože ty úkoly není lehké vymyslet v dnešní době a samozřejmě tím, že uděláme šestý ročník, tak vymýšlíme ty úkoly tak, aby se neopakovaly. Takže to je trošku někdy oříšek, ale vždycky si s tím poradíme a nevidím v tom žádnou velkou závadu na kráse, když to řeknu takhle.
1: Jasně. Za pár minut probereme letošní novinku, a to okřížky. Proč zrovna okřížky? Ale když jsme u těch úkolů, tak můžeme prozradit třeba, jaké úkoly nás čekají. Nebo, dobře, aby jsme neprozrazovali, jaké úkoly třeba museli závodníci plnit v těch předešlých letech?
2: Tak v těch předešlých letech já jsem hodně to dělal i formou jakoby sportovních úkolů, protože chceme být trošku odlišní než všichni ty pořadatelé těch veteránských akcí, takže samozřejmě plníme zhruba nějakých 6 úkolů v ten daný den. Většinou jezdíme 2 výšky, ranní a potom odpolední po obědě, takže na každý se plní 3 úkoly, takže když to řeknu, 4 úkoly jsou z období toho stáří, takže jsou tam různý kvízy a tak dál. A pak samozřejmě do každé té etapy jsme zařazovali jeden ten sportovní úkol, který, když to řeknu, vymýšleli jsme tam nějaké věci, co se týče tenisu a tak dále. Zapojovali jsme i takovéhle věci, aby samozřejmě i ty lidé, kteří nemají takové znalosti ohledně těch starých aut, tak aby nějakým způsobem měli šanci dosáhnout na nějaký bodový výsledek a případně se ji umístit.
1: Letošní šestý ročník jízdy Medvěda Brtníka bude startovat a mít cíl v okřížkách. Proč zrovna tam? I na to vám odpovím.

0: Adély Dvořákové.
1: Už 13.6. odstartuje šestý ročník jízdy medvěda Brtníka. Na tuhle krásnou veteránskou jízdu nás zve hlavní organizátor, a to člen automotoklubu Jihlava Tomáš Sibera. Letošní novinkou je přesun startu a cíle do Okříšek. Proč právě tam?
2: Letos jsme se rozhodli pro tuto změnu z důvodu výstavby obchvatu Brtnice. A také protože jsem viděl pár akcí, které pořádají Okříšky, a moc se mi to tam líbilo. Takže z tohohle důvodu jsme se letos rozhodli pro Okříšky. Navíc s panem starostou Ryšavým byla výborná domluva a je této akci nakloněný, takže z tohohle důvodu jsme si vybrali právě Okříšky.
1: V tom případě pojďme teď tedy nabídnout našim posluchačům a vlastně i potenciálním divákům, co všechno nás 13. června čeká.
2: Tak já doufám, že hlavně dobrá nálada, spousta zážitků, také spousta cen. Letos budeme nově udělovat celkem 28 cen. Takže určitě na co se těšit. Určitě budeme rádi, když lidé přijedou v hojném počtu.
1: Mm-hmm. Jak bude vypadat ten den od rána do odpoledne? Nebo až do večera?
2: Tak uvidíme, kolik účastníků nám dorazí. Ale bude to v podstatě vypadat tak, že program začíná na zámku v Okříškách zhruba v 8 hodin, kde je sraz účastníků na zámku. Ten sraz je plánovaný zhruba od nějakých 8 hodin do 9.30, kde je potřeba nějakým způsobem se zaregistrovat, pokud nejsou lidé zaregistrovaní online, protože letos jsme nově zařadili to, že pro nás je výhodnější, aby lidé se zaregistrovali online. Samozřejmě je to spojené s nějakou platbou předem a nemusíme se tam potom zdržovat, ale není problém, když potom přijedou lidé do Okříšek, takže je možná i registrace na místě. Takže tohle to v tom čase 8 až 9.30. V 9.45 je rozprava s těma účastníkama, který se budou účastnit toho samotného závodu nebo té jízdy. A samozřejmě seznámení jezdců s programem. Kolem 10. hodiny bychom měli startovat do první výšky, která vlastně bude směřovat do Jaroměřic nad Rokytnou. A v Jaroměřicích nad Rokytnou na náměstí vlastně budou vozidla jak automobily, tak motorky vystavené na náměstí. Budeme tam mít společný oběd a zhruba ve 14 hodin bychom měli odjíždět do druhé výšky, která zase povede jiným směrem zpátky do Okříšek. Příjezd do cíle předpokládáme někde kolem 15 až 15.30. Říkám, vše se bude odvíjet od toho, kolik bude účastníků. Takže uvidíme, v kolik tam budeme přesně, ale takovýhle nějaký časy by tam měly být. A samozřejmě v 16 hodin až 16.30 by mělo být nějaké vyhodnocení výsledků, vyhlášení. Bude tam nějaké malé překvapení a ukončení jízdy medvěda Brtníka.
1: Takže i překvapení. No v tom případě, která místa budou nejatraktivnější pro nás diváky?
2: Tak samozřejmě nejatraktivnější místa budou určitě v Okříškách na zámečku při tom samotném startu, kde vlastně ráno se sejdeme úplně všichni. Potom samozřejmě po té trati může se stát, že někde někdo odpadne nebo ho zradí technika, což se nám taky občas stává.
1: Co se vlastně děje potom, když se tohle stane? Máte nějaký servis, že někdo přijede odtah?
2: Jo, už jsem to taky párkrát řešil. Párkrát jsme řešili nějaký odtahy aut. Samozřejmě, když to jsou motorky a ono i samotní ty účastníci, některé věci si řeší sami po svýho se, ale když po nás někdo chce tuhle tu službu, tak určitě máme lidi, kteří nám s tím pomůžou.
1: Takže to bude atraktivní i během toho samotného závodu.
2: Může to být atraktivní.
1: Takže
2: můžete i na trati potkat atraktivní místa. Ale samozřejmě, tak jak jsem říkal, v těch Okříškách na tom zámečku, tak tam to bude asi nejlepší. A samozřejmě pak v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde budeme přes ten oběd. Takže i v Jaroměřicích nad Rokytnou se můžete přijít podívat. A samozřejmě budou tam nějaké doprovodné věci. Co se týče návštěvníků, budeme tam vlastně mít, nebo máme tam soutěž Elegance, kde vlastně vyhlašujeme nejhezčí auto, nejhezčí motocykl. V letošním roce budeme vyhlašovat i nejhezčího Elegána a Elegánku.
1: Dokonce.
2: Takže určitě se přijďte podívat a myslím si, že se vám tato akce bude líbit.
1: My moc děkujeme za to, že jste byl hostem našeho vysílání a že jste nás pozval na šestý ročník veteránské akce Jízda medvěda Brtníka. Mým hostem byl hlavní organizátor této akce Tomáš Sibera, člen automotoklubu Jihlava. Díky moc a ať se akce vydaří, naslyšenou.
2: Taky děkuju, hezký den.
0: Hosté Heli Dvořákové.

0: Typy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Marka Frauwirta, slovenského studenta, který tajně přišel do nacisty obsazené Prahy, aby pomohl zachránit stovky svých židovských souvěrců. Čekala ho ale smrt. 17. listopadu 1939 se stal symbolem nacistického masakru českých studentů. Proč se právě on, Slovák, ocitl před popravčí četou? Byla to náhoda?
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání představí muže, který věřil Hitlerovi, ale statisícům lidí se stal zachráncem. Uprostřed masakru v čínském Nankingu se neohroženě postavil na obranu bezbraných obětí. Zemřel zapomenutý a ožebračený. Až po desetiletích ožil jeho příběh o neuvěřitelné odvaze uprostřed jednoho z největších masakrů novodobých dějin.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Od zítřka je v centru Jihlavy možné parkovat zadarmo i v sobotu. Spojené státy podle amerických médií nedodají Německu střely Tomahawk. Důvodem má být strach z Ruska. Fotbalisté FC Vysočiny i přes sestup zůstávají v druhé nejvyšší lize. Odpoledne zaprší už jen lokálně a k večeru se vyjasní. Teploty do 19 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem. Dobré poledne. Jihlava od zítřka částečně mění systém parkování. Řidiči nově nebudou v sobotu muset za odstavení auta na vybraných místech platit. Změnit režim se rozhodlo vedení jihlavského magistrátu kvůli nízké vytíženosti, uvedl primátor z ODS Petr Ryška.
3: Je to možný, aby ta sobota byla zadarmo v těchto dvou režimech, v tom oranžovém, v tom návštěvnickém a v tom fialovém, z důvodu, že tu sobotu to není plně naplněný. To znamená, je tam nějaké 60-70%, to znamená, i ty rezidenti mají pořád kde zaparkovat.
2: Magistrát s bezplatnými sobotami přijde o zhruba 2 miliony korun ročně. Vláda rozhodne o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře v pondělí 22. června. Před jednáním lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Už příští pondělí podle něj také přijde na zasedání kabinetu prezident Petr Pavel. Právě Pavel, který dosud na alianční summity jezdil, na své účasti v Turecku trvá. Babiš ale dřív řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. Americký Pentagon zvažuje zrušení dodávky střel s plochou dráhou letu Tomahawk do Německa. Podle informací serveru Politico se Washington obává, že by Moskva jejich rozmístění uprostřed Evropy považovala za eskalaci. Jde o další krok v postupném americkém odtahování od aliance NATO.
4: Berlín požádal Washington o koupi raket Tomahawk před 2 lety a dosud nedostal ani formální nabídku. Teď server Politico píše, že Pentagon prodej pravděpodobně zruší úplně. Jedním z důvodů je podle deníku obava Washingtonu o ruské reakce na rozmístění přesných raket uprostřed Evropy. Spojené státy mají navíc kvůli válce s Íránem zásoby na minimum. Od začátku konfliktu americká armáda vystřílela tisíce Tomahawků a ministr obrany Pete Hegseth řekl kongresu, že doplnění zásob potrvá měsíce až roky. Ze Spojených států tu Jana Ciklerová, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Tenistu Jakuba Menšíka čeká semifinále Roland Garros. Jeho soupeřem bude Alexander Zverev z Německa. S ním má český tenista negativní vzájemnou bilanci 0-1. Navíc Zverevovi podle Menšíka podmínky Antukového Grandslamu v Paříži vyhovují.
5: Alex, že jo, jeho, asi bych řekl, z nejoblíbenějších turnajů, takže bude to strašně náročný, ale měl jsem tu možnost si proti němu zahrát v Madridu. Je to hodně specifický styl, proti kterému jsem ještě vlastně nehrál, takže jsem rád za tu zkušenost, že jsem mohl mít vlastně takovej v úvozovkách přípravný zápas a že vím, co mě vlastně čeká v pátek, takže určitě připravím se na to nejlépe, jak to jde.
2: Zápas začne po 14:30 odpoledne a fotbalové kluby Dynamo České Budějovice a Chrudim nezískali licenci pro profesionální soutěže a v příští sezóně tak druhou ligu hrát nebudou. Tu si naopak zahrají vítězové skupiny třetí nejvyšší soutěže Kladno a Česká Lípa a také Jihlava, která z druhé ligy sestoupila. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace.
0: Počasí.
2: V Jihlavě a Libici nad Doubravou je 12 stupňů, ve Vatíně 11. Během odpoledne začne pozvolna od západu ubývat deště a bude pršet jen lokálně. Později se začne protrhávat i oblačnost a k večeru se více vyjasní. Nejvyšší teploty dosáhnou na 16 až 19 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dávejte pozor při výjezdu z Havlíčkova Brodu na Rozňák, stala se tam nehoda 3 aut. A v Humpolci dávejte také pozor, v Kamaritově ulici, taktéž tam havarovalo auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A protože je krátce po 12. hodině, můžete volat také studiovou linku Českého rozhlasu Vysočina. Ta má podobu 22 155 49 99. Já vám přeji hezký poslech, pohodový start víkendu a dobrou chuť k obědu.
0: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem. Mám naději.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: Ale těch variant, jak můžete poslat svoji oblíbenou písničku, je samozřejmě mnohem víc. Třeba napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text a to všechno poslat na číslo 90 01 04. Pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčku a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Nebo internet je také k dispozici. vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář písniček pro Vysočinu a z něj čtu první přání. Dobrý den, zahrajte pro mého milovaného andílka s ďáblem v těle nějakou pěknou písničku od Elánu. Posílám jí pusinky a myslím na ní. Podepsám Béďa. Tak my posíláme kapelu Elán a písničku vymyslená. No a těšíme se i na vaše hudební přání. Pěkný poslech.

Zdravím všechny posluchače a chtěla bych poprosit zahrát pro moji kamarádku Ivetu, která bude mít v neděli svátek písničku od Václava Neckáře Šalalalalí. Děkuji moc a přeji všechno nejlepší. Nina Bláhová podepsána pod touto gratulací.

0: Do Třeště nás zavádí další přání, pan František je v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den přeji, vážení přátelé. Já vás všechny zdravím a před chvilkou mi před mým oknem zastavilo popelářský auto. My se vždycky zdravíme s těma popelářema a taky mě napadlo, jestli těm lidem vůbec taky někdo zahraje. A já když jsem byl jako kluk, tak se mi to strašně líbilo. Toužil jsem být popelářem až vystuduju školu a nakonec teda jsem pracoval více jak 15 let na u Českých drah jako u nákladních vlaků, tak jsem se navozil na stupačkách, sice na vagónech bohatě. Já bych dneska chtěl taky popřát nebo poděkovat paní Evičce, která se o mě vzorně stará, dále všem dobrým duším pečovatelské služby Třešť, který se taky o mě vzorně starají a ještě bych chtěl pozdravit empatickou paní Marušku, s kterou jsem chodívával vždycky Třešti do divadla. Takže dohromady, ale taky vám všem, co posloucháte tento krásný pořad, a dali bychom si písničku od Petra Muka z Čín katedrále. Děkuji pěkně a přeji všem příjemný den.
0: Nemáte vůbec zač, mějte se hezky a písničku moc rádi posíláme. Naslyšenou a příjemný zbytek dne. 22 155 49 99.

0: Vzpomínka na Petra Muka, Stín katedrál doznívá a my se můžeme podívat s dalším přáním a proto zdravím Laťku do Havlíčkova Brodu a přeji dobrý den, ahoj.
1: Ahoj Jožo, samozřejmě taky všechny zdravím, ale teď především posílám pozdrav panu Františkovi, navážu na něj, protože mě připomněl ty popeláře a mě to taky vlastně nikdy nenapadlo, ale musím se trošku pochlubit, protože já už několik let jim vždycky na Velikonoce a na Vánoce připravím na tu popelnici krabičku. Do té krabičky dám plechový piva v Plzně, tři, protože jsou to tři chlapy, tam jim dám přáníčko a popřeju jim hezký Vánoce a poděkuju. Takže to dělám, ale jako nikdy mě nějak nenapadlo jim vlastně nechat takhle zahrát, tak to touhle formou taky činím. Pana Františka zdravím a protože máme společnou vzpomínku na maďarskou skupinu Omega, tak jsem tě poprosila, abys tam našel něco od nich a pust nám to pro hezké odpoledne.
0: Ano, je to písnička, děkuju, kterou známe v češtině Dívka s perlami ve vlasech. O tom ještě brychty, ale my si to dáme od Omegy. Nechtějte po mně název té písničky, to nedám, ale je to Nejmenteren Turbo Agresor, Maďaroš.
1: Ano, přesně tak.
0: Měj se krásně, Laťko, díky za telefonát, ahoj.
1: Taky, všechny zdravím, ahoj.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Ale vy dnes hodně píšete, další přání z internetu. Krásný úspěšný den všem. Chtěl bych poprosit zahrát k dnešním narozeninám Luci Loukotové ze Zdislavic k 75. narozeninám. A písničku jsem vybral od Marty Kubišové s Nebývalou ochotou. Děkuji, Luboš. K přání se přidáváme a písničku milé rádi posíláme.

0: Další přání bude z telefonní linky 22 155 49 99. Pan Zdeněk z Těchorazu je na telefonu a já ho vítám v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, Jožo, já vás zdravím do Českého rozhlasu Vysočina, samozřejmě všechny posluchače, celou tu naši fanklubáckou partu a dneska máme takové uplakané počasí a já už jsem si taky pobrečel, protože ten se vrátil před malou chvilkou. Byl jsem na rozloučení s naším skvělým kamarádem, myslivcem Karlem Kryzanem, který bydlel v Pobystrici a byl členem mysliveckého spolku Krasikovice. Bylo mu pouhých 65 let, takže nám odešel brzo, ani si důchod moc neužil, pouze půl roku, ale to bych zase brečel. Ale takže bych chtěl za všechny členy mysliveckého spolku Krasikovice, mysliveckého spolku z Míšovice, protože jsme s nima dělali společné hony na háňky, za všechny myslivci, kteří se zúčastnili jeho rozloučení dneska dopoledne, bylo tam hrozně lidí v té smuteční obřadní síni a prostě za všechny kamarády, přátelé, známí, kteří ho měli rádi, proto měl takových lidí na rozloučení a protože to byl skvělý kamarád, myslivec a tak bychom mu nechali zahrát tu písničku, kterou mu hráli v Peřimovské smuteční obřadní síni od Petra Spáleného, až mi anděle zavolají k sobě a tam se zpívá, že si dají všichni skleničku, tak já si jdu na toho panáčka, aby se Kájo, já ti to teď říkám do nebička, protože tady mluvím z otevřeného okna, posílám už do nebička a vždycky, když budeme mít hony a naháňky, tak si na tebe dáme toho panáčka nebo tu skleničku a Jožo, zahrajte mu tu písničku ještě jednou dneska, jak ji hráli. A mějte se všichni pěkně, přátelé, a přeju všem krásný uplakaný pátek.
0: Díky za telefonát, příjemný víkend a naslyšenou.
1: Já taky děkuju, Jožo.

Písnička o konci života, i to k tomu lidskému životu patří. Začátek a konec. S tím nic nenaděláme. Ale pojďme si trošku zlepšit náladu s něčím veselejším. Dobrý den, přál bych si Jardu Hypochondra a jeho jiřínské léto, na které se už moc doma těšíme, až bude venku zase hezky. Děkuji, Vašek. Tak Jardu i s jiřínským létem za vámi všemi posílám.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, zahrajte prosím písničku od Karla Gotta, Jdi za štěstím, pro dnešního oslavence Rudolfa Gula z Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Rudánku, přejeme ti jen to nejlepší k dnešním narozeninám a pojeď s námi konečně na dovolenou. Markéta s Ráďou a Tobem. Přání bylo přečteno, písnička je připravena.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Pojďme splnit další písemné přání. Zdravím vás, pane Joško. Zahrajte písničku od Dalibora Jandy 1000krát. Krásnější. Písničku věnuju právě jemu, Daliborovi Jandovi, trojnásobnému Slavíkovi, vynikajícímu zpěvákovi a také zahradníkovi. On je jeden z mála umělců, co zahradničí, dělá něco na zahradě vlastníma rukama, je mojí inspirací a také určitě pro mnoho dalších jeho fanoušků. Na jeho Facebooku přidává s dcerou různá videa ze zahrady, doporučuji podívat se. Také bych chtěl popřát Jiřímu Lankošovi, tedy Langmajerovi, všechno nejlepší k jeho životnímu jubileu. Slaví 60 let, upřesním tady slavil 60 let, napsal Štěpán. No a já posílám písničku. Dalibor Janda, 1000krát krásnější.
2: Zakopne.

0: Večer v nové a páteční písničky pro Vysočinu, písničky na přání pokračují s panem Jardou, který je na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl dneska zahrát písničku takový mizerný počasí pro všechny dobrý lidi. Bylo by to Marina, jestli je to možné.
0: Určitě, je to samozřejmě možné. Tak ji posíláme a věřím, že všem zvedne náladu. Vám hezký pátek,
1: ano,
0: a díky za přání.
1: Děkuji.
0: Není zvlášť naslyšenou. A dnes si Marinu pustíme v podání zahraniční rokogranata Marina.

vyhovíte tomuto přání. Dobrý den, prosím vás o píseň Popeláři od Míši Ružičkové pro všechny popeláře a také děti, které měly v pondělí Mezinárodní den. Děkuji vám za zahrání a zdravím všechny posluchače. Jirka z Chaloupek. Děkujeme.

Hezký pátek 5. června. Dnes má 35. narozeniny český zpěvák Petr Lexa ze skupiny Slza. Navrhuje písničku Léto lásky od různých interpretů pod hlavičkou Sam All Stars featuring Slza. Dobroslavům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům Sylvie z Prahy. Já děkuji paní Sylvie a písničku posílám.

Je tady poslední přání, které dnes splním, to napsala Petra a píše přes naše webové stránky. Zdravím všechny posluchače a chtěla bych zahrát všem posluchačům z Vysočiny, ať si užijí víkend, a vybrala jsem písničku od Shakiry Zoo. Já za výběr děkuji, přeji příjemný a pohodový zbytek dnešního dne a zítra popoledně se na vás opět budu těšit.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na cyklostezce ve Žďáře boural koloběžkař s cyklistkou. Policie hledá svědky. V Jihlavě přibude nové zázemí pro karavanisty. Jakub Menšík se utká s Alexandrem Zverevem o finále Roland Garros. Odpoledne zaprší už jen lokálně a k večeru se vyjasní. Teploty do 19 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Policie hledá svědky nehody na žďárské cyklostezce. V úterý dopoledne se za fotbalovým stadionem srazil muž na koloběžce s cyklistkou na elektrokole. Žena se při pádu zranila a skončila v nemocnici. Jakékoliv informace, které by mohly nehodu objasnit, můžou lidé volat na linku 158. Nová servisní stanice pro karavany vznikne v Jihlavě. Takzvaný Štelplac ve Strojírenské ulici nabídne parkování až pro 11 obytných vozů či karavanů. Na svém pozemku jej buduje soukromý provozovatel Ladislav Hink. Otevřít chce na začátku července.
4: Bude to vybavený zatím jednou sprchou, jedním záchodem, malou kuchyňkou, aby vlastně lidi mohli si kde udělat ten svůj servis.
2: V souvislosti s blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa se objevují další internetové podvody. Už dřív to byly třeba podvodné sázkové platformy nebo falešné vstupenky. Nyní upozorňuje kyberbezpečnostní společnost Gen Digital na falešné náborové stránky, které zneužívají značku FIFA. Podvodníci lákají na údajné pracovní nabídky, sjednají si s obětí online pohovor, přitom z ní ale vylákají citlivé údaje, popisuje analytik hrozeb společnosti Gen Digital Ondřej Mokoš.
5: Pak je tam uživatel naváděn k tomu, aby se přihlásil pomocí Google účtu, případně Facebook účtu, tak tyto přihlašovací údaje jsou odesílány na servery, které ovládá útočník a ten potom sbírá a může použít dál.
2: Lidé by měli dávat pozor třeba i na falešné e-shopy, nabízející suvenýry mistrovství světa ve fotbale. Podvodný e-shop může člověk poznat tak, že v něm například není uveden provozovatel ani jeho kontakty.
3: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík bude hrát s Němcem Alexandrem Zverevem o postup do finále Roland Garros. Utkání začne po 14:30 odpoledne. A hokejisté Dukly Jihlava i horácké Slavie Třebíč začnou nový ročník Maxaligy domácími zápasy. Rozhodl o tom los soutěže. První kolo je na programu 9. září. Třebíč se po dvou kolech v Azylu vrací na nový domácí stadion, kde přivítá tábor. Dukla se v horácké aréně utká s Frýdkem Místkem. První horácké derby je na programu ve středu 23. září v Třebíči.
3: Počasí.
2: V Humpolci mají 12 stupňů, v Dukovanech nebo ve Velkém Meziříčí 13. Během odpoledne začne pozvolna od západu ubývat deště a bude pršet jen lokálně. Později se začne protrhávat oblačnost a k večeru se více vyjasní. Nejvyšší teploty dosáhnou na 16 až 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dávejte pozor, v ulici U Cihláře v Havlíčkově Brodě stala se tam nehoda dvou aut. Místo je ale průjezdné.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je pátek, krátce po 13. hodině, přichází pravidelný pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Zeithamlovou a Patrikem Rozehnalem. Dnešním tématem je zácpa. Joža Kolář přeje příjemný a pohodový poslech.
3: Vesele a zdravě.
2: Jsme tu opět po týdnu Patrik Rozehnal
7: a doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den.
2: Zácpa se jako téma společenské konverzace příliš nehodí, ale v pořadu Veselé a zdraví nám nic lidského není cizí, takže to probereme.
7: Jo? A zkusíme veselé.
2: Ano.
7: Nicméně si z toho nebudeme dělat legraci, protože je to důležitý příznak.
2: Takže tu si odběreme na začátku.
7: Tu legraci?
2: Ano.
7: Dobrá, pojďme.
2: Přijde chlápek k doktorovi a stěžuje si právě lékaři. Pane doktore, já mám ale úpornou zácpu, nemohl byste mi nějak pomoct? To máte štěstí, mám tu zrovna nový lék. Jak dlouho vám to trvá k domovním dveřím? Tak 7 minut, odpovídá pacient. Doktor mu nakape kapky, pošle ho domů a druhý den se ptá, tak co, jak to dopadlo? Pane doktore, jste borec, spletl jste se jen o 3 schody.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte vysílání Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu za přítomnosti doktorky Kateřiny Cajdhamlové, a to dnešní téma už jsme ho prozradili. Zácpa často se nestává zrovna tématem společenské konverzace, ale s nadsázkou se dá říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Redaktorce Báře Kvapilové se to také vlastně takto potvrdilo i při vyprávění s přednostou klinického centra Isker s Milanem Lukášem a jemu položila hned několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: My taky, Matýsek se posrál.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, já jsem to poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Vesele a zdravě.
0: Ruku na ústa si z toho dala úplně paní doktorka Cajdhamlová.
6: Fascinující 14 litrů, vůbec nechápu, že nezvracela. No, já jsem jenom chtěla dodat ještě jednu příčinu, která není úplně šíleně častá, ale proč vzniká zácpa, může se vyskytovat u specifických buď teda pacientů, kteří mají nějakou poruchu motoriky, a nebo u starších pacientů, a to je slabé svalstvo v oblasti břišní stěny, protože na to, aby se pořádně člověk vyprázdnil, tak musí dobře fungovat bránice a přímé i šikmé břišní svaly.
0: Mimochodem, máte jako doktoři definici zácpy? Je to nějak někde napsáno? Je to to a to? Za zácpu bereme?
6: Definici máme, říkáme ji latinsky obstipace, a je definována jako obtížné vyprázdňování tuhé stolice až nemožnost spontánního vyprázdnění. Jde o část subjektivní příznak a může jít o samostatný problém, to znamená návyková, anebo příznak, který doprovází jiné onemocnění. Té se říká organická. A je vždycky důležité odlišit akutní od chronické a organickou, neboli která má nějakou fyzickou příčinu, od funkční. A já bych jenom ještě chtěla říct, že stolice kolem ní se teda nadělá, protože máme 7 stupňů bristolské škály.
0: O tom si budeme povídat za malou chvíli. Okay. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ano, my vás zveme k poslechu pořadu Veselé a zdravě, dnes na téma zácpa. Doktorka Kateřina Cajdanová má pro vás stupnici nebo hitparádu sedmi nějakých stolic, nebo jak to nazvat?
1: Ano, ano, sedm typů stolice od zácpy po průjem. Je to takzvaná bristolská škála a takhle údajně lékaři rozdělují typy stolice. Takže typ jedna jsou oddělené tvrdé hrudky, které vypadají jako ořechy, obtížně se vylučují a znamená to silnou zácpu. Pak je typ dvě, hrudkovitá stolice tvaru klobásy nebo jitrnice, která už začíná signalizovat zácpu, protože správná klobása, ideální zdravé stolice, má prasklinky na povrchu. To znamená, že je to tvar klobásy, ale prostě popraskané.
0: Ano, popraskané párky.
1: Pak máme čtvrtou, ta ještě jakž takž jde, měkká stolice ve tvaru hada nebo klobásy, stále ještě OK. Ale pak je pětka, měkké kuličky s jasně ohraničenými okraji. To, aby člověk opravdu s lupou koukal. To je mírný průjem. Pak je šestka, nadýchané kašovité kousky s roztřepenými okraji. To už začíná průjem. No a sedmička zcela tekutá, bez pevných částic, vodnatá. A to je takzvaný akutní průjem. To znamená, správná stolice má jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku. Říkejte, Patriku, jestli jste poslouchal.
0: No já si myslím, že jsme tak tři, čtyři.
1: Ano, ideál. Mezi trojkou a čtyřkou je ta správná dobrá stolice.
0: O zácpě nám básnil a bude básnit teď posluchač náš pravidelný.
2: Zdraví Petr, stolici jsem mýval běžnou. Teď mám zácpu málo něžnou. Asi někde dělám chybu. Možná, že se málo hýbu.
0: Paní doktorko, je ta zácpa zátěž pro náš organismus nebo může jít někdy i o zdraví vyloženě?
1: No tak problém s tím, že neodcházejí z plodiny, to je vždycky problém. V okamžiku, kdy v tom trávicím traktu zůstává nějaká mechanická překážka, no tak to může vést i k různým komplikacím. Takže to, co říkal pan posluchač Petr, kterému děkujeme za krásnou báseň, je, že se málo hýbe, ale možná málo pije. To bývá nejčastější. A teď v létě, nebo jak bude léto, tak to bývá velmi časté, zejména u dětí, protože oni jak se hýbou a hodně se potí, tak pokud nedostatečně pijou a je vedro, no tak prostě mají tu zácpu.
0: Teď víme tedy, co nám chybí.
1: Ano.
0: Co naopak třeba u tělu dáváme a neměli bychom, právě protože by pak mohla přijít záspa. Nějaké třeba špatné potraviny nebo jiné chování, které by k tomu vedlo.
1: Já bych řekla, že to, co může ještě vést k zácpě, kromě toho, že není vlákněná a že není dostatek pitného režimu, tak bude půsty a nedostatek jídla, nepravidelné stravování. No a další samozřejmě stres, protože stres vede k tomu, že se může ta stolice vlastně, nebo peristaltika, tedy pohyby střeva úplně zastavit, proto se říká střevo do duše okno.
0: Jaká je ideální poloha posedu na toaletě, abychom se dobře vyprázdnili? Máme-li stupnici už třeba 2, 3, 2, 1?
1: Vynikající, nejlepší je na bobku. No, je podle mého se tomu říká na bobku právě proto, že
0: To byste chtěla, aby jsme měli turecké záchody všichni, nebo?
1: No, v podstatě ano.
0: Pomůže tomu taková dnes populární stolička na toaletu?
1: No, může, ale ten jako výhoda toho, že jsme na bobku, je, že vlastně my hodně zatlačíme na všechny možné svaly v tom břiše, tudíž to jako my zmenšíme objem bříška tím, že jsme na bobku. Když sedíme, anebo ještě někdo dělá tu chybu, že se jako pololehne, no tak vlastně nezapojuje břišní svaly.
0: Objevuje se ta zácpa i u seniorů třeba právě s vlivem věku nebo užíváním nějakých léků?
1: Může, ano, v těch lécích je to vždycky napsáno, že to může vést k poruchám peristaltiky, to slovo peristaltiky. peristaltika je tedy pohyblivost střev, s tím ale, že nejčastější příčinou u seniorů je, že nedostatečně pijí, většinou se i bojí třeba nějaké inkontinence, takže omezují množství tekutin, no a další málo jedí, protože pokud není střevní obsah, no tak prostě není z čeho ta stolice by byla. Že?
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajtamlová, odpovídat bude i na otázky, které jste už dopředu poslali, buď přes stránky veseleazdravie.cz v psané formě, nebo jste nám nechali vzkaz na našem telefonním záznamníku. Později se dostane i na vaše živé telefonáty. Stále posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa.
3: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pořad Vesele a zdravě dnes na téma zácpa. Vymezený čas i pro vás bude. Nebojte se, i na vaše dotazy se dostane. Nejprve ty, které jste dopředu dali, když jste slyšeli dnešní téma přes stránky veseleazdravie.cz našeho pořadu, nebo jste nám poslali vzkaz, nahráli na ten telefonní záznamník. Třeba tady ten.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, co způsobuje takzvanou bobkovou zácpu, špuntovku, které říkám italská směs podle mého oblíbeného cukroví. Děkuji a jestli chcete básničku, oba to byla velká, nebyla jsem od pondělka, teď už se mi krásně dýchá, netrápí mě bolest břicha, zpívám árie, zdraví Marie.
2: To je krásné, děkujeme paní Marie. Jináč za svoji stolici dostáváte jedničku, jak jste pochopila z toho předchozího povídání.
0: Z toho výčtu, tedy
2: a
0: to varianta jedna.
2: A nejvyšší pravděpodobnost je nedostatek tekutin nebo nedostatek potravin se zbytkovou částí, což je vláknina. Takže já bych doporučila zkontrolovat si, jestli na každých 10 kg své hmotnosti máte 100 gramů zel ovoce, z čehož zeleniny by měly být 2/3 a ovoce 1/3. Takže s tímhle bych určitě začala.
0: Což možná bude možná odpověď i na tu další otázku telefonickou.
3: Dobrý den, tady Olšerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v bruchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
2: Tak já se omlouvám, že nejprve doporučím to, co bývá nejčastější příčinou, to znamená zkontrolovat množství tekutin, možná přidat salinické minerálky, zaječice, vincentka a podobné a vlastně dostatek vlákniny. Většinou ve vyšším věku ta vláknina bývá problém, protože ona je špatně stravitelná, ale jenom chci upozornit, pokud budete mít dostatek vlákniny, může vám to i zlepšit náladu.
0: Dotazy přišly i přes formulář na stránce veseleazdravie.cz.
2: Máme tady. Hana se ptá, chtěla jsem se zeptat, jak pomoci 5letému vnoučkovi, který má často zácpu, 2x se to musel řešit klistýrem, vlákniny má dost ovoce a zeleninu, miluje pohybu, má také hodně, neslyším, tady pije dostatečně a malé děti se většinou hodně potí, ať už vinou pohybu nebo vinou toho, že vlastně hodně se pohybují třeba v teplém prostředí. Čili tady bych určitě doporučila přidat pitný režim a možná zkusit trénovat břišní svaly, což je něco, co tady bych poradila i paní Dagmar, která hovoří o zácpě u vozíčkáře, který třeba 14 dní nejde, nic ho nebolí. Já nevím, z jakého důvodu pán je na vozíčku, ale co se týče tady projímadla, tak ony jsou důležité proto, že může být narušená peristaltika nebo pohyblivost vlastně těch břišních svalů. Jinak masírováním bříška může pomoci tlakem na to tlusté střevo, tohle všechno může pomoci, ale nebála bych se opravdu zkusit aspoň laktulózu.
0: Ještě dotaz jeden, telefonický.
4: Dobrý den, posluchačka Iveta z Kostelan. Starám se o maminku 86 let, 3 roky ležák. Denní příjem čaje maximálně 0,5 litru, strava pouze mixovaná. Laktulóza, Dintalax, Makrobalans, žádný efekt. Lepší Dulcolax čípky ve spojení s klizmakem. Nejúčinnější je však použití zaječické. Co mi poradíte vy?
2: Tak, tady slyšíme, že vlastně ta minerálka salinická, to znamená obsahující větší množství soli, na sebe vlastně váže vodu a dochází k tomu, že ta stolice se lépe vyprazňuje. Takže určitě 0,5 litru prostě mamince nestačí a on čaj může být kapáneček také zácpotvorný, takže já bych doporučila ne pořád tu zaječickou, ale různé jiné, třeba poděbratku, zkusit i vincentku, magnézie a tak, dávat jí nějaké minerálky.
0: Jestli i vy máte problémy se zácpou, trápí vás tento problém často, nebo třeba teď extrémně, ptejte se, využijte toho, že tu máme doktorku Kateřinu Cejdamovou a odpoví, nebo bude se snažit najít řešení. Otevíráme v téhle chvíli naši telefonní linku pro vaše dotazy.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Pořad Veselé a zdravě dnes na téma zácpa. Vy se můžete ptát na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy. Kdo tam je teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Helena z Brna.
2: Dobrý
1: den. Jsem chtěla poradit, jako jak si pomoct, když je trošku zácpa.
2: Ano.
1: Bezový květ teďka v kvete, tak nasušit a vařit z toho čaj s medem. A to fakt je projímavý.
2: No prosím.
1: A potom, když byla moje dcera malá, asi dvouletá, ta nemohla vůbec, to byl bobek, dospělej takový velký nemá. A paní porodní asistentka mě říkala, rozvažte sušený švestky a tu vodu jí dejte vypít. A taky to pomohlo. Tak já jenom takovýhle rady. Jo?
2: Děkujeme. Já ještě radu, která zazněla během písničky, a to bylo dát si dvě hrušky, takže i to by mohlo pomoci.
0: Ano,
2: a máme
0: to i máme samozřejmě.
2: Další radu.
0: Ano, další posluchačku.
2: Děkujeme.
0: Dobrý den, vítáme vás.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Třinecka.
2: Ano.
3: A já bych chtěla poradit, proti zácpě pomáhá podmaslí, kiška a kyselé zelí. A je to vyzkoušené a opravdu to pomáhá.
0: Dohromady?
2: Ne, dohromady ne, víte, že ne. Každé zvlášť.
3: To podmaslí, ať se napije podmaslí, nebo
2: ano.
3: Kyšku, nebo
2: ano.
3: Kdo má kyselé zelí.
2: Děkujeme takže moc opravdu za radu.
3: Prosím.
2: A já bych doporučila, aby si každý vyzkoušel postupně, třeba jeden den dvě hrušky, další den odvar z nějakých těch švestek, abyste to neudělali všechno naraz.
0: Každému může vyhovovat něco jiného.
2: Každému může vyhovovat něco jiného, abyste to neudělali naraz, protože to by pak se mohlo stát, že budete mít sedmičku.
0: Dobrý den, po telefonu v pořadu Veselé a zdravě dalšímu, kdo se ptá.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady.
0: Já vás
2: prosím,
0: poprosím,
2: vypněte rádio, ano. prosím.
0: Všechno tady uslyšíte v telefonu.
4: Tady vaše posluchačka.
0: Já vás poprosím, než budete
2: to
0: mluvit
2: rádio.
0: Do sluchátka, prosím, vypněte si rádio, abychom si dobře rozuměli a nebyla tam vazba.
2: My vás neslyšíme.
4: Je mě 91 roku.
0: Ano.
4: Dostala jsem, zácpu mám od mala, od pamatuju si, jak maminka mě držela za ruce a pomáhala mě táčit.
2: Ano.
4: A prostě nedovedu si představit, co mám dělat, když žádnou vlákninu nesmím, protože mě dali bezbytkovou dietu.
2: Ano.
4: To znamená žádný ovoce, z ovoce jenom banán.
2: Ano.
4: A to je zas protiklad. Mám
2: diabetickou dietu, jasně.
4: Ano. No, takže mě doporučili jenom banán a strouhané jablko, oloupané.
2: Ano. A ten důvod je kvůli čemu to máte, takhle omezené a bezezbytkové?
4: Mě otravuje žlučník a slinivka leta.
2: Aha.
4: Ale měla jsem záchvat z toho, že jsem snědla kiwi, když ještě tady ten zákaz nebyl.
2: Ano.
4: A řekli mě, že ty zrnička mě udělali jako tam zle.
2: Aha.
4: A že teda kvůli tomu, jako abych neměla další záchvat, tak žádnou slupku, čočku, kterou miluju, no
2: ano.
4: Prostě nic.
2: Takže oni vám zakázali vlákninu nerozpustnou a to proto pravděpodobně, že je průsvit střívka takový, že by to mohlo vést k jeho blokádě, ale já bych zkusila vlákninu rozpustnou, která by mohla pomoci.
0: Jaká to
2: je? Rozpustná vláknina je například v čekankovém syrupu, který se používá místo sladidel. Jo? Nesmí se to s ním přehnat, ale ta rozpustná vláknina by mohla pomoci. Každopádně bych to probrala s vaším lékařem, tedy vy to proberte se svým lékařem.
0: Tolik doporučení a možná najdeme
2: možná by to pomohlo, ano.
0: Děkujeme moc a samozřejmě se přesouváme i za dalším. Můžete se dál ptát. Telefonní linka je v provozu 731 800 900 a řešíme problémy spojené se zácpou. Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Prostor pro vaše dotazy a řešení problémů související se zácpou ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Veselé a zdravě. Ptát se můžete na telefonu 731 800 900. Přejeme dobrý den s doktorkou Cajdamlovou.
1: Dobrý den.
2: Hlaváčková Věra, dobrý den. Paní doktorko, prosím pěkně, na zácpu doporučujete doplňovat minerály, například minerály, třeba magnézie a podobně. A já mám ještě kyselinu močovou.
1: Aha.
2: 453. A paní doktorka mi minerálky s obsahem sodíku
1: zakázala.
2: Nedoporučuje.
1: Ano, tady bych ještě doporučila, pokud je to takto, tak abyste zkusila zkontrolovat vlastně, kolik vody máte jako v pitném režimu, jo? A další, pozor na glukózo-fruktózový syrup, protože fruktóza může zvyšovat, když se metabolizuje, zvyšovat množství kyseliny močové. Pozor na ní, jo?
2: A jasně, a třeba jablečný džus ředěný.

0: Prostě bude se doplňovat podle toho, jaké budou nedostatky v laboratorních výsledcích, a tam se bude doplňovat jenom ten deficit, který bude v krvi.
1: Vysvětluje tedy doktorka Kateřina Cajtemlová. Ráda poradí i dalším, kteří zavolají, a na telefonu máme v této chvíli koho? Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady je posluchačka z východních Čech. Já jsem se jenom chtěla zeptat paní doktorky, jaký má názor na psyllium.
0: Jo, tak psyllium, to je vlastně vláknina. Je to vláknina, která je rozpustná, je to tedy něco, co by mohlo být i u stravy lidí, kteří mají mít bezezbytkovou. No a záleží na tom, jestli ten konkrétní pacient s tím má dobré zkušenosti. Já bych jenom, tady ještě jsme dostali od pana Petra otázku na kouzelný přípravek, který on po 90 dnech doufal, že bude mít efekt a žádný neměl. Takže já jenom chci říct,
1: že na internetu.
0: No právě, že vždycky je strašně důležité vědět příčinu a řešit hlavně tu příčinu. Čili pokud je to nedostatek vlákniny a psyllium pomůže, tak fajn, ale ne vždy pomůže všem to též.
1: Další dotaz, další telefon. Pořad Veselé a zdravě, vítáme vás.
3: Dobrý den, posluchačka z Ostravy. Jenom zkušenost jsem chtěla říct. Léta jsem trpěla chronickou zácpou, chodila jsem na záchod ve středu v neděli až do té doby, kdy jsem dostala předepsané magnézium. Úplně na něco jiného. A najednou bylo po zácpě. Takže možná i tohle to by někomu mohlo pomoct. Kromě toho, že jsem musela pít hodně vody a já nejsem zrovna velký konzument vody, já vypiju tak litr a půl, ale to magnézium mi strašně pomohlo.
0: Asi výborně. Tak. Moc děkujeme. Já jsem právě doporučovala zkoušet různé minerálky. Magnézium je v minerálce magnézie, která vlastně obsahuje skoro žádné množství soli, čili by to mohlo pomoci i té dámě, která se dovolala před vámi. Děkujeme.
1: Ještě jeden telefon před písničkou a odpověď tedy na tento dotaz, který přijde, bude následovat. Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se?
1: Ano, ptejte se.
4: Ano, děkuji, zdravím vás od Kroměříže. Chtěl bych se zeptat na psychogenní zácpu a hlavně u dětí, jestli by paní doktorka mohla třeba poradit.
0: Krása, ano.
4: A co hlavně nedělat? Mně přijde, že spíš taky co nedělat na takovýto násilný posazování dětí na nočník nebo na záchod a tak dále.
0: Ano, děkuju. Tak psychogenní zácpa je vlastně zácpa domnělá, kdy ten člověk se nějakým způsobem stydí nebo snaží vlastně, aby nemusel na ten záchod, má třeba potíže s tím, že je to slyšet nebo já nevím, různé věci. Takže tady bych doporučila vlastně zkusit minerálky, zkusit pravidelnost, to znamená, aby si ten člověk vlastně našel svoje podmínky. Já znám děti, které se jinde než doma třeba nevykakají, takže dělat to tak, aby to dítě bylo v bezpečí a v klidu. Teplý na bříško může pomoci, naučit masírovat ručičkou, aby to šlo, ale bohužel samozřejmě u nějakých potíží, které vedou k tomu, že to dítě tu stolici zadržuje, tak se začíná zhoršit defekace reflex a může to být potom i chronický problém.
1: To znamená, že
0: problém.
1: Děti si to budují, ten návyk, ten
0: Oni
1: reflex.
0: Oni si to budují, ten
1: a
0: reflex.
1: Tomu pomůžeme.
0: Ano. A dobře funguje třeba ráno zkusit studenou vodu jako první, protože to stupňuje trošku gastrokolický reflex. Prostě vyzkoušet, co tomu děťátku pomůže. A co nedělat, to jste se ptal, tak nekritizovat to, nevysmívat se, nenutit to dítě, prostě brát to jako, že chudinka malinká, no.
1: Radí doktorka Kateřina Cajtemlová a vy posloucháte pořad Veselé a zdravě.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie.

Skopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: to byla jedna pro paní doktorku.
1: Tak já se teda nebojím a zkusím honem rychle shrnout. Takže podle římských kritérií zácpa je, pokud máme méně než 3 stolice v týdnu, tuhá stolice víc než ve čtvrtině případů, nebo pocit nekompletního vyprázdnění, nebo musíme si pomáhat různým manuálním vybavováním. A co s tím? Pravidelný denní režim, stravování, dostatečný příjem tekutin, zkusit třeba ráno nalačno chladnou vodu, dostatek vlákniny ve stravě, i té rozpustné, i té nerozpustné, což je ovoce, zelenina, dostatek pohybu, masáže břicha, a doporučuje se ta projímadla používat velmi opatrně a jenom v těch akutních případech, ne nezvykat si, protože to střevo si zvykne a je průšvih. No a nácvik toho vyprazňovacího reflexu s tím, že k lékaři okamžitě, pokud jsou bolesti, pokud je ve stolici krev, stolice je černá, nebo omdlíváme, nebo máme nějaké další případy, tak okamžitě.
0: Poznáme to i podle vůně?
1: Je to zajímavý dotaz. Ano, samozřejmě, pokud se změní vůně naší stolice nebo její tvar, velikost a barva, tak je dobré si to zaznamenat a říct to lékaři. Někdy to může být třeba příčina toho, že je nějaká plíseň nebo nějaké další věci.
0: Tolik k dnešnímu tématu. Další zase za týden, v pátek, je naším časem ve vysílání, kdy se setkáváme s pořadem Veselé a zdravé s vámi a s paní doktorkou Cajtamlovou. Já jí přeji krásný víkend a těším se zase příště. Mějte se.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: A nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz a můžete být taky zavčas informováni o všem, když si nás pořídíte jako fanoušky na Facebooku.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Poutníci z Vysočiny vyjeli na kolech na zítřejší blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Opuštěná čápata z Třebíče dostanou v Pavlovské záchranné stanici adoptivní matku. Babiše mrzí dnešní stávka zaměstnanců úřadu vlády. V noci se místy vytvoří mlhy, zítra očekáváme slunečné počasí s teplotami až 24 stupňů. Jsou tu zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. Na sobotním blahořečení umučených kněží Jana Buly a Václava Drboli v Brně jede i skupina poutníků z Vysočiny. Na cestu vyrazili dnes ráno z Moravských Budějovic na kolech. První zastávku absolvovali v nedalekém Lukově na Třebícku. V rodné vsi Jana Buly se zúčastnili mše svaté.
2: Mě to trochu šokovalo, protože jsem si uvědomil, že zde jsem na poutním místě, novém poutním místě.
3: Sdílí své dojmy po mši jeden z 12 cyklopoutníků Jan Pečiva. Farář lukovského kostela svatého Jana Křtitele Miloš Mičánek je provedl i po samotné farnosti.
4: To, co tady prožíval prostě Jan Bula, vidí ten kostel, zažijí atmosféru tohohle místa a hlavně se mohou seznámit s jeho životem a vlastně poselstvím jeho života.
3: Do Brna chtějí cyklopoutníci dojet zítra. Po cestě se navíc spojí s druhou skupinou, která vyjíždí z Velehradu. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: V záchranné stanici v Pavlově na Havlíčkobrodsku našla azyl čápata s kamerou sledovaného hnízda v Třebíči. Pokud se vše podaří, tak jak ošetřovatelé doufají, mohla by je přijmout adoptivní matka. Ta se už o cizí mláďata stará. Podle ředitele stanice Zbiška Karafiáta je v letošním roce nezvykle vysoký počet opuštěných čapích hnízd.
5: Se pohybujeme většinou jedno hnízdo za dva roky. V letošním roce už tady máme teda tři hnízda a jedeme ještě pro čtvrté hnízdo do Mysliboříc, takže 12 malých čápat. Asi nejsledovanější hnízdo bych řekl v republice Třebíči. Volali minulý týden ve čtvrtek, že vlastně ta čápice se tam už den neobjevila. Ty mláďata byly ani ne týden stará. Problém je ten, že to hnízdo je mimořádně špatně přístupné, musí mít speciální plošina, která má přes 50 metrů a musela přijet až z Uherského Hradiště.
0: Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mrzí dnešní stávka zaměstnanců úřadu vlády. Řekl to na summitu zemí Evropské unie a západního Balkánu v Černé Hoře. Stávkující zaměstnanci úřadu se obávají, že rozsah služeb nebude pod ministerstvy kompletní. Podle Babiše se například přesunem agendy adiktologických služeb na ministerstvo zdravotnictví zesílí podpora tématu.
6: Jsem z toho zklamán, protože myslím si, že každý ví, že adiktologické služby já podporuju. Samozřejmě tady vznikl nějaký dojem, že přesunem na ministerstvo zdravotnictví se něco změní. Nezmění se nic. Sport.
0: Fotbalisté Jihlavy i přes sestup budou nadále hrát druhou nejvyšší českou ligu. Kluby Dynamo České Budějovice a Chrudim totiž nezískali licenci pro profesionální soutěže a v příští sezóně tak druhou nejvyšší ligu opustí, což právě zachránilo Vysočinu. Z třetí ligy pak dále postupuje Kladno a Česká Lípa. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Situaci jihlavského týmu probereme před půl třetí přímo s ředitelem klubu a předsedou představenstva FC Vysočiny Lukášem Vaculíkem. A hokejisté Caroliny vyhráli nad Vegas 4-3 v prodloužení a srovnali stav finálové série NHL na 1-1 na zápasy. Tomáš Hertl v dresu Vegas zapsal jednu asistenci, ale po jeho vyloučení soupeř rozhodl. Boj o Stanleyův pohár bude pokračovat třetím zápasem v noci ze soboty na neděli českého času na ledě Vegas.
1: Počasí.
0: Vežďáře nad Sázavou a Bystřici nad Pernštejnem mají 13 stupňů, v Černovicích 14. Noc bude klidná s malou oblačností a možnou tvorbou mlh. Teploty kolem 6 stupňů. Sobotní den očekáváme převážně slunečný. Během dne od západu přibude mraků a večer se objeví i přehánky nebo slabý déšť. Teploty nad 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V obci Hříběcí se při výjezdu na Turovku stala nehoda dvou aut. Pozor dávejte i na dálnici D1 ve směru na Brno na 76. kilometru. Pokračuje náš zpravodaj.
7: Ve vystoupacím pruhu mění chlapík k gumu. Tak jenom že opatrnost tam, ne že by to tam bylo nějaký nebezpečný, ale je tam a pobíhá kolem auta.
0: A ještě aktuální informace z dálnice D1 na 87. kilometru ve směru na Brno se stala nehoda. Tak tam dávejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré páteční odpoledne. Při poslechu Českého rozhlasu Vysočina 50 horských záchranářů nacvičovalo u Labské boudy v Krkonoších hledání ztracených turistů. S pátraním jim pomáhají jejich speciálně vycvičení psi. Povely na horském hřebeni zněly od záchranářů hned v několika jazycích. A proč? Tak to se dozvíte v našem vysílání z reportáže už za několik minut.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Jste na vlnách dobrého pátečního odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Místo obvyklého ticha byl včera okolo Labské boudy v Krkonoších slyšet hlasitý štěkot. Horští záchranáři tam se svými speciálně vycvičenými psy trénovali vyhledávání lidí ztracených v horském terénu. Na mezinárodní cvičení jich přijelo 5 desítek z Česka a taky dalších evropských zemí.
1: Tam.
2: V tuto chvíli figuranti čekají, pes je vyslán do prostoru, který má prohledat a jeho úkolem je najít ideálně oba dva figuranty.
3: Vysvětluje Pavel Smejkal, vidíme, že opravdu jde rychle, čmuchá, pátrá.
2: Pes se řídí svým čuchem, psovod ho nasazuje ve směru proti větru, tak aby pach, který jde od figuranta, byl unášen větrem směrem k psovi.
3: Teraz máme možnosť pozerať z výšky na to, ako pracujú psi, čo sa až tak často nestáva, nie je taká možnosť, takže je to super. Teraz je na cvičení dorazila ze Slovenska. Počasie je úžasné. Včera pršalo, dnes je to super.
4: Mám tu dvoch psov, je to Border Collie, je 9-ročný. Je to môj služobný pes, ktorý absolvoval mnoho misií. A potom tu mám mladého psa, to je československý vlčiak. Ten bude mať 4 roky teraz a je vo výcviku.
3: Říkáme, Milan Tomčík, teď aktuálne trénujete pátrání nejrúzni schovaných osob. Jak to pejskum jde?
4: Ono je to pátranie v plochách. Tieto psi to majú ako základný výcvik pátrať v plochách. Ďalších ich špecializáciou sú pátranie v lavinách a pátranie v ruinách.
3: Monika je tady v roli figurantky. Jak se člověk v této roli cítí?
5: Když ví, že ty psy nejsou agresivní a jsou úžasný, tak vůbec nemusí mít strach. Prostě se chovat podle pokynů toho psovoda, jak máme odměňovat, jak štěká ten pes a to je prostě úžasný s nima takhle pracovat.
3: Cvičení horské služby tady v Krkonoších potrvá až do neděle. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.

0: Jste na vlnách dobrého pátečního odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Mnihlavští fotbalisté nakonec slaví záchranu ve druhé lize. I když na hřišti soutěž neudrželi, pomohlo jim administrativní vyloučení dvou jiných klubů. Na první reakci jsme se ptali předsedy představenstva Lukáše Vaculíka a vy ho uslyšíte v našem vysílání už za několik minut.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Fotbalisté FC Vysočina Jihlava nakonec nesestoupí do amatérské soutěže. Zachránilo je rozhodnutí fotbalové asociace, která dnes oznámila, že pro příští sezónu neudělí profesionální licenci Českým Budějovicím a Chrudimi. Oba kluby čeká nucený přesun do třetí ligy. Jihlava sice ve druhé lize obsadila předposlední místo, splňuje ale licenční podmínky a může tam zůstat. Co to pro klub znamená? Na to se redaktor Dušan Vrbecký ptal předsedy představenstva Lukáše Vaculíka.
1: To možná asi zní hloupě, ale pro nás to nic neznamená, protože my jsme tu druhou ligu hrávali, takže je to zase složit kádr na tu další sezónu. To, že první realizační tým, najít zase financování a tak dále.
2: To, že jste se nakonec vyhnuli sestupu, je to třeba i pro budoucnost jihlavského fotbalu důležitá zpráva?
1: Od roku 2018 není Jihlavy generální sponzor. My jsme se rozhodli cestou mladých hráčů, dávání šance odchovancům, de facto prodeje potom těch hráčů a tím si pomáhat do rozpočtu. Bez tohohle z toho by tady vlastně žádná druhá liga nebyla od roku 2018. Není tady nikdo, kdo by v Jihlavě vlastně ten fotbal chtěl mít, stojí to jenom na rodině vlastně a na tom, že to tady jako děláme. To jsou jako pakta, který v tomhle jsou, není tady jediný partner, který by ho to ovlivnil, jestli hrajeme tuhle soutěž nebo tuhle soutěž budu dávat mý nebo víc. Je to o rozhodnutí, jakým způsobem my to děláme, budeme dělat dál a budeme schopni dál to schánět, podporovat a tak dále.
2: A rýsuje se třeba nějaká možnost spolupráce nebo nějakého partnera, který by vám právě v tomhle pomohl?
1: Já těch jednání vedu měsíčně X, ale dokud není něco jako podepsaného nebo daného, tak ne. Jediný, co můžu říct, že vlastně v tom kraji Vysočina a potažmo pomalu ani České republice, prostě to, já říkám, že asi to neumím najít nebo neumím ty lidi přesvědčit, z nějakého důvodu by tam šli.
2: Ještě se zeptám jednu věc, nějakým způsobem kádr bude se měnit nebo máte a zůstane vám díky tomu, že jste se zachránili pohromadě ten, se kterým jste pracovali doteď?
1: Přece nějakých 13 hráčů mělo smlouvy, některým hráčům samozřejmě ty smlouvy jako končily. Teď se zase vrátí někdy zase z hostování, kteří dostanou šanci, ale ten kádr nějaké změny doznal, nebude, řekl bych, že jich nebude tolik. Vedeme jednání s těmi, o kterých bychom chtěli, aby zůstali, to jsou asi 3-4 hráči. Vidíme během tohoto týdne, jak se vlastně dohodneme na podmínkách. A potom budeme chvíli nějaký 2-3-4 hráče, prostě ten kádr zase jako doplnit, ofisličit a pak by to mělo být jako podobné, jak to bylo.
3: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.

Krátce před půl třetí jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Můžete běhat, tak to máte velké štěstí, protože někteří lidé se nemohou ani postavit. To si před 10 lety řekli organizátorky běhu Happy Run a my si už za chvíli řekneme o tomto závodě několik podrobností.

0: Posloucháte dobré páteční odpoledne, i když je zatažené tady u nás na Českém rozhlase Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Běháte rádi? Tak zítra si můžete zaběhat a ještě přitom pomáhat. A i když neběháte, stejně se můžete přijít podívat do Studence u Třebíče na to, jak běhají ostatní. Tím taky pomůžete. Už po desáté pomůže charitativní běh Happy Run jedné z rodin, která potřebuje pomoc. Letos to bude rodina tříletého Viktorka, který potřebuje rehabilitace, aby mohl chodit. Jak to celé funguje, to se dozvíme právě teď v příběhu z Vysočiny.
2: Taková byla atmosféra na loňském ročníku akce Happy Run ve Studenci u Třebíče. S jednou z organizátorek Petrou Palátovou si popovídáme o tom, co to vlastně je.
3: Jak už celý název napovídá, běh pro radost a úsměv těch, kteří sami běžet nemohou. Tím, že máme vykouzlený úsměv na tváři pokaždý, když si uvědomíme, že my máme ten dar běžet a hýbat se a můžeme tím pomoct i někomu jinému, kdo se hýbat nemůže. Tohle z toho spojení byl plán. Proč jsme udělali Happy Run. Původně jsme byli tři organizátorky, já, sestra Monika, ještě jedna kamarádka Martina. Jedna z nás běhala, jedna z nás potřebovala něco organizovat a třetí to tak nějak slučovala dohromady ta touha někomu pomoci, propojit běh s tou pomocí a s organizací hezkýho odpoledne.
2: A kdy to bylo, v kterém roce?
3: Bylo to v roce 2016, kdy jsme ve Valči na Louce u Sokolovny uspořádali první běh. Mysleli jsme si, že budeme mít pár závodů. Vodníků, vyděláme možná pár stovek, možná pár tisíc a v podstatě se nám to rozjelo.
2: Do velké akce s velkými částkami. Jak to funguje s těmi příspěvky? Kolik vlastně nakonec vyberete?
3: Největší část z toho výdělku tvoří naši sponzoři a spousta z nich nás sponzoruje celých 10 roků, ale tím, že lidé přijdou, zaregistrují se, poběží, že si tam koupí nějaký občerstvení, že si koupí něco z reklamních předmětů, tohle všechno přispívá na konkrétní částku.
2: Jak jste si vybrali, komu pomůžete?
3: My každý rok dáváme výzvu, že se nám můžou hlásit. Jsou to buď malé děti, které se narodily s nějakou vrozenou vadou nebo vlivem nemocí, mají nějaké postižení a tak dále. Jejich cesta rehabilitací je velice nákladná a ty rodiny potřebují ulevit, takže většinou jsou to malé děti, ale pomohli jsme taky jedné rodině, kdy tatínek od rodiny měl nehodu.
2: Když se běží, tak vždycky je důležité říct, jak dlouhé jsou ty trasy, protože vidím, že běží i děti, že mohou běžet rodiny s dětmi.
3: Happy Run je vstaven tak, aby mohl jít běhat kdokoliv, kdo bude chtít podpořit tuto akci, anebo si třeba vyzkoušet jeden ze svých prvních závodů a nebát se toho. Máme tam rodinnou trasu, která je nezávodní, kolem 1 kilometru to měří, takže to můžou jít s kočárkama, s pejskama, na koloběžkách, na odrážedlech, čas se nepočítá. Ta samá trasa je zároveň i závodní pro děti do 14 let. A pak jsou dvě trasy 6 kilometrů a 11 kilometrů. Právě, že to působí tak jako rodině, tak spoustu lidí začalo běhat právě jenom kvůli Happy Runu, že si chtělo vyzkoušet nějaký závod a už vlastně u toho zůstalo. Máme už několik lidí, kteří běželi každý ten rok celých 10 let a nevynechali jediný start, tak je tam právě chceme i ocenit a je to hrozně hezký, že někoho to přimělo k tomu, aby ten běh začal mít rád a vlastně zůstal u toho běhu.
2: Ze Studence Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: 10. ročník akce Happy Run Běžíme pro Viktorka startuje zítra, tedy v sobotu v poledne ve Studenci. No a program potrvá až do večerní zábavy s kapelou. Můžete kdykoliv přijít a fandit, nebo se klidně i přidat k běhu a do Studence u Třebíče vás zve zítra Český rozhlas Vysočina.
1: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Krátce před 3:45 posloucháte Český rozhlas Vysočina. Počasí. A zdravíme taky meteoroložku Báru Kučerovou. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: To počasí se nám v posledních dnech velice rychle střídá. Hezké, teplé počasí, pak zase chladno a déšť. Tak dnes jsme si vylosovali to chladné a deštivé počasí. Platí to pro celý kraj?
1: A zatím to pro většinu kraje platí, když už neprší trvalej, což je ve východní, respektive v té úplně nejvýchodnější části, tak se teď na části území vyskytují přehánky, ty ale postupně s postupem na východ částečně zanikají, takže už někde svítí sluníčko, někde stále ta zatažená obloha a dešťové kapky. Teploty to zatím se pohybují většinou mezi 13 a 16 stupni Celsia.
0: Bude toho slunečného počasí přibývat?
1: Mělo by, ty srážky by měly během zbytku odpoledne a večera postupně vymizet a začne se také více protrhávat oblačnost a k večeru srážky ustanou pak už úplně a během večera se bude vyjasňovat a ty maximální teploty nebo teploty by ještě trošku mohly povyrůst, maxima čekáme většinou opravdu až

0: většinou polojasná obloha. V průběhu odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, částečně bude i průsvitná a večer a v noci na neděli se přechodně může zatáhnout a také se mohou objevit přehánky nebo slabší občasný déšť. Zítřejší maximální teploty očekáváme mezi 21 a 24 stupně Celsia.
1: No a v neděli bude spíše chladněji anebo se oteplí ještě víc?
0: Ještě by se mělo trošičku obteplit a navíc by mělo být převážně slunečno po té případně deštivé noci ze soboty a teploty by v neděli měly vyšplhat mezi 22 a 26 stupňů Celsia.
1: Počasí na víkend nám předpověděla meteoroložka Bára Kučerová. Díky za to, mějte se hezky, na naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Vzpomenete si, jak se jmenuje největší živočich na Zemi? S odpovědí určitě pomůžou už za chvíli pomůže naše rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Tak zůstavíte i dál na vlnách Českého rozhlasu Vysočina.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: písničky, které nestárnou.
1: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT2. S přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí Jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Miraj v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: V Jihlavě přibude nové zázemí pro karavanisty. Lidé na Vysočině ve zbraňové amnestii odevzdali letecký kulomet. Tenista Jakub Menšík hraje semifinále Roland Garros. V noci se místy vytvoří mlhy, zítra očekáváme slunečné počasí s teplotami až 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Nová servisní stanice pro karavany vznikne v Jihlavě. Takzvaný Štelplac ve Strojírenské ulici nabídne parkování až pro 11 obytných vozů či karavanů. Na svém pozemku jej buduje soukromý provozovatel Ladislav Hink. Otevřít chce na začátku července.
5: Bude to vybavený zatím jednou sprchou, jedním záchodem, malou kuchyňkou, aby vlastně lidi mohli si kde udělat ten svůj servis.
4: Letecký kulomet ze sestřeleného bombardéru z druhé světové války odevzdal tento týden muž z Vysočiny. Bez bližšího určení místa o tom informovala krajská policejní mluvčí Jana Kroutilová. Muž jej přinesl u příležitosti pokračující zbraňové amnestie. V minulých dnech policisté přijali také bedny s náboji, výbušky nebo granáty.
6: Během května policisté museli zlikvidovat také více než kilo výbušniny Semtex, kterou jim přinesl muž ve dvou igelitových taškách. Amnestie trvá do konce června. Lidé při ní mohou beztrestně odevzdat a dodatečně legalizovat držené zbraně, střelivo a výbušniny. Přinést je mohou na jakoukoliv policejní služebnu. František Jirků, Český rozhlas.
4: Poslanci vybrali 6 členů Rady České televize. Opět zvolili její bývalé členy Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra. Do rady sněmovna vyslala i bývalého poslance ANO a někdejšího moderátora Stanislava Berkovce. Neuspěli naopak bývalý radní Pavel Matocha a Roman Bradáč, které nepodpořila vládní koalice ani opozice. Hlasování nebylo oproti zvyklostem tajné, ale veřejné, pokračuje předseda výboru pro mediální záležitosti František Talíř z KDU-ČSL.
7: Je dobře, že vládní koalice ustoupila tomu opozičnímu tlaku a přistoupila na tu veřejnou volbu, protože jenom tak se dá opravdu reálně verifikovat, kdo jak hlasoval.
4: Rada České televize má 18 členů. Mezi její pravomoci patří například jmenování a odvolání generálního ředitele nebo schvalování rozpočtu.
0: Sport.
4: Tenista Jakub Menšík hraje s Němcem Alexandrem Zverevem semifinále Roland Garros. Aktuální stav je v prvním setu 2-2, nikdo zatím nezaznamenal breakball. A hokejisté Dukly Jihlava i horácké Slavie Třebíč začnou nový ročník Maxeligy domácími zápasy. Rozhodl o tom los soutěže. První kolo je na programu 9. září. Třebíč se po dvou letech v azylu vrací na nový domácí stadion, kde přivítá tábor. Dukla se v horácké aréně utká s Frýdkem Místkem. První horácké derby je na programu ve středu 23. září v Třebíči.
0: Počasí.
4: V Havlíčkově Brodě je aktuálně 15 stupňů, v Hubenově nebo Černovicích 14. Noc bude klidná s malou oblačností a možnou tvorbou mlh. Teploty kolem 6 stupňů. Sobotní den očekáváme převážně slunečný. Během dne od západu přibude mraků a večer se objeví i přehánky nebo slabý déšť. Teploty nad 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Ve Stránecké Zhoři na Žďársku se stala nehoda osobního auta, projíždějte tudy s opatrností. A pozor dávejte i na dálnici D1 na 155. kilometru ve směru na Brno. V levém jízdním pruhu tam leží zámek z motorky.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dobré odpoledne, při poslechu Českého rozhlasu Vysočina, krátce po 15. hodině. Víte, jak dlouho trvá proces blahořečení? Jsou to roky, někdy i desítky let. Na brněnském výstavišti katolická církev zítra blahořečí první dva mučeníky moderních dějin. Co tomu předcházelo, to uslyšíte za chvíli v dalším díle našeho seriálu.
0: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví.
1: Někdy si lidé ztrácí v pojmech cukry, sacharidy nebo jednoduché cukry. Přitom slýchají, že by se cukry měly omezit. Kterých cukrů se to tedy týká?
2: Opravdu těch, které mají název jednoduché. To se týká jejich složení, mají jednoduchou stavbu. Řekla bych málo stavebních jednotek samotné glukózy. Ty složité cukry potom nazýváme polysacharidy a ty jsou obsažené v mouce, v obilovinách, potom také v bramborách, luštěninách. A ty jsou žádoucí, na rozdíl od těch jednoduchých. Jednoduché si můžeme představit jako ten bílý rafinovaný cukr a všechny výrobky z něj. Pro jednoduché rozpoznání. Ty jednoduché cukry mají výrazně sladkou chuť. Většině lidí také sladké chutná, ale přínos pro tělo nemají prakticky žádný. Spíše se opravdu doporučuje jeho příjem omezit.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Dobré páteční odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. V Česku budeme mít od zítřka první blahořečené mučeníky moderních dějin. Jde o kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které komunisté umučili v 50. letech minulého století. Proces blahořečení chystali v brněnské diecézi. Takzvaná beatifikační řízení se připravují roky, někdy i desítky let. Podílí se na nich historici, církevní odborníci, překladatelé nebo třeba takzvaný postulátor. Poslechněte si o tom v předposledním díle našeho seriálu.
1: Slyšeli jsme výpočet řady teroristických akcí a loupeží.
2: V archivních záznamech z 50. let minulého století slyšíme projev prokurátora přímo ze soudu.
1: Nýbrž, že jde o individua, která ztratila jakoukoliv lidskou tvář. Rozsévali smrt, ať tudíž smrt je jim spravedlivou odplatou za spáchané zločiny.
2: Právě podobné rozhlasové nahrávky výslechu obviněných byly podle spolupracovníka historické komise Jana Růžičky jedním z důkazů, které pomohly při výzkumu v diecézní fázi procesu blahořečení.
3: První babický proces let roku 1951 byl opravdu velmi výrazně propagandisticky využíván a k tomu mělo sloužit i to, že se části těch výpovědí, příslušně teda sestříhané, vysílali rozhlasem. No a přišlo nám jako užitečné slyšet skutečný hlas těch lidí.
2: Historici musí detailně zpracovat všechny dostupné prameny a zdokumentovat všechny okolnosti od matriky po protokoly o uložení ostatků.
3: Historici vlastně mají zpracovat všechno, co jde zjistit, a pak ti kanonisté mají rozhodnout, jestli jsou naplněny ty tři skutečnosti. To znamená skutečná smrt, to je tady jednoznačné, smrt ze strany těch, kteří způsobili z nenávistí k víře, jak je doložitelné.
4: A pak se dál zkoumá, jak to ta osoba konkrétní přijala ze své strany. Zdali to vlastně obětoval pro Krista.
2: Dodává postulátor Karel Orlita. Při tomto beatrifikačním řízení figuroval jako advokát.
4: Určitě ta doba 50. let přivedla mnoho utrpení mnoha lidem. To, co bylo u nich, bych řekl, výjimečné, viditelné, to být si vědom toho dobra, které vlastně člověk dělá, a být taky ochoten za to dobro něco nést. Ale je velmi důležité prostě být pravdivý i dnes. Nezaprodat svoje svědomí, nezaprodat pravdu za nějaké výhody.
2: V Česku jsou i další kandidáti na blahořečení.
4: Asi nejdále z ostatních je proces matky Vojtěchy Hasmandové, která už byla dříve prohlášena za ctihodnou, arcibiskup Stojan. Teď v blízkém jednání také osoba arcibiskupa Berana.
2: Podle Orlity se teď ve Vatikánu projednává podobné řízení ohledně kněze Antonína Šuránka nebo Anny Zelíkové. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: No ještě v našem vysílání na Českém rozhlase Vysočina doplním, že u nás uslyšíte i přímý přenos z blahořečení. No a to zítra mezi 14. a 15. hodinou.

0: Máme krátce po půl čtvrté a vy jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. No a před námi je bejvávalo s Miroslavem Markem. Jak naši předci zaháněli mraky a mračna? Hlavně v horských oblastech se hospodáři snažili zahnat přicházející tmavé oblaky, které mohly přinést zkázu.
1: Bejvávalo.
2: Ozvonění a troubení proti mračnům. Starodávný obyčej, kdysi všeobecně rozšířený, kterak zahnati zkázou hrozící mračna, udržel a zachovává se doposud v zapadlejších krajích horských, napsal kronikář krátce po skončení první světové války. Proti mrakům a krupobytí, aby obilí a ovoce nepotlouklo, se dosud troubí, neb na zvony zvoní v Pošumaví před nedávnými roky i na Českomoravské Vysočině. V Bělej, vesnici, jež má proti druhým osadám tu zvláštní polohu, že ležíc vysoko na úbočí lesnatého hřbetu zrovna proti severozápadu obráceném, tedy proti zlým větrům, nijak není chráněna, zvonili a přece potlouklo. Vykládali to tehdy tím, že pozdě začali, když už ta síla nedala se přemoci. V Dolním Kozlí mají zvláštní příčinu, že odzvonění upustili. Někdo prý neumí a někdo jiný zas nechce. To se ale prý musí napřed udělat zvonkem kříž a ten, jakmile se nepovede, tak se to strhne, jest bouře převeliká a ta udělá zle. Tam nezvonili již asi 2 léta před válkou. Pravá příčina, mající však zvláštní ráz, byla prý jiná. Zvoniti bylo úlohou pro sousedy z jedné tam stojící chalupy. Muž byl ale pryč ve světě a chalupnice se zdráhala zvoniti. Bála se totiž, že nedobře zvoniti bude a že kvůli ní se pak jako trest za špatné zvonění bouře strhne a zlé udělá. Od té doby se v té vesnici nezvoní. Píše se před více než 100 lety. No a příště v pondělí o Medardově kápy.
1: Bejvávalo.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Je to podvod vlastně založený na strachu, kdy vám do e-mailu přijde nějaké sdělení, že vám hacker pronikl do vašeho počítače a dostal se do souboru, kde získal váš intimní materiál, a ve mě to má vzbudit to, že to může být, ale i nemusí být, pravda. No a ten třetí, asi nejčastější možná, takzvaný revenge porn, neboli porno pomsta. A to jsou klasické nezvládnuté partnerské vztahy, kdy právě mezi partnerským vztahem si posílám tento materiál a ten bude sdílen v době vlastně rozvodu, rozchodu, aby jsem třeba se pomstil a tak.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
3: Označ se, rozmysli si, kam půjdeš. Jo, typicky třeba i dopravní nehody někde na dálnici, tam není moc velký prostor pro hrdinství, tam prostě chráním primárně sebe a svoji posádku a pak až jdu pomáhat dalším. To je prostě holý fakt, protože ta dálnice je strašně rychlá a velmi nebezpečná, takže to vyhodnocení té situace taky, ano, já jdu pomáhat, ale adekvátně tak, abych si chránil svůj život.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jardo, řekni fór.
1: No tak dám jeden rybářský. Hele, to takhle dva kamarádi sedí u řeky a ten jeden tomu druhýmu říká: tak co, Franto, jak se ti líbí to moje tajný místo, co? No já ti něco řeknu. To je tak tajný, že o něm ani ryby nevědí.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Českém rozhlase Vysočina dospívala Marcela Holanová.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Zdravě, lehce a rychle, tak si uvaříme k jídlu dnes nebo třeba o víkendu, který už je za dveřmi. Pokud jste nestihli nakoupit maso, tak nevadí, stačí, když budete mít doma bohaté zásoby zeleniny.
2: Výživoví poradci by z dnešního typu na oběd zajásali. Tolik zeleniny se každý den v jednom chodu nevidí a přitom to ani nedá příliš práce. Začneme chystáním a krájením. Připravíme si jednu až dvě mladé cukety, balíček cherry rajčat, mrkev, pár barevných paprik, jarní cibulky a koření. Budeme také potřebovat špízové jehly. Zeleninu si omijeme, nakrájíme na větší kousky, které půjdou napíchnout na jehlu a napichujeme, protože jíme i očima. Je dobré střídat barvy, aby byly špízy pěkně veselé. Zelenina je dobrá i sama o sobě, ale my si ji přikořeníme solí a bylinkami. Může to být směs italských bylinek nebo grilovací koření. Není špatné do sušených směsí přidat i pár čerstvých lístků oregana, tymiánu, čehokoliv, co vám roste na záhonku nebo v květináči. Ochucené

0: Špízy necháme uležet v chladničce asi hodinu. Když se blíží čas k jídlu, rozpálíme grill. Může být i domácí kontaktní grill, ten využijeme za nepříznivého počasí. Opékáme postupně připravené špízy ze všech stran. Hotové chutnají buď posypané rozdrobeným balkánským sýrem, nebo připraveným jogurtovým dipem. Lžičku olivového oleje, stroužek česneku a trochu soli promícháme s kelímkem bílého jogurtu a je to. Máme v tom spoustu zdravých surovin, tak si dejte a nechte si chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Poutníci z Vysočiny vyjeli na kolech na zítřejší blahořečení Jana Buly a Václava Drboly. Formální proces převodu agent dokončí úřad vlády podle jeho šéfky ještě dnes. České úřady by mohly podle Evropské komise obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert. V noci se místy vytvoří mlhy, zítra očekáváme slunečné počasí s teplotami až 24 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré odpoledne. Na sobotní blahořečení umučených kněží Jana Buly a Václava Drboly v Brně jede i skupina poutníků z Vysočiny. Na cestu vyrazili dnes ráno z Moravských Budějovic na kolech. První zastávku absolvovali v nedalekém Lukově na Třebícku. V rodné vsi Jana Buly si se zúčastnili mše svaté.
2: Mě to trochu šokovalo, protože jsem si uvědomil, že zde jsem na poutním místě, novém poutním místě.
3: Sdílí své dojmy po mši jeden z 12 cyklopoutníků Jan Pečiva. Farář Lukovského kostela svatého Jana Křtitele Miloš Mičánek je provedl i po samotné farnosti.
4: To, co tady prožíval prostě Jan Bula, vidí ten kostel, zažijí atmosféru tohohle místa a hlavně se mohou seznámit s jeho životem a vlastně poselstvím jeho života.
3: Do Brna chtějí cyklopoutníci dojet zítra. Po cestě se navíc spojí s druhou skupinou, která vyjíždí z Velehradu. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Schvalovací proces převodu některých agent ze Strakovy akademie na ministerstva bude dokončený ještě dnes. Informovala o tom vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Odboráři a zaměstnanci úřadu kvůli tomu stávkují a vyzvali vedení úřadu, aby převod přehodnotilo. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že ho stávka mrzí. Podle něj například přesunem agendy adiktologických služeb na ministerstvo zdravotnictví podpora služeb zesílí. České úřady by mohly obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, potvrdila Evropská komise. Unie ale zatím žádné finance neproplácí. A to dokud neprověří celou záležitost s potenciálním střetem zájmu Andreje Babiše z hnutí ANO. Předseda české vlády loni vložil své akcie holdingu RSVP Trust. Považuje tak střet zájmu za vyřešený. Unijní exekutiva teď zopakovala, že je v kontaktu s českými úřady. Chce získat informace o opatřeních, která by měla možnému střet tu zájmu zabránit. V souvislosti s tím zaslala v květnu do Prahy dopis. Sport. 20-letý tenista Jakub Menšík hraje vůbec poprvé ve své kariéře semifinále Grand Slamu. Na Roland Garros se pokouší přejít přes Němce Alexandra Zvereva, který ale vyhrál první set. Teď se hraje druhá sada. Počasí. Pelřimově mají 15 stupňů, v Dukovanech 14. Noc bude klidná s malou oblačností a možnou tvorbou mlh. Sobotní den očekáváme převážně slunečný. Během dne přibude mraků a večer se objeví i přehánky. Teploty nad 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Štěpánovem a Habry na Havlíčkobrodsku se stala nehoda auta, tak tam jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Před víkendem velký pozdrav, po víkendu i těm, co ráno stávají a slyší reprízu. Vítám vás, Patrik Rozehnal, je tu hodina dobré zábavy, kterou si sami sestavujete, vybíráte, navíc i hodina se soutěží a taky dnes se Saxánou s Petrou Černockou. Petro, zdravím.
3: Dobrý den.
2: Budeme mít soutěž, otázka se bude točit kolem hosta, budeme mít připravených 5 knížek a jednu z nich si můžete vybrat a budeme na závěr ještě losovat taky někoho z těch výherců tohoto týdne, kdo bude odměněn digitálním rádiem. To je náplň této hodiny.
1: Humoriáda.

0: abyste věděli, nad čím se tu přemýšlí během písní, tak třeba s Petrou Černockou teď, jak přišel Meky Žbirka na ten popěvek.
1: No on je prostě geniální, ale hlavně on mohl udělat ale on to udělal až na druhou dobu. Nic. Chytrý, strašně chytrý a hezký.
0: Jo, tak to je těžké někdy vymyslet takhle jednoduchý popivek, který by to ozvláštnil vlastně. Ano. A na to možná i mnoho těch posluchačů čeká něco, co si taky mohou zaspívat bez
1: toho,
0: že by
1: znali text. Já mám pocit, že ty melodie nějak mizejí. Tu a tam se něco objeví, jo, ale ty repeři nám to kazej.
0: Oni si možná myslí něco to samého.
1: Oni zase nemají rádi ty melodie.
0: Petro, co máme rádi z mluveného slova? Co si dáme, čím začneme dnes u Mariáže?
1: No tak já bych začala bolkem polívkou. Nedá se nic kazit, viď?
0: Dobře, tak Svatebčan v autě, ukázka například na chystané do seznamu. Dobrá.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů a nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdal, no to nebyl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. Najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů, zaparkuje Felicii v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za dvě a půl hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst. On v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak, prosím vás, občanský... Proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střízlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají. No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie je zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Byl nějaký alkoholický exces na svatbě Petry Černocké?
1: Víš, to už je tak dávno, ta první teda no. Myslím, že to už bych si nespomněla.
0: A ta druhá?
1: A na tý druhý, on ten můj moc nepije, jenom pivo.
0: No to nevadí, tak nebyl tam sám.
1: No jasně, ale...
0: Jaký svatebčani.
1: No dobře, ale ty většinou si pozvou svatebčani jako kamarádi, s kterým a třeba ten ženich jako někam chodí, že jo?
0: A no. Možná už to bylo taky ve věku, kdy ví, jak s tím alkoholem naložit, že?
1: Hele, tak já bych to nepitvala. Ne. Byli jsme všichni střízlí, já totiž špatně rozkládám alkohol. Já si dám dvě deci a jsem tak veselá, že to mám na celý večer.
0: Takže jsi zakázala podávat alkohol? Nebo jako
1: ne. Já ráda vidím ostatní lidi, že jako se rozjedou, ale já to neumím.
0: Zpívalo se u vás na svatbě?
1: Nespívalo.
0: No, to je smutná svatba.
1: Já vím.
0: Zpěváci a nikdo nespívá.
1: Hele, já vím, ono totiž všechno dneska je takový načinčaný, vymyšlený, šatičký boj. Hele, já jsem prostě v té době byla úplně jako šup-šup, jako, ale oni dneska mají speciální botičky na svatbu, kloboučky, tady šatičky, ještě tam přijdou oslíka, mášly. Hele, s tím se nadělá teďka velká práce s těma dle věcma. Já jsem to brala jako spíš, že jde o ten akt, než o tu parádu kolem, ono jde o ty fotky, lidi furt fotějí, tak aby bylo co na té svatbě. Tehdy se nefotilo.
0: No tak měl člověk fotografa, ne? Nějaká fotografa. A zase,
1: ne.
0: A to už se dneska taky nedělá, se jezdilo k fotografovi do ateliéru.
1: Jo, to ne, to bylo ještě to spíš moje maminka. Pozor, to už si šel hodně retro.
0: Já už ne.
1: Ale myslím si, že tam byl nějaký jako kameraman z místní televize. Mě vyčapali. A jinak se nefotil. Ne, nic, hele, teď se ze všeho dělá hrozná triáda.
0: Vy nemáte s Jirkou doma nějaký obraz nebo fotografii nad postelí v oválu nebo tak?
1: Nemáme. A já bych to nenašla. Já bych to nenašla. Ale je možný, že někde na sítích to je, protože lidi vyšťourají všechno. No.
0: Říká Petra Černocká. Vybrala si Bolka polívku, nabídnu ho také s Ačkem do toho prvního souboje a pod Bčkem ukryju Miroslava Donutila. O dabinku povídání nebude tam sám, třeba i s panem Lakomým. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište. Je tu pořad s názvem
4: Humoriáda.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: My jsme ve studiu s Petrou Černockou a vysíláme pro vás humoriádu. Vy si musíte teď vybrat a někomu věnovat hlas. To právo máte. Udělit svůj bod na čísle 731 800 900 buď Bolkovi Polívkovi, anebo Miroslavu Donutilovi a jeho hostům. Komu byste rádi vy dal hlas? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady dávám Ačko.
2: Dobře, děkujeme moc.
4: Děkujeme.
2: Píšeme a jdeme na dalšího, kdo se dovolal, kdo pak to je. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, dáma a pane.
4: Dobrý den.
5: Tady vás Petr Zaloty. Uh-huh. Přeji vám hezký víkend a přál bych si pokračování s panem Polívkou.
2: Uh-huh. Děkujeme i vám, mějte se pěkně.
4: Děkujeme.
2: Kdo tam je teď?
6: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála taky Ačko.
2: Dobře, zapisuju. Děkujeme, šťastný pátek. A teď někdo další.
7: Dobrý den, tady Jenda od Lidský hory. Já vás zdravím, Patrku.
2: Děkuju.
7: I paní saxofon.
4: Ano, jo, zkraťte to, děkuju.
7: A já mám fotku z ateliéru svadební. A nejsem zas tak retro.
4: Fakt, no. Jo.
7: Přes padem je kousek.
2: No vida.
4: No on má, já nemám.
7: A jak jste říkali to EU, tak dobře teďko zvíje ten... David Dale, to je jak husky, když běžíš šediváčku Fong tady v Orlických horách.
4: No jo.
2: Dobře, tomu vyřídíme, tam bude mít radost.
7: A pak jsou ztracený ještě tyhle ty, jak nemají signál a hledají signál.
2: Nightwork,
7: a najdou signál.
2: Ano, to je pravda. No ty popěvky jsou velmi populární, když někdo najde a umí to vyhmátnout, to, co se tam hodí, je to fajn pro posluchače, mají to rádi. Komu dáte od Ačko nebo Bčko?
7: Jsou prostě ty básníci, jako byl Vrba, Borovec a tohle.
4: Máte svatou pravdu. Vrba, Borovec, byli výborní.
7: Je to tak.
4: Ano, básníci už nejsou.
7: A dáme si Polívku.
2: Dobře, dáme, máte pravdu. Vyhrál to. Ještě jednou tedy o autě teď a technikou nepoznamenané manželce.
8: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
9: Mimoň. Já myslel Mimoň.
8: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Takže vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohled. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit a jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říkal čekej a top. Když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prodelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
2: Petro, taky jsi ještě v autě našla nějaké místo, kde nevíš, na co to je ten knoflík nebo ta funkce, nebo k čemu to je v tom autě?
4: Vzhledem k mému věku je spíš pravděpodobně, že zapomenu, k čemu ta věc je. Ale zatím umím odbírat auto.
2: Ano.
4: A dokonce jsem dostala od jedné kamarádky, ráda ji nebudu jmenovat, ale je taky trochu malířka, je to moje kamarádka od dětství. Ona říkala, že když vystupuju, když jedu třeba na to vystoupení, já nevím, 200 kilometrů.
2: Ano.
4: A furt se jim v tom autě. Tak člověk v mém věku už tak jako trošku celý zvadne a hlavně zatuhne. A ona říká, no jo, ale ty asi špatně vystupuješ. Musíš otevřít ty dveře, pak tam musíš takhle hodit pravou nožku, smykem levou nožku, opřiš se o ty dveře levou rukou a už stáváš. A ty to asi děláš blbě, no a to prostě pak nevypadá elegantně. Jo, to je, ale má pravdu.
2: To je jako trénink na červený koberec?
4: Jo, tak nějak. No.
2: Jo.
4: Ale já si to pamatuju, do dneška to dělám. Do dneška to dělám jedna nožka, druhá a tou levou se přitáhnu. Když jenom otevřu a chci vystoupit, tak jsem vohnutá, hrbatá. Jo. Jo. Hele, teď mě určitě poslouchá nějaká starší dáma. Tak prosím vás, vpravá, levá, rukou levou.
2: Nahoře se chytnout.
4: Nahoře peří. A pak vystoupit ladně jako víla. No. Mm-hmm. Tohle to smysl.
2: A jde to v čemkoliv? V holinkách, teniskách, v lodičkách?
4: Ne, to je tak elegantní, že prostě to, jde, to by mohl člověk i v noční košili.
2: Mm-hmm. Dá se takhle vystupovat i z traktoru?
4: Z traktoru jsem ještě nevystupoval. Tam to bude trošku problém s tou vejškou, co?
9: No, jo.
4: To když někdo přinese schůdky, tak já vylezu i na traktor.
2: Vážení, je tu čas na naši soutěž humoriádnickou uzavřít páté kolo tohoto týdne a na konci ještě pořadu vylosovat někoho, kdo dostane digitální rádio. Teď se bude bojovat o knížku, o jednu z těch pěti, ať už to budou kulišárny nebo klukoviny, vylomeniny, radovánky či děkovačky. Otevřu už za chvíli telefonní linku, zatím je uzavřená. To číslo sem do studia je 731 800 900 a otázka se bude týkat Petry, nebo s Petrou bude trochu souviset. A tak linku teď otevírám a někomu umožním odpovídat na soutěžní otázku. Kdo se dovolal? Dobrý den, asi jsme někde na cestě.
10: Marcel, dobrý den.
2: Marceli, v autě?
10: Ano.
2: Dobře, na cestě kam? Domů.
10: Na cestě z práce domů.
2: Dobře. Ano. Tak třeba to bude šťastný dojezd. Tak doufám, že dobře slyšíte a ptám se, jak dlouho trvá film Dívka na koštěti, kde hrála Petra Černocká. Dám dvě možnosti. 76 minut anebo 126 minut. Co myslíte?
10: Já myslím, že 76.
2: Co si myslí Petra? Jestli to ví nebo neví.
4: Já to teda určitě nevím, ale já bych řekla taky 76, mě to stačilo.
2: Je to tak, jo. Výborně, no tak knížka už je v podstatě vyhraná, teď jenom zbývá prozradit, jakou si vyberete, nebo jaká vám chybí, na jakou byste měl chuť si číst.
10: Já bych chtěl Pepu Dvořáka.
2: Pepu Dvořáka, takže jeho kulišárny. Tak bude mít radost, rádi pošleme a ještě na adresu, kterou nám pak nadiktujete už mimo éter, aby ji všichni neslyšeli. A šťastný dojezd a poslouchejte zase příště Humoriádu a ještě tenhle konec, na to nezapomeňte, kdybyste domů dorazili dřív, tak zůstaňte v autě, kdyby k tomu ještě přibylo rádio. Tak jo, zatím děkuju, mějte se pěkně. Děkuju. No a nám nezbývá nic jiného, než si z toho také filmu 76 minut trvajícího pustit tuhle titulní melodii, kterou vlastně naspívala i dala dohromady Petra, že je to tak?
4: Ne, já jsem to nenapsala, chrán pámu, to je takový nadžezlý, já jsem taková folkovka.
2: Jo. Kdy naposledy jsi zpívala?
4: Asi předevčí.
2: Tak teď si dáme takhle ze zás.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Marcelovi tedy ještě jednou velká gratulace. Připomínám, že samozřejmě máme ve hře i digitální rádio, na to taky dojde a budeme ho losovat na konci dnešního pořadu z těch výherců, kteří v tomto týdnu vyhráli. Jinak červnová soutěž až do konce měsíce, pětice knížek k dostání i na stránkách humoriada.cz. Zatím opouštíme soutěž a ptám se Petry Černocké zde přítomné, co by si teď dala v Humoriádě.
2: Jako já myslím, že třeba s některými jsem se vlastně vůbec těmi giganty humoru nesetkala, jak tak na to koukám.
1: No.
2: Protože třeba Josef Hlinomas, nikdy jsme se nepotkali.
1: Tak máme ho tu i s Daliborem Pokorným, rozhlasová věc z pásma Hajný Lopucha a doktor Třapec. Povídání nazvané Výjimka a pravidla. Tak pustíme si, uvidíme, jestli posluchače to zaujme.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači. Kolotoče u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Pochvala, pane doktore Třapec, to mě těší, že jste už zase tady. Jaký máte dneska problém? Přísloví, víte?
3: Dobrý den, soudru Lopucho. Ano, dneska mám výjimka potvrzuje pravidlo.
4: Co ti moudrej lid chtěl říct, víte?
3: Ano, no já myslím, že to bychom mohli prostě vzít si několik výjimek.
4: A aplikovat na to naši...
3: Pravidla.
4: Na ty pravidla. Tak hejte, tak třeba, když máme jako... několik takových názorů úplně blbých.
3: Ano.
4: Tak jeden z nich může být prima.
3: Ano, ano, ano.
4: A to potvrzuje tu blbost toho ostatního všeho.
3: Ano, no nebo naopak zase třeba...
4: Naopak, když je všecko chytrý.
3: Třeba řekněme...
4: Víte, tak jeden blbec to může všecko úplně...
3: Potvrdit.
4: No, jaksi. Potvrdit.
3: Ano. Jistě, no tak to je...
4: To vidíme denně při své praxi životní, víte?
3: Ano, to je zajímavé, jak ta životní praxe tyhle věci takhle potvrzuje. Nebo podívejte se třeba, když, jako bychom řekli, že třeba všichni se mají dobře.
4: Ano, tak musí být někdo, kdo se má blbě, aby to potvrdil.
3: Ano.
4: No a čím je víc těch potvrzení, víte?
3: Ano, čím
4: tak
3: je...
4: Tak tím víc platí zase, že je to pravda všecko.
3: Ano, ano, ano.
4: Nebo čím víc je něco pravda... Tak tím víc se lže, aby ta pravda jako vylezla, víte?
3: No tak to je jako...
4: To někde dělají taky, víte?
3: Jistě, lidi. V některých státech, ale...
4: Lidi jsou všelijaký, no.
3: Ale já myslím, že to je prostě jaksi trošku už jiný příklad, ale podívejte se třeba, tak ono
4: to je totiž, taky dost nekrásný.
3: Jak si záleží na tom, co člověk jaksi drží za výjimku,
4: ano.
3: A co drží za pravidlo,
4: ano,
3: že?
4: Když někdo, třeba člověk někoho drží za výjimku, víte?
3: Ano.
4: Tak a on sebou cuká a vy ho za tu výjimku furt držíte. No, tak se vám nemůže utrhnout.
3: Jistě, no. Já si právě myslím, že záleží také na tom, kterého člověka jak si držíte za výjimku.
4: Ano,
3: že?
4: Ano, ano. No tak podívejte se, za výjimku držím člověka, který třeba vymyslí výjimečné heslo.
3: Ano.
4: Které ukazuje, že tam ta ostatní hesla
3: jsou, jako jsou pravidlem. Jaksi.
4: Jsou pravidlem, protože on vymyslí ten výjimečný člověk blbé heslo a ty ostatní jsou dobrá hesla, víte?
3: Ano, ano, to je právě třeba, aby občas také bylo vymyšleno nějaké nepříliš dobré heslo, aby ano. Právě potvrdilo tu, jak si pravidlo...
4: Ano, nebo když lidi jsou takhle a angro třeba jsou někde blbí lidi,
3: ano.
4: Tak musí mít jednoho chytrýho a říkají ještě, že tenhle je chytrý.
3: Ano, aby se právě mohlo potvrdit takové pravidlo, že...
4: Že výjimka potvrzuje to pravidlo. Ten chytrý potvrzuje tu blbost těch druhých, víte?
3: Ano.
4: Prosím.
3: No, tak já myslím, že to jsme jako vysvětlili
4: to
3: dost
4: zevrubně. To jsme vysvětlili dost dobře, víte?
3: A že když člověk takhle se začne na ten svět dívat...
4: Dívat, tak to vidí úplně jinak.
3: A vidí prostě ty výjimky a ty pravidla,
4: ano.
3: Tak najednou pochopí vlastně tu hlubokou dialektiku toho...
4: Toho všeho, že to všecko se vším souvisí, víte?
3: Ano.
4: A najednou zjistíte, že něco s něčím nesouvisí a už víte, že to souvisí všecko.
3: Protože to je taková výjimka...
4: Výjimka z toho souvisení.
3: Ano. A já myslím, že právě my musíme jako...
4: Ještě více... A ještě
3: více
4: vrnější věci vymýšlet, aby ta chytrost vyplavala na povrch.
3: Ano.
4: Děkuji.
3: Prosím, naschledanou. Děkuji vám.
4: Těšilo mě.
3: Skutečně dneska se to...
4: Dneska se to, že
3: děkuji
4: jo,
3: děkuji vám. Prosím,
4: no,
3: naschledanou.
4: Vidíte, jdeme do hloubky. Čím dál víc. Prosím.
1: Rozhlasová věc, tedy Josef Hlinomas a Dalibor Pokorný. Nějaký rozhlasový Silvestr nebo takovou jako estrádu rozhlasovou natočila si, Petro, někdy? Byla jsi u toho nebo spíš televizní věc?
2: Hele, určitě jo, ale to jsem vždycky považovala za méně zdařilé, protože já mám pocit, že poměrně hezky jsem jako vždycky vypadala jako holka. A v té televizi to vždycky pomůže, když řeknu nějakou hloupost, tak to projde. No. Většinou.
1: Takže jako před mikrofonem ostych. No. Rozhlasový mikrofon.
2: Já jsem hodně byla často před, já jsem myslím i sama tak nějak vysílala, hned po revoluci to začalo být a lidi volali a jednou mě nějaký pán seřval, co to tam milem za pitomosti, tak jsem s tím flákla teda. Ale ty už máš scénář, ty už to máš, to byla taková improvizace. Je to, ano, po revoluci jsme dělali.
1: Tady scénář taky moc není, tady si
2: no,
1: sestavíme seznam.
2: No, ale máš
1: seznam,
2: takový ale... něco, jo, když to bylo jenom zvedat těm lidem, aby jsme byli v kontaktu. Ale já jsem si k tomu tehdy vzala Pavlínu Filipovskou, která je zkušená rozhlasačka a jako duo jsme byli dost dobrý, i když ona je daleko chytřejší a vtipnější.
1: Ale,
2: jo, ale já jsem vypadala taky tím pádem v tom světle, že jsem zajímavá.
1: A tuhle práci jak dlouho jste dělali?
2: To jsme dělali asi rok, to jsem si Hezký. Vymyslela. No, když nebylo co dělat po revoluci, kdo by stál o to, abych zpívala. To by byly zavřený ty kulturáky, všechno. Ale rádia šlo jedno za druhým, to byly soukromí, že jo. No a pak jsem psala články do novin, že jo, to taky šlo. Jenom nespívat mě nechtěli nechat. A teď už se to zlepšilo.
1: Kdy se to zlomilo? Kdy sama pokládáš nějaký rok za ten zlom? Kdy se to vrátil?
2: Hele, asi tak po té revoluci 2 roky to takhle bylo, jo. Že nebylo kde zpívat. Tak jsem vymyslela dětskou desku. A pro děti můžeš zpívat vždycky třeba ve škole v tělocvičně. Tak jsme jezdili takhle dětičkám. Hmm. Ale měla jsem hezký dětský písničky, jsem si napsala. No, ale já jsem radši už teda teďka víc pro ty dospělí, jo. Jako, a mám ráda to country. Zítra mám nějaký, jako to bude určitě country. Pozval mi tam Honza Vančura a na bude. Hradě. Jenom nevím, kde.
1: To bude vidět Jirka, pošle tě tam nebo doveze.
2: Ano, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Můžeme buď samozřejmě s Josefem Hlinomazem a taky Daliborem Pokorným, nebo si dáme Hurvínka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A či B. A k tomu nám ten čas ještě vyplní skupina Miraj. Vedle tebe usínám, tak vy prosím vás ne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že Hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní Hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Petra Černocká dohlíží na přepisování bodů buď do konta Josefa Hlinomaze anebo Hurvínka. Ve hře jsou tyhle dvě ukázky a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady David. No, já bych si strašně přál Hurvínka.
2: Dobře, tak má bod. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Zdravím vás, Patriku, i samozřejmě paní Petrušku.
5: Děkuju.
4: A já bych chtěl Bčko.
2: Dobře, děkuji za to. Dobrý den, kdo teď?
5: Halo.
6: Dobrý den, tady František, posluchač. Já bych si přál Bčko a oba vás zdravím, hlavně paní Petru, se kterou
5: ano,
6: mám
5: doma. Máte jo,
2: Děkujem za to hlasování. Vítáme dalšího.
7: No, dobrý den, tady je Soňa z Bolšova. Uh-huh. Já zdravím paní Petrskou, vás taky.
5: Děkuji vám.
7: A chtěla bych Ačko.
2: Zapisuji Ačko, Josef Hlinomas má bod. Kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je posluchačka z Ostravy.
2: Ano.
8: A přála bych jí taky Bečko.
2: Bečko, dobře, tak jo, tak zastavujeme, stačí nám to hlasu dost. Vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, půjdeme za Hrovínkem se Spejblem, tedy Helenou Štáchovou, Martinem Kláskem. Tady je ukázka, teda je nazvaná Co je to spravedlnost?
9: Hurvajs?
10: Co je?
9: Do kam pak uháníš?
10: Do kina.
9: A na co?
10: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
9: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
10: Ale...
9: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš stokrát, že už budeš hodný.
10: Proč?
9: Protože jsi rozbil okno.
10: Já ne.
9: A kdo asi?
10: Mánička.
9: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
10: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
9: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
10: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
9: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
10: Teď jsem ti řekl, že Mánička...
9: Hurvajs!
10: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já, abych psal trest.
9: No takhle je to spravedlivé.
10: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
9: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
10: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
9: No co to jo, to jistě.
10: A kdo?
9: Ten, kdo je starší a zkušenější.
10: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
9: No jistě, jsem přece tvůj otec.
10: A otcové mají vždycky pravdu?
9: No ano, sám sebou.
10: Protože jsou starší, zkušenější?
9: No ano.
10: A chytřejší než jejich synové?
9: Bodeď.
10: Aha, a... Taťulínku?
9: Co zas?
10: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
9: Přece Edison.
10: Tak proč ne jeho otec?
9: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
10: No nevím, taťulínku.
9: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení

0: kluku nevděčná.
1: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí. Ha, ha.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Potkal ses někdy osobně s Hurvínkem nebo se Spejblem?
4: Bohužel.
3: Ne?
4: Neměla jsem to štěstí. Ne. Ale znala jsem některý ty lidi z tady z toho okolí, no. Znala jsem Kiršnera Štáchovou, to jo, ale jako ty takový ty, co... No hele, já to obdivuju, ale vlastně jsem ani s mojí dcerou nechodila na loutkový divadlo.
3: Ne.
4: Ne.
3: Na žádné.
4: Ne.
3: Vy jste se ho hrali doma.
4: No ne, to zase takhle bych se neobětovala, že bych si vzala dřevěný bačkorky a dělala báře nějaký legrácky. Ale nevím, no, to už se chodilo do kina na takový filmy a tak.
3: To
4: no.
3: Jo, ale já jsem byl na Hurvínkově jako malej.
4: No, ty jsi staromodní asi.
3: Starej. Taky retro.
4: No.
3: Večerníček se miloval i s Pejbou a Zurvínkem. Jeden z těch mála loutkových a takových. Mm. Ne všechny loutkové jako mi úplně přirostly.
4: Jo.
3: Takové ty trnkovské věci na mě byly jako na dítě moc depresivní, tmavé a tak.
4: Ale mně se právě tyhle líbily potom víc.
3: Potom, ale v dětství ne.
4: Ano, to je pravda, na dětství je to příliš zatěžující. Ano, jako, byly temný.
3: Jako oblíbení broučci jsou pro mě hororem, jako pro dítě.
4: Fakt?
3: No, úplně hrozný.
4: Ty jsi jim to sežral. Já jsem viděla od začátku, že je to hloupost.
3: Petra Černocká, naší hostem. Tak čím to uzavřeme? Buď ještě Hurvínkem, anebo Vladimírem Menšíkem. Nabízím proti poslední souboj. Vy si vyberte během písně Petra Nováka a zavolejte nám své rozhodnutí. Tady telefon do studia 731 800 900, SMS-kové číslo taky do studia mířící, ale pište textové zprávy s heslem Humor mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda ještě musí uzavřít své vysílání jednou ukázku a taky musíme vylosovat výherce digitálního rádia. Tak nejprve ta ukázka, s kým bude, s Hurvínkem nebo s Vladimírem Menšíkem? Na to se ptám vás, co voláte? Dobrý den.
2: Dobrý den, Braňo z Martina.
1: Ano.
2: Pozdravím vás do studia a hlasujem za Ačko.
1: Ačko, Hurvínek dostává bod. Dobře, tak moc děkujeme. Ještě někdo se přidá? Poprosím, stišit rádio. Ano?
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Patriku, zdravím vás a Petrušku Černošku.
4: Děkuju.
3: A pro Davida bych chtěla Hurvínka.
1: Dobře, děkujem. Tak další bod pro něj. Ještě někdo? Vítejte. A stište rádio.
3: Dobrý.

0: Dobrý den, tady David, dávám hurvínka.
1: Dobře, jasně. Ještě někdo? Haló?
2: Ano, já bych chtěl hovořit k losování.
1: No, klosování, to ten nás teprve čeká. Teď vybíráme ukázku, Ačko nebo Bčko?
2: Já si dám Ačko.
1: Dobře, to znamená Ačko, znamená tedy hurvínka. Jestli se nepletu, je to tak, ale v součtu hlasů nakonec nám vychází Vladimír Menšík. Vyhrává imitace od Libora Pantučka.
3: Libore, já jsem se tě chtěl zeptat, jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dní v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
4: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka, víš.
3: Tam jsi taky ale nebyl, to jsem viděl, svět se baví a ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho, dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejlíp napodobit naprosto neznámý lidi. Já to ale ulehčím, já bych měl takovou prozbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
5: Já jsem pro. Ako pachohybský zbojník si brajem, keby mohla zaspěvat zpěváčka Jana Kociánova len tak pri gitare ako pri vatre.
6: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti. Pozri, aký je krásný deň, aký mamuje to buzde ho nechodí. Vlastně ako iný začať nadávať, ale skús radšej pozrieť na krásu dní. A na lítosti dokážeš sa iba smiať, a na klebe ty odpovieš im úsmevom. A na ulici zapáči sa na rajzej strom. Vlastník sa smelej, začni, a živa budeš mať, si začni ho starosti.
1: Humoriáda. Tohle byla ukázka tedy s paním Menšíkem a taky s panem Pantučkem. A teď je třeba vylosovat výherce digitálního rádia. Zůstali nám v osudí čtyři, v úterý nikdo nevyhrál, takže ve hře je Milan, Jiřina, Petr a Marcel z dneška. Petra Černocká teď zatočí naším losovacím zařízením. Tak,
7: ano, točím.
1: A vybere jedno číslo a to nám určí den v týdnu. Tak, co tam máme? Vytahujeme.
7: Hele, jednička.
1: Jednička je Milan Hrvalí, který vyhrává digitální rádio. Tak jo, gratulujeme.
7: No,
1: Petru.
7: Gratulujeme, ale ty zbývající tři mě teď nemají rádi.
1: Ne. Budou určitě a budou mít zase šanci vyhrát někdy příště. Soutěžíme celý červen a samozřejmě máme pro vás vždycky zásobu dobrého českého humoru. Petro, děkuji, ať se daří.
7: Taky.
1: Hezký víkend.
7: Hezký den.
1: Mějte se krásně a o víkendu ve Hvězdných návratech třeba s Luďkem Nekudou po 16. hodině v sobotu anebo v neděli s režisérem Jiřím Krejčíkem se Patrik Rozehnal těší. Mějte se krásně.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Opuštěná čápata Střebíče dostanou v Pavlovské záchranné stanici adoptivní matku. Vedení sněmovny je po dnešním hlasování kompletní. Česko podle premiéra Babiše usiluje o přepravu azerbajdžánského plynu a ropy přes Ukrajinu. V noci se místy vytvoří mlhy, zítra očekáváme slunečné počasí s teplotami až 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. V záchranné stanici v Pavlově na Havlíčkobrodsku našla azyl čápata s kamerou sledovaného hnízda v Třebíči. Pokud se vše podaří, mohla by je přijmout adoptivní matka. Ta se už o cizí mláďata stará. Podle ředitele stanice Zbiška Karafiáta je v letošním roce nezvykle vysoký počet opuštěných čapích hnízd.
3: Se pohybujeme většinou jedno hnízdo za dva roky. V letošním roce už tady máme teda tři hnízda a jedeme ještě pro čtvrté hnízdo do Mysliboříc, takže 12 malých čápat. Asi nejsledovanější hnízdo bych řekl v republice Třebíči. Volali minulý týden ve čtvrtek, že vlastně ta čápice se tam už den neobjevila. Ty mláďata byly ani ne týden stará. Problém je ten, že to hnízdo je mimořádně špatně přístupné, musí být speciální plošina, která má přes 50 metrů a musela přijet až z Uherského Hradiště.
2: Po půl šesté se k tématu vrátíme v reportáži. Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Poslanci dnes na druhý pokus zvolili místopředsedkyní dolní sněmovny Barboru Urbanovou z hnutí STAN. Hlasovalo pro ní 126 poslanců. Starostové ji na post nominovali poté, co jejich šéf Vít Rakušan nebyl čtyřikrát zvolen.
4: Urbanová po volbě slíbila moderní, kultivované a spravedlivé řízení schůzí.
5: Mám zkušenost s vyjednávání jednacího řádu, to znamená, že ty procedury znám.
4: Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé je zvolení Urbanové výsledek dohody mezi koalicí a opozicí.
6: Při té minulé neúspěšné volbě to byl důsledek prostě toho zaseknutí té sněmovny a nedodržování dohod.
4: Poslanci odpoledne zvolili i 6 radních České televize. Jejich volba byla netradičně veřejná kvůli podezření z korupčního jednání u dvou kandidátů. Své posty v radě obhájili třeba bývalý hokejista a politik Jiří Šlégr a moderátor Luboš Ksaver Veselý. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO usiluje o přepravu azerbajdžánského plynu a ropy přes Ukrajinu. Na dotaz novinářů to řekl v černohorském Tivatu, kde se účastní summitu Evropské unie a zemí západního Balkánu. Předseda české vlády uvedl, že se na tranzit surovin z Azerbajdžánu ptal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského při jednání v květnu. Zelenský mu řekl, že to je možné, že by Kyjev přepravu povolil. Babiš připomněl, že Azerbajdžán je v současné době jedním z největších dodavatelů ropy do České republiky. Sport. Tenista Jakub Menšík bojuje o finále Roland Garros. V semifinále hraje proti Němci Alexandru Zverevovi. Zverev vyhrál první dva sety, třetí si připsal Menšík. Právě teď se hraje čtvrtá sada. A hokejisté Caroliny vyhráli nad Vegas 4-3 v prodloužení a srovnali stav finálové série NHL na 1-1 na zápasy. Tomáš Hertl v dresu Vegas zapsal jednu asistenci, ale po jeho vyloučení soupeř rozhodl. Boj o Stanleyův pohár bude pokračovat třetím zápasem v noci ze soboty na neděli českého času na ledě Vegas. Počasí. V Jihlavě a Dukovanech mají 16 stupňů, v Počátkách 15. Noc bude klidná s malou oblačností a možnou tvorbou mlh. Teploty kolem 6 stupňů. Sobotní den očekáváme převážně slunečný. Během dne od západu přibude mraku a večer se objeví i přehánky nebo slabý déšť. Teploty nad 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Železnohorské ulici v Chotěboři došlo k nehodě dvou aut. Pokud je to možné, tak se místu vyhněte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná Den v kraji. Na prostranství za Dobem kultury ve Žďáře nad Sázavou v 16 hodin odstartovali závodníci ve speciálním závodě nazvaném Pohybem k naději. Jel se tam podívat i náš regionální stopař a s Adélou Zachovou se spojíme už za okamžik.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Na sobotní blahořečení umučených kněží Jana Buly a Václava Drboli v Brně jede i skupina poutníků z Vysočiny. Na cestu vyrazili dnes ráno z Moravských Budějovic na kolech a my jsme byli u toho. Už za pár minut uslyšíte reportáž. Střední stavební škola v Jihlavě se snaží bojovat s plýtváním jídla. U své jídelny na Žižkově ulici proto instalovala automat na nevyzvednuté porce obědů. Pořízení výdejního boxu aktuálně zvažuje pro své školní jídelny i Pelřimov. Naopak střední umělecko-průmyslová škola v Helenině u Jihlavy od pořízení výdejního automatu upustila. Vysvětluje ředitelka školy Silvie Čermáková.
2: Vzhledem k tomu, že u nás opravdu by se jednalo o velmi malé přebytky.
1: Nová servisní stanice pro karavany vznikne v Jihlavě ve Strojírenské ulici. Nabídne až 11 parkovacích míst. Na svém pozemku jej buduje soukromý provozovatel Ladislav Hink. Otevřít chce na začátku července. V centru Jihlavy bude od zítřka možné parkovat zadarmo nejen v neděli, ale i v sobotu. Změnit režim se rozhodlo vedení jihlavského magistrátu kvůli nízké vytíženosti, uvedl primátor z ODS Petr Ryška.
3: Tu sobotu to není plně naplněný, to znamená, je tam nějaké 60-70%, to znamená, i ty rezidenti mají pořád kde zaparkovat.
1: Technici v jaderné elektrárně Dukovany dokončují modernizaci vnitřních rozvodů chladící vody. Ta má zajistit podle mluvčího elektrárny Radka Doležela další desetiletí bezpečného provozu. Dva aligátory odchované v jihlavské zoologické zahradě převezli ošetřovatelé do Polska. Nově budou žít v zoo Zámošť. Mláďata aligátorů čínských se v jihlavské zoo vylíhla v roce 2023. Zbývající ze tří přeživších plazů zůstává v Jihlavě. Vežďáře nad Sázavou začali s další sadbou stromů. Za posledních 8 let jich přibylo už bezmála 2000. Rozsáhlá výsadba květin pokračuje také v Pelřimově. Pracovníci technických služeb od poloviny května do záhonů a mobilních nádob na náměstí i v okolních ulicích umístí přes 3500 letniček. A dnešní přehled uzavírá sportovní zpráva. Fotbalisté Vysočiny i přes sestup zůstávají v druhé nejvyšší lize Česka. Licenci pro profesionální soutěže totiž nezískali Dynamo České Budějovice a Chrudim. A v druhé lize tak končí, čímž zachraňují Jihlavu. Dění na Vysočině pro vás dnes sleduje Tomáš Kolátor. Dobrý podvečer.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Ve čtvrt na šest posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. První věřící jsou na cestě na zítřejší blahořečení kněžích Jana Buly a Václava Drboli. Dnes ráno vyjeli na kolech směrem na brněnské výstaviště, kde se slavnostní ceremoniál uskuteční. Skupina, která se sešla v Moravských Budějovicích, má 12 členů.
1: A pícičko to má, pícičko to má, připravený.
2: Tak kudy? Pojedete.
3: Je to teďka na Jaroměřice nad Rokytnou, dál kolem Dukovan, možná se podíváme na elektrárnu, Moravský Krumlov.
2: Ukazuje prstem na mapě na svém tabletu nad řidítky jeden z poutníků, Jan Pečiva. Na kole má připevněné 3 batůšky.
3: A když jsem se dozvěděl, že bude pršet, tak jsem ještě vytáhl igelity, abych to celé zabalil. A nepromokl. Strýc jenom přišel o práci, ale vlastně Jan Bula a Václav Drbola vlastně přišli o život. Takže pro mě je to vlastně velmi symbolická pouť, kdy se vlastně stavím za svobodu, svobodu, která by měla být v každé době, a potřebujeme se s historií vyrovnat, ale na druhé straně v pravdě.
2: Si dáváte náhradní ponožky?
4: Ne, to jsou gumové návleky proti dešti. No, to je takový čínský objev.
2: Z deště si nedělá těžkou hlavu ani další poutník na kole, Miloš Došek.
4: Patří to k tomu prostě. Člověk musí nějaké takové to strádání, který prostě patří k té cestě, kdy vlastně musí něco ze sebe vydat a něco obětovat, tak prostě to počasí je to součástí.
2: Já jsem zaslechla, že pán vyjel už někdy ve 2 ráno.
5: No, tak aby to se nepřeháněl.
2: A jste to vy?
5: No, jsem to já, Aleš Korbela.
2: Proč tak brzy a odkud?
5: Z hlavy, abych tady stihl tu mši svatou, 8 hodin. A také to měl ještě jeden důvod, že vlastně jsme našli někde na Wikipedii, že ve 4.45 byl Jan Bula popraven v tuto hodinu. Takže tak jako symbolicky, já jsem začal v tuto hodinu, kdy on jakoby svůj život skončil, tak já jsem začal tu naší cyklopouť.
1: A pane, tak putujte ve jménu páně.
6: Pohodíky.
1: Šťastnou cestu.
2: Cyklopoutníky čeká celkem 90 kilometrů na brněnské výstaviště. Slavnost blahořečení tam začíná v sobotu ve 14 hodin. Z Lukova Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina taky uslyšíte přímý přenos z blahořečení, a to už zítra mezi 14. a 15. hodinou.
7: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Chápi fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Marka Frauwirta, slovenského studenta, který tajně přišel do nacisty obsazené Prahy, aby pomohl zachránit stovky svých židovských souvěrců. Čekala ho ale smrt. 17. listopadu 1939 se stal symbolem nacistického masakru českých studentů. Proč se právě on, Slovák, ocitl před popravčí četou? Byla to náhoda?
0: Stopy fakta tajemství.
1: Nedělní vysílání představí muže, který věřil Hitlerovi, ale statisícům lidí se stal zachráncem. Uprostřed masakru v čínském Nankingu se neohroženě postavil na obranu bezbraných obětí. Zemřel zapomenutý a ožebračený. Až po desetiletích ožil jeho příběh o neuvěřitelné odvaze uprostřed jednoho z největších masakrů novodobých dějin.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, my vám teď hrajeme taky skupinu Lucie, kterou můžete slyšet i na letošním ročníku Bernard Festu v Humpolci.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Pohybem k naději, tak zní název netradičního závodu ve Žďáře nad Sázavou. Letos se jedná už o 17. ročník. Závod odstartoval v 16 hodin na prostranství za Domem kultury a byl u toho i náš regionální stopař Adéla Zachová. Tu teď vítám i v našem vysílání. Adélo, dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer.
0: Pověz nám, v čem je tento závod netradiční?
2: Pohybem k naději je sportovní, ale nezávodní akce, pořádaná Žďárskou jednotou Orel a je spojená s finanční sbírkou pro nadační fond dětské onkologie Krtek Brno. Startuje se po jednotlivých kategoriích, jejich celkem pět, Krtek Brno. Jsou to cyklisté, inline bruslaři, běžci, terénní běžci a chodci. A těch tras je víc. Ta první trasa je pro ty, kteří mají buď kolo, odrážedlo nebo brusle. Ta trasa kopíruje cyklostezku proti proudu řeky Sázavy a potom ty běžecké jsou dvě. Jedna kratší, která vede od Domu kultury až na fotbalové hřiště a potom ta delší terénní běžecká vede úvozem k soše Mamlase a zpět. No a akce je určená všem věkovým kategoriím. Jsou tu i miminka v kočárcích, nejmladším účastníkům bylo 7 měsíců. Byly tu děti na kolech, odrážedlech, koloběžkách i dospělí. No a potom je tady byl také pro ně připraven zajímavý doprovodný program.
0: A co konkrétně je připravené v tom zmiňovaném doprovodném programu?
2: Na své si přišli

0: byli dospělí i děti, přichystané byly různé sportovní aktivity a hry, ukázky první pomoci, potom tady byly rozhovory se známými osobnostmi, no a děti si třeba mohly vytvořit i placky s vlastním obrázkem a ještě spoustu dalších věcí.
1: No a ještě zpátky k tomu závodu, co vůbec se vedlo pořadatele k jeho uspořádání?
0: Oni se inspirovali příběhem Terryho Foxe, což byl kanadský sportovec, který v 18 letech onemocněl rakovinou kostí a v průběhu léčby mu amputovali nohu. No a on, když viděl trpět mnoho onkologicky nemocných dětí, tak se rozhodl, že poběží napříč Kanadou, aby získal příznivce, kteří by finančně podpořili výzkum rakoviny. No a tenhle příběh ale mohou naši posluchači znát i pod názvem Maraton naděje.
1: Naš regionální stopař Adéla Zachová se nám přihlásila ze Žďáru nad Sázovou, kde navštívila sportovní akci Pohybem k naději. Děkujeme za to a naslyšenou.
0: Já děkuju, hezký večer.
2: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Krátce po půl šesté posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Jízda medvěda Brtníka nás čeká už příští sobotu 13. června. Start i cíl budou v Okříškách. Jak moc se ale tato akce za posledních 6 let proměnila, na to jsme se zeptali jejího hlavního organizátora Tomáše Sibery.
1: Tak samozřejmě se hodně mění, každý nový ročník účastníků přibývá, nároky stoupají a snažíme se z každého ročníku vzít si to lepší a samozřejmě posouvat naší jízdu medvěda Brtníka dál. A to se nám v letošním ročníku podařilo, nebo snad podaří, protože jsem letos byl osloven panem Františkem Čečilem, předsedou asociace veteránkár klubů v AČR. Zda bychom s jízdou medvěda Brtníka nechtěli být zařazeni do kalendáře mistrovství České republiky poháru historických vozidel asociace veteránkár klubů AČR.
2: Co to pro vás znamená? A měl jste z toho radost, nebo jste zároveň zatím hned viděl všechny ty starosti, které k tomu přibudou?
1: Tak ze začátku určitě radost, že jsme byli osloveni, že si nás vlastně někdo všimnul, jakým způsobem to děláme, takže v první řadě radost. No a pak samozřejmě starosti, který s tím souvisí a který přibyli, ať co se týče nějakého školení a tak dál. A samozřejmě ta akce bude většího rozsahu, takže obavy přetrvávají a uvidíme, co nám to přinese. Ale já doufám, že samý pozitivní věci, tím, že to bude celorepublikový, tak nám určitě přibydou účastníci vlastně celé republiky a já doufám, že jsme na to stále dobře připraveni.
0: Zítra po 11. hodině dopoledne si na Českém rozhlase Vysočina nenechte ujít to nejlepší z dobrého dopoledne za poslední týden. Přineseme výběr zajímavých hostů i témat, představíme vám například nové centrum rodinné mediace v Jihlavě, nabídneme knižní novinky s Janou Kožichovou a pozveme vás taky na koncert Symfonie stříbrného plátna do Telče. A tím rozhodně nekončíme.
3: Den v kraji.

0: Na Českém rozhlase Vysočina stále posloucháte Den v kraji. Každé jaro přijímá záchranná stanice v Pavlově na Havličkobrodsku ptačí mláďata, která přišla o rodiče. Konkrétně u čápů to bývá zhruba jedno hnízdo za 2 roky. Ovšem letos odchovávají 3 hnízda čápat. Nejsledovanější přitom byla záchrana hnízda v Třebíči.
1: S ředitelem záchranné stanice v Pavlově s Biškem Karafiátem stojím nad rybníčky, kde je spousta čápů.
2: U těch čápat je problematické to, že když si vlastně přikrmí pouze člověk, tak vlastně můžou takzvaně získat takzvaný imprint. Oni následně se nebojí člověka a může se stát, že by pak prostě přistávali mezi lidma a nám zahnízdila čápice, která přišla z města Brtnice, měla poraněné křídlo o hromosvod a ona si našla partnera, zahnízdili tady spolu, ty vajíčka byly neoplozené. My jsme ty čápata vlastně podstrčili té matce, co seděla na těch vajíčkách.
1: Přijala je hned.
2: A bylo to velmi napínavé.
1: Já si tak dovedu představit, že jste tady seděli na té vyhlídce a čekali.
2: Jsem tady seděl a ani jsme nedotáhli, jak to všechno dopadne. S dalekohledem naštěstí se strašně podařilo.
1: Chodíte k ním asi co nejméně, aby si nezvykli na člověka.
2: Chodí se tam 2x denně, ráno a odpoledne si vlastně sype většinu svý potravy k tomu hnízdu, aby ty rodiče měli to krmení co nejpohodlnější.
1: Právě zvoní panu Karafiátovi telefon. Další čápy někde?
2: Třeba ten poslední příběh, teď aktuálně co máme, tak jsou čápy z Mysliboříc, kde auto srazilo dospělého čápa. Jsme teďka dohodnutí s hasiči z Třebíče, že nám tam propůjčí plošinu. V Nové Vsi u Chotěboře, tak tam vlastně třeba čáp narazil do drátu elektrického vedení a asi nejsledovanější hnízdo bych řekl v republice, tak je třeba v Třebíči. Je tam vlastně i kamera. Volali minulý týden ve čtvrtek, že vlastně ta čápice se tam už den neobjevila. Ty mláďata byly ani ne týden stará, ty nejmladší. Problém je ten, že to hnízdo je mimořádně špatně přístupné přes 50 metrů, tak vlastně tam musela přijet plošina až z Uherského Hradiště.
1: Tak a tady ta voliérka, tam svítíte nějakým teplým červeným světlem a to jsou mláďata čapí z Třebíče.
2: Ty 3 menší jsou z Třebíče, toto větší je teda z Jaroměřic.
1: To se nám ozývá, to jaroměřické. Lepe zobákem.
2: To odpočívají, aby vyrostly co nejdříve.
1: Co tam mají v mističce rybičky nasekané? Jak dlouho tady budou pod tou vyhřívací žárovkou?
2: Původní plán byl ten, že během příštího týdne jsme chtěli už podtrkovat po tu čápici, ale uvidíme, co přijde už je začápat a s tím Mysliboříc, jak budou velké.
1: Spoleháte zase na to, že je ta čápice přijme.
2: Vlastně se za to modlíme, protože je to vlastně nejlepší varianta pro ty čápata. Uvidíme.
1: Z Pavlova Irena Šarounová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Krátce po 6:15 posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A teď je s námi taky meteoroložka Bára Kučerová. Dobrý podvečer.
2: Pěkný podvečer.
0: Dnešek nám opět propršel, ale zdá se, že asi teď k večeru a hlavně i v noci na zítřek už těch srážek nebo toho deště bude míň.
2: Ano, mělo by jich být.

0: 5 stupňů Celsia a noc bude postupně jasná nebo skoro jasná v její druhé polovině a potom nad ránem se často budou tvořit mlhy a to zejména v údolích, takže krom chladného rána to bude ráno také a často mlhavé.
1: Dostáváme se k sobotě. Bude to počasí oproti tomu dnešku propršenému jiné?
0: Bude slunečnější a poté, co se ty ranní mlhy rozpustí, tak by mělo převážit polojasno. V průběhu odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, ale ta bude částečně průsvitná a večer a v noci potom na neděli se přechodně může zatáhnout a objeví se přehánky nebo slabší občasný déšť, ale to předpokládám, že valná část našich spoluobčanů bude zrovna spát a teploty zítřejší budou mezi 21 a 24 stupni Celsia.
1: A ještě se pojďme podívat i na neděli. Bude o nějaký stupeň ještě tepleji?
0: A mělo by se trošku ještě oteplit, neděle bude převážně slunečná a už bude více míst s letními teplotami, konkrétně tam maxima budou mezi 22 a 26 stupni Celsia a na obloze bude převládat skoro jasno až polojasno, chvílemi může být i oblačno s nějakou menší možností přehánky, takže neděle obecně víkend by měl být oproti tomu dnešku slunečnější a také s menší pravděpodobností na srážky.
1: Počasí nám předpověděla na víkend Bára Kučerová. I vám přejeme hezký víkend, mějte se a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Krátce před 18. hodinou jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Dnešní vydání Dne v kraji je u konce. My pro vás ale máme připravený další program. Po 18. hodině začínají Dechovky pro Vysočinu dnes s Lidií Jakubičkovou. No a já vám všem přeju krásný a pohodový víkend, samozřejmě i při poslechu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srst plný čbán, už to vzdej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Nechci řvát, chci radši zpívat a hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje. Libuše Švormová slaví 90 let.
4: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
4: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Lidé na Vysočině ve zbraňové amnestii odevzdali letecký kulomet. Sněmovna zvolila 6 radních České televize. Tenista Jakub Menšík na finále Roland Garros nedosáhnul. Podlehl Zverevovi 3-1. V noci se místy vytvoří mlhy, zítra očekáváme slunečné počasí s teplotami až 24 stupňů. U poslechu zpráv v 18 hodin vás vítá Tomáš Kolátor. Letecký kulomet ze zestřeleného bombardéru z druhé světové války odevzdal tento týden muž z Vysočiny. Bez bližšího určení místa o tom informovala krajská policejní mluvčí Jana Kroutilová. Muž jej přinesl u příležitosti pokračující zbraňové amnestie. V minulých dnech policisté přijali také bedny s náboji, výbušky nebo granáty.
6: Během května policisté museli zlikvidovat také více než kilo výbušniny Semtex, kterou jim přinesl muž ve dvou igelitových taškách. Amnestie trvá do konce června. Lidé při ní mohou beztrestně odevzdat a dodatečně legalizovat držené zbraně, střelivo a výbušniny. Přinést je mohou na jakoukoliv policejní služebnu. František Jirků, Český rozhlas.
5: Poslanci vybrali 6 členů Rady České televize. Opět zvolili její bývalé členy Luboše Ksavera Veselého a Jiřího Šlégra. Do rady sněmovna vyslala i bývalého poslance ANO a někdejšího moderátora Stanislava Berkovce. Neuspěli naopak bývalý radní Pavel Matocha a Roman Bradáč, které nepodpořila vládní koalice ani opozice. Hlasování nebylo oproti zvyklostem tajné, ale veřejné. Pokračuje předseda výboru pro mediální záležitosti František Talíř z KDU-ČSL.
7: Je dobře, že vládní koalice ustoupila tomu opozičnímu tlaku a přistoupila na tu veřejnou volbu, protože jenom tak se dá opravdu reálně verifikovat, kdo jak hlasoval.
5: Rada České televize má 18 členů. Mezi její pravomoci patří například jmenování a odvolání generálního ředitele nebo schvalování rozpočtu. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS zhodnotil svoji cestu na Tchajvan jako úspěšnou. Delegaci se podle něj podařilo dojednat zdvojnásobení přímých letů Praha-Tajpej nebo navýšení investičního fondu pro česko-tchajvanské firmy. S předsedou Senátu cestovali taky zástupci kultury nebo českých univerzit. Podle Vystrčila jeho cesta nebude mít vliv na obchodní vztahy s Čínskou lidovou republikou. Kvůli tomu český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Vystrčilovu cestu kritizoval.
8: Slova Andreje Babiše buď nejsou pravdivá, protože to ty obchodní vztahy nemůže poškodit, anebo když pravdivá jsou, tak dopředu počítá s tím, že budeme v rámci těch obchodních vztahů s Čínskou republikou respektovat zejména to, co si přeje Čínská lidová republika.
9: Vystrčil tím reagoval na neposkytnutí vládního speciálu. Delegace podnikatelů, včetně předsedy Senátu, tak k cestě na Tchajvan využila přímého spojení Praha-Tchajpej. Na ostrově se druhý nejvyšší český ústavní činitel sešel s předsedou parlamentu nebo s prezidentem, kterému daroval batoh.
8: Vyrábí ho malá zlínská firma.
9: Čína Vystrčilovou cestu kritizovala. Podle Pekingu narušuje její územní celistvost. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Sport.
5: Tenista Jakub Menšík skončil na Roland Garros v semifinále. 20-letý český reprezentant prohrál s Němcem Alexandrem Zverevem 1-3 na sety. Kateřina Siniaková a Američanka Taylor Townsendová naopak postoupili v Paříži do finále deblu. Kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrovská a Luisa Štefaniová porazili 6-0 a 6-1. A české volejbalistky porazili v Lize národů v Nankingu Belgii 3-0 na sety. Pro Češky je to druhé vítězství ve třetím utkání na turnaji.
0: Počasí.
5: V Třebíči je 17 stupňů, v Novém Rychnově 14. Noc bude klidná s malou oblačností a možnou tvorbou mlh. Teploty kolem 6 stupňů. Sobotní den očekáváme převážně slunečný. Během dne od západu přibude mraků a večer se objeví i přehánky nebo slabý déšť. Teploty nad 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: V Tyršově ulici v Novém Městě na Moravě došlo ke střetu dvou osobních aut. Místem ale projedete a pozor dávejte i v Havlíčkově Brodě v ulici Pražská, taktéž tam havarovala dvě vozidla.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Je tu páteční podvečera na Českém rozhlasu Vysočina. Začínají vaše oblíbené dechovky na vaše přání. Číslo do studia je 22 155 49 99, na které můžete zavolat a nechat zahrát svým blízkým pěknou písničku. Já ještě tedy zmíním, že máme pátek 5. června a svátek má Dobroslav a Dobroslava. Přejeme tedy jen a jen to nejlepší. A vůbec vám všem, kteří dneska něco slaví, anebo se zkrátka jenom baví a užívejte si i nadále pohodu v naší společnosti. Na úvod je tu pro vás Valdaufinka, Kráčeli myslivci.
0: Dechovky pro Vysočinu s Lídií Jakubičkovou.

18 hodin 8 minut k tomu hladíte Český rozhlas Vysočina a my vám k tomu hrajeme dle vašeho přání. Vy můžete to své poslat buď přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo SMS-kou, kterou posíláte ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. A nebo samozřejmě můžete vytočit číslo do studia 22 155 49 99. A já začnu hned vaším prvním došlým vzkazem. Prosím o píseň Jatelinka usušená pro naši babičku, pro radost a potěšení. Moc vám děkujeme, vnoučci Tomášek a Martínek. Tak to je krásné přání na úvod. A teď už vám tedy hrají Bojané.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje, hrajeme teď dle vašeho přání a já zdravím Mílu do Hořebníka. Dobrý podvečer, Mílo.
1: Já tě ještě jednou zdravím, také zdravím posluchače rozhlasu. Dneska jsem ti požádal o písničku Slzičky a dnes věnovala bych ji dneska pouze jednomu člověku, který bohužel už není mezi námi. Dneska jsem se dozvěděl, že zemřel. Je 25. května. A byl to pan Bohumil Novák z Ručkovic a tímto si dovolím vyjádřit jeho hodně upřímnou soustrast. Měl hrozně moc rád měl děchovky, byl to výborný člověk, měl oblíbenou Lipkovánku a proto jsem tě požádal, aby vybrala pro něj jaký měl písničku, než je u Lipkovánky Slzičky, tak jsem Zdeňka Beneše. A chtěl jsem ještě k tomu dodat, že no, já se těžko hledám slovo teď.
0: Já to Mílo, rozumím.
1: Chci tě na to, nebo chci tě říct dodatečně, že určitě chybíš mnoha lidem, kamarádům z hospody, sousedům a prostě chybíš lidem a je to těžká vzpomínka. No. A chtěl jsem poprosit lidi, kteří tohle to poslouchají a znali ho, aby mu věnovali tichou vzpomínku. Viduško, já děkuji za odvysílání, zdravím posluchače a pokud možno příjemný poslech, Míla z Hořebníka.
0: Mílo, já děkuji za zavolání, měj se dobře a zase se budu těšit někdy příště naslyšenou a písničku pouštím.

pojďme na další také váš došlý vzkaz, Líbínko. Včera by oslavil náš táta Tonda Podlejš zpočátek u Chotěboře 95. narozeniny. Tak prosíme, tam nahoru na Šumavě je dolina. Synové Honza a Vašek, děkujeme. Tak, i vaše přání samozřejmě plním a písničku posílám. Hraje Krajanka.

0: Skladbička dozněla a já plním další přání také na zavolání a zdravím řidiče Pavla. Pavle, vítejte v našem pořadu a povídejte, kdo budeme hrát, nebo co jste vybral?
1: Dobrý den, já bych poprosil zahrát krásnou písničku, jak je krásná ta česká zem. A jedu tady přes Vysočinu s kamionem, poslouchám vaše krásné rádio a navrhuju rozšířit tuhle hodinu aspoň tak na 3 hodiny. Kde je?
0: To by bylo nádherné, Pavle, to vy věřte.
1: Protože to je prostě pohlazení po duši.
0: Děkujeme moc, krát, opravdu, to je od vás moc milé a jsme rádi, že se vám pořad líbí a že si v tom najdete to své a právě teď jste vybral ještě k tomu všemu galánečku, tak já doufám, že i ta vám udělá radost a hlavně vám přeji šťastnou cestu a ať je vám příjemné vlastně ta jízda, ať je vám příjemná po Vysočině s naším vysíláním. Mějte se krásně a budu se těšit zase někdy na příště. Až vyrazíte na cestu.
1: Děkuji pěkně, všechno dobré všem přeju.
0: Vám taky. Naslyšenou. A hezký poslech, teď už tedy pojďme hrát.

0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme na další vaší SMSku, která dorazila. Prosím, zahrajte nám pro potěšení píseň Nejpěknější chvíle od sourozenců Baťkových. Děkuji, Jirka. Tak samozřejmě už mám písničku pro vás připravenou, takže si můžete do sytosti vychutnat. Nice.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Máme 18 hodin 28 minut a k páteční pohodičce hrajeme dle vašeho přání. A já už tu mám také váš vzkaz. Prosím zahrát Jarouškovi, paní Tyráčkové, Sobkové a panu Honzovi z Brna, krajem Vysočiny. Srdečně díky. Verča z Pelhřimova nám napsala. Takže i toto přání teď plním a přeji vám klidný poslech.
1: K nám vítr chodí spát, mraky déšť přinesou.

A my si tady takhle krásně hrajeme při pátku a já plním další SMS-ku. Prosím vás uctivě o zahrání písničky, kterou jsem dlouho neslyšel. Vyhájové Zelenaví, děkuji vám, Marcel. Taky vaše přání samozřejmě už je teď v tuhle chvíli téměř splněno. Ještě dodám kapelu, zahrají vám Božejáci.

0: A pojďme na další písničku. Dovolal se také Zdeněk z Těchorazu, takže vítejte, Zdeňku, dobrý podvečer a povězte, komu budeme hrát.
1: Lidunko, krásný podvečer všem posluchačům, přátelům dobré dechovky. Já tě zdravím také do Českého rozhlasu Vysočina, ale mám takový dneska smutný den, abych ti řekl pravdu, protože od rána je takový uplakaný počasí a já jsem si pobrčel taky, protože dneska jsme se naposled rozloučili s naším velkým kamarádem, miláčkem, jak se říká, přírody, myslivcem, který tu přírodu miloval tělem i duší. Byl to Karel Kryzán z Pobystříc, byl členem mysliveckého spolku Krasíkovice, takže bych chtěl za všechny členy mysliveckého spolku, jako jo, popřát Kájíčkovi do nebíčka krásné odpočívání, to samý za náš myslivecký spolek z Míšovice, to jsme sousedi, my jsme si vždycky dělali společný hony na háňky, jo, takže my jsme s ním rozloučili. Odešel s nám, bohužel je to smutný, ale v pouhých 65 letech, takže měl tam spoustu přátel, kamarádů, který se přišli rozloučit. A já bych chtěl taky mu nechat teda za náš myslivecký spolek Krasíkovický, za všechny přátelé, myslivce, rodinu zarmoucenou a všichni, kdo ho měli rádi a znali, měl tam prostě moc lidí a je to vidět, že prostě ty lidi ho měli rádi, proto se s ním přišli na to se to rozloučit a chtěl bych mu nechat zahrát, prostě tu přírodu miloval, tu myslivost, měsku, nějakou myslivecký písniček a to je všecko. Moc si děkuju, Lidunko, a přeju všem krásný víkend. Já budu mít smutný, bohužel.
0: Zdeňku, opatruj se, já děkuji za zavolání a přeji aspoň příjemný poslech u té směsky, kterou jsme společně vybrali.
1: A Lidunko, děkuju.
0: Není vůbec zač. Opatruj se a Stříbrňanka už hraje tedy směs mysliveckých valčíků.

0: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
1: Ano, a protože se nám zase ten čas nějak moc krátí, opravdu, jak říkal řidič Pavel, chtělo by to prodloužit. No, já tady mám ještě další vaši písemnost, protože se mi toho tady opravdu sešlo mnoho. Dobrý podvečer, prosím Lidie, zahrajte Krásná boží duho, máme opravdu krásnou zem, tak ať zkvétá nadále, dík Zdena. Tak to je také krásné přání od paní Zdeny a moc krát děkuji a hraje Veselka.

To byla Veselka. A já ještě tady musím zmínit, že pěkný pohled, pozdrav z Vysočiny mi poslala také posluchačka Věrka s Tomášem z Bystřice nad Pernštejnem a naši stálí posluchači. A já tedy moc krát děkuji. A rádi by si poslechli Moravanku, takže pro radost a potěšení tedy hrají pro vás píseň Má nejdražší.

0: Moravanka Josef Zíma na Českém rozhlasu Vysočina dozněli. A já ještě zdravím také po telefonu Jindru z Radňova. Pane Jindro, dobrý podvečer vám přeji.
1: Dobrý podvečer, paní Lidie. Já bych chtěl dneska zahrát vám, protože vás mám moc rád a přeju to vám hodně štěstí a zdravíčka a písnička bude i pro všechny posluchače tohoto krásného dechovkového rádia. Děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou.
0: Já srdečně děkuji moc krát. Mějte se krásně a hezký poslechy pro vás přeji. Jindro, ozvěte se zase, budu ráda. A tady už je tedy Křebešníček a Sebranka.

A ještě plním toto přání. Prosím, zahrajte mi Orchidejí pár. Děkuji, Jarka poslala SMS-ku, takže i toto vaše přání plním. Hraje Rožmitalská venkovanka a já se těším zase příště.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Žďár chystá výsadbu dalších stromů. Za posledních 8 let jich přibyly 2000. Aligátoři čínští z odchovu děhlavské zoo zamířili do Polska. Ukrajinský dron omylem explodoval v rumunském přístavu Konstanca. V noci se místy vytvoří mlhy, zítra očekáváme slunečné počasí s teplotami až 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Bezmála 2000 nových stromů vysázel za posledních 8 let Žďár nad Sázavou. Informovalo o tom vedení města. Počítá přitom kusy nad rámec náhradního vysazování. Nových keřů bylo podle něj ještě násobně víc.
2: Stromy Žďár vysazuje v ulicích, ale i k polním cestám, kde mají pomáhat zpestřit krajinu. Město takhle obnovilo stezky u Vetly, ke Křížku nebo na Vysoké. Připravuje další výsadbu, hlavně listnáčů, na náměstí Republiky. I obnovu dalších cest, třeba od Pilské nádrže do Stržanova nebo mezi Mělkovicemi a Grejdami. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Dva aligátory odchované v jihlavské zoologické zahradě převezli ošetřovatelé do Polska. Nově budou žít v zoo Zámošť. Mláďata aligátorů čínských se v jihlavské zoo vylíhla v roce 2023. Zbývající ze tří přeživších plazů zůstává v Jihlavě. Velení ukrajinského námořnictva potvrdilo, že námořní dron, který explodoval v rumunském přístavu Konstanca, byl ukrajinský. Kyjev oznámil, že o ztrátě kontroly nad tímto dronem Bukurešť včas informoval.
3: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý na sociálních sítích napsal, že efektivní koordinace mezi Kyjevem a Bukureští zabránila ohrožení civilního obyvatelstva. Dron pak samovolně explodoval a nikdo nebyl zraněný. Velení ukrajinského válečného námořnictva v prohlášení uvedlo, že jeden z nepilotovaných ukrajinských člunů ztratil spojení s operátorem kvůli působení ruských prostředků radioelektronického boje, jinými slovy rušiček signálu. Rumunské vrtulníky teď pátrají po dalších asi třech ukrajinských mořských dronech, které se na pomezí ukrajinských a rumunských vod pohybovaly. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík skončil na Roland Garros v semifinále. 20-letý český reprezentant prohrál s Němcem Alexandrem Zverevem 1-3 na sety. A kajakář Jakub Krejčí poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Povedlo se mu to v pražské Troji. Jiří Prskavec obsadil ve finále 11. místo. Mezi ženami byla z Češek nejúspěšnější 10. Amálie Hilgertová.
1: Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou teploměr ukazuje 15 stupňů, Černovice hlásí 16. Noc bude klidná s malou oblačností a možnou tvorbou mlh. Teploty kolem 6 stupňů. Sobotní den očekáváme převážně slunečný. Během dne od západu přibude mraků a večer se objeví i přehánky nebo slabý déšť. Teploty nad 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor v Havlíčkově Brodě při výjezdu na Rozňák. Máme tam hlášenou dopravní nehodu motocyklu a auta. Opatrně projíždějte i Třebelovicemi, tam se srazila také dvě auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Kolegové z rozhlasu mi napsali, objevili jsme nové slovíčko, asi jim byla zima, protože říkali, je tady zima jako na výdrholci. A hned se začali hádat, jestli tvrdé i měkké, i a kde se ten výdrholec vzal. Já teda říkám dokonce dlouze výdrholec.
2: Je to slovo staré v češtině a je původem cizí, takže to k tomu, jaké i. V cizích slovech se držíme toho původního pravopisu a tam bylo měkké i.
1: Takže vydrholec s měkkým i. A teď mě naskočí okamžitě němčina, jo, vydrholec, výdrholen opakovat. S tím to asi nemá nic společného.
2: Nemá, ale teda musím říct, že když jsem pátrala po tom původu, tak to byla docela šichta.
1: Fakt?
2: No, protože člověk, co udělá, vezme etymologický slovník, který je speciálně sestaven proto, aby ukázal původ slov. No a když jsem vzala takový ten klasický machku z roku 57, tak tam jsem se dověděla sice, co to slovo znamená, ale původ prý je nejasný. Tak jsem vzala novější etymologické slovníky, současné v podstatě, no a tam se psalo, že asi z němčiny, ale těžko říct, jak a proč.
1: A kde jste našla výsledek?
2: No, nakonec teda to dobře dopadlo, protože jsem si vzala místní jména v Čechách Antonína Profouse a protože výdrholec se jmenuje i jedna nebo dvě vesnice a je to taky pomístní jméno lesů, například, tak on si dal tu práci a zjistil, že ve středověké němčině bylo slovo vítr, znamenalo bouře, vichřice, hromobití, no a pořád je ještě v té němčině i ten holz, les. Takže les, kde je opravdu hnusný počasí.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Ve středu 3. června se uskutečnil už 5. ročník studentského připomínkového pochodu Postoloprty Žatec a pietní shromáždění v Žatci k uctění památek obětí poválečného násilí. Studenti a žáci z středních a základních škol Zloun, Prahy, Žatce, Kadaně, Klášterce nad Ohří a dalších a také zástupci veřejnosti se vydali z Postoloprt, kde se zastavili v bývalých kasárnách u Kříže a v Levonické Bažantnici přes zámek Stekník až do Žatce. Uctili tak všechny oběti postoloprtského masakru z doby na přelomu května a června roku 1945. Účastníci pochodu si tak jako každý rok na oblečení připínali kartičky se jménem některé z obětí masakru. Letos si projekt získal velkou podporu osobností z kultury, akademické sféry a veřejného života, včetně příbuzných obětí masakru. Mši smíření v žateckém kostele Korunování Panny Marie celebroval nově jmenovaný arcibiskup pražský monsignor Stanislav Přibyl, který se předtím přidal ke studentům a pochod z Postoloprt do Žatce s nimi absolvoval. Mezi účastníky byla také geografka Veronika Kupková z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, která se krom jiného zabývá česko-německými vztahy. Oba dva uslyšíte v reportáži Richarda Šulka, který se na postoloprtský pochod už tradičně také vydal.
2: Am Mittwoch, den 3. Juni, fand bereits zum 5. Mal der studentische Gedenkmarsch vom Postelberg nach Saaz statt. Die Veranstaltung erinnert an die Opfer der Nachkriegsgewalt und insbesondere an die Opfer des sogenannten Massakers von Postelberg, das sich Ende Mai und Anfang Juni 1945 ereignete. Das diesjährige Programm wird durch künstlerische Interventionen sowie weitere Begleitveranstaltungen ergänzt. An dem Marsch beteiligen sich Schülerinnen, Schüler und Studierenden aus Laun, Prag, Saaz, Kaden, Klösterlande Eger und weiteren Städten. Ziel der Veranstaltung ist es, alle Menschen zu gedenken, die während der Ereignisse von 1945 misshandelt, gefoltert oder getötet wurden. Treffpunkt war an der Kirche Maria Himmelfahrt auf dem Marktplatz von Postelberg. Traditionell wurden die Teilnehmer gebeten, eine Wäscheklamme sowie ein Stück Karton mitzubringen, auf das sie den Namen eines Opfers schreiben. Unter diesen Namen werden sie den gesamten Weg zurücklegen. Ich befinde mich in der Postelberger Kirche Maria Himmelfahrt, auf dem Marktplatz von Postelberg. Bald beginnt die Andacht mit dem Prager Erzbischof Stanislav Přibyl.
3: Meine Freunde, liebe Freunde,

0: Ta Nachfrage, die ich der neue Prager Erzbischof Monsignor Stanislav Příbil, warum er heute mitläuft.
1: Čí jméno v rámci pochodu nesete a co víte o tom člověku?
2: Tak zatím nenesu ještě žádné, ale chci si vybrat jméno kněze Kapucína, který vlastně v Žadci působil a při tomto pochodu smrti, nebo spíš ho potom vracel zpátky.
0: Ich will ein Tafel mit dem Namen eines Priesters, eines Kapuciners, der auch hier gestorben ist.
1: Dnešní akci zařadit do roku smíření, jaký k tomu máte hlavní důvod?
2: Tak chtěli jsme tady v Postoloprtech udělat bohoslužbu smíření, protože to je místo, které známe nechvalně tím vlastně masakrem, který tady stál.
0: A event, das Jahr der Versöhnung, was der Erzbischof noch als Bischof der Gleichnamige Diözese wie heute ausgerufen hat.
2: A najednou jsem zjistil, že teda někdo dělá něco podobného, tak jsme prostě spojili síly.
1: Jaký význam má podle vás účast církve na této akci?
2: No je to právě to spojení, my jsme chtěli si udělat svoji akci v rámci roku smíření, který jsem vyhlásil a je tu ta akce, no tak jsme se prostě propojili.
0: Ty role der Kirche ist wichtig, was eben die Leute verbindet. Es gibt Synergieeffekte zwischen der Zivilbevölkerung und Aktivisten in der Kirche.
1: Který by si měli odnést například mladí lidé z této události, když je jich tu takový počet?
2: Tak určitě je základní vzkaz je, že musíme přistupovat ke každému člověku jako k své bytné bytosti, a že vlastně úcta k člověku, pokud chceme, aby taky měl někdo úctu k nám, je opravdu úcta k jednotlivci. Jakmile zařadíme
0: do nějaké skupiny,
2: tomu se říká kolektivní vina, tak to je něco, k čemu máme stále tendenci, bohužel, ale co přineslo tak hrozné výsledky, ať to bylo
0: válkou,
2: a vlastně tato událost, kterou si připomínáme, ten postoloprtský masakr, tak vlastně toho příkladem bohužel nechvalným.
1: Děkuji za rozhovor.
2: Ano.
3: Jste tam trošku na ty civilní věci, vy se tohle pochodu zúčastníte poprvé, je to poměrně štreka, půjdete celou tu trasu a jak jste se připravoval, co si vezmete?
2: Je to v druhém týdnu už třetí pouť, první byla 13 kilometrů, nakonec to bylo 15, to bylo docela horko a to bylo ve středních Čechách, druhá byla 11 kilometrů v sobotu v Jablonem, tak mám za to, že mám natrénováno a tento úbor vyměním za tričko, dneska si radši vezmu i nepromokavou bundu.
0: Bischof geht schon den zweiten Pilgerpfad diese Woche, die erste war 15 Kilometer, heute eben den anderen Weg, die ist vorbereitet.
4: A následovat bude ještě mše v Žateckém kostele. O čem bude mše?
2: Tak mše je vždycky o tom též. Je to vlastně připomenutí si poslední večeře Kristovi a vlastně toho jeho skutku lásky, kdy on za nás zemřel na kříži. A chceme si připomenout při té mši právě všechny ty oběti a pro mě zvlášť to bude ten kapucínský kněz, jehož jméno bych rád dneska nesl, který tam celý život sloužil a pak vlastně tady na tom pochodu ztratil život.
5: Der Erzbischof auch für die Deutsche hier, ich bin ein verbliebener Deutscher, eine Minderheit, was wir diesen deutschen Pilgern ausrichten oder erzählen?
2: Ja, ich bin sehr froh, dass diese Pilgerfahrt ist gemeinsam. Wir als deutschsprachige und tschechischsprachige Leute gemeinsam gehen und das ist ein Zeichen des Brüderlichkeit und das ist für mich wichtig und ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft.
5: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
2: Bitte.
0: Es sind mehrere hunderte Leute versammelt. Junge Leute vor allem, Studenten und Schüler aus der Umgebung und auch aus Prag. Mitmarschiert ist auch die Veronika Kubkova. Veronika Kubkova engagiert sich für Bildung, Erinnerungskultur und grenzüberschreitende Verständigung. Sie studierte Geografin, Pädagogin und Anglistin, arbeitet sowohl in der schulischen als auch in der außerschulischen Bildung. Sie ist Mitautorin der Dokumentarfilme Generation N Deutschböhme, der 2017 mit dem deutsch-tschechischen Journalistenpreis ausgezeichnet wurde, sowie Bresnitz lebt, Přísečnice žije, aus dem Jahr 2020. Gemeinsam mit einem deutsch-tschechischen Team, zu dem auch

0: ihre Gymnasialschülerinnen und Schüler sowie Zeitzeugen gehörten, veröffentlichte sie außerdem ein Buch über die verschwundene Stadt Bresnitz. Ein besonderes Anliegen ist ihre Vermittlung einer positiven Beziehung zur Mannschaft und zur Heimatregion. Für Lehrkräfte entwickelte sie Unterrichtsmaterialien, die von den Prinzipien der Pfadfinderbewegung, nachhaltigen Leben und der unmittelbaren Umgebung inspiriert sind. Mit Erwachsenen setzt sie diese Themen vor allem im Rahmen ehrenamtlicher Projekte um. Seit 2014 ist Veronika Kubkova im Erzgebirge tätig. Dort arbeitet sie an grenzüberschreitenden Projekten und beschäftigt sich aktuell mit der Frage, wie unsichtbares kulturelles Erbe sichtbar und erfahrbar gemacht werden kann. Für ihr Engagement wurde sie mit der Auszeichnung Brückenbauer Stavitalmost geehrt.
1: Veronika, warum sind Sie hier?
2: Ja, meine Überlegung war, ich möchte eigentlich die Initiative unterstützen und damit auch zeigen, dass es nicht nur lokale Interesse gibt, sondern dass es auch Menschen aus anderen Gebieten sich dafür interessieren. Und ja, ich freue mich besonders auf die Wanderung, weil man immer sehr viel Zeit hat, zusammen zu sprechen.
1: Was sagen Sie zu dieser Studentenaktivität? Das begann ja vor 5 Jahren. Was sagen Sie dazu? Es war eigentlich Johann-Kepler-Gymnasium aus Prag mit Professor Peter Semanek. Was sagen Sie, wenn Sie heute so viele Leute sehen, hunderte von jungen Leuten, Menschen, Schüler und Studenten, was sagen Sie dazu?
2: Es ist echt eine sehr beeindruckende Entwicklung. Ich war vor 2 Jahren hier und da gab es nur eine kleine Gruppe von enthusiastischen Schülerinnen und Schülern und ihren Pädagogen. Weil ich selber auch aus dem pädagogischen Bereich komme, finde ich das sehr wertvoll, dass es junge Menschen gibt, die sich dafür interessieren und die diese Brücke zwischen den Generationen bauen. Und besonders Dank an die Lehrkräfte, die heute auch hier dabei sind.
1: Was würden Sie der tschechischen Mehrheitsbevölkerung ausrichten an diesem Tag?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde alle einladen, die eventuell mit uns reden wollen, damit sie auch mitwandern und einen Teil dieser gemeinsamen deutsch-tschechischen Geschichte zusammen mit uns entdecken.
1: Liebe Veronika, ich bedanke mich für das Gespräch und einen schönen Tag. Auf frohes Laufen dann.
2: Danke.
3: Sousedé. V závěrečné části pořadu se vydáme na hřeben Krušných hor do oblasti Fichtelberku, nejvyšší hory německé části tohoto pohoří. Na konci května tam lesní revír Neudorf uspořádal německo-český zážitkový den v lese. S mikrofonem se tam vydala Manja Kraus z naší partnerské stanice MDR1.
4: Die Fichten wachsen hier hoch in den blauen Himmel. Zwischendrin leuchten zartgrüne Vogelbeerbäume und auch Buchen. Auf der Tour erwarten die Wanderer einige Forststationen, bespielt durch tschechische und deutsche Förster. Hannes Langner zum Beispiel ist Revierförster in Kottendorf und erklärt Wissenswertes über Bäume. Besonders überrascht war ich, dass hier neben einem Tannenzweig auch ein Tannenzapfen lag.
5: Hat uns auch sehr viel Mühe gekostet, den mussten wir zusammenkleben. Einen Tannenzapfen findet man nicht im Wald, nur Fichtenzapfen, weil die Tanne, da zerfällt der Zapfen noch oben am Zweig.
4: Ein echter Hingucker. Ein paar Meter weiter können Kinder Luftgewehr schießen oder auch Messer werfen. Jürgen versucht sich darin.
6: Steh stabil und stabil und dann wirf das Messer.
4: Weitere Stationen erklären den Waldschutz. Der Holzeinschlag wird vorgestellt, die moderne Erntetechnik der Förster beidseits der Grenze. Die Besucher sind begeistert.
7: Es ist eine gute Gelegenheit, die Waldproblematik den Familien auch vorzustellen.
8: Ja, da kann man sich alle möglichen Sachen, was mit Wald zu tun hat, angucken. Also auch, wie man Holz verarbeitet, welche Tiere hier leben, welche Pflanzen hier wachsen.
4: Und wie der Wald zu einem Bergmischwald umgebaut wird. Dazu der Forstbezirksleiter von Neudorf, Clemens Weiser.
9: Und Karel hat schon einiges an Tannen gepflanzt. Und das ist hier auf dem tschechischen Erzgebirgskamm eher die Ausnahme. Im Forstbezirk Neudorf betreiben wir Intensivwaldumbau. Wir haben 2025 500 Hektar aktiv umgebaut mit Buche, mit Tanne, mit Ahorn, Douglasie, die unseren Wald klimafit machen sollen, die der Trockenheit trotzen, sich tief in den Boden einwurzeln und vielleicht auch Stürmen standhalten.
4: Karel Petzura ist der Revierförster vom Stadtwald Boschida und er beschreibt sein tolles Revier.
10: Der Wald, er ist 450 Hektar groß, liegt in einer Meereshöhe 1000 Meter. Ja, eigentlich reine Fichte, im Moorgebiet Latschkiefer und in neuen Unterpflanzungen Tanne, Buche, Ebereiche.
4: Das Waldfest soll die Besucher für die Arbeit der Forstleute sensibilisieren und einfach einmal auch hinaus in die Natur locken. Der Revierförster Karel hat ein paar Wandertipps.
10: Die große Christkindsrunde, die kleine Christkindsrunde, den Plattner Graben, die Zinnstraße, den Lehrpfad, Naturgottesgabe Hochmoor. Also hier sind wahnsinnig viele Möglichkeiten zum Wandern.
4: Im Stadtwald von Boschida, ein Traumwald auf dem Erzgebirgskamm.
11: Das war aus unserer Sendung alles. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. U nás Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
3: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Schulko a Veronika Kindlová.
12: Sousedé.
13: Je 20 hodin.
12: Český rozhlas. Zprávy.
13: Česko může obnovit zemědělské dotace pro Agrofert, potvrdila to Evropská komise. Kvůli stavbě kolejového přejezdu zítra v Praze nepojedou tramvaje z Flory na muzeum. A víkend přinese teploty 21 až 26 stupňů a místy přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. České úřady mohou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení dotací. Brusel ale zatím dotace pro Agrofert nebude proplácet.
14: Česko musí podle unijní exekutivy všechny platby komisi vykazovat, ale Evropská unie je neproplácí, dokud potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neprověří. Uvedla Bogeová. Připomněla, že Evropská komise zaslala do Prahy několik dopisů. Žádá v nich Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
13: Zítra v Praze nebudou jezdit tramvaje z Flory na muzeum. Pracovníci dopravního podniku budou stavět kolejový přejezd pro tramvaje poblíž křižovatky Vinohradské a Italské ulice. Cestující budou muset využívat metro a linky povrchové dopravy. Od neděle budou tramvaje místo stanice muzeum končit na zastávce Italská. Pokračuje také výluka mezi muzeem a IP Pavlova, kde dělníci napojují novou trať na Václavské náměstí. Kolem lesa u zlínské části Letná dnes myslivci rozmístili pachové ohradníky. Požádala je o to radnice v reakci na útok divočáka, který tam ve středu pokousal ženu venčící psa. Okresní myslivecký spolek se má dnes odpoledne poradit o dalším postupu. Podle vedoucího oddělení lesů zlínského magistrátu Petra Hoferka chtějí zjistit, kde se bachyně se selaty aktuálně vyskytuje a pak je odkládat dál od sídliště.
15: Pravděpodobně spíš dojde k tomu, pokud by tam byla, tak dojde k nějakému výstřelu jenom do vzduchu, aby se tam prostě nevracela.
13: Členové americké mise na mezinárodní vesmírné stanici dostali pokyn k úkrytu ve vesmírné lodi Crew Dragon. Čtyři astronauti se taky mají připravit na možnou evakuaci. Instrukce vydal americký vesmírný úřad NASA. Děje se to v době, kdy se zhoršuje únik vzduchu v ruské části vesmírné stanice. Na nápravě technických problémů pracuje ruský tým. NASA a ruský Roskosmos únik zaznamenali už před několika měsíci. Situace se ale zhoršila na začátku tohoto týdne.
12: Počasí.
13: Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty budou od 21 do 26 stupňů, v neděli bude polojasno až oblačno, přehánky hlavně na severu a severovýchodě. Teploty vystoupají až na 24 stupňů, na jižní Moravě až k 26.
12: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
13: D3 ve směru na Prahu mezi 92. a 91. kilometrem uzavřená kvůli nehodě. Na D11 směrem na Prahu blokuje nehoda u 53. kilometru levý pruh. A na D5 u 107. kilometru směrem na Rozvadov se u vozovky pohybuje divoké prase s mláďaty. Tak jezděte opatrně.
12: Zelená vlna, známe lepší cestu.
13: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
12: Vesele a zdravě.
16: Jsme tu opět po týdnu, Patrik Rozehnal.
17: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den.
16: Zácpa se jako téma společenské konverzace příliš nehodí, ale v pořadu Vesele a zdravě nám nic lidského není cizí, takže to probereme. Jo?
17: A zkusíme veselé.
16: Ano.
17: Nicméně si z toho nebudeme dělat legraci, protože je to důležitý přízná.
16: Takže tu si odběreme na začátku.
17: Tu legraci?
16: Ano.
17: Dobrá, pojďme.
16: Přijde chlápek k doktorovi a stěžuje si právě lékaři. Pane doktore, já mám ale úpornou zácpu, nemohl byste mi nějak pomoct? To máte štěstí, mám to zrovna nový lék. Jak dlouho vám to trvá k domovním dveřím? Tak 7 minut, odpovídá pacient. Doktor mu nakape kapky, pošle ho domů a druhý den se ptá, tak co, jak to dopadlo? Pane doktore, jste borec, spletl jste se jen o 3 schody.
12: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: lidská krev.
1: Posloucháte vysílání Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu za přítomnosti doktorky Kateřiny Cajdhamlové, a to dnešní téma už jsme ho prozradili. Zácpa často se nestává zrovna tématem společenské konverzace, ale s nadsázkou se dá říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Redaktorce Báře Kvapilové se to také vlastně takto potvrdilo i při vyprávění s přednostou klinického centra Iskér s Milanem Lukášem a jemu položila hned několik choulostivých otázek.
2: Co se ucpává, když máme zácpu?
3: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
2: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
3: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
2: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
3: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
2: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
4: Pepino, už toho máme dost.
5: My taky, Matýsek se posral.
4: Durch.
2: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
3: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
2: Máte nějakou historku z ordinace?
3: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, já jsem to poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
0: Vesele a zdravě.
1: Ruku na ústa si z toho dala úplně paní doktorka Cajdhamlová.
6: Fascinující 14 litrů, vůbec nechápu, že nezvracela. No, já jsem jenom chtěla dodat ještě jednu příčinu, která není úplně šíleně častá, ale může se, ano, proč vzniká zácpa, může se vyskytovat u specifických buď teda pacientů, kteří mají nějakou poruchu motoriky, a nebo u starších pacientů, a to je slabé svalstvo v oblasti břišní stěny, protože na to, aby se pořádně člověk vyprázdnil, tak musí dobře fungovat bránice a přímé i šikmé břišní svaly.
1: Mimochodem, máte jako doktoři definici zácpy? Je to nějak někde napsáno? Je to to a to? Zácpu,
6: ano.
1: Za zácpu bereme?
6: Definici máme, ano. Říkáme ji latinsky obstipace a je definována jako obtížné vyprázdňování tuhé stolice až nemožnost spontánního vyprázdnění. Jde o část subjektivní příznak a může jít o samostatný problém, to znamená návyková, anebo příznak, který doprovází jiné onemocnění. Té se říká organická. A je vždycky důležité odlišit akutní od chronické a organickou, neboli která má nějakou fyzickou příčinu, od funkční. A já bych jenom ještě chtěla říct, že stolice kolem ní se teda nadělá, protože máme 7 stupňů bristolské škály.
1: O tom si budeme povídat za malou chvíli. Okay. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou v pořadu Vesele a zdravě.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Jak

0: Ano, my vás zveme k poslechu pořadu Veselé a zdravě, dnes na téma zácpa. Doktorka Kateřina Cajdanová má pro vás stupnici nebo hitparádu sedmi nějakých stolic, nebo jak to nazvat?
1: Ano, ano, sedm typů stolice od zácpy po průjem. Je to takzvaná bristolská škála a takhle údajně lékaři rozdělují typy stolice. Takže typ jedna jsou oddělené tvrdé hrudky, které vypadají jako ořechy, obtížně se vylučují a znamená to silnou zácpu. Pak je typ dvě, hrudkovitá stolice tvaru klobásy nebo jitrnice, která už začíná signalizovat zácpu, protože správná klobása, ideální zdravé stolice, má prasklinky na povrchu. To znamená, že je to tvar klobásy, ale prostě popraskané.
0: Ano, popraskané párky.
1: Pak máme čtvrtou, ta ještě jakž takž jde, měkká stolice ve tvaru hada nebo klobásy, stále ještě OK. Ale pak je pětka, měkké kuličky s jasně ohraničenými okraji. To, aby člověk opravdu s lupou koukal. To je mírný průjem. Pak je šestka, nadýchané kašovité kousky s roztřepenými okraji. To už začíná průjem. No a sedmička zcela tekutá, bez pevných částic, vodnatá. A to je takzvaný akutní průjem. To znamená, správná stolice má jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku. Říkejte, Patriku, jestli jste poslouchal.
0: No já si myslím, že jsme tak tři, čtyři.
1: Ano, mezi trojkou a čtyřkou je ta správná dobrá stolice.
0: O zácpě nám básnil a bude básnit teď posluchač náš pravidelný.
2: Zdraví Petr, stolici jsem mýval běžnou, teď mám zácpu málo něžnou, asi někde dělám chybu, možná, že se málo hýbu.
0: Paní doktorko, je ta zácpa zátěž pro náš organismus nebo může jít někdy i o zdraví vyloženě?
1: No tak problém s tím, že neodcházejí z plodiny, to je vždycky problém. V okamžiku, kdy v tom trávicím traktu zůstává nějaká mechanická překážka, no tak to může vést i k různým komplikacím. Takže to, co říkal pan posluchač Petr, kterému děkujeme za krásnou báseň, je, že se málo hýbe, ale možná málo pije. To bývá nejčastější. A teď v létě, nebo jak bude léto, tak to bývá velmi časté, zejména u dětí, protože oni jak se hýbou a hodně se potí, tak pokud nedostatečně pijou a je vedro, no tak prostě mají tu zácpu.
0: Teď víme tedy, co nám chybí.
1: Ano.
0: Co naopak třeba u tělu dáváme a neměli bychom, právě protože by pak mohla přijít zácpa. Nějaké třeba špatné potraviny nebo jiné chování, které by k tomu vedlo.
1: Já bych řekla, že to, co může ještě vést k zácpě, kromě toho, že není vlákněná a že není dostatek pitného režimu, tak bude půsty a nedostatek jídla, nepravidelné stravování. No a další samozřejmě stres, protože stres vede k tomu, že se může ta stolice vlastně, nebo peristaltika, tedy pohyby střeva úplně zastavit, proto se říká střevo do duše okno.
0: Jaká je ideální poloha posedu na toaletě, abychom se dobře vyprázdnili? Máme stupnici už třeba dva,
1: ano,
0: tři, dva, jedna?
1: Vynikající, nejlepší je na bobku. No, je podle mého se tomu říká na bobku právě proto, že
0: Počkat, to byste chtěla, aby jsme měli turecké záchody všichni, nebo?
1: No, v podstatě ano.
0: Pomůže tomu taková dnes populární stolička na toaletu?
1: No, může, ale ten jako výhoda toho, že jsme na bobku, je, že vlastně my hodně zatlačíme na všechny možné svaly v tom břiše, tudíž to jako my zmenšíme objem bříška tím, že jsme na bobku. Když sedíme, anebo ještě někdo dělá tu chybu, že se jako pololehne, no tak vlastně nezapojuje břišní svaly.
0: Objevuje se ta zácpa i u seniorů třeba právě s vlivem věku nebo užíváním nějakých léků?
1: Může, ano, v těch lécích je to vždycky napsáno, že to může vést k poruchám peristaltiky. To slovo peristaltika je tedy pohyblivost střev. S tím ale, že nejčastější příčinou u seniorů je, že nedostatečně pijí, většinou se i bojí třeba nějaké inkontinence, takže omezují množství tekutin, no a další málo jedí, protože pokud není střevní obsah, no tak prostě není z čeho ta stolice by byla. Že jo?
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajtamlová, odpovídat bude i na otázky, které jste už dopředu poslali, buď přes stránky veseleazdravie.cz v psané formě, nebo jste nám nechali vzkaz na našem telefonním záznamníku. Později se dostane i na vaše živé telefonáty. Stále posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa.
3: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. No tak

0: Pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa. Vymezený čas i pro vás bude, nebojte se, i na vaše dotazy se dostane. Nejprve ty, které jste dopředu dali, když jste slyšeli dnešní téma přes stránky veseleazdravie.cz našeho pořadu, nebo jste nám poslali vzkaz, nahráli na ten telefonní záznamník. Třeba tady ten.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, co způsobuje takzvanou bobkovou zácpu, špuntovku, které říkám italská směs podle mého oblíbeného cukroví. Děkuji a jestli chcete básničku, oba to byla velká, nebyla jsem od pondělka, teď už se mi krásně dýchá, netrápí mě bolest břicha, zpívám arie, zdraví Marie.
2: To je krásné, děkujeme paní Marie. Jináč za svoji stolici dostáváte jedničku, jak jste pochopila z toho předchozího povídání.
0: Z toho výčtu,
2: tedy
0: to varianta jedna.
2: A nejvyšší pravděpodobnost je nedostatek tekutin nebo nedostatek potravin se zbytkovou částí, což je vláknina. Takže já bych doporučila zkontrolovat si, jestli na každých 10 kg své hmotnosti máte 100 gramů zel ovoce, z čehož zeleniny by měly být 2/3 a ovoce 1/3. Takže s tímhle bych určitě začala.
0: Což možná bude možná odpověď i na tu další otázku telefonickou.
3: Dobrý den, tady Ošerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v břuchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
2: Tak já se omlouvám, že nejprve doporučím to, co bývá nejčastější příčinou, to znamená zkontrolovat množství tekutin, možná přidat salinické minerálky, zaječice, vincentka a podobné a vlastně dostatek vlákniny. Většinou ve vyšším věku ta vláknina bývá problém, protože ona je špatně stravitelná, ale jenom chci upozornit, pokud budete mít dostatek vlákniny, může vám to i zlepšit náladu.
0: Dotazy přišly i přes formulář na stránce veseleazdravie.cz.
2: Máme tady. Hana se ptá, chtěla jsem se zeptat, jak pomoci 5letému vnoučkovi, který má často zácpu, 2x se to muselo řešit klistýrem. Vlákniny má dost ovoce a zeleninu, miluje pohybu, má také hodně. Neslyším, tady pije dostatečně a malé děti se většinou hodně potí, ať už vinou pohybu nebo vinou toho, že vlastně hodně se pohybují třeba v teplém prostředí, čili tady bych určitě doporučila přidat pitný režim a možná zkusit trénovat břišní svaly, což je něco, co tady bych poradila i paní Dagmar, která hovoří o zácpě u vozíčkáře, který třeba 14 dní nejde, nic ho nebolí. Já nevím, z jakého důvodu pán je na vozíčku, ale co se týče tady projímadla, tak ony jsou důležité proto, že může být narušená peristaltika nebo pohyblivost vlastně těch břišních svalů. Jinak masírováním bříška může pomoci tlakem na to tlusté střevo, tohle všechno může pomoci, ale nebála bych se opravdu zkusit aspoň laktulózu.
0: Ještě dotaz jeden, telefonický.
4: Dobrý den, posluchačka Iveta z Kostelan. Starám se o maminku 86 let, 3 roky ležák. Denní příjem čaje maximálně 0,5 litru, strava pouze mixovaná. Laktulóza, Syntalax, makrobalans, žádný efekt. Lepší Dulcolax čípky ve spojení s klizmakem. Nejúčinnější je však použití zaječické. Co mi poradíte vy?
2: Tak, tady slyšíme, že vlastně ta minerálka salinická, to znamená obsahující větší množství soli, na sebe vlastně váže vodu a dochází k tomu, že ta stolice se lépe vyprazňuje. Takže určitě 0,5 litru prostě mamince nestačí a on čaj může být kapáneček také zácpotvorný, takže já bych doporučila ne pořád tu zaječickou, ale různé jiné, třeba poděbratku, zkusit i vincentku, magnézie a tak. Dávat jí nějaké minerálky.
0: Jestli i vy máte problémy se zácpou, trápí vás tento problém často nebo třeba teď extrémně, ptejte se, využijte toho, že tu máme doktorku Kateřinu Cejdamovou a odpoví nebo bude se snažit najít řešení. Otevíráme v téhle chvíli naši telefonní linku pro vaše dotazy.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Pořad Veselé a zdravě dnes na téma zácpa. Vy se můžete ptát na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy. Kdo tam je teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Helena z Brna.
2: Dobrý
1: den. Já jsem chtěla poradit, jak si pomoct, když je trošku zácpa.
2: Ano.
1: Bezový květ teďka v kvete, tak nasušit a vařit z toho čaj s medem. A to fakt je projímavý.
2: No prosím.
1: A potom, když byla moje dcera malá, asi dvouletá, ta nemohla vůbec, to byl bobek, dospělej takový velký nemá. A paní porodní asistentka mě říkala, rozvažte sušený švestky a tu vodu jí dejte vypít. A taky to pomohlo. Tak já jenom takovýhle rady.
2: Děkuji. Já ještě radu, která zazněla během písničky, a to bylo dát si dvě hrušky, takže i to by mohlo pomoci.
0: Ano, a máme to i
2: máme
0: samozřejmě
2: další radu.
0: Ano, další posluchačku.
2: Děkujeme.
0: Dobrý den, vítáme vás.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Třinecka.
2: Ano.
3: A já bych chtěla poradit, proti zácpě pomáhá podmáslí, kiška a kyselé zelí. A je to vyzkoušené a opravdu to pomáhá.
0: Dohromady?
2: Ne, dohromady ne, víte, že ne. Každé zvlášť.
3: To podmáslí, ať se napije podmáslí, nebo ano. Kyšku, ano. Nebo kdo má kyselé zelí.
2: Děkujeme takže moc opravdu za radu.
3: No, prosím.
2: A
3: prosím,
2: já bych doporučila, aby si každý vyzkoušel postupně třeba jeden den dvě hrušky, další den odvar z nějakých těch švestek, abyste to neudělali všechno naraz.
0: Každému může vyhovovat něco jiného.
2: Každému může vyhovovat něco jiného, abyste to neudělali naraz, protože to by pak se mohlo stát, že budete mít sedmičku.
0: Dobrý den, po telefonu v pořadu Veselé a zdravě dalšímu, kdo se ptá.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady.
0: Já vás
2: prosím, vypněte rádio. Ano. Prosím.
0: Všechno tady uslyšíte v telefonu.
4: Tady vaše posluchačka.
0: Já vás poprosím, než budete
2: to
0: mluvit
2: rádio
0: do sluchátka. Prosím, vypněte si rádio, abychom si dobře rozuměli a nebyla
2: tam
0: vazba. My
2: vás neslyšíme.
4: Je mě 91 roku.
2: Ano.
4: Dostala jsem, zácpu mám od mala, od pamatuju si, jak maminka mě držela za ruce a pomáhala mě táčit.
2: Ano.
4: A prostě nedovedu si představit, co mám dělat, když žádnou vlákninu nesmím, protože mě dali bezbytkovou dietu.
2: Ano.
4: To znamená žádný ovoce, z ovoce jenom banán.
2: Ano.
4: A to je zas protiklad. Mám
2: ano, diabetickou dietu, jasně.
4: Ano, no, takže mě doporučili jenom banán a strouhané jablko, oloupané.
2: Ano. A ten důvod je kvůli čemu to máte takhle omezené a bezezbytkové?
4: Mě otravuje žlučník a slinivka leta.
2: Aha.
4: Ale měla jsem záchvat z toho, že jsem snědla kiwi, když ještě tady ten zákaz nebyl.
2: Ano.
4: A řekli mě, že ty zrnička mě udělali jako tam zle.
2: Aha.
4: A že teda kvůli tomu, jako abych neměla další záchvat, tak žádnou slupku, čočku, kterou miluju, no
2: ano.
4: Prostě nic.
2: Takže oni vám zakázali vlákninu nerozpustnou a to proto pravděpodobně, že je průsvit střívka takový, že by to mohlo vést k jeho blokádě, ale já bych zkusila vlákninu rozpustnou, která by mohla pomoci.
0: Jaká to
2: je? Rozpustná vláknina je například v čekankovém syrupu, který se používá místo sladidel. Jo? Nesmí se to s ním přehnat, ale ta rozpustná vláknina by mohla pomoci. Každopádně bych to probrala s vaším lékařem, tedy vy to proberte se svým lékařem.
0: Tolik doporučení a možná najdeme.
2: Možná by to pomohlo, ano.
0: Děkujeme moc a samozřejmě se přesouváme i za dalším. Můžete se dál ptát. Telefonní linka je v provozu 731 800 900 a řešíme problémy spojené se zácpou. Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu

0: Prostor pro vaše dotazy a řešení problémů související se zácpou ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Veselé a zdravě. Ptát se můžete na telefonu 731 800 900. Přejeme dobrý den s doktorkou Cajdamlovou.
1: Dobrý den.
2: Hlaváčková Věra, dobrý den. Paní doktorko, prosím pěkně, na zácpu doporučujete doplňovat minerály, například minerály, třeba magnézie a podobně. A já mám ještě kyselinu močovou.
1: Aha.
2: 453. A paní doktorka mi minerálky s obsahem sodíku
1: zakázala. Ano, tady bych ještě doporučila, pokud je to takto, tak abyste zkusila zkontrolovat vlastně, kolik vody máte jako v pitném režimu, jo? A další, pozor na glukózo-fruktózový syrup, protože fruktóza může zvyšovat, když se metabolizuje, zvyšovat množství kyseliny močové. Pozor na ní, jo?
2: A jasně, a třeba jablečný džus, ředěný nebo džusy?
1: Heleďte, s těma sladkejma já vám nevím, protože smůla je u sladkého pití, že vlastně ta nadbytečná sladkost se může zase projevit tím, že tělo odvodňuje. Takže opravdu spíš čistou vodu bych doporučovala.
0: Zkuste to a děkujeme
2: za to. A ty minerály doplnit čím?
1: No, pokud vám to paní doktorka zakázala, konkrétně sodík, tam úplně ten důvod moc nevím, ale to se jí zeptejte, proč vám ho zakázala. No tak hold, ano. Prostě bude se doplňovat podle toho, jaké budou nedostatky v laboratorních výsledcích a tam se bude doplňovat jenom ten deficit, který bude v krvi.
0: Vysvětluje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Ráda poradí i dalším, kteří zavolají, a na telefonu máme v této chvíli koho? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z východních Čech. Já jsem se jenom chtěla zeptat paní doktorky, jaký má názor na psyllium.
1: Jo, tak psyllium, to je vlastně vláknina. Je to vláknina, která je rozpustná, je to tedy něco, co by mohlo být i u stravy lidí, kteří mají mít bezezbytkovou. No a záleží na tom, jestli ten konkrétní pacient s tím má dobré zkušenosti. Já bych jenom, tady ještě jsme dostali od pana Petra otázku na kouzelný přípravek, který on po 90 dnech doufal, že bude mít efekt a žádný neměl. Takže já jenom chci říct,
0: to
1: že
0: někde na internetu.
1: No, právě, že vždycky je strašně důležité vědět příčinu a řešit hlavně tu příčinu. Čili pokud je to nedostatek vlákniny a psyllium pomůže, tak fajn, ale ne vždy pomůže všem to též.
0: Další dotaz, další telefon. Pořad Veselé a zdravě, vítáme vás.
4: Dobrý den, posluchačka z Ostravy. Jenom zkušenost jsem chtěla říct. Léta jsem trpěla chronickou zácpou, chodila jsem na záchod ve středu v neděli až do té doby, kdy jsem dostala předepsané magnézium. Úplně na něco jiného. A najednou bylo po zácpě. Takže možná i tohleto by někomu mohlo pomoct. Kromě toho, že jsem musela pít hodně vody a já nejsem zrovna velký konzument vody, já vypiju tak litr a půl, ale to magnézium mi strašně pomohlo.
1: Asi výborně. Tak. Moc děkujeme. Já jsem právě doporučovala zkoušet různé minerálky. Magnézium je v minerálce magnézie, která vlastně obsahuje skoro žádné množství soli, čili by to mohlo pomoci i té dámě, která se dovolala před vámi. Děkujeme.
0: Ještě jeden telefon před písničkou a odpověď tedy na tento dotaz, který přijde, bude následovat. Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se?
0: Ano, ptejte se.
5: Ano, děkuji, zdravím vás od Kroměříže. Chtěl bych se zeptat na psychogenní zácpu a hlavně u dětí, jestli paní doktorka mohla třeba poradit.
1: Krása, ano.
5: A co hlavně nedělat? Mně přijde, že spíš taky co nedělat na takovýto nástroj.
1: No,
5: posazování dětí na nočník nebo na záchod a tak dále.
1: Ano,
5: děkuji.
1: Tak psychogenní zácpa je vlastně zácpa domnělá, kdy ten člověk se nějakým způsobem stydí nebo snaží vlastně, aby nemusel na ten záchod, má třeba potíže s tím, že je to slyšet nebo já nevím, různé věci. Takže tady bych doporučila

0: i chronický.
1: To znamená, že
0: problém.
1: Děti si to budují, ten návyk, ten
0: Oni
1: reflex.
0: Oni si to budují, ten
1: a
0: reflex.
1: Tímhle tomu pomůžeme.
0: Ano. A dobře funguje třeba ráno zkusit studenou vodu jako první, protože to stupňuje trošku gastrokolický reflex. Prostě vyzkoušet, co tomu děťátku pomůže. A co nedělat, to jste se ptal, tak nekritizovat to, nevysmívat se, nenutit to dítě, prostě brát to jako, že chudinka malinká. No.
1: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: schrnout. Takže podle římských kritérií zácpa je, pokud máme méně než 3 stolice v týdnu, tuhá stolice víc než ve čtvrtině případů, nebo pocit nekompletního vyprázdnění, nebo musíme si pomáhat různým manuálním vybavováním. A co s tím? Pravidelný denní režim, stravování, dostatečný příjem tekutin, zkusit třeba ráno nalačno chladnou vodu, dostatek vlákniny ve stravě, i té rozpustné, i té nerozpustné, což je ovoce, zelenina, dostatek pohybu, masáže břicha, a doporučuje se ta projímadla používat velmi opatrně a jenom v těch akutních případech, ne nezvykat si, protože to střevo si zvykne a je průšvih. No a nácvik toho vyprazňovacího reflexu s tím, že k lékaři okamžitě, pokud jsou bolesti, pokud je ve stolici krev, stolice je černá, nebo omdlíváme, nebo máme nějaké další případy, tak okamžitě.
1: Poznáme to i podle vůně?
0: Je to zajímavý dotaz. Ano, samozřejmě, pokud se změní vůně naší stolice nebo její tvar, velikost a barva, tak je dobré si to zaznamenat a říct to lékaři. Někdy to může být třeba příčina toho, že je nějaká plíseň nebo nějaké další věci.
1: Tolik k dnešnímu tématu. Další zase za týden, v pátek, je naším časem ve vysílání, kdy se setkáváme s pořadem Veselé a zdravé s vámi a s paní doktorkou Cajdamovou. Já jí přeji krásný víkend a těším se zase příště. Mějte se.
0: Děkujeme, nashledanou.
1: A nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz a můžete být taky zavčas informováni o všem, když si nás pořídíte jako fanoušky na Facebooku.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stávka převod agent z úřadu vlády pod rezorty nezastavila. Kvůli nálezu části lidského těla obvinili policisté v Sokolovně jednu osobu z vraždy. Víkend přinese teploty 21 až 26 stupňů a místy přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Policisté v Sokolově obvinili kvůli nálezu části těla v Kinšperku jednoho člověka z trestného činu vraždy. Navrhli také vzetí do vazby. Případem se policie zabývá od středy. Pokračuje mluvčí policie České republiky Jakub Kopřiva.
2: Osoba podezřelá ze spáchání tohoto násilného trestného činu byla dnes obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň byl státnímu zástupci podán návrh na vzetí obviněné osoby do vazby. V případě prokázání viny hrozí obviněné osobě trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
0: Zhruba 60 zaměstnanců úřadu vlády dnes stávkovalo kvůli přesunu odborných agent pod jednotlivá ministerstva. Krok už ale koalice formálně uzavřela. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta potvrdila, že převody expertů na závislosti, lidská práva i národnostní menšiny jsou schválené a některé rezorty je už převzaly. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš uvedl, že ho stávka mrzí, ale podle něj změna na fungování agent zásadní dopad mít nebude. Odboráři ale upozorňují na riziko oslabení odborných týmů i možné ztráty dat a dlouhodobých statistik. Do brněnské zoologické zahrady přicestovaly z Dánska dvě lední medvědice. Návštěvníci je uvidí až 13. června. V zoo je tak nyní 5 samic ledních medvědů. Na podzim přibudou ještě 2 samci, jeden z Nizozemska a druhý z Německa. Podle chovatele Jaroslava Jasinka se převoz obešel bez komplikací.
3: A naštěstí transport dopadl výborně, ale po příjezdu chvilku vyváděli, pak se sklidnili. Tu přípravu museli udělat, že jsme museli pouštět vlastně do vnitřních ubikací. Samozřejmě spíchali na to, aby jsme je opět vypustili do výběhu, aby se dostali k sobě.
0: Ruský prezident Vladimír Putin zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident včera v listu šéfa Kremlu vyzval, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války. Moskva Ukrajinu napadla před víc než 4 lety. Země se od té doby brání masivní vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté. Sport. České fotbalistky remizovaly v kvalifikaci mistrovství světa s Albánií 1-1. Na Žižkově je poslala do vedení Klára Cahinová. Albánie ale ve druhém poločase vyrovnala. Češky zůstaly v čele skupiny v lize B. Wales totiž hrál v Černé hoře také 1-1. Tým trenérky Jitky Klimkové zakončí kvalifikaci v úterý právě ve Walesu. K prvenství ve skupině mu stačí remíza.
1: Počasí.
0: Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky, teploty mezi 21 až 26 stupni, v neděli bude polojasno až oblačno a teploty budou od 19 do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem k D1 bude mezi 13. a 7. kilometrem krátká uzavírka, na D3 směrem na Prahu je po nehodě u 91. kilometru průjezdní jeden pruh a na D11 směrem na Prahu blokuje nehoda u 53. kilometru levý a odstavný pruh. Tak jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený výlet naším country dostavníkem. Na jeho začátku to byl slavný Heartbreak Hotel Elvise Presleyho, tak jak jej mezi elitu country zavedl v roce 1979 Willie Nelson s Lionelem Russellem a otevřel dnešní tematické setkání s písničkami o nejrůznějších ubytovacích zařízeních.

0: Ondřej Hejma v hotelu, kam se dostal před rokem ve svém nejnovějším albu Dáreček, a pak fešácký veterán Robert Moucha se svými parťáky a Spoken Motel Blues Toma T. Halla, kterou text Petra Novotného přinesl ze státu Washington vlastně kamkoliv. Na rozdíl od báječně nostalgických vzpomínek Michala Tučného na Hotel Zvon.
1: Na dva zámky zamykám.

Jeden z předních představitelů tlupy Outlaws, Ronald Clyde Crosby, známý v hudebním světě jako Jerry J. Walker, a série příběhů, které se odehrály za jeho pobytu ve velkém hotelu. V originále z roku 1978, Standing in a Big Hotel. Velice blízko se odehrál i příběh, který sepsal rodák z texaského Houstonu Mike Newberry a v roce 1980 naspíval jako Hotel Blues Petr Spálený.

Hotel osamělých srdcí. Titulní písničku i svého jediného alba, které vyšlo v roce 1996, vám nabídla vlašimská čtyřka Rausberry. Tehdy válčila už 3 roky a působili v ní aktuální náčelník One Man Bandu Basset Vašek Janoušek, Vladimírové Kozák a Pošvec a Milan Raus. Jedna z legend světa country, kabaretní scének i filmového plátna Šep vůli proslulí jako jeden z padouchů filmu V pravé poledne, uvízl v roce 1969 v hotelu. A protože peníze nerozhazoval, byl to laciný hotel.

apartmá hotelu Sen se s country beatem přesně před 40 lety ubytovala Vlasta Koudelová, zatímco Jirka Korn si o 4 roky dříve vybral slavný Hotel California kalifornských Eagles. Ze stejnou adresou zamířil před 11 lety Jakub Smolík.

Hank Williams Jr. a před rovnými 3 lety jim vystavěný Hotel Whisky. V sérii jeho 108 hitparádových zásahů single s pořadovým číslem 94. Podstatně mladší countryman Luke Bryan se mezi gramofonovou elitu propracoval poprvé před 3 lety a poměrně nedávno zápolil s kocovinou na hotelovém pokoji.

Zatímco brněnští poutníci vám zamávali z Hillary hotelu, malostranský písničkář Franta Kassel už jen zastihl hotel po sezóně.

Trochu folkový, trochu tramský a trochu countryový písničkář František Kasl a letos už 25-letý hotel po sezóně. Na závěr dnešního setkání s písničkami o hotelích. Nebo snad o hotelech? Obojí je správně. Takže díky vám všem, kteří jste se destoulali se mnou pláněmi country, a aby zbytek vašeho večera byl co nejpříjemnější, přijdou za vámi ještě Mel Haga s Ray Charlesem. Překvapivě z malého hotelového pokoje. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Povodí Moravy hledá firmu na opravu části hráze Brněnské přehrady. Zítra nás čeká polojasná oblaha a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Poslanci na druhý pokus zvolili místopředsedkyní dolní komory Barboru Urbanovou z hnutí STAN, která získala 126 hlasů. Starostové ji nominovali poté, co neuspěl jejich předseda Vít Rakušan při předchozích pokusech. Poslanci zároveň v odpoledne zvolili i 6 radních České televize. Hráz Brněnské přehrady čeká letos rekonstrukce. Povodí Moravy vypsalo zakázku na opravu svrchní části hráze, kudy jezdí auta, která je podle technického posudku ve špatném stavu. Práce výjdou na víc než 54 milionů korun. Začít mají letos v září, vysvětluje technicko-provozní ředitelka Povodí Moravy Marie Kutílková.
3: Veškeré konstrukce až po korunu hráze půjdou prostě pryč. Takže uděláme novou hydroizolaci, tak aby se zamezilo zatékání do hráze. Kompletně celá vrstva vlastně vozovky. I vlastně v hrázi máme vodovod, plus vlastně budeme dělat nové zábradlí, nové osvětlení na hrázi.
2: Kvůli rekonstrukci bude uzavřený přejezd i přechod přes hráz. Hotovo má být do konce roku 2027. Mostecká nemocnice zavádí skupinové terapie pro lidi, kteří trpí psychickými problémy, úzkostmi nebo prochází vztahovými obtížemi. Skupiny nabízí denní stacionář psychiatrického oddělení. Podle vedení nemocnice v Mostě reagují na dlouhodobé kritickou nedostupnost v psychiatrické péče v Ústeckém kraji.
4: Vstupní pohovory do terapeutické skupiny se uskuteční v letních měsících. Podle primáře psychiatrického oddělení Mostecké nemocnice Jakuba Albrechta bude služba hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Do terapeutické skupiny pro 6 až 9 členů se mohou hlásit i lidé, kteří nemají psychiatrickou diagnózu. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Ústecká zoologická zahrada připravuje novou expozici pro jednoho z nejmenších savců světa. Bělozubku nejmenší z čeledi rejskovitých. Podle mluvčí zoo Veroniky Šrankové proto na její vybudování vyhlásila ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací veřejnou sbírku. Součástí budou speciální chovatelské nádrže i vzdělávací prvky. Na projekt chce zoo získat 312 tisíc korun.
5: Bělozubka nejmenší váží v dospělosti jen kolem 2 gramů. Ústecká zoo sud chová v zázemí mimo návštěvnické trasy. Expozice by měla následně vzniknout v pavilonu Šelem. Na projekt mohou lidé přispět prostřednictvím portálu darujeme.cz. S Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty budou od 21 do 26 stupňů. V neděli bude polojasno a oblačno a teploty ty se budou pohybovat od 19 do 24 stupňů. Na jižní Moravě se vyšplhají až k 26.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 směrem na Prahu stojí u 189. kilometru porouchané auto, na D11 u 53. kilometru blokuje nehoda levý pruh a na pražském okruhu u Cholupic je ve směru na Ruzini a D7 provoz svedený do jednoho pruhu. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Nedávno mi jedna z vás, pravidelná posluchačka těch našich listování v archivu Českého rozhlasu, napsala s poděkováním za některé pořady a mezi jiným přidala i poznámku. A co třeba taková Jitka Molavcová? Všechno, co se dotklo semaforu, to je přece jackpot. Souhlasím. Jitka Molavcová je dnes naším hostem. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak co my vlastně o Jitce Molavcové víme? Třeba, že má ráda oříškovou čokoládu. Takovou tu z dětství, kdy si ji zamilovala, že je velkým ženským klaunem, ale taky bohužel jen málo využívanou skvělou dramatickou herečkou. A tou se ostatně cítila být i v dětství. Už na škole, kdy hodnocení, že je výborným komikem nebo komičkou, tedy zásadně striktně odmítala, jak prozradila svého času v rozhovoru s Ondřejem Suchým.
2: Já si nedovedu představit, že by si třeba v té škole jako holčička hrála roli třídního klauna. Kde se v tobě začal brát ten smysl pro humor? Kde se to vyvrbilo?
3: Já ti rozumím.
2: Rozumíš?
3: Ve mně se to vrbilo, až se to vyvrbilo.
2: A kdo vrbil?
3: Vrbil můj tatínek. Je to zajímavý. Já když jsem přišla ze školy domů, tak jsem docela drze parodovala učitele. Ale v dobrým, já jsem je měla všechny ráda, já mám ráda, já vás všechny mám ráda. Opravdu, já mám ráda tebe, vás, všechny vás mám ráda. A měla jsem ráda i ty učitele a učitelky, ale vždycky jsem si na tom jejich počínání, na tom jejich vyučování našla nějakou komiku, nějaký humor a tak trošku jsem je parodovala. Byla tam jedna paní učitelka na češtinu a ta takhle mluvila. A říkala, Molavcová. No ona neříkala Molavcová, ona říkala Malovcová, Morávková, Molávková. Jméno Molavcová bylo asi takové nezvyklé a tak se strefila až asi na popátý. Tak. No a to jsem přišla domů a tak jsem jí předváděla a můj tatínek se moc smál. Pak jsem předváděla fyzikářku a matematikáře. I muže jsem předváděla. To se mi později hodí v divadle Semafor, kde hraju různé role, i mužské. No a tatínek tehdy doma v kuchyni při obědě, když jsem bavila celou rodinu, tak říkal, holka, no ty jsi rozenej komik. A já se musím přiznat, ke svému smutku, že jsem se urazila. Protože já jsem tehdy, víte, já jsem opravdu měla jaksi jiné zájmy. Já jsem Vítězslava Nezvala milovala, O králi a vose a Jiřího Volkra, Balada o námořníkovi. Polib mě, Evo, ještě jedenkrát a pak buď. Jak je to dál? Ano. Buď šťastná na stokrát, opatruj srdci, lásku, no a tak dále. No. Já jsem tvůj muž a námořník a musím odejít. Ach, jak pták je slabé srdce mé, Mikuláši, muži můj, na moře nejeď, u mne stůj, nejsou to ani tři neděle, co prsten nám dali v kostele. A už ode mě odcházíš v cizí zem. Co sama tu počnu s prstenem? Na srdce nasaď prsten ten, prstýnek věrnosti. No a to bylo moje dětství. Já jsem znala veškeré opery nazpaměť. Rusalku, já jí prožívala, já plakala, já jsem hrála vodníka, já hrála lesní žínky. No, o Rusalce vůbec nemluvím, že jo. Vodníka speciálně jsem teda, toho jsem milovala.

0: stát, jak pravdivé, vidíte. Tak to bylo moje dětství a já jsem hrála na piano árie právě z Rusalky a z Madame Butterfly, když Čočo-san páchala harakiri. Já myslela, že mi to srdce utrhne. Já jsem se zatajeným dechem jsem ty příběhy sledovala a moji rodiče mi dali pod stromeček velkou tlustou knihu opera, ještě ji mám schovanou, od Anny Hostomský. A do dneška si v ní listuju a čtu si ty tragický, to nebyly tragikomický, to byly tragický, dramatický příběhy. A tam já jsem se viděla, víte? A když táta řekl, ty jsi rozený komik, no dovolte. Ne, ale samozřejmě milovala jsem filmy, veselohry. Do dneška se dívám na Chaplinovy grotesky, Laurela Hardy a tak dále a tak dále. I to bylo moje dětství samozřejmě. A moje dětství především byla hudba Jaroslava Ježka a texty Voskovce a Wericha. Naším pivovarským bytem se rozléhaly písně, které dodnes miluju. Voskovec a Wericha, to byly pro mě a jsou dodnes modly. Když se mě někdo zeptá, jaké máte předsevzetí do nového roku, tak já vždycky odpovím, ať mám míň, ať mám víc, ať si nemám vůbec nic, do kaváde se dovedu smát, mám víc. Každej chlup má svůj rub, každej rub má zase líc, chci vidět líc, mě do rubu není nic. Ať zhyne do čista, zarytý pesimista, k čemu na světě je, nesměje se jen kleje, vždyť i ba, který je, se o svůj život bije. Proto ať žije i bakterie, když se vesele s životem bije, ať žije jen ten, kdo se dovede smát.
1: Dřevěná knížka Vladimíra Preclíka. Znáte? To je takový vlastně příruční slovník o dřevi. Shrnuje a zahrnuje slova, která ke dřevu patří, jako třeba žerť, ráhno, špricle, štokrle a další. Člověk si čte, listuje a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád o nich vypráví příběhy, ale taky o stromech anebo dřevěných příjmeních. V Preclíkově dřevěné knížce společně listovali právě Alfred Strejček a Jitka Molavcová.
2: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby. Víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme
1: lípu, lipského, lipku, lipovce lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem odněkud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se líp a hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si z dětství malý televizní kabaret Štěpánky Haničincové? Vysílalo se jich, já nevím, víc než 100. A Jitky Molavcové tam vždycky bylo plno. Společně s kamarády Ondřejem Havelkou, Pavlem Zedníčkem, Ladislavem Gerendášem a mnoha dalšími. Tam jsem asi Jitku viděl poprvé se saxofonem. Ale zpátky do těch pohádek. Malý televizní pohádkový kabaret. V rozhlase byla Jitka Molavcová v pohádce třeba jedním ze skřítků v příběhu o třech veteránech Jana Vericha anebo princeznou Zubejdou, kterou vyléčí Dr. Voštěp v pohádce o princezně Solimánské Karla Čapka.
2: Zatrápená věc, to jsem se namočil do pěkné brindy. Jak pak já k tomu přijdu, abych někoho uzdravoval? Propět ran do pařezu, co si mám počít? Čert mi byl dlužen tuhle patálii. Když tu bledulku nevykurýruju, půjdu odtud s hlavou pod paží. No, to bude špacír. Na mou milou jsem ukrutně zvědavý, jak se z toho vyvlíknu. Kterého troubu napadlo udělat ze mě doktora krucifagot? Ohánět se sekirou, to jo? Ale nějaké mastičky? Kdyby mi poručili poraz tamhle ten, nebo tenhle ten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To by sultánské panstvo koukalo na tu paseku. Třísky by jen lítaly. Stejně by to tu potřebovalo pořádně proklestit. Prales se jim tlačí do dveří. Mezi schody vyráží bejlí a liany jim lezou po střeše až do oken. Není divu, že je princezna bledoučka. To chce vykasat si rukávy, vzít sekiru a pustit se do práce. Je, princezno, já vás asi vzbudil.
3: To nevadí. Jsem vyspaná až dost. Stejně od rána do večera jen. Och, klimbám.
2: V tomhle věčném přítmí člověk snad ani nic jiného dělat nemůže.
3: A co vy tu děláte, mladý pane?
2: Kde pak pán? Já jsem obyčejný Vincek, tamhle od Kostelce. A rozhodl jsem se, že vám tu představením udělám takovou menší paseku. Vykácím pár stromů a palem, aby k vám mohlo sluníčko.
3: Tatínek zas říká, že urozený člověk se musí před slunkem radši schovávat.
2: No tak v tomhle se váš pan tatínek taky, jak se patří, utnul. Moudří lidé říkají, že kam nemůže slunko, tam nakonec musí doktor. Nic se nebojte. A nastavte mu obě tváře.
3: Hřeje, až to hladí.
2: Koukám, že v tom pokojíčku máte zatrápeně vlhko. Na zdech plíseň, na podlaze houba. To je mi prapodivný pořádek.
3: Můžu za vámi ven?
2: A co tomu řekne pan otec?
3: Vždyť tu není.
2: No tak si vylezte na římsu a podejte mi ruku. Sundá vás dolů. A hop.
3: To je, jako bych měla křídla.
2: No teď si sedněte kousek stranou. Já se musím při rubání, jak se patří, ohánět.
3: Co to držíte?
2: Vy jste jak živ neviděla sekiru?
3: Ne. A tuhle ta zubatice?
2: To je pila. A tady mám klíny na štípání polen.
3: A tahle věc?
2: Pilník. Tím si brousím dřevařské náčiní.
3: Ukažte mi, jak se rubá strom. Mohla bych si to taky zkusit.
2: Co vás napadá? Sekira není hračka pro nemocnou princeznu.
3: Když já bych ráda pomáhala.
2: Víte co? Rozřízneme spolu jedno poleno. No, podejte mi pilu. Pozor, tak ne!
3: Au!
2: Nešiko! Kdo to kdy viděl brát pilu za zuby?
3: To bolí.
2: No, ale píchla ses jen trošku.
3: Z prstu mi teče krev.
2: Jedna kapička, nebo dvě. Podej mi ruku, já ti tu bolístku pofoukám a přilípnu na ní lístek, jitro celé. No, ještě bolí.
3: Už ne. A odpusť mi, že jsem taková nešiká.
2: Ujela mi pusa, ty se nezlob. A pro pána!
3: Čeho se spolekal?
2: Slyšet nás tvůj táta. Ten by mě přežehnal, že tu s tebou takhle rozpráví.
3: Já bych tě nedala. A ty se stejně nebojíš. Máš takovou silnou ruku.
2: Už mě pusť. Musím za chvíli rubat a kácet.
3: Jsi tak šikovný, že je radost se dívat.
2: Aby ne, když tu práci dělám od klukovských let.
3: Jak se tu najednou prosvětlilo. I ten dům vypadá jinak.
2: Kdypak ty jsi, Zubejdičko, viděla takhle jasné nebe?
3: To ani nepamatuju.
2: Ještě schodím tenhle parkos.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Spíš, serváci?
5: Nespím. Bimbác chrápe jako dřevorubec.
4: Za hodinku mě vystřídáš a kránu to vezme on. A pak půjdeme dál.
5: Dál? Kam dál? Loupe mě ve všech kloubech. Jo, kamaráde, dokud nohy uměly běhat z kopce na kopec, to nám bylo hej. I žolt byl, i kořist, i metály. Safran najs, to nám bylo veselo.
4: Za to teď je nám smutno. A víš, kdy to smutno začalo? Když nás postavili do řady a řekli, že už nás nepotřebujou. Šavle a pušky jsme museli vrátit. Akorát jizvy a pájily jsme si mohli nechat. Ty jsme prej získali na poli cti a slávy a jsou jednou provždy naše. Mám velký strach, serváci, že teď už nám bude pořád smutno. No jo, ty spíš. Tak já aspoň přiložím.
6: Haló, buď.
7: No ne, panáček. A jaký nastrojený černý kabát a bílá náprsenka. Kde jste se tu vzal, trpaslický?
6: Nemáte oheň? Buď.
7: Nemenuju se Buď.
6: Já vím. Jmenujete se Pankrác. Ale Buď je kratší. Připálíte mi cigárko?
7: Jen co rozfoukám plamínek. Račte.
6: Vřelé díky, Buď. Nebyli tu mý bratříčkové.
7: Byl tu jen jezevec.
6: Však oni dojdou. Chcete taky cigáro?
7: Bodlo by spíš kafe.
6: S rumem nebo bez?
7: Na vtípky mám dnes moc špatnou náladu, trpaslický.
6: Šupy to presto i vylepšíme. Račte zírat, Buď. To se prosím dělá takto. Smekne se oranžový klobouk a na hlavě mi balancuje. Co?
7: Hrnek s kafem. A zavonil i rum.
6: Poslušte si. A k zakousnutí, co? Bábovku nebo dort?
7: Dort?
6: Jak je ctěná libost. Stačí znovu smeknout a na temeni mi sedí dort. Kokosový. Vidíte? A hned je veselo.
7: Jo.
6: Mám radost, když vidím radost. Buď. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadli. No, no. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Můj klobouček vám vykouzlí všechno na světě. Mídlo, tabák, nové boty, ičbám piva. A další výhoda. Pomyslíte si, aby vás vynesl na větev?
7: A jste na větvi.
6: Pohoupáte se. Chcete dolů? Jste dole. Zkuste si ten klobouček, Buč.
7: Já? No, je mi akorát.
6: Je váš.
7: Co?
6: A kdyby přišli bratříčkové, že na ně čekám pod frňákovníkem.
7: Kdeže to?
6: Pod stromem frňákovníkem, oni vědí kde.
7: Ale pane Cigáro, počkejte, povězte mi.
8: Mužík však zmizel v lese. Když se probudil servác, našel Pankráce, jak tvrdě spí v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kdyby tak našel suchou větvičku. V tom se mu zazdálo, že slyší z dálky zpěv. A pak se z lesa vynořil mužíček. Vypadal jako sedláci kolem Neapole. Také byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Mladou tvář měl plnou vrásek. Od smíchu, ne od starostí, hrál na italskou harmoničku.
9: Protože si zpívám i třeba v dešti, protože mi ze zpěvu láva třeští, já dám vám odpověď jen v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě.
10: A ty ne, srváci?
11: Teď zrovna moc ne, ale pěkně zpíváte, panáčku, až u srdce hřeje.
10: Taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň.
11: Oh, je. Vždyť to jsou zlaťáky. Nefalšovaný.
7: Dost, to stačí. Mám jich plnou hrst.
11: Ten váček je snad kouzelnej. Kolikže se tam vejde?
10: Nekonečně. Líbí se ti?
11: Komu by se nelíbil?
10: Mně ne. Nech si ho.
11: Ale to nejde. Co budete dělat bez peněz?
10: Nic. Já nic nedělám. Pro zpívání čas já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám, jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci. A po práci si sám, pakrát zajásám. Hej, kdyby se po mně ptal můj starší bratříček, anebo kdyby mne snad hledal můj mladší bratříček, anebo kdyby tu byli oba, vyřídíš jim doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Těpic!

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za portrét Jitky Malavcové, kdyby v něm chyběl Jiří Suchý, její dlouholetý jevištní nebo jevištně autorský partner. Ti dva spolu po smrti Jiřího Šlitra hráli v různých kombinacích, mimo jiné i ve trojici s Josefem Dvořákem, aby se nakonec narodila ta tak trochu nostalgická divadelní vzpomínka Jonáš a Melicharová a pak ještě nespočet dalších postav. Zkrátka legendy. Tak si je oba, Jitku Malavcovou a Jiřího Suchého, teď vychutnejme jako dřevěné loutky v jednom ze silvestrovských skečů Jiřího Suchého. Dobré dny a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Naše loutkové divadlo poctil nedávno svou návštěvou padouch.
3: Přesněji řečeno zloděj.
2: Kdyby ukradl, dejme tomu, plech, co s ním děláme hromobytí, nebylo by to nejhorší. Plech tam ale nechal.
3: Kdyby ukradl, dejme tomu, oponu, bylo by to horší, ale divadlo bez opony je moderní, byli bychom tedy moderní. Oponu tam ale nechal.
2: On ukradl loutky, pimprlata, rozumíte?
3: A nechal nám tam otazník, jak se hrát večer představení naší loutkohry pro vyprodané hlediště.
2: Naše hra se jmenuje Co kašpárek za tři mince odnesl si z nevěstince. A je určena hlavně starším dětem, které má varovat před nebezpečím zákeřného onemocnění.
3: Děj kusu byl prostý. Kašpárek se schová před deštěm do jakéhosi domu, který je však vykřičený.
2: Což ovšem Kašpárek neví. Tam se ho ujme starší stokilová žena Manka a Kašpárka by ani ve snu nenapadlo, že ta silná dáma je lehká.
3: Doma pak Kašpárek zjistí, že Manka ho nakazila nepříjemnou nemocí rýmou.
2: A tady mělo začít naše loutkové drama. Protože loutky jsou odcizeny, nezbývá, než že převezmeme jejich role my. Takže
4: jsem Kašpárek a mám rýmu.
3: Jitka říká, že je Kašpárek a že má rýmu.
4: Nepřekládej to, brozím tebe.
3: Tak co tady budu jako dělat?
4: Dělej, jako bys tady debil.
3: Jako co?
4: Jako bys tady debil.
3: Ale jestli je tady někdo debil, tak já to nejsem.
4: Vem si nějakou roli, třeba škrholu.
3: Škrhola? Pozor, škrhola, ten by mě docela seděl. Je to postava, která skýtá nesčetná poučení pro život v raném kapitalismu. Vybízí totiž k velkorysosti. Malé věci řešte ruky mávnutím. A to je vlastnost, která se k malému českému člověku ještě nedonesla. No, existuje o ní dokonce píseň.

0: Víte, to jsem se zapotil, ale stálo to za to. Mou zásluhou král skonal, aniž by dostal žíhadlo. A hele, Kašpárek!
1: Škrhola! Báb rýbu, dakazila bě banka.
0: A která pa banka? Která pa banka, komerční? Nebo živno?
1: Bilenka banka. Voda se beduje banka.
0: Voda se jmenuje banka? Mluvíš z cesty, Kašpárku.
1: Bá bilenka, kterou biluju a voda bě taky.
0: Tak on biluje nějakou bábilenku a já škrhola se v tom mám vyznat. Kakraholte.
1: Ach, někdo tu řekl ošklivé slovo a já, princezna Krasava, budu nejspíš zvracet. Ne, ne, ne, nesnáším ošklivá slova.
0: To je princezna. A kakraholte!
1: Už zase neříkej přede mnou to hnusné slovo, které uráží mé urozené ucho. Radši mi řekni, kde najdu Kašpárka.
0: No on tady byl, ale nakazil se v nějaký bance nebo co? A tak se šel nejspíš vypotit.
1: Ach, opět si urazil mé urozené ucho, neotesanče. O pocení se s princeznou nemluví, ale když už tu jsi, požádám tě o něco. Bojím se totiž draka křivokláta. Lítá tu okolo a kouká, kde by co smlsnul.
0: A vy byste byla pro něj dobrý žrádlo. Že jo, já rozumím, já rozumím. A jestli pa si myslíte, že pro vás budu riskovat svou kůži, tak to vypuste z hlavy.
1: Na to tvou špinavou kůži kašlu, neotesanče. Pro princeznu je třeba riskovat kůži urozenější. Za jednu mou kamarádku se byl německý princ Ba-ja-ja. Za druhou britský Ba-yes-yes. A za mě nasadí život ruský bohatýr Ba-da-da. Poradím se s doktorem Faustem. Pane doktore, jest takový jeden ruský bohatýr, Geroj na první pohled, a ten má podivný plány.
2: Jestli je to Badada, tak pozor na něj. Myslí to jistě dobře, ale jen šika, pechfogl. Věděl bych o někom, kdo by draka zdolal důvtipem. Kašpárek se jmenuje.
1: Ten chytil v bance rýmu a teď se jen stěží vyslovím to ohavné slovo. Teď se potí.
2: No, když se potí, tak se potí. Znamená to, že se vypotí a až se vypotí, tak...
1: Ach, zacpávám si uši. Ne, ne, ne. Přestaňte s tím ohavným slovem. My, princezny, máme příliš urozené uši. Nemůžete nám je špinit slovy, která jsou vhodná pro čeledíny.
2: Podívejte se, princezno Krasavo, já jsem člověk s akademickým titulem, přední vědecký pracovník, kandidát věd, žádný čeledín, a někdy se potím jak prase. Dobrá, Kašpárek vás zachránit nemůže, potí se. Ano, potí se, protože ví, že s potivostí nejdál dojdeš. Ale kdybyste nebyla tak cimprlich, doporučil bych vám jednoho chasníka, který si dovede poradit se vším, tedy i s drakem. Je to hloupý Honza.
1: Ten známý český buran by měl za mě bojovat. Och, to radši zhynu.
2: To je taky alternativa.
1: A to jako bych musela tomu Honzovi potom poděkovat, brrr, podat mu ruku, vložit svou jemnou ručku do jeho hrubé tlapy. Och ne, och ne, och ne, och ne, och ne.
2: Poděkovat, to by mu asi nestačilo.
1: Co by mu tedy stačilo?
2: Honza je totiž známý.

0: co asi dělají.
1: Já, král Žulislav VI, se vás, královno, táži naposled, leč důrazně, co jestli drak křivoklád sežere naši dceru krasavu.
2: V tom případě si nechám ušít krásné černé šaty s černým závojem a pozveme nějaký přední hudební soubor, aby hrál smuteční písně od mých oblíbených skladatelů.
1: Matko, matko, naše dcera je ohrožena na životě. Drak jí chce zhltnout.
2: Nedivte se, ona je zkrátka k sežrání. Už vidím, jak se bude pěkně výjímat na katafalku.
1: Co to plácáte? Na jakým katafalku bude ležet rozžvejkaná v zažívacím traktu obludy?
2: Ach, ano, ano, úplně jsem zapomněla na toho ošklivého draka. Jestli sežere krasavu, měli bychom ho za to nechat bez milosti utratit.
1: To by se snad mělo udělat předem, ne?
2: Dobrý nápad, ale kdo to provede?
1: To je pravda, kdo to provede?
3: Hej, pane král! Nesu vám dvě dobrý zprávy. První je, že už nemám rýmu a druhá, že krasava je zachráněna.
1: A kdo byl ten hrdina? Půl království je jeho.
3: Je to hloupej Honza.
1: Ajajaj. No, ne, třeba by se spokojil s odstupným. Doneslo se mi, že je to blb a to je k vládnutí nedobrá kvalifikace.
3: Jak kdy, ale pozor, je chytřejší, než byste si myslel. Víte, jak zdolal draka? Honza drakovi namluvil, že princezny jsou nejlepší mletí a že mu ji udělá jako čevapčičí. No a pak už bylo jen zapotřebí najít dobrovolnici, která se obětuje za princeznu a dá se umlít. A jedna taková kráva se našla.
1: Ubohý děvče.
3: Jaký děvče? Umlel krávu, rozumíte? Hovězí. A drakovi namluvil, že je to krasava. Ve mletým stavu princeznu od krávy nerozeznáš.
1: No, že za princeznu zaskočila kráva, se mi moc nelíbí. Ale budiš, dostane se mu za to odměny.
3: Už se mu dostává. Už krholů na seníku.
4: Ach, Honzo, Honzíčku, nikdy jsem netušila, že ty, prostý chasník, dokážeš to, co aristokrat.
1: Stokrát? Stokrát? Já to dokážu 200krát! Hned na to vlítnem, pojď!
4: Zadrž! Ne, to už stačilo. Teď půjdeš se mnou na hrad, kde tě pojmu za svého manžela.
1: Tak to ne, ženit se nechci, ale občas zajdu.
5: Tak takhle jsme se my, potulní komedianti, vyrovnali se ztrátou pimprlat.

0: nádobí. My jsme herci, proto budem hrát. Někdo krmí vepře a s druhým se nepře o to, že tu práci dělá rád.
1: Někdo řídí porady, od toho jsou úřady.
0: My jsme herci, proto budem hrát.
2: Někdo krade roury do hluboký joury, někdo

co nechci. Vím to vůbec? Vím. Nechci mraky, nechci pláč, nechci zvonit u dveří.

0: Víc nechci.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Krásný večer přejeme.
1: Noční linka.
0: Dnes si připomínáme Světový den životního prostředí. Možná to zní jako velké téma, ale ve skutečnosti se dotýká každého z nás každý den. Je v tom, jak hospodaříme s vodou, co vyhazujeme do koše, jestli si všímáme stromů kolem sebe nebo změn v krajině, kterou máme rádi. Nemusíme zachraňovat svět velkými činy. Někdy stačí drobnosti. Netrápit přírodu zbytečným plýtváním, uklidnit se někdy, když jsme v přírodě, rozhlednout se kolem sebe a uklidit po sobě, dát druhou šanci věcem, které by jinak skončily v odpadu. A právě o těchto obyčejných každodenních zkušenostech si budeme dnes povídat. Jak pečujete o prostředí kolem sebe vy? Všimli jste se za poslední roky nějakých změn ve svém okolí? Co podle vás se lidem i vám osobně daří? A co by šlo možná dělat lépe? Těším se na vaše příběhy, názory i vzpomínky. Přeju krásný večer a jsem ráda, že ho strávíme spolu. Jarka Barboříková je u vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: obyčejnou ženu.
1: Máme 8 minut po 23. hodině. Když se rozhlédnete z okna, vidíte místo, které se za poslední roky změnilo? Právě o proměnách našeho okolí a o tom, co pro něj můžeme udělat, bude dnešní noční linka. Vítáme pana Tomáše, který volá z Prahy. Krásnou noc.
2: Krásnou noc přeji i vám. Tak na téma noční prostředí se toho může, jakoby o tom můžeme mluvit o spoustě věcech. První, co mě napadlo, když bylo řečeno, tak je znovu používání věcí. Mým tématem je upotřebení a oprava starých věcí, které by jinak měly skončit na skládce, nebo jakoby v likvidaci, tak se snažím zachránit a dát jim nový život.
1: To je správné, ale možná ojedinělé, bych řekla v dnešní době.
2: V dnešní době jakoby už je to méně běžné, ale snažíme se o to, je nás víc, když třeba někdo z posluchačů by na internetu narazil na stránku teletým.cz, tak tam je, jsme sběratelé starých televizí a sbíráme nejen staré televize, ale i historickou ostatní techniku jako rádia, magnetofony a snažíme se právě zachraňovat před likvidací a tyto věci následně opravujeme, fotíme na stránky a jakoby informujeme tak okolí o tom, jaká byla třeba historie a podobně, protože ty věci nejenom, že mají už jakoby historickou hodnotu, ale už nemají ani tu cenu toho odpadu a je to jakoby veliká škoda, když se tyto věci likvidují. Takže svým způsobem to, že se to snažíme zachránit a opravit, tak jim dáváme nejen druhou šanci, jsme jakoby prospěšní i pro životní prostředí, ale zároveň i z historického hlediska.
1: To je hezké.
2: Řekněte mi, to takhle dá říct.
1: Jestli to bude vědět z paměti, jaký nejstarší televizor máte?
2: Nejstarší televizor jakoby z československého prostředí je televizor s označením Tesla 4001 a byl to první československý sériově vyráběný televizor od roku 1953.
1: Mhm. To bylo takové ten úplně malinké okénko, že?
2: Malinké okénko s kulatou obrazovkou, která měla svým způsobem hranatý rámeček.
1: Ano, já si to pamatuju, že jsem to našla na půdě teda, tak abych to úplně upřesnila. To je ale moc bohulibé, co děláte. Jsou ty opravy velmi těžké? Máte pocit, že opravdu člověk v dnešní době vyhodí až to, co se opravdu podle něj téměř nedá opravit a vy to nějakým zázrakem opravíte? A nebo odkládají věci, které by se podle vás ještě vůbec odkládat neměly, že jde třeba o jednoduchou opravu a lidé třeba už chtějí prostě nový televizor?
2: Tak. Třeba u dnešních přístrojů jakoby ze současné výroby, tak se jedná většinou o banální opravy, jenomže kdyby se ta oprava svěřila odbornému servisu, že jo, za nějakou cenu, hodinovou sazbu, tak ta oprava je většinou dražší než pořízení nového přístroje v dnešní době.
1: To je vlastně pravda. A jaká oprava vás stála nejvíc nervů? Opravujete vždycky až do té doby, dokud to neopravíte? Jste takový ten trpělivý opravář, anebo ne?
2: Tak nejvíce nervů mě asi stála oprava magnetofonu Tesla Sonet, kdy jsem dostal takovou hromádku šrotu a dílu a spravoval jsem ho asi 15 hodin, abych ho dostal do původního stavu.
1: Mhm. A existuje nějaký příběh, který se váže k nějakému zajímavému kousku ve vaší sbírce? Když za váma třeba přišel někdo a chtěl to opravit jako skutečný poklad, že to třeba pro něj mělo nějakou velkou hodnotu. Napadá vás něco takového?
2: Tak teďkon si asi úplně nespomenu, že by za mnou někdo vyloženě přišel jakoby s předmětem, který má vyloženě hodnotu, ale u mě se stal jakoby příběh, když jsem kupoval starou Škodovku jakoby v rámci sbírkových účelů, tak ten člověk, od kterého jsem to jakoby kupoval, tak mě říkal, že můj děda chodil s tím člověkem, od kterého jsem kupoval na základní školu, tak to byl takový jakoby dojemný příběh.
1: Tomu rozumím, tak jste se setkali a mohli zavzpomínat. To bylo moc milé, bylo to přímo k tématu a já vám, Tomáši, moc děkuju, že jste se nám ozval a teď s námi vysílal.
2: Tak jo, taky děkuju moc.
1: Budeme se loučit.
2: A přeji hezkou noc.
1: I vám.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Každý domov nekončí u vstupních dveří, ale pokračuje i venku. Jak pečujete o své okolí, co byste v něm rádi změnili? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, čeká na vás Jarka.

0: Někdo z nás třídí odpad, jiný sází stromy, další po sobě nenechává nepořádek, někdo šetří vodou. Jaké jsou vaše vlastní způsoby, jak pečujete o svět kolem sebe? Dnes je Světový den životního prostředí, právě proto toto téma pro pana Pavla. Zdravíme do Židlochovic.
1: Dobrý předpůlnoční čas, přeju všem posluchačům a i vám. A já bych tomuhle tématu tedy jenom řekl, že jsem si strašně oblíbil takový druh vesty, kterou kupuji od nás v obchodě u Vietnamců. Je to vesta, která má spoustu kapes, protože já jsem na ně takový jako vysazený. Já mám rád, když je hodně kapes, protože každá kapsa má prostě
0: svoji funkci, ano.
1: Jo, jako, že tam něco prostě. A mám na té vestě jednu kapsu, která má být jako normálně jako na ruku, a tu mám teda vyhrazenou vyloženě takovou jako odpadkovou kapsu. Tomu říkám, protože tam třeba, když kapesníček, když třeba smrkám nebo něco, tak tam dávám, nebo s ním tatranku, tak obal od tatranky tam dám. A hlavně, co tam je nejčastěji, tak to jsou nedopalky cigaret, protože teda kouřím, jsem kuřák, no, tak vždycky, když dokouřím, tak cigaretu zhasím, nedopalek jakoby zešpuntuju a dám do té kapsy. A pak tedy nikdy neodhazuji nedopalky na zem, protože to je hodně častý neduch, a kdyby všichni prostě... A mám kamarády, kterým to říkám, a oni někteří, už znám dva, kteří to vlastně dělají taky, vlastně, že jakože jsem jim byl jakoby vzorem tady na tuhle aktivitu, a protože to by bylo tady zaházená prostě planeta prostě nedopalkama, nevypadá to hezky. A dokonce vím o tom, že když to nehodíme přímo na ulici, na chodník nebo někam, tak někdo to hodí třeba do kanálu. To se mě teda párkrát stalo, jakože nebylo zbytí, tak jako to odneslo, že ten nedopalek jsem hodil do kanálu, ale v tom kanále to není dobře, ono zaprší, ono to nabobtná a může to tu kanalizaci docela šikovně ucpat. A navíc s tím pak mají hodně práci. Ti, co čistí třeba kanalizaci, tak vím, že to udělá hodně pekla kolikrát. No a ještě bych řekl jenom, že jsem dělal tady už několikrát pod městem uklidové práce. A já jsem si vždycky jako tak, jako aby mě dal šéf prostě nějakou ulici nebo nějaké určité prostranství, a které bylo zarostlé, a já jsem to prostě jako měl očistit tak, aby to bylo dobré. Já jsem si to nafotil vždycky před tím, než jsem se do toho pustil, a pak jsem to fotil, když už to bylo očištěné, tak a dával jsem to na sociální sítě, tak se to lidem líbilo, že jim tady tak jako čistím to město, a mě to vždycky tak jako povznášelo, jako dělalo mi to opravdu dobře. A protože to vypadalo fakt dobře, jako ty fotky, když to bylo zarostlý, a potom třeba, když už to bylo očištěný od těch tráv a to všecko zametený, prostě úplně takový jako špígelnígl, jak se říká, nebo jak, tak to mě dělalo hodně dobře, jakože tak si myslím, že jsem tak nějak trošku jakoby něco dělal, aspoň trošku tady pro to prostředí, prostranství, a slyšíme se.
0: No ano, já jsem upřímně přemýšlela, kam se dostaneme, když jste na začátku začal mluvit o té vestě, jak mi to nešlo dohromady s tím životním prostředím, tak pak jste nám ty kapsičky vysvětlil. A je to krásné a příkladné, jak se teda umíte starat o životní prostředí, že neublížíte jenom po sobě, vlastně, ale také po ostatních.
1: A když pak jdu teda vlastně kolem nějakého odpadkového koše, tak si kapsu vyprázdním, aby se tam vešly další. To jsem ještě vlastně k tomu měl asi dodat. No.
0: Kdybyste měl poslat jeden jediný vzkaz budoucím generacím o vztahu k přírodě, jak by zněl?
1: Nevytvářejte odpadky. Nehažte je na ulice, nehažte je do keřů, do trávy, do řek. Není to dobrý, prostě ta planetka si to nezaslouží, příroda už vůbec ne. Tak buďte tady k tomu našemu prostředí uslužní.
0: A tímto hezkým poselstvím se můžeme rozloučit. Pavle, děkujeme za to, co děláte pro životní prostředí i za ten milý vzkaz na závěr. Mějte hezký večer a zase někdy.
1: Děkuju moc krát, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Příroda nám každý den něco dává, ale všímáme si toho ještě. U příležitosti Světového dne životního prostředí si budeme povídat o tom, jaký vztah k ní máme.

prave se mi ne zdá. Že chtěl bych jinam jít. Ty umíš být i skvělá, jak diamant zazářit.

0: Jsou věci, které jsme jako společnost zvládali lépe než dřív. A máme ale ještě hodně co dohánět, co říkáte. Zavzpomínejme na to, jak vypadalo naše okolí před desítkami let a jak jsme se o přírodu starali kdysi a nyní. Zdravíme do Plzně, krásnou noc.
1: Krásný dobrý večer, tady Anet a Ondra z Plzně.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc vám přejeme oběma. Tak povídejte, jak jste na tom vy s ochranou životního prostředí. Co pro
1: No tak mě hned děláte? Napadlo vlastně téma mojí mamky, protože moje mamka občas chodí do second handu, kde třeba nakupuje nějakou obuv, která vypadá jako, že už je zničená a špinavá, ale doma vždycky tomu dá druhý život a třeba se snaží ty věci vyčistit a potom je třeba znovu prodává a tím vlastně šetří životní prostředí, protože v dnešní době je strašně častý jako plýtvání oblečením a celkově jako ten second hand, že je super.
0: To určitě ano, to s vámi naprosto souhlasím, jsem ráda, že to zmiňujete. Co vás dokáže nejvíc rozčílit, když vidíte v přírodě? Jako
1: asi když
0: odpad.
1: Lidi házejí odpadky, když prostě na féra jdou a vyhodí před sebe odpadky a ještě když mají koš vedle sebe.
0: A pamatujete si nějaké místo z dětství, které dnes vypadá úplně jinak právě proto, že ho lidé dostatečně neuchraňovali?
1: Asi určitě v Plzni na Lochotíně je hodně nepořádku, hodně odpadků, ačkoliv jsou všude popelnice a bohužel lidé se neumí o to starat a neváží si naší přírody.
0: Teď se možná zeptám Ondry, kterého tam máte u sebe, co se u vás doma nikdy nevyhazovalo a vždycky se našlo jiné využití?
2: Tak u nás vždycky určitě jsme třídili plast, takže jsme měli vyloženě koš na normální odpadky natříděný. A potom jsme určitě měli jakoby vyloženě koš na plasty, který jsme házeli a určitě jakoby doufáme, že se to bude recyklovat a bude se to posouvat nějak dál, jakože se to nebude prostě plejtvat.
0: No a máte pocit, že se lidé k přírodě chovají lépe než dřív, nebo je podle vás ještě hodně věcí, které bychom mohli dělat jinak?
2: Já si myslím, že určitě hodně jinak, ještě by se to dalo změnit, protože hodně lidí vlastně, co tak vidím, jakože po ulicích a tak, tak hodně lidí hází věci prostě na zem a mně to přijde úplně nechutné, prostě, že nemají k tomu vůbec respekt v přírodě prostě a prostě dělají bordel všude, což mi přijde úplně nepřístupný.
0: Uhum. No a vy, máte kolem sebe vy nějaké místo, které bylo dřív naprosto výjimečné a dnes je zapomenuté třeba právě díky tomu, že to zničil člověk?
2: Tak teď jsme na kempu Planý, takže tady určitě je u nás řeka Berounka a ta určitě za mě dřív byla víc čistá a vlastně v poslední době se tam mnohem víc vyhazuje, ačkoliv by nemělo naše mladší generace, takže já bych byl moc rád, kdyby to mladší generace změnila, dávala si na to pozor, kdyby se víc jakoby začaly stavět koše prostě a mohlo by se to víc vyhazovat. A určitě tím, že žijeme na Lochotíně, tak tam je jakoby u Lochotína takový pěkný, moc krásný les. Já tam odmala chodím a určitě si všímám v posledních letech, že tam je čím dál tím víc odpadků. A to se mi nelíbí, já bych byl rád, kdyby lidi vyhazovali prostě věci do košů a nebyli hovada prostě, když takhle řeknu blbě jako a neházali to na zem, jo, takže to bych byl rád prostě, kdyby se to třídilo a vyhazovalo.
0: Ondro, já jsem moc ráda, že jste oba zavolali. Vlastně bych možná poděkovala všem mladším posluchačům, kteří nás poslouchají nebo se i ozvou. Mám radost, že vám není lhostejné životní prostředí, to prostředí, ve kterém žijeme a že přemýšlíte nad tím, co se dá dělat lépe. Často slýcháme, že mladá generace se zajímá hlavně sama o sebe, třeba řeší stále jenom nějaké telefony, počítačové hry a podobně a je nádherné slyšet, že si všímáte těch věcí kolem sebe, že se nedíváte jenom do těch telefonů a že vám třeba naopak někdy ten telefon pomůže v tom, že vám třeba poradí, jak třídit odpad.
2: Určitě, tak naše generace umí být hodně sebecentrická, prostě se zajímat o sebe, zajímat se o internet, o počítačové hry, ale já si myslím, že je potřeba taky se zajímat o tu přírodu. Prostě.
1: Musíme se starat pro své děti.
2: Určitě pro své děti, držet se těch starých tradic, prostě, když starší lidi se o tu přírodu starají, prostě vyjazují věci odpadků tam, kam se má. A myslím si, že to by bylo potřeba zavést a možná i na ten internet to víc jako šířit, prostě, aby naše generace se o to víc starala, protože je pravda, že přírodu máme jenom jednu, svět máme jenom jeden a je potřeba se o ní starat, aby vydržel co nejdíl.
0: Můžu se vás zeptat obou. Víte, jak naložit s kuchyňským olejem?
1: Tak kuchyňský olej by se správně měl třídit zvlášť, měl by se vždycky vylivat do nějaký nádoby a měl by se odvážet někam zvlášť na skládku.
2: Určitě ne ho vylivat do dřezu, to je špatně.
1: Ani do záchoda.
0: Vy jste naprosto úžasní. Já smekám, já jsem si říkala, že toto určitě vědět nebudete. To totiž spousta lidí neví. A když jsem se připravovala na toto téma a dělala jsem si obsáhlou rešerši, tak právě olej nevěděla 85% dotázených, kam se dává.
1: Teď si vemte, ale kolik procent peče, že jo, a smaží řízky na Vánoce. To je celý Česko a potom ten olej končí na špatných místech.
2: A kolik nevzdělaných lidí to prostě vylivá normálně do odpadu, prostě do dřezu, to je šílený, prostě to se nesmí.
0: No a my hlavně nejenom na Vánoce, my jako Češi milovníci řízku, v podstatě bych řekla, že to je každý víkend.
1: Sýru.
0: Ano, právě takové znalosti a návyky mají smysl, protože ochrana životního prostředí začíná u každého z nás doma. Děkuju, Ondro, děkuju, Anetko, že jste se ozvali. Jsem ráda, telefon si uložte a zase zavolejte, až budete mít prostor.
2: Dobře, děkujeme vám moc a hezký večer. Naschledanou, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý z nás po sobě na světě zanechává stopu. Někdy doslova, někdy obrazně. Jaká je ta vaše? A co byste přáli krajině, ve které žijeme? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu právě teď paní Nory z Frenštátu pod Radhoštěm. Zdravíme.
1: Dobrý večer. Velmi příhodné téma, sice bylo už několikrát, ale vidím, že o tomto tématu se dá mluvit opakovaně. Škoda, že se o něm ale prakticky víc mluví, než dělá. Ale to je ve všem, to pozoruju v naší politice. V pražští politici pořád mluví, je toho až moc, ale skutky jsou někde daleko. A když jsou, tak jsou nějaké překotné. Už mě to někdy až nazvedává. Tak, jednak se tam mluvilo o tom, nedělejme odpadky. Jak je nemáme dělat, když si vzpomeňte, kolik je to roku, to už je nejméně ale 10 roků zpátky, kdy se probíralo ve všech médiích, jak by měla vypadat obalová technika, jak se dělají zbytečně velké odpady, obaly, kde je prakticky jenom 3/4 nebo poloviční balení toho určitého zboží a podobně. Vymýšlelo se, přemýšlelo se, mluvilo se o tom a jak vidím, tak skutek utek, protože když někdy poslouchám Černé ovce v televizi, tak většinou se zase mluví o tom, jak jsou velké ty obaly, že by stačily mnohem menší a podobně. Taky si všimněte, kolik se používá plastových obalů. A když vidím, že lidé, kteří jsou odsouzeni k tomu, aby nakupovali jenom v marketech, kde většinou je zboží vakuově baleno, to jsou samé plastové obaly. To dříve taky nebylo. Já jsem se narodila na začátku války, takže to byla doba úplně jiná. Jinak se žilo, jinak se hospodařilo. Většinou se topilo tehdy v kamnech, takže papírový odpad se dal spálit. Když bylo něco dřevěného, dalo se spálit taky. Kde byly nějaké zbytky třeba i jídla, starého pečiva a podobně. Měli lidé zahrádky, měli hospodářství, měli domácí zvířata, skrmilo se to a podobně. Když začal boom těch plastů, tak to je zaneřáděný celý svět. Vzpomeňte si, ještě za minulé vlády, pořád se mluvilo o tom PET lahve. PET lahve budou se vracet, potom se zavedlo za ministra Hladíka, že se nechají ty víčka, to mě teda pilo krev, protože když už jsem něco musela koupit PET lahví, tak mě tam to zase vadilo, když se to víčko muselo pořád takhle bylo tam přichycené a muselo se oddělávat a podobně. No ale stejně se nic nezměnilo, jak takhle pozorují. Čili to je jedna věc. Ne všechny obchody používají třeba z nějaké papírové sáčky, které by šly lépe znehodnotit. Stejně tak to máte s tím textilem. I když mě překvapilo, že paní dává do pořádku second-handu boty, protože boty, bych řekl, by vám každý ortoped si potřebují zvyknout, nebo noha si potřebuje zvyknout na tu určitou botu, ale není vhodné, abych pro svou botu používala to, co jiná noha už vychodila, protože ta bota už se tomu přizpůsobila. Ale když vezmu textil, tento týden jsem slyšela v jednom pořadu v televizi, jaké se používají třeba z materiály na ošacení, bylo to tam většinou dámské ošacení, že se začínají víc používat kvalitní materiály. Hedvábí, len, bavlna. Jsou to materiály i dražší, vlna taky, ale tak jako tak si všimněte, já tomu říkám, to jsou obchody z hadry, kde všecko je z nějakého recyklovaného umělého vlákna, kde to je polyester, polyakryl a já nevím, co ještě. Je to možná vhodné někdy na nošení do nepříznivého počasí, je to lehké na údržbu, ale všechno má své pro a proti. Takže jak se tady stočí tohoto dostat? A potom ten nesmírný nárůst toho zboží z východní Asie. Ať je to z Indonésie, ať je to z Číny. A když jste, paní Jarmilko, říkala na začátku, když se podíváte z okna, co vidíte u vás, co by eventuálně mohlo být lepší a mohlo se spravit. Od dob svého narození v roce 1941, když se podívám z velkého okna naší kuchyně, bydlíme v Nádražní ulici, tak hnedka naproti vidím továrnu textilní, která tam vznikla, myslím, že ještě za Rakousko-Uherska. Byla to textilní továrna, tkalcovna. Tak tam stojí do dneška. No, jenomže ono se to po revoluci vrátilo původním majitelům, ale potom někdo to koupil, přešlo to do soukromých rukou, pronajímal to nějaké firmě, byl tam takový sklad. A teď od prosince jsme se dozvěděli, že na tomto místě bude stavět Kaufland svou provozovnu. Nevím, v jakém běhu to je. Na radnici jsem se konečně dozvěděla, že už dostali na stavební oddělení žádost o povolení této stavby. Nevím, proč se takhle rozrůstají ty markety. Přitom opakovaně slyším v rádiu i v televizi, že naše republika má nejvíc těch hyper a supermarketu a neví, jaký ještě marketu. Zajímavé, že neříkají hypomarkety, protože oni většinou jsou pod úroveň, tak jsou to hypomarkety. Kdo je tady k nám nacpal, když ti majitelé odvážejí stejně ty peníze do zahraničí a naše republika z toho nic nemá? A potom se nám mohou také určité okolní státy smát, že my bereme to zboží od nich, které oni považují za šunt pro ně, ale pro nás, pro Čechy, se hodí. Já myslím, že takové hanobení bychom si neměli nechat líbit. Ale proč tolik lidí touží potom, aby nakupovali po těch marketech pod jednou střechou? Přitom málo kdy se dívají na kvalitu toho zboží. Říkám to teďka dost ostře, protože tato situace mě rozčiluje už řadu let. A teď ve Frenštátě, když vidím, že tady má stavět Kaufland, přitom je tady Albert, je tady Penny a dokonce je tady Lidl, potom je tady Kik, což je úplně úchylný obchod, a v centru města, v tom obchodním centru Kyčera, tam jsou nacpané nějaké ty firmy, já vám nevím, Tobi, Tebi a jak se to jmenuje, což jsou tam takové, jak já říkám, dreky za nízké ceny, ale takové věci, které k běžnému životu nepotřebujete, ale lidé letí na to, že toho tam je hodně, že to je za pár korun a ono se to sejde a podobně, ale z čeho se to vyrábí? A kolik toho zboží je tam právě z Číny? A Čína nás doslova tímto zaplavuje. Já nerozumím tomuto zahraničnímu obchodu. Proč to by měli říct ekonomové? Proč to k nám tolik jde? Proč toho zboží je tady tolik? Proč jsme zahlcení tím levně ušitým textilem z Indonésie, z Bangladéše, z Pakistánu a podobně?
0: Paní Noro, já bych vám chtěla poděkovat za zavolání i za vaše milá slova.
1: To nejsou milá slova, to jsou ostrá slova. A já, paní Jarmilko, bych byla ráda, kdybyste se všichni ozvali k tomu. Děkuji.
0: Paní Doro, ještě vydržte, já jsem chtěla ocenit, jak srozumitelně jste vyjádřila ty myšlenky. To je pro mě, když vám řeknu, že to jste vyjádřila krásně, tak to myslím právě opravdu srozumitelně, že to mám vždycky hlavu, patu. Je nám to naprosto jasné, jde vidět, že ano, umíte i říct věci z ostra a že vám to jde od srdce, ale máme dnes den ochrany životního prostředí, světový den životního prostředí a já jsem ráda, že to vezmeme z ostra, protože, jak vy jste to zmiňovala, je to důležité. Proto taky tady toto téma právě teď a právě dnes. Opatrujte se, posílám Hanu Zagorovou a těším se na vaši další návštěvu.
1: Děkuji. Doufám, že ta moje slova k tomuto tématu také patřila. A byla bych ráda, kdyby se lidé ozvali a tady ve Frenštátě to poslouchejte, řekněte taky něco. Zatím každý jenom přikivuje, že tady bude další market. No ejhle, sláva tomu. Tak dobrou noc.
0: Uvidíme, jak to bude pokračovat, budeme ve spojení a budeme držet pěstě, aby to bylo tak, jak si přejete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Dnešní téma se týká každého z nás, ať už bydlí na samotě nebo uprostřed města. Jak vnímáte životní prostředí tam, kde trávíte své dny? To je otázka na dalšího volajícího. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, tady Vašek, taky od Plzně. Tak mě zaujalo to téma, jak se vlastně to životní prostředí změnilo za tu dobu, co vlastně jsme tady na tom světě.
0: Ano.
1: Jo, tak když jsem byl malej, tak já taky vlastně pocházím kousek od Berounky, nebo vlastně jsem žil u Berounky. A když mě bylo, nevím, ještě jsem chodil do školky, tak jsme chodili jako k té řece. A to bylo úplně, když se pere prádlo. Tak to myslím, že tohle to jako to nezapomenu. Jako ten smrad úplně, to bylo takový pěny, úplně hroudy. A to byly vlastně raný devadesátky. Takže si myslím, že ta řeka se jako dost vyčistila. Jako co se týče těch čistých odpadních vod a toho, co jde vlastně z té Plzně jako dál potom.
0: A jakou největší změnu ve svém okolí jste zaznamenal za celý svůj život, když se budeme bavit o tom životě ve městě? To jste zmínil.

0: ale myslím si, že jako dost se to změnilo. Bo za těch třeba těch 20 let, co už na té základní škole nejsem.
1: Máte doma nějaký zvyk, kterým se snažíte zbytečně neplýtvat?
0: No, tak jako samozřejmě třídíme ty plasty, flašky a tohle, to určitě. A taky jako člověk se snaží úplně nekupovat zbytečné věci, nebo jako ty spotřebiče a tak, no. Ale je to dneska těžký, že jo, tak dřív, když si člověk koupil lednici, tak za to dal třeba, já nevím, dva platy a dneska to koupí za čtvrtinu nebo úplně jako pětinu platu, tak taky se to musí odrazit, že jo, na té kvalitě asi to taky nevydrží tolik, co tehdy.
1: A co byste poradil někomu, kdo chce začít žít o něco šetrněji k přírodě než dřív? Třeba nad tím někdy úplně nepřemýšlel, chce udělat ten první krok? Co by to bylo?
0: No, já si myslím, že by se ty lidi trošku měli zamyslet a nekupat úplně to, co nepotřebujou. Že ten dnešní spotřební život...
1: Možná, jak paní Nora zmiňovala, ty plastové obaly, to je velký problém. No, máte zkušenost s pěstováním vlastní zeleniny nebo bylinek?
0: No to úplně nemám, ale zase na druhou stranu jako tu energii, co člověk do toho vloží, do toho pěstování, a kdyby se asi věnoval něčemu jinému a pak si to koupil v tom obchodě, tak zase úplně jako nevím, jestli to je jako ten správný přístup. Jako dneska se třeba mluví o těch automobilech, že ty bateriové automobily, že je to šetrný životního prostředí, ale co takový člověk, který najede pár kilometrů za ten rok a má starý auto, který třeba úplně není tak jako šetrný k tomu životnímu prostředí. A když si koupí nový a kolik jako to auto má vliv, když při té výrobě, kolik jakoby to zabere toho, jakoby jaký to má vliv na tu přírodu. A pak zase se to starý by se muselo nějak recyklovat, tak jestli na druhou stranu není lepší si prostě tu starou věc nechat, než ji úplně vyhodit a koupit si něco, co třeba jako je lepší k tomu životnímu prostředí, než i třeba ta stará věc, která je i trochu jako horší k tomu životnímu prostředí, a když ji ten člověk nepoužívá, tak ve výsledku možná by to mělo i ten pozitivnější vliv. To si třeba myslím.
1: Já bych možná dovysvětlila to pěstování rajčat, salátu, bylinek na zahradě a podobně. Co to má společného s životním prostředím? To souvisí s tím víc možná, než se na první pohled zdá, protože když si něco vypěstujeme sami, nemusíme to vozit přes půl republiky nebo z jiného státu nebo od někud. Často se obejdeme bez těch zbytečných obalů a taky máme větší vztah k tomu, co jíme. Není to často chemicky ošetřeno a podobně. Kdysi se člověk živil pouze tím, co si doma vypěstoval, a právě ta konzumní společnost nás nastavila trošku jiným směrem. Ale mně se moc líbilo to, co jste říkal o těch autech, mělo to hlavu a patu. Ano, ano. Myslím, že mnozí přitakávají.
0: Zase, když někdo si bude pěstovat pár rajčat a taky co do toho dá, a tak stejně jaký neví, jako jaká je ta zemina, jestli je dobrá, nebo co tam předtím jako kdo dal,
1: ano,
0: do toho.
1: To by bylo taky velké téma. Rozumím
0: právě
1: tomu, jak to myslíte.
0: Všechno, ta mince má v obě strany. No.
1: Děkuji, Tomáši, za vaše názory, za vaši společnost v Noční lince Českého rozhlasu. Přeju vám, ať se vám daří a zavolejte zase někdy. Ano?
0: Jo, hezký večer.
1: Naslyšenou.
0: Nashledanou.

0: Noční linka.
1: Máme minutu po půlnoci a vás vítám u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Připomínáme si Světový den životního prostředí. Povídáme se o tom, jak se každý z nás může starat o svět kolem sebe, třeba i úplně obyčejnými věcmi, obyčejnými každodenními rozhodnutími. Pokud jste se ještě nedovolali, nebo jste se právě teď připojili, budu ráda, když se ozvete. Jaký vztah máte k ochraně přírody vy, k ochraně životního prostředí? Co podle vás můžeme dělat lépe? Těším se na vaše telefonáty i příběhy v této noční lince. 731 800 900 je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máte pocit, že si dnešní generace přírody váží více než ty předchozí? Pojďme společně hledat odpovědi i osobní zkušenosti. Noční linka Českého rozhlasu vítá další návštěvu. Tou je kdo? Zdravím vás. Halo, halo. Tak, byla tam paní Eliška, která volala od Prahy, ale... nevím, co se stalo, nicméně spojení se přerušilo. Pojďme tedy zvednout někoho živě. Kdo je překvapený, že se slyší najednou v éteru Českého rozhlasu?
1: No, já jsem mile překvapená, Jaruško, já vás moc zdravím, zdravím vás Jihu Čech. Já jsem poslouchala dneska pozorně, paní protože Dana, životní ano. prostředí, ano, paní Dana, já jsem se nepřestavila, omlouvám se, ale já jsem byla fakt tak překvapena a velice příjemně. No k tomuhle tématu bych chtěla říct několik zásad svojich osobních. Já si vzpomínám na dětství, kdy se opravdu šetřilo na všem všudy a nebylo to vůbec špatné, opravovalo se, kde co se dalo, co bylo opravitelné, neplýtvalo se ničím. Dneska je doba taková, že prostě se žije fakt konzumně, až nadmíru konzumně, všechno se hnedka likviduje a já navážu na ty předřečníky, protože mě zaujali Plzeňáci, jednak Tomáš a jednak ti dva mladí a jako poslouchám pozorně od začátku a když to tak vezmu, já ze své vlastní zkušenosti, tak my jsme sbírali kde jaký papír, který byl pohozený, sbírali jsme papír do sběru, sbírali jsme bylinky a sbírali jsme, kde co všechno se dalo. A fakt jsme ničím neplýtvali nikdy. Mí rodiče mě to naučili, já tak žiju. A opravdu, dokud nedoslouží něco, co je neopravitelné, tak nevyhazuju. Samozřejmě třídím odpad, to určitě, ano. A samozřejmě teda petky mě nevadí, jako protože já se jich nemám takovou velkou spotřebu. Já spíš radši se napiju studené vody, která díky za ní, i když čím dál tím je dražší. A co mi teda hodně vadí, ještě abych dodala, že se zastavují plochy prostě úplně zbytečně, protože spoustu starých domků, který by chtěli opravit, jo, to je přesně o ty opravování, jo, který by se dali využít a zbytečně se zastavují prostě plochy, komplexy, ať už průmyslovými, tak prodejními, ale jako já jsem za obchody ráda a jako za hypermarkety nebo, no my tady zase nemáme, my tu máme jenom Penny a Lidl u nás, ale mě to stačí dojet do Písku 25 kilometrů a tam je toho daleko víc, ale je to větší město.
0: Tak a Jaruško, souhlasím s, vám, s vámi, ano. No, mě by zajímalo, jak to máte s potravinami, jestli opravdu, když vám zbyde knedlík, tak jestli ho pak ještě tak na třikrát dokážete
1: knedlík s vajíčkem
0: zkonzumovat, určitě. Nebo jak. Právě plýtvání jídlem je to nejhorší, podle nových statistik.
1: Protože když to přesně vidíme v popelnicích, co se všechno nachází.
0: Ano.
1: A pak mi vadí teda i nejvíce, co mě irituje, další věc, je ta, když jdu prostě do parčíku, který mám pár kroků, tak tam nestačím sbírat odpadky. Jo. A přitom kousek dál jsou kontejnery. To mě fakt, to mě úplně přivádí v šílenství o tohleto. Já když je tam někdo mladý a odhodí tam prostě hlas, tak řeknu, prostě laskavě si ji odnes tamhle do kontejneru, jo, buď tak hodný. No.
0: Takže se nebojíte reagovat? A...
1: Nebojím se nereagovat, já jsem svá, víte co, já to umím říct i vlídně, ale tak, aby si to ten člověk zapamatoval a příště to tam prostě neodhazoval, jo, já to neříkám nějak rázně, ošklivě, to vůbec ne, a jenom prostě poprosím a dokonce třeba i netykám, třeba samozřejmě vykám, jo, to určitě. No a co se týče zahrady, tak my kompostujeme všechno. Mm-hmm. Větvičky se nařežou a bylinky tam mám a jako nepěstujeme už dneska moc zeleninu, protože já to mám do té zahrady 2 kilometry, bylo je to na okraji vlastní prostě a města. A takže je to trošku složitější nějak se tam dopravuju na kole, že jo, tak ekologicky.
0: A jaké místo z vašeho dětství byste dnes ráda znovu viděla v původní podobě? Já takové místo třeba mám, já bych se tam místo jednoho bytového domku přála opět dětské hřiště s tou nejlepší houpačkou, kterou kdy svět viděl. Máte vy něco takového?
1: Já mám tu říci přímo tak, jak to je. Já mám pořád krásné vzpomínky na bývalou cihelnu, kde jsme bydleli s mými rodiči ve vile. A mý rodiče tam pracovali, teda pak už ne, ale než jsme přešli do Blatní. Ale prostě já jsem to tam milovala, ale když to tam vidím, co zbylo, jaká to je ruina, jak je to neopravitelný, i ta vila k bydlení je prostě nepoužitelná, tak já pořád žiju, já v tomhle směru žiju raději vzpomínkami na ty krásné časy, kdy jsem tam zpívala do kopretin, co by do mikrofonu, nebo do kopretin, no, do slunečnic, jo, a běhala jsem tam po louce a prostě byly louky všude a lesy a krásné čisto a my jsme opravdu sběrem pomáhali té přírodě a říkám, já ty vzpomínky prostě v tomhletom směru mám vzpomínky velice ráda. Protože to, co nás poutá k tomu dětství nebo k mládí, to je prostě nenahraditelné. A tím bych asi ukončila náš hovor.
0: Paní Dano, já bych se s dovolením ještě doptala, ano? To jsem se ještě nikoho neptala. Bylo něco, čeho bývalo dříve všude plno a dnes to téměř nevidíte? Nějaké bylinky, rostlinky, co zmizelo?
1: No tak, víte co, bylinky si myslím,
0: že... Já jsem třeba neviděla přesličku dlouho.
1: No přesličku, já ji z rovínka občas nám roste v zahradě a my ji nelikvidujeme, jo. Jako,
0: tak něco jiného.
1: No, přeslička a ta bývala právě kolem té cihelny, Jaruško. Kdybyste to viděla, kolik tam bylo přesličky, jak já jsem to sbírala a sušila vždycky v takových větlevkách, prostě svázaný provázkem. No prostě úžasné je naše mládí. No a co už dneska není, hlavně není, protože takovej ten řád ve všech věcech. Chybí řád ve věcech a i v konzumaci. Opravdu neplýtvat, jak říkám, neplýtvat, nevyhazovat zbytečnosti, nenakupovat zbytečnosti a tak dále. A všechno, co zbyde, tak se dá ještě upotřebit, jako myslím, z těch potravin, jo. Dá se to zpracovat, pokud to není vyloženě zkazené, tak to samozřejmě zlikviduju, ale já neplýtám ani těmi potravinama. A opravdu se snažím žít pokorně a skromně a neznečišťovat vůbec zbytečně životní prostředí.
0: To je hezká tečka za naším povídáním. Paní Dano, loučíme se a děkujeme za účast.
1: Zdravím do Zlína, mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řeky, lesy, louky i městské parky jsou součástí našich dnešních příběhů. Které místo v přírodě máte nejraději a jak se podle vás proměnilo?

0: Co vás v poslední době potěšilo nebo naopak zarmoutilo při pohledu na přírodu kolem vás? Podělte se o své postřehy v dnešní noční lince Českého rozhlasu na téma Světový den životního prostředí. Byl včera. Je s námi? Kdo? Krásnou noc. Halo, halo, pozdravte nás.
1: Halo.
0: Vítejte.
1: Dobrý den.
0: Už jsme na vysílání. Kdo volá?
1: Luboš ze Slovenska. A já jsem slyšel, že se tam, musím zeslavit rádio, že se tam přihlásili lidi od Berouna a tam jsou dvě známý takový jezera chráněný, Malá Velká Amerika, a kdysi v 85. roce byla o tom debata, že se tam zaváží odpadem, a teď nevím, jestli Malá Amerika nebo Velká, a byla to kritika v rubrice Mladého světa na konci stránky Táborový oheň. A z hru okolností mě tam vytiskli básničku takovou krátkou, jestli si vzpomenu, ještě v 85. roce. A bylo to asi on změní momenty. No, najdu to.
0: Hledáte v paměti nebo v nějaké sbírce vaší? Tak zkuste.
1: Jdeš a noha rozhrnuje dubové listy na hromadách archeologických nálezů časů minulých. V hromadách Langschmittu prázdných konzerv se potkáš s pohledem rosničky, co má jen tři nohy. Chtěl by si zlétnout jak Ikarus a najednou se probudíš. Jmenovalo se to Zlý sen a zveřejnili mi to pod pseudonymem na Slovensku a dokonce mi listonožka donesla 90 korun odměnu za to. A to bylo takový paradoxní, že to bylo v 85. roce a už tenkrát měla ta doba svoje kritiky, a které se nelíbily lidem a tak je to i dneska. Mě to poprvé zaujalo, když jsme přijeli do Rakouska po revoluci a lidé ve městech sbírali na ulici papírky a nesli je do odpadkového koše. Ano, a když jsme dojeli třeba do Celdvegu na Formuli 1, tak nás dávali na kraj kempu, to jsem nevěděl proč, a v noci tam po nás házeli nedopitý láhve s pivem a takový, takže ta kultura taky nebyla úplně všude. No, ale vzpomněl jsem si na tu básničku o té Berounce a jak tenkrát už tam zaváželi za totality v roce 85, odpadem tu Malou Ameriku.
0: Luboši, máte pocit, že si dnes lidé dost váží vody? Když jsme teda u těch lomů.
1: Voda. Bydlím u Moravy a měli jsme tu splav, který držel určitou hladinu stavu vody a co zabezpečovalo úrodu vysokou vlastně na Sahaře okolo Moravy. To je všecko písek, vysušená Sahara, a byly vybudované zavlažovací centra, trubky, hydranty, hadice, a zalívalo se celé okolí a byla obrovská úroda. Po revoluci všechno rozkradli tyhle ty centra, včetně těch trubek, rozvodů, a zničili to ty umělé stavidla na Moravě, které držely tu hladinu, to se všechno zrušilo z komerčních důvodů, aby se mohlo jezdit na loďkách, to se nedá provozovat, protože je málo vody. No tak je to na jednu stranu špatně, na druhou stranu to byla dobrá myšlenka, že turistika, aby byla, ale už ta turistika zanikla, aj ty stánky okolo Moravy trošku, a pro mě teda Baťového kanálu, ale ty původní myšlenky zanikly a ta Sahara zůstala.
0: Dobře. Luboši, dívám se na čas, tak jo, budeme se loučit, ale určitě ještě máme 30 sekund závěrem. Jak bychom to ukončili? Jaké poselství byste dal závěrem?
1: Je to složitý, když vám řeknu, že devadesátky, které začaly rabováním, ještě neskončily a městský úředníci a jejich priority jsou rabovat, bohatnout a všechno ostatní jde bokem, tak je zbytečné kolem toho nějak filozofovat.
0: Dobře. Luboši, jsem ráda, že jste teď s námi vysílal noční linkou. Ozvěte se zase někdy, až vám sedne téma a budete si chtít popovídat, ano?
1: Moc vám děkuju a miluju váš hlas, takže se těším, když vás zase uslyším.
0: To je milé. Je to motivující. Dnes večer není řeč o velké politice ani o složitých projektech. Povídáme si o obyčejných věcech, které můžeme udělat pro místo, kde žijeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

si za nej lekov blíž. Jo, jo, karton na dvorek a taký porcelán. Som modrý maci bulgama a pety parmazán. Nebo Jersey, Calvin Klein. Tak

0: Světový den životního prostředí není jen datum v kalendáři. Je to příležitost zamyslet se nad tím, co kolem sebe vidíme a co po sobě zanecháváme. Noční linka Českého rozhlasu teď vítá Katku od Trnavy u Plzně. Krásnou noc.
1: Dobrý den, dobrý večer. Tak, já bych chtěla mluvit ohledně toho, že jsem matka dvou dětí a chtěla bych říct, že ta výchova dětí už od malého věku je velice zásadní. Už jenom to, že my samotní rodiče ukazujeme dětem, jak by měli třídit odpad, jak by měli šetřit s vodou, s energií, jak by měli o zahradu pečovat, jak by tam měli pěstovat ty rostlinky, případně jak by mohli dělat různé věci, jako vyrábění, případně potom ještě učit taky, jak správně nakupovat, tak to všechno se učí ty děti od nás, od rodičů.
0: Ano. Děkuju za ten pohled, myslím, že jste to pojmenovala velmi dobře a že to je důležité. Mnoho návyků si totiž neosvojíme z knih nebo přednášek, ale právě doma od rodičů, prarodičů, když dítě vidí, že se neplýtvá jídlem, že se po sobě uklízí nebo že si vážíme obecně přírody kolem sebe, tak to najednou vezmou jako přirozené.
1: Ano, ano. Když se to právě, když oni to vidí, když to někdo dělá, tak oni to pak budou dělat taky. Uh-huh. Takže jak už tam někdo mluvil o tom, že se vyhazují různý odpadky, ať je to někde hned u silnice nebo u chodníku, nebo přijdou tam někam do přírody se podívat a najednou dojí tam nějaký perník a ten obal vyhodí jen tak do přírody, tak to je prostě špatně. Takže my rodičové máme hlavně to největší povinnost, to největší, jak se tomu říká, no. Prostě povinnost na to těm dětem to ukázat, že opravdu se to nevyhazuje, že se to má vzít, nechat si to třeba chvíli u sebe a potom, až když uvidíme nějaký ten koš, tak to vyhodit.
0: No, víte, co je taky zajímavý pohled? Já jsem četla, když jsem se připravovala na toto vysílání, že velkým problémem je u starší generace, že vlastně oni nezažili to, o čem vy teď mluvíte. Neexistovalo třídění odpadu. To začalo v roce 2002, kdy se objevily v Česku žluté kontejnery. Takže najednou změníte návyk, chvilku trvá.
1: No. Ano, to chvilku sice trvá, ale už je to nějaká doba.
0: Ano, teď už ano, ale že to bylo náročné pro ty lidi v té době najednou začít něco dělat a vy velmi dobře říkáte, že vlastně teď té mladší generace by to mělo jít líp, protože ti už vlastně budou mít ty dobré návyky od malička.
1: Ano, ano.
0: Krásná myšlenka, moc za ní děkuju. Tak to je krásné, že k tomu tak přistupujete, kolik mají děti, jestli se můžu zeptat.
1: 4 a 10 let.
0: Tak to vám můžou pomáhat v kuchyni a u toho hned vy budete říkat toto žlutá, toto modrá, toto kov.
1: Ano, ano, přesně to tak i děláme.
0: A věděla jste to o tom oleji, kam se tedy má, jak se má likvidovat?
1: Jo, já to takhle dělám pravidelně s tím, že ten olej liju do flašky a my pak máme tam na obci kontejner přímo na ty oleje, takže my to dáváme i do toho. Stejně jako, že tam máme kontejner na kartony, máme kontejner na hliník, na elektrospotřebiče, i na oblečení, na papír, na plast. Prostě je tam spousta. Takže, a je to navíc i kousíček. Každá ta ovce se snaží o to, aby opravdu udržovala to životní prostředí. Že my, když to vidíme, tu popelnici, že tam máme blízko, tak nás to i víc nutí to třídit, než když ta popelnice bude nějak milion, několik kilometrů daleko.
0: Přesně tak. Ano. Moc vám děkuju za vaše zavolání, za váš postřeh. Bylo znát, že se nad tím tématem zamýšlíte a že vám není lhostejné prostředí, v jakém žijeme. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy, ano?
1: Děkuju a nashledanou.
0: To byla Katka, která volala od Trnavy u Plzně a toto jsou Plavci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

zaspívalo. Také vám tuto písničku moc ráda. 36 minut po půlnoci končí Plavci a Inženýrská. Milí posluchači, já vám chci říct, že mě dnešní vaše příspěvky velmi potěšily. Byly to pestré názory, nebo stále jsou teda vaše zkušenosti, které se sešly. Ozývají se nám posluchači různých generací, mluvili jsme už o třídění odpadu, šetření vodou, o věcech z druhé ruky i o tom, jak důležitou roli hraje rodina a výchova k dobrým návykům. Já bych vám chtěla přečíst vzkaz paní Lídy z Příbramy. Dobrý večer, paní Jarko. Dnes poslouchám Noční linku a chtěla bych říct, že mám radost z těch mladých posluchačů, kteří se ozývají. Je mi 91 let a moc mě těší, že se ti mladí dnes zajímají o přírodu možná víc než my a o to, jak se chovat k životnímu prostředí. Člověk pořád slyší, že mladí mají jiné starosti, ale dnes je vidět, že jim není všechno jedno. Poslouchám jejich názory a připadá mi to moc hezké. Až mě to dojímá, protože mám pocit, že svět bude v dobrých rukou. Děkuji za dnešní povídání a zdravím všechny volající i nevolající posluchače. Lída. Paní Lido, my děkujeme vám za milý vzkaz. Posíláme Lucí Bílou.

0: Děkuji ti.
1: Lucie Bílá zpívala Děkuji ti 4 minuty před 1:45. S námi je paní Jana, která volá z Brna. I vám krásnou noc.
2: Dobrý večer vám všem.
1: Téma, možná můžeme připomenout, Světový den životního prostředí.
2: No a já tedy obdivuju, když tenkrát pan Wagner dokázal z Afriky přivést k nám zvířata, což by v dnešní době vůbec nebylo, protože jsou tak vzácní nosorožci, nebo prostě, že by to ani nešlo. Ne, nešlo, ale my ty přírodě dáváme tak na frak.
1: Jenom abychom se pochopili, myslíte Josefa Wagnera, muže, který přivedl Afriku do dvora králové?
2: Ano. Ano, ano. A pak taky obdivuju, když třeba někdo vynalezne třeba kontaktní čočky a pomůže lidem, kteří jsou zrakově na tom hůř nebo špatně nebo nějak. A pomůže prostě, že ty lidi, když si to jako nasadí nebo můžou a jsou šťastní, že dobře vidí nebo tak.
1: No, tak to byl zrovna český chemik Otto Wichterle.
2: No, tak to prostě to taky jako obdivuju a taky si říkám, no, to jako
1: ano.
2: Klobu.
1: Jani, jak to bylo u vás doma, když jste byla dítě? Jak se šetřilo životní prostředí? Řešilo se to tehdy? Vnímala jste to, že je potřeba přírodu ochraňovat, anebo ne? Ještě nebyla známá ta rizika, respektive nemluvilo se o tom?
2: Takhle, já jsem z paneláku, ale můj tatínek z vesnice a my jsme chodili jako na ves. A na tý vsi prostě ty zvířata a to všechno, já to považuji jako součást. A jsem strašně ráda, že prostě my jsme přešli cestu a byli jsme v lese. Takže třeba ráno jsme řekli, vyrazíme brzy na houby. Nebo tak jako prostě pro mě je příroda a tohle to jako součást života. Jo, já jako bych být někde zavřen, tím se jako nechci vysmívat nějakým těm lidem nebo co jsou takhle to, ale prostě být někde zavřená nebo někde takhle. Jako.
1: Jani, pamatujete si dobu, kdy se věci běžně opravovaly, že ano? Co jste si naposledy nechala opravit vy, místo toho, abyste ho vyhodila, tu věc?
2: Takhle, počkejte.
1: Napadne vás něco?
2: Boty.
1: Boty.
2: Třeba, jo? Nebo u nás máme jako tam ve městě, nebo...
1: Já jsem šla nedávno si nechat opravit boty. A ta oprava byla dražší než ty boty. Takže jsem zase odešla. Opravdu, no.
2: Jo.
1: Pravda, no, že oni, práce těch řemeslníků prostě je
2: nejvyšší. Koupím si nový a budu na tom líp.
1: Tak Jani, kdo byl u vás doma ten, kdo byl domácím kutilem a stále něco opravoval? Byl to dědeček, tatínek, bratr?
2: Samozřejmě rodiče a jako babička s dědou a tak jako jo a co nám bylo kladeno, ať jednou nebo druhou babičkou, třeba mi řekli, hele, tady máš svačinu, jestli ti to nechutná, přines to domů, nevyhazovat prostě zacházení s jídlem, nebo jak bych řekla, takovýhle tyhle ty věci, jako to bylo u nás, jako v rodině, jako, že se prostě nesmí plejtovat a takový, no.
1: Ano, nikdy se nesměli odnést zbytky jídlání v jídelně vlastně do okénka zpátky, nebo nevím, jak jste to měla vy, ale u nás na škole to tak bylo. Teď předpokládám, že za to nikdo pohlavek nedostane, jak my.
2: To takže tohleto jako...
1: Bezva, Janí, máte ještě něco na srdci?
2: Neubližovat zvířatům, prostě nějaký takový jako násilí na zvířatech nebo něco tak, to vůbec v žádném případě neexistovalo. Prostě je to tvor, nemá tvář a nějaký takový jako ubližování nebo nějaký takový, ne, to ne.
1: Dobře, jsme rádi, že jsme vás tu měli. Děkujeme za návštěvu, Janí.
2: Taky vám
1: zdravíme,
2: děkuju a budu vás poslouchat i dál. A všechny vás moc a moc zdravím, ať se vám daří.

0: Milí posluchači, dnešní noční linka se pomalu chýlí ke konci. Povídali jsme se o Světovém dni životního prostředí a o tom, jak každý z nás může svým dílem přispět k tomu, aby se nám kolem nás žilo lépe. A ještě než se s vámi rozloučím, čeká nás poslední telefonát tohoto večera. Jsem ráda, že si na nás udělal čas i v tuto hodní, pozdní hodinu další posluchač, respektive posluchačka. Bude to paní Helena z Prahy. Tak těšíme se, jaký pohled na dnešní téma nabídnete vy.
1: Krásnou noční linku. Já bych ráda řekla, že jsem asi od 5 let jezdila do Jizerských hor na pustiny a tam bylo vždycky jako hodně skládek v lese, jo, od místních i od chalupářů a u nás, jako pro nás děti, jo, jako když už jsem pak byla trošku větší, tak to byly takový poklady, jo, protože tam se vždycky nacházelo prostě hrníčky pěkný a takový všelijaký věci. No ale bylo to na druhou stranu smutný, že jo, že takhle jako se zaneřádil i les. A bych ještě měla další, že třeba nechci jako nějak

0: Oni tam ty dětičky všechno vyhazujou. Obaly, jo, od všeho možného. A divím se, že ta ředitelka té školy, že tam asi nechodí, že jedno, jaký je okolí, jo, že je tak zaneřáděný. A my jako děti jsme měli pozemky a dílny. A my jsme se starali o okolí školy. Jo. To prostě učitelka s náma šla a my jsme tam třeba hrabali listí, jo, a všechno jsme tam takhle vyzbírali, když tam někde něco bylo. A to myslím, že chybí teďka. A taky v naší ulici byly dříve jenom dvě auta. A teďka ty auta nemají ani kde pomalu zaparkovat. Jo? A někdo má třeba dvě, tři auta v jedné rodině. To je taky hrozný. A pak tady u nás ústí tunel Blanka na Patočkově ulici. To je jako další nějaká dálnice, mi to přijde. Jo? Šňůra aut, je to hrůza. A poslední dobou se tady strašně práší a já v bytě nestačím utírat prach. No, je to takový smutný, no. A dříve se teda topilo v domech uhlím, jo, a to je pravda, ale ten popel se zimně rozsypával na cesty. A nyní je všude rozsypáno plno kamínků a máme toho pak plný podrážky, ničí nám to boty a nanosí to lidi pak i do domu, jo. A dříve se taky hodně uklízelo v ulicích, bylo vidět hodně metařů a těch je nyní nějak poskrovnu, jo. A jezdili všude kropící auta a čistili prostě silnice a nyní jezdí kropící auto pouze snad v létě a rozstřikuje do vzduchu úplně zbytečně drahou pitnou vodu, která se okamžitě vypaří. A to prostě nemá smysl. Jo. A nejhorší jsou fukary, které rozfoukávají prach až do výšky třetího patra. Kdo to vymyslel, to byl teda strašně chytrák, jo. To prostě oni nezamytají. Oni prostě hlučejí s těma fukarama, jo, a prostě všecko rozfoukají. To je prostě taky jako na palici, jo. A je hrozný taky, co všichni lidi prostě jako odhazují na ulici, jo. Je jim to jedno, jo. Cigarety, jo, plasty, pak je tady v Praze plno psů, jo, a já teda mám strašně ráda psy, jo, ale to je vina majitelů, jo, že nechají někdy ty psí exkrementy, že neseberou, nechají očůrávat ty psy všechny možný rohy, prostě na, i třeba u branky našeho vchodu do domu, tak ty sloupy jsou prostě očůraný, jo, úvrat na parkoviště, jako do parkoviště, tak ty sloupy taky. Je to hnusný, jo. Já když třeba něco doma umejvám, tak pak jdu a pak to tam polejvám, ale vím, že je to zbytečný, jo. Že za chvilku to tam bude zase hnusný. No a tak mám jako, nevím, no. A taky jako no. Dřív chodila hodně, jako v ulicích jí bylo vidět, jo. Teďka skoro nevidíte policajta, jo. A měli by tyhle ty lidi, kteří dělají nepořádek, měli by je pokutovat. Já. A ještě to jsem chtěla říct, že mě vadí, jako někdy mi přijde, že důchodci mají asi hodně peněz, jo, protože svítí od večera až do rána a ten světelný smog je teda taky hrozný. A my třeba máme takhle jako v jednom domě, jako tam strašně svítí, nemají závěsy, nemají rolety a svítí to. A my tam máme zrovna jako ložnici. A sice máme ty žaluzie, ale to světlo, jo, jak je tak intenzivní, ono prosvítá. A ještě máme bílou ložnici, která prostě to světlo odráží. A já jsem z toho nešťastná. A bohužel můj manžel není schopný koupit novou garniš, která nám praská, a dát mi tam závěsy, který já mám. Jo.
1: Dobře, paní Helenko, myslím, že jste v úvodu otevřela takovou zajímavou otázku, kterou bychom možná mohli zakončit to naše povídání. Zda jsme si jako sousedé a jako komunita nezvykli spoléhat víc na někoho jiného, než na sebe navzájem. Že se říkáme, že se třeba o to někdo postará. Děkuju za váš pohled a za připomenutí této zkušenosti. A protože za 3 minuty se přepojujeme ze Zlína do Prahy, tak se

0: musíme rozloučit. Děkuju za telefon, zavolejte zase.
1: Ano, krásnou noční linku a dobrou noc všem.
0: Končíme. Končíme s noční linkou, ale nikoli s tématem. O životní prostředí totiž pečujeme hlavně ve chvílích, kdy zrovna nesedíme u rozhlasu, ale žijeme obyčejný den. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i zamyšlení. Přeju klidnou noc, příjemný víkend a naslyšenou v neděli. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
2: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka, Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní. A kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo?
2: No, to je to na tobě.
0: Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforizmy, takové bonmoty. Dej mi jeden, tohle je rukopis, jo? To, víte, co to je rukopis, tak to je tohle. Když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforizmů, jo? Tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě se dalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředěnou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano, do Hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel, mám špatnou povahu. Karel Černoch. Je to...
2: Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel?
1: Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako to... když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerte krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatý člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama. Já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle. Věř mi, přece už, Karle.
3: Jseš mizerný chlap.
1: Jo.
3: A pěknej trouba.

0: Karle, ty odcházíš, víš, do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš, proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.
0: Jen poslouchej.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
3: Myslíš ty naše, nebo...
2: Ne, já nemyslím doma, jako.
3: Jo,
2: nemyslím,
3: takhle, no myslím, jak s kým?
2: My vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
3: To
2: a...
3: přece každý ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
2: no, počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
3: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
2: Jo,
3: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
2: Moment,
3: že?
2: To si ani nepamatuju, kdy? To
3: si... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel a ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
2: No počkej, povídej, dál.
3: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko.
2: Jo, kafičko, no, kafičko.
3: No, Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal, no, přece si nemyslíš, že... ženo má inteligentní, přece si nemyslíš, že já... Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci...
2: No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
3: To jsem rád, že máš rozum.
2: No, rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal teda, to by mě zajímalo.
3: No šel jsem za tebou, když ti to říkám.
2: Jo.
3: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se táhat po hospodách s kamarádama, když to
2: jo,
3: tady říkám.
2: Jo, prosím tě, po hospodách. Já vůbec do hospody nechodím, no, co to povídáš. Já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To. To včera jsem byl.
3: No.
2: A to bylo jenom to byla pracovní schůzka, jo? To bylo jenom náhodou.
3: Samozřejmě, pracovní schůzka, jistě. Tady nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera. A jak to bylo předevčírem, Karliku? No
2: já vím, no ono to jako vypadá blbě, jako,
3: vypadá,
2: že,
3: no,
2: jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já...
3: Ne,
2: no, jistě, no, Luďku, neblázni, no. No, obecenstvo, ženo, no, to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
3: Jsi včera byl?
2: Ale no počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No to je, no vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
3: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
2: No to jo.
3: No. Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dát dozadu kafíčko.
2: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
3: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt táháš s kamarádama, víš?
2: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, tak pozor.
3: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný. No,
2: ty jsi to začal, tak no, to musíš...
3: Víš co?
2: No.
3: Já myslím asi takhle.
2: No.
3: Hlavně zdravíčko.
1: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon, nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se na, znáte ho?
3: Nespomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tobě. Tak takhle populární, jo, znáš?
1: No, já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy
2: jako... Pán Novákům je už to jedno
1: dávno. No, to nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských křípů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátkýho a říká, pane Krátký, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak se na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat rob. A ještě jeden ten je, ze stavby přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhlédl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhlédl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může, novákovský krásný, když manželé Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Je, to je, že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdem do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říká, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malý? On říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je obuje a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malý. No nezabila bys ho.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády. Byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost združovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš pra předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vine, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímený proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo. Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživený, chuděrka, a skučí. Tak přised a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo, holuba se střelili pazourama. A najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak, až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži. A tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít 2 významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
0: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účes dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
2: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný. Oblečený, že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
0: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
2: Že jo?
0: No.
2: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Ty jsi to potřeboval.
0: Myslíš, že by mě vylepšili?
2: No,
0: ještě?
2: Určitě. No, tak jo. Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
0: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
2: No, tak...
0: No. Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To jméno,
2: Sobota, myslíš?
0: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné, Luděk, jak to zní? Luděk.
2: No, jo, to je, víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych ti obejval i snad záviděl.
0: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
2: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota?
0: No, to... Nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
2: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta Nekuda.
0: To je pravda, ono. Ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
2: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
0: Ano, naopak, no. Ano. Ale, Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistihl. Já jsem tě teď přistihl, protože, ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistihl u toho, že když ty takhle filozofuješ, teď co si málem prove, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty jsi to nějaký na tebe národ, zvyklej. Ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
2: No jo.
0: No jo, no.
2: Ja, to je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho? To, když jako...
0: Tohle, tě, no.
2: A potom vypadám jako nějaký takový teda... promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
0: To nic, silnej chlap, silnej výraz, střihni si ještě nějaký.
2: Můžu?
0: No já myslím, že jo.
2: Tak já si nějaký šoupnu. Tak třeba, co bych si dal? Já mám dost bohatý...
0: Já vím.
2: Jo, už vím. K čertu.
0: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej si, jak to zabírá, dej si.
2: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale...
0: Ne, to neříkej. Ten neříkej,
2: proč? No tak...
0: tím je náš život doslova ale... protkán, já bych...
2: Ne, ne, to já si to umožním sám
0: no,
2: sobě.
0: Tak dobře.
2: Hrome!
0: Ale to bylo hezký, to jsem neznal.
2: Jo.
0: To jsem neznal, no a já myslím...
2: Bo ještě vodku mám.
0: To už vůbec ne. Já...
2: Ne, tak vodks.
0: Silnej výraz vodks?
2: Vodks ještě mám.
0: To si řekni, to klidně.
2: Jo? K sakru.
1: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák. A kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co je? Co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
1: No počkej, co radši nic?
0: No, tak chtěl jsem... Myslel jsem jenom, že... Napadlo mě, že by to neměl.
1: A co by neměl? Kdo by neměl?
0: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
1: Ano. Ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
0: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje s tím tvým.
1: Co, počkej. Já ti nerozumím, jaká moje s jakým mým, nebo co?
0: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma, ne, nechme to.
1: Počkej, no tak jaká moje s jakým mým, to řekni už tady, jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
0: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
1: Její co?
0: No co, její prostě, no.
1: Taky pak co, její jsem já, ne? Její
0: si ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
1: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně, kdo?
0: To nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
1: Právě, no.
0: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že? Já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš, kdo
1: přátelské
0: je...
1: Přátelské ohledy, víš, no. Ano. Tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
0: No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvoji paní s tvým přítelem.
1: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
0: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
1: On nesl mou ženu?
0: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
1: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
0: Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenom že tobě přitom nežužrá ucho.
1: Cože mi?
0: Nežužrá ucho.
1: A cože jí?
0: Ale prosím tě, ne.
1: Žužrá ucho? Ne, co jsi to řekl, hele, tady před lima,
0: ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě, dělali jako...
2: Do ucha? Tak ona měla ucho?
0: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku. Hodně, ale nezlob se, ne, hlavně se nerozčiluji, já vidím, že se začínáš potit, ale...
1: Ale řekni mi to jasně.
0: Ne.
1: Já už to mám dost, teďko už to ne, ale řekni jasně, tě, co si ne, budou lidi.
0: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi. No hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé. Pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jako by z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova a potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten Maur. A myslel tím tebe.
3: Co jsi to řekl? Ten...
0: Ne, uklidni se.
3: Řekni to ještě jednou, řekni to jednou.
0: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně ne.
3: Já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu.
0: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
3: Já ji roztrhnu a ty vypadni. Už vypadni.
0: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí. No, být upřímným, to tedy není dobré.
3: Vypadni, zkazil jsi mě tady výstup, já si tady předvést něco, vypadni už.
0: No počkej, tak Luděčku,
3: já uklidni se, dítě,
0: jenom taková hra, ne?
3: No hra.
0: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
1: Jo, to bylo...
0: Je spocenej, když je nepřipravený.
1: Z Otela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo z Otela. Mám takovou
0: zvláštní školu.
1: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Co pak já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popad. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky v rostlé dortu mých. Takhle se hraje, Jágo, já ti předvádím, jak se hraje, Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli myslet, bohu víc, co o mojí ženě, už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paš, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu, víš, nehraj si se sirkama, tak jestli předveď ještě nějakou roli. A...
0: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
1: No, peníze si vytratil.
0: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, teď já mám zapnutou kapsu.
1: Ale jsi se nechal v šatně, teď se znáš.
0: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem je takhle držel v ruce.
1: Takhle?
0: Na štorc. Na jaký štorc? Naležel to normálně. A takhle jsem je to, a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci, nechat. Vy jste se přece dívali, tak kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No, jistě.
1: Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát.
0: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle von, že jo? Tak jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Dohočení, ale já už vím, vám je to úplně jedno, ale já už vím, jak to vyřeším, ano. Pryč odtud, pryč a pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici, všichni vás dám pověsit, jdeme taky, všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se ověsím sám a budu vás trasit.
1: Tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
0: Už je mám, už je
1: mám. Co?
0: Ne, už je mám, no, už jsem šťastný.
1: Kde byli, no?
0: No, šatnářka mě navedla.
1: Ty jsi to říkal.
0: No, byli v tvý kapse. No, ale tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
1: To si od mě stopuje.
0: No, jasně.
1: Jiří Cízler.
4: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený. Najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
1: Vážení přátelé, sešli jsme.